0: to lásko, vážne, relý poslední.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: co si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Každý kluk

Dnes se na vlnách Českého rozhlasu Olomouc opět vrátím k historii Porty. Budeme samozřejmě poslouchat portovní muziku a především z její historie do roku 1989. Tentokrát se v pořadu Na cestě víc zaměřím na autorskou tvorbu. Klidný poslech přeje Jarka Nosková.

Jen pro osvěžení. První ročník Porty proběhl v roce 1967 v Ústí nad Labem a pardubická stopa, která zahrála úvodní zelený pláně, získala druhé místo v trampských sborech. V následujícím roce v autorské soutěži budovala poslední míle Mickeyho Rivoli, kterou zahrají pochopitelně Hobous.

70. letech se Porta neustále stěhovala. V 74. ve Svitavách získala autorskou Portu písnička Kamarád Honzy Nedvěda. Poslechneme si ji ale v nahrávce z Porty 75 v Třebíči, kdy se kapela Toronto už musela přejmenovat na Brontosaury.

Za kamarádem se umístila Rosa na kolejích Vabiho Daňka, která se o mnoho let později stala v anketě posluchačů tramskou písní století. Poslechneme si ji v podání kapely Vabiho Daňka Rosa z roku 74.

A teď už pojďme slavit 10. výročí Porty, která se v roce 76 nakrátko vrátila do Ústí nad Labem. Poprvé se tady udělovaly Porty zlaté. Dostali je Jan Čapek, Kristiák, Jaroslav Velinský, kapitán Kit, Mirek Kovářík a kapely Hobous, Krajánci, původně to byli Taxmeni, Pacifik a Zelenáči. A taky to byla moje první velká Porta. Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc si z ní poslechneme Kidovu skladbu No to se ví v podání Krakatitu.

A ještě jsem objevila mezi nahrávkami z 10. Porty jednu perličku. Budou to trapeři s Robertem Křesťanem a Pálca Petržela dokonce dostal čestné uznání. Takže v pořadu Na cestě právě teď trapeři Kecavej ďábel a já z roku 76.

To byla na vlnách Českého rozhlasu Olomouc písnička olomoucké kapely Dostavník, se kterou se pomalu přesuneme do Olomouce, kde Porta našla útočiště v letech 77, 78 a 79. Hrálo se v narvané hale na Šibeníku na dvou scénách před brankami proházenou a diváci i zvukař se otáčeli. Tenkrát zjevením pro mě byl třeba gotwaldovský AG Fleck.

Olomouci se hrálo všude, ve městě, v parcích, u kašen. A byly to jedny z nejpěknějších port s úžasnou atmosférou, ale nejenom pro mě. Třeba tramský kalendář v armáďáku, ten mám před očima jako film. Z Olomouce se pak porta opět přestěhovala, tentokrát do Sokolova. Tady autorskou portu získala písnička Nádraží. Jen.

A pak přišel čas Plzně, kam se Porta přestěhovala v době svých patnáctin. Tady se objevil první zahraniční host. Byla jim sovětská písničkářka Žana Bičevská. Vystoupila sama i se Spiritual Quintetem. Autorskou Portu získal tehdy ročník 47 Vabyho Daňka, stiskání Marka Ebena a jenom tak Vojty Kyďáka Tomáška.

Porta nejprve začínala na výstavišti, ale záhy přestávalo stačit, přestože v pavilonech bylo skvělé zázemí pro recitály, výstavy nebo noční country bály. Hrálo se venku a na nedělní dvoraně bylo už kolem 7 000 diváků. V pořadu Na cestě si teď poslechneme Stiskání bratrů Ebert.

Návštěvníků Porty přibývalo a tak v roce 1982 následoval přesun na Lochotín, kde na Dvoraně už bylo diváků 10 tisíc. A bylo natočeno taky první živé LPčko Porta 1982.

Žalman vystupuje poprvé se Spolem, Pavlína Jíšová, Tonda Hlaváč a malý Vítek Zícha, který zpívá Dylanovku Zlej a krutej déšť, při které začalo hodně pršet. A další rok opět. Nahrávka pochopitelně neexistuje a nabídnu místo toho signál Kouřovej.

Autorských port bylo uděleno několik. Třeba Robert Křesťan získal autorskou portu za panenku a pak další rok ještě za podobenství o náramcích.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc a proto nemůžu vynechat ve výčtu sportovních ocenění Olomouckou plyharmonii, která se stala už v roce 81 držitelkou interpretační porty. A Karel Plyhal získal pak autorskou za akordy o 2 roky později.

0: třeba se mají.
1: Porta se stala fenoménem své doby. Plzni se usadila až do roku 1989. Dostala se do televize, filmového týdeníku, vysílalo se živě mikroforum, vznikl pořad Radioporta, který jsme poslouchali z tranzistoráku pověšeného na smrku. Časem se na Portě obnovila i cena diváku. Tu získali třeba Samsonovi máci s Jarmilou Koblicovou. Poslechneme si Laciné vinu.

muziky, zážitků, vzpomínek, přátelství z této doby je hodně, ale čas vyměřený pořadu Na cestě už pomalu vypršel. Nahrávky z velké části pocházejí z archivu Petra Beneše. K návštěvě doporučuju i webové stránky porta-lochotin.cz, které postupně doplňuje dlouholetý dramaturg Porty Michal Jup Konečný. Závěr pořadu bude patřit Spirituál kvintetu, který byl součástí Porty téměř od začátku. Od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc se loučí Jarka Nosková.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Chceme tušit úsměv na vaší tváři, chceme s vámi strávit následující hodinu, pobavit se a vytáhnout něco zajímavého, humorného z archivu. Dnes za pomoci Pavla Nového už se nadechuje.
2: A my to budeme vysílat, víte? Ano. No, já bych začal takovým dětským vtipem šoferským. Pila a Sekira si koupí auto a dohadujou se, kdo to bude řídit. A Sekira říká, já to budu řídit. A Pila říká, já to budu řídit. A Sekira říká, ty nemůžeš, ty jsi Pila.
0: Humoriáda.

0: Začínáme vysílat naplno, teď vytáhneme něco z archivu na přání Pavla Nového v Humoriádě.
1: No, můj kůň je vyloženě pan Horníček, protože velký mistr improvizací a měl takovou hůlku, chodil na starý kolena s hůlkou, ale ta byla dutá a tam měl panáka slivovice nebo whisky. Taková hůlka první záchrany.
0: Posledním.
1: On to používal dost často, takže nebyla poslední, byla to první záchrana. Nevím, jak to měl s poslední záchranou, u toho jsem nebyl.
0: Tak dobrá ukázka s Miroslavem Horníčkem, nazvaná Syn lovce medvědů.
2: My jsme hráli v Plzni taky pro děti. No, pro děti. Já jsem tomu říkal akce Herodes. To bylo namířené přímo proti dětem v hledišti. Prostě, když se hrály pohádky, tak režisér Matějovič tehdy nám řekl, ty budeš hrát princeznu a ty krále, a to rozhodil. A text nebyl tak důležitý, to jsme kecali, co nás napadlo, že a tak. A jenomže v Plzni se vyskyt učitel, to musel být učitel, to jinýho taková volovina nenapadla. Učitel, který zdramatizoval pro děti Syna lovce medvědů. To je kravina. Karel Máj na jevišti. Tam hlavní scény jsou na prérii, koni, jízdy, střelba, jo? Vinetu, Old Shatterhand, tohleto. A najednou na jevišti. Takže my jsme to hráli tak, že vždycky u táboráku se vyprávělo, co bylo včera, co bude zítra. A to skutečně dramatický, ty jízdy po prérii a ty bitvy s Indianama, to on četl na takový den mikrofon v zákulisí pro děti do tmy. Takže pro děti to byla sranda, že zhasli, konečně, že tam nejsou herci, tak sranda. Že? No bylo to hrozný. A to představení začalo tím, to bylo nenaskoušený, nehotový. Já hrál si na lovce medvědů. Tenkrát jsem ještě mohl hrát kluka. To mě bylo kolik, 23 let. Tak jsem toho 16. Martina Bormana uhrál, nebo on se jmenoval Bormann, tak nějak. Bormann to nebyl, to byl jiný. To byl jiný hrdina. Takže on to četl přes ten mikrofon a pak jsme se sešli kolem ohně a kecali jsme o tom. No začalo to tím, že přes jeviště šel kulisák, který netušil, že už je opora nahoře a nesl přes rameno strom. Došel do půlky jeviště, zjistil, že tam jsou lidi, tak se uklonil a šel dál se stromem. A tím dal povel absolutní srandě, která už se nedala zastavit. První scéna, jdeme po prérii, taková parta zálesáků, já tam šel jako malý Martin a se mnou v těch majovkách je vždycky ten tlustej a ten dlouhej. To dlouhýho hrál Karel Pavlík, blahé paměti už musím říkat, a toho tlustýho Pepí Hlinomas rovněž, blahé paměti. A šli jsme a na scéně se potkáváme s druhou partou, velice slavnou, tam byl Old Shatterhand, Vinetu a další. Zase jejich kolektiv takový, aby se řeklo. A my jsme se seznamovali, oni mě představovali, říkali, to je ten malej Martin, co jde na medvěda nožem a takhle. Protože já jsem se mstil na medvědech, který mě sežrali maminku a sestřičku, jo. Tak jsem podal medvědy nožem a to víte, medvěd moc nevydrží, tak jsem ho propích. A teď mě představovali, že Old Shatterhand, Vinetu, podávali mě ruce, tyhle slavní zálesáci, jo. No a teď v té hře je napsáno, že najednou Old Shatterhand vykřikne, pozor, šošoni na koních, rychle pryč. No to se dneska se to řekne, šošoni na koních. Dneska zvukaři jsou tak dokonalí, že se ještě zeptají, mají to být černý koně nebo bílý, to mají všechno ve zvuku zachycený a tak. Ale tenkrát jsme nevěděli, co to je šošoni na koních, co se ozve. A to inspicient Matějovič, režisér tohoto představení, to vyřešil tím, že na mikrofon klepal nechtama takhle. Takže se ozval rytmus koňských kopit správný. Rytmicky to bylo správný. Ale byl to plechový zvuk, no ten kovový mikrofon, že to nebylo jako tady šestometový. A dřív než mohl Shatterhand zařvat, pozor, šošoni na koních, rychle pryč, jo, tak Pepí Hlinomas zařval, pozor, tady někdo píše na stroj, rychle pryč.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Ano, tak...
1: Tady naštěstí, kdo nepíše na stroji, tady nemáme ani stroj.
0: Ano, mám plechový mikrofon, už taky ne, krytý.
1: Můžeme takhle, jestli to... Je to ono?
0: To je já tak nevím, jako v peřinách, když by běželi koně.
1: Peřinách.
0: Ty jsi byl někdy u toho, když ruchaři pracovali při natáčení rozhlasové hry nebo něčeho takového?
1: Rozhlas moc ne, ale ruchaři dřív se to dělalo na posynchronech tyhle věci, takže v takzvaném studiu Moskva na Barrandově, to byl takový dřevěný barák, kde byly dvě veliký studia, ano. Kde se vždycky ta smyčka a to se tak dlouho opakovalo, až to bylo OK, protože s tím nešlo moc hejbat. Dneska tam se dá slovo a oni se ho tam dosadějí správně na tu hubu a tak je to takový jako rychlejší. Ale tam se dělali někdy i zvuky, třeba zakašli nebo prdni si. Takový, to se tam doplňovalo. Ano. No, nenapadá mě nic jiného.
0: My jsme tady v rozhlase točili v jedné rozhlasové hře taky vraždu, kde bylo skutečně slyšet, jak toho dotyčného, který přichází o život, zapíchnou nožem. Takový ten, ano. No, což o to? Ale ono šlo o ten zvuk toho nože do toho těla.
1: Jo, takhle.
0: Víš, jak to udělali?
1: Jak?
0: Koupili obyčejnou husu v supermarketu. A podali do ní nože.
1: A co s tou husou potom? Kdo ji upek?
0: No, přesně. Ona se upekla, jenže 14 dní potom se někdo z inventárního oddělení scháněl potom,
1: po huse.
0: Kde je ta husa, kterou pořídili, aby jí dali inventární číslo, protože aha. Netušili, že je to živý materiál.
1: No,
0: a
1: tak řekli, že měla splesnivěla a vyhodila se.
0: I to se stane. Tak Pavel Nový vybral Miroslava Horníčka. Můžeme pokračovat ještě i v jeho vzpomínkách na Syna lovce medvědů, anebo si dáme scénku nazvanou V ložnici s Václavem Vidrou a Ivetou Blanarovičovou. Nabízím
1: člověče, v ložnici, to mě zajímalo.
0: Jo, tyhle dva.
1: No, takový vzpomínky.
0: 731 800 900. Volejte, hlasujte, vybírejte si a volte třeba také svého favorita SMS-kou, pak posílejte zprávu Humor mezera A či B na číslo 90 011 04. Tak do toho je tu pořad s názvem Humoriáda.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Pokračujeme dál s vysíláním Humoriády. Pavel Nový naším hostem a Patrik Rozehnal vás zvedu vysílání přes telefon 731 800 900. Voláte, hlasujete. Kdo teď? Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Patriku. Zdravím.
5: Dobré poledne, hrázného. Porybné je jiná funkce.
4: Pardon.
5: Porybné rozdává pokuty, hrázný se stará o pitnou vodu.
4: Super, tak já bych hlasovala pro Bčko, kdyby to šlo.
5: Bčko, jo, jde tak hurá do ložnice.
4: No super, mě už se za dlouho nestalo.
3: Děkujeme a jdeme za dalším, dobrý den.
6: Jmenuji se z Karviné, dobrý den pane Nový, dobrý den vám Patriku a hlasuju pro Bčko.
3: Dobře.
5: Výborně, děkujeme do Karviné.
3: Ano, taky tedy hlas pro ložnici, ještě někdo?
7: Dobrý den, tady je Irena z Roudnice nad Labem, oba vás moc pozdravuji.
5: Ano, dobrý den.
7: A přála bych si Bčko.
5: Dobře. Bčko.
3: Ložnice opět.
5: Ložnice vyhrála asi.
3: Láka. Ano, ještě ano. Někdo, dobrý den.
8: No ahoj kluci, Bčko.
5: Ahoj Bčko,
3: dobře, tak
5: výborně.
3: Jo. Tak to bude tedy Bčko. Opouštíme variantu A, to byl Miroslav Horníček, vrháme se k šuplíčku, kde je Vašek Vidra, náš kolega z Humoriády, Iveta Blenerovičová a scénka nazvaná V ložnici.
9: Manžel, a to bude překvapení, Václav Vidra.
10: Já jsem strašně ráda, že jste tu zrovna vy.
9: No. Já taky.
10: Určitě se mi s vámi bude hezky spolupracovat.
9: Určitě.
10: No. Já jsem vás měla ráda už jako malá holka.
9: Tak to vám teda pěkně děkuju.
10: Jste totiž chlap. No víte, jak se říká, podle nosa poznáš...
9: Vidru.
10: No. Co kdybychom si potykali? Říkej mi, Iveta.
9: No, vy mě můžete říkat pane Vidro. Já myslím, když jste se seznámili, tak abychom už, jo? Kdybychom začali, ano, jeden, pojďte.
11: No, beze všeho. Tak, miláčku, co kdybychom na to hnedka hupsli?
10: Tak já jsem nějaká matrace.
11: To nevím, já jsem si nevšiml, známe se teprve krátce.
10: To potřeba, co
11: tak
10: nechal?
11: To nechej a hrej. No. Jeď, kam?
10: Jeď.
9: Hele, Václave, tady musíš pořád hrát.
11: Hrát, jasně. Beze všeho, samozřejmě.
10: Jak beze všeho? Oslíkání tady přece nebyla řečné.
9: Ty to odkladače hraješ už teď a zdržuješ začátek, nebo co?
10: Já nehraju žádnýho obkladače. Já se tady akorát nehodlám obnažovat.
11: Ale já jsem o žádném obnažování nemluvil, já jsem jenom říkal beze všeho.
10: No, ale myslel jste si na to.
11: Já na to myslím pořád.
9: Tak co teď? Prosím vás, máte tam tu postel. Upíhli do toho perechu, nebo tam mezi vás vlítnu.
10: Uhně to, pane Vidra.
11: Miláčku,
10: no?
11: Co kdybychom na to hnedka hupsli?
3: Jestli k tomu hopsnutí dojde, to se dozvíme, jestli vyhraje. Tahle ukázka na další, kterou nabídnu za malou chvíli. Ty jsi
5: Jestli na to hupsli.
3: To asi taky někdy děti máš. Ale filmově nebo při natáčení postelové scény, bál ses toho někdy?
5: Větší trapasy neznám.
3: Neznáš.
5: Například...
3: Je to tak stresující, že se ti ani nechce ten...
5: Nestresující to není, teda ne? Zase to úplně ne. Ne, ale třeba v jednom klipu Marie Rotrový, která ty písničky, která se jmenuje Měli jsme se potkat dřív, zdá se mi.
3: Ano, ano.
5: Tak tam jsem uléhával s Marií Rotrovou, která měla být navrch do postele. Ale se mnou si lehal do postele kameraman a pustil na mě tu kameru, kterou držel. A v obráceně to bylo pak, Marie si lehala na něj, ale to jí nemohl ublížit tou kamerou, že jo. Ale diváci mi záviděli a já jsem je přitom nechával, protože...
3: Že jsi byl v posteli s Marií.
5: A teď má Marie, bude mít u nás v Ypsilonce slavit kulaté výročí.
3: Ano.
5: A my už se těšíme, protože to bude...
3: Že budete točit novou verzi klipu.
5: Ne, to ne, asi, to už opravdu asi ne, ale bude to i s Arnoštem Goldflamem, takže se těšíme, bude to takový krásný večer.
3: Jo, jo, jo, ten to trochu zrežíruje, ne?
5: Ne, ne, ne, ne? Ten bude taky mít jako kulatiny.
3: Jo, tak...
5: Režira to budeme my všichni.
3: Jo, bude to improvizační večer.
5: Improvizační večer, takzvané večery na přidanou, jako jsme mývali.
3: Ano, ano. Jak dlouho trvalo takové natáčení klipu tady?
5: Takový, no, jeden den.
3: Jo,
5: jeden den.
3: To zvládli.
5: Bylo to v takový vile nahoře na Barandově. Krásný barák, krásný místo, všechno bylo krásný. I ta Marie byla krásná.
3: No, ale je.
5: Ale... Viděli jsme se akorát u snídaně, ale ta byla už až v poledne.
3: A to si vybrala ona tebe, nebo to režisér?
5: To nevím, to se jí chci zeptat,
3: no,
5: právě.
3: Tak se jí zeptej na tom večeru.
5: Až se jí, až
3: jestli
5: to
3: si to pamatuje
5: dovím,
3: vůbec všechno.
5: Jo, jestli si to vůbec pamatuje. A,
3: jaký jsi byl milenec?
5: Jestli si to dovím, tak to pak tady řeknu.
3: Jo, dobře, tak se těšíme už teď. Kdy to máte? Až v září někdy.
5: Až v září, a teď auzer hned nevím přesně datum.
3: Takže někdy na podzim se to dozvíme.
5: Na podzim v září se to určitě dozvíme.
3: Říká Pavel Nový. A teď já musím prozradit, co jsme se rozhodli nasadit proti tomu vašemu výběru, když jste udělali změnu s Václavem Vidrou a Ivetou Blenarovičovou proti Stella Zázvorková.
5: Stella, to je silný kalibr.
3: Takže Ačko Václav Vidra, Iveta Blenarovičová, Bčko Stella Zázvorková, píšete humor, mezera A nebo B, posíláte SMSky na číslo 90 01 04 nebo se s námi můžete narychlo spojit i přes telefonní linku mířící do studia přímo 731 800 900.
12: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Haló, haló.
1: Ano, zvedáme telefon opět někomu a ptáme se, komu byste rádi dali hlas v Humoriádě, Václavu Vidrovi s Ivetou Blanarovičovou nebo Stele Zázvorkové. Dobrý den.
2: Zdravím, tady Petr ze Zdounek.
0: Odkud?
1: Ze Zdounek. Ano.
0: Ze Zdounek. To je jako Hezounek.
2: Ze Zdounek. Už to dlouho jste nebyl, že, Pavle?
1: Tady, na návštěvě.
0: No jednou za měsíc.
1: Tak to tak vychází. Minus to tak vyjde, no.
2: Já jsem to neslyšel teda, no.
0: Aha.
2: Takže já bych si dal Stelinku, no.
0: Stelinku, dobře, děkujeme.
1: Děkujeme za ten hlas. 731 800 900, to je náš telefon sem do studia.

0: zeptat, jak vzpomíná zábavný pořad na Palmě s panem Ebenem. Ztracený jo, jo. Motor. Jestli si vzpomínáte.
1: My jsme mu jenom vyměnili auto, to bylo bez motoru a státní poznávací značku. To bychom neodmontovali tak rychle. Ale čuměl jako vrána.
0: Ale nemá chybu. Já, když se potřebuji zasmát, si to pustím. Kdo neviděl, doporučuji.
1: Jo, výborně.
2: Ano, je to pravda. Vyukaný Marek Eben.
0: Já nebudu zdržovat pokračování.
1: Bečko. Do koho jste zvolil? Bečko?
2: Ne, Ačko, pokračování. Václav Kvidra a Iveta Blanarovičová. Ještě někdo přidá bod?
1: Hala.
3: Hezké odpoledne, oba vás tam
1: zdravím.
3: Tady posluchačka z Jesenických podhůří, z Jesenického podhůří.
1: Hezky.
3: A Cibečko.
1: Dneska to je samej východ, člověče.
2: Stella Zázvorková to vyhrála. Zase vyhrála změna.
1: Stella Zázvorková.
2: Mají ženy smysl pro humor?
4: Tedy já si přicházím, milé dámy, stěžovat. Já jsem nedávno slyšela samozřejmě, že od muže a dokonce tentokrát od mého vlastního muže, že prý nemáme vůbec smysl pro humor, že vůbec nerozumíme legraci, a co je daleko horší, že prý my tu legraci ani nepochopníme, že nedovedeme vykládat ani anekdotu. Humor, křičel na mě, osvobozuje člověka od nudy a trápení, humor povznáší a obšťastňuje. No, já jsem mu celá vyděšená žehlila kalhoty, jak se chystala ráno do kanceláře a on mě vykládal, co to je vlastně legrace. Jak prý se tuhle jeden u nich v kanceláři zavřel do skříně a kukal tam, což prý náramně vyděsilo přednostu jejich oddělení. No já teda nevím, milé dámy, proč já bych se vám tady vlastně nepřiznala. Víte, jestli jsem vůbec něco nebo někoho na té veselé příhodě pochopila, pak to byl právě ten vyděšený přednosta. Protože já vůbec nevidím žádnou legraci v tom, když oni si tam natírají násadky povidlama a polejvají židle vodou. A nebo prosím vás, je to humor, když vychází úředník z budovy úřadu a má vzadu na kabátě provázek s mašlí? Je to nejhorší, prohlásil můj manžel, ba dokonce víc a hůř, to prý je skoro něco jako duševní úchylka, když se tomu nechci anebo nedovedu smát. No, já jsem se vám nemohla smát, já jsem si až nějak divně připadala vedle něj, ale já jsem nemohla. A pak jsem se nad nádobím docela vážně zamyslela sama nad sebou a řekla jsem si, víš, holka, co ty si to za podivnou osobu? Co ty si to za škarohlída? Přece neumět se zasmát takovýhle podařený švandě, to je skutečně něco jako duševní úchylka. A mohlo by to skutečně vést k rozvrácení celého našeho šťastného manželství. A tak jsem si vám, milé dámy, řekla, že se život u nás musí od základu změnit. A taky jo. Druhého dne vpadne můj drahý ráno do kuchyně a hned povídá, heleď, udělej mě snídaně, ale ne čaj, já bych chtěl kávu, že jo, doskoč mi do trafiky pro noviny, kdyby je neměli, tak vezmi lípy, že jo, nebo globusky a tak dál. Teď mě začal sekírovat, kouká, kde jsem a vidí, že mě nevidí. Já jsem totiž byla, milé dámy, na Příborníku. Nohy jsem měla skřížené pod sebou a na hlavě jsem měla stínítko od lampy. Co pak to tam děláš na té skříni? Tázal se můj manžel. Nic, odpověděla jsem něžně. Čekám tu na zmrzlináře. A já jsem neslezla, milé dámy. Já jsem neslezla, dokud neodešel. A to znamenalo, že šel s děravou patou, s utrženým knoflíkem, bez novin, bez čaje a bez lip. A když se večer vrátil domů k večeři, tak jsem byla, drahé kolegyně, pod otomanem. Jeho trepky se měla přivázané na nicce a když se pro ně schýbal, utekli mu. Ha-ha! Zavzbala se na něho ze svého úkrytu. Ha-ha!
1: Hodně vysoký úkryt, aby se tam zcela vešla.
2: Byla mladá.
1: Jo, byla mladá.
2: Po hlasu. To by dělala někdy žena takovéhle vtípky nebo kanadské
1: ne,
2: žertíky?
1: Ne, naštěstí ne.
2: Naštěstí ne.
1: Naštěstí
2: není
1: ne.
2: Ten typ. Ty?
1: Ne, taky ne.
2: Ne.
1: My se doma bavíme něčím jiným. Dříve jsme se bavili teda úplně něčím jiným.
2: Ano, to bychom se vraceli k ukázce číslo dvě.
1: Do té ložnice.
2: Ano.
1: No a my to dělali teda nejenom v ložnici.
2: Dobře, tady to stačí.
1: No a tak nevím, co bych k tomu ještě

0: ještě mohl dodat.
1: Ano, takže vtipky doma ne, ty si užíváte vlastně v práci, v divadle
0: no,
1: s kolegy.
0: No, býváme vtipný jinak.
1: Jo. Mění se ty vtipy mezi kolegy za ta léta? Jsou už recese jiné? Takových těch osvědčených kolegů, jako je Mlábus, Dejdar a podobně.
0: To je furt stejný.
1: To je furt stejný.
0: Je furt stejný a furt to baví.
1: Jo, je i vás. Je.
0: Ano, ano.
1: Jo.
0: Jo, jo. My to máme furt stejný.
1: Já mám pocit, jak Jirku znám, Mlábuse odsud, takže to tak jako se trošku sklidnil, zmoudřel. To tady na nás jenom hraje. Tam je
0: zmoudřel?
1: No.
0: To je kravina.
1: Jirko, zdravíme, snažíme se.
0: On to neposlouchá, naštěstí, takže ho můžeme klidně pomlouvat.
1: Dobře, takže vyvádí, co v poslední době vyvedl?
0: No, vlastně nic. Je to furt to samý. Ale tuhle vyprávěl a to se nedá publikovat, takže to nemůžu.
1: Jo, to je na Silvestra, až vysílat.
0: No, ani to ne.
1: Ani to ne, až
0: ani
1: takhle.
0: To ne.
1: Až takhle odvážné to bylo.
0: Ne, odvážné to nebylo právě. Proto odvázané.
1: Jo, jo, jo. A Martin Dejdar teda, když už jsme u toho a zmínili jsme ho.
0: Tak... No, to jsme dlouho už neviděli. On furt někde něco má a on hraje teďka v jiných představeních než já, takže my se vlastně ani v divadle moc nepotkáme. On má takový představení, kvůli kterému si po letech koupil stepařský boty, začal vzpomínat, jak dělal zpívání
1: učitele
0: v dešti.
1: Učitele tance.
0: A učitele tance a zpívání v dešti v Karlíně a tak a to dělá s paní Petkovou Swing.
1: Mm-hmm. Tak jo, tak ho zdravíme, taky to bylo nedávno v Mariádě a vám teď dávám možnost vybrat si Stella Zázvorková nebo co kdybychom dali Pepu Náhlovského z toho
0: seznamu. Výborný nápad. Jo. Pepa je taky k nezastavení.
1: Takže Stella nebo Josef. Zázvorková nebo Náhlovský. Zvolte jednu z ukázek a dejte nám vědět 731 800 900 přímý telefon do studia pro hlasování a výběr nebo SMS-kové číslo 90 011 04. Stačí napsat heslo Humor mezera A nebo B.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Nám už se to tady trochu rýsuje. S Pavlem Novým už asi tušíme vítěze, ale schválně, zkuste přidělit ještě bod. Dobrý den.
4: Dobrý den, já vás zdravím, tady Magdalena Hradec Králové. Ačko, ale chtěla bych se zeptat pana Nového, mého jmenovce, odkud pochází jeho rod?
5: Můj rod ze západních Čech.
3: Děkujeme.
5: Je
3: za
5: to odpověd. Široký. Domažlice Klatovy.
3: Dobrá, tak kdo další na telefonu? Vítejte u nás.
6: No, dobrý, já tady Vojta z Plzně.
3: Ano.
6: Já prosím, zdraví pana Hrázního, pana moderátora. A já jsem vás rodil litoval v tom seriálu, prosím vás, já bych býval vám pomohl proti tomu Vyskočilovi, když ho má rozděláty.
5: Škoda, že jsem to
3: velké
5: nevěděl.
3: Sedlo, ano.
6: Tak.
3: A co volíte?
6: No, i když on dělá judo, ne, já jsem dělal kulturistiku, teda to je jedno už, ale to je jedno, ale chtěl by jsem Ačko.
3: Ačko?
5: Do toho jsem se chtěl zeptat. A Čápa je u vás dobýho?
3: A já vás klamu, Ačka to nedorovnala. Vy jste zvolili změnu a zase skáčeme dál za Pepíkem Náhlovským mladým, za Eduardem Hrubešem. Koledníci.
5: Koledníci.
7: Dobrý, Pepíku, my jsme původně mysleli, že ty choroby, víš, že se přesto jenom tak o to otřem trošku.
8: Já jsem stejně strašně rád, že jste udělali tyhle dvě varianty, pak obě můžou být použitelný.
7: Ne, dobrý, ne. Já jsem právě myslel, že to nějak přeladíme na ten tvůj kladný vztah k ženským vůbec.
9: Ale já mám kladný to, že právě na nemocnici jediný, co se mi líbí, jsou sestřičky. To jsou opravdu anděle.
8: To je pravda.
9: No já... Z kolika já už jsem chodil?
7: Dobrý, prosím.
8: Ne, on už šel tak daleko, že jednou jsem ho viděl, jak ťuká na patologii.
9: Mě byla lapata, kam by si šel s patou?
7: Na patologii.
8: To daleko dotáhne. No.
9: Ale když se mě... Ale ptáš na ten vztah k ženám, jo?
8: Ale mě ještě teď napadá taková jedna věc, jak je pro mě může být výhodná ta první nebo druhá varianta. Ta první je, že budu mít dál kamaráda. A ta druhá je... Že když pojedeme do Prahy v téhle formě, tak budu mít menší spotřebu.
7: Zdravotní stav jsme probrali, pokud je o Pepíka, ale možná jsme měli začít tím, jak vy dva jste se vlastně dali dohromady, jo? Jak se tak stane tak komická dvojice
9: jsme se teda,
7: s Kutkem?
9: Na rovinu ti řekneme, my jsme se potkali, tomu bych nevěřil. On byl muzikant, já taky jsem byl takový divný. Takže jsme se jim taky dohodli, že jsme spolu začali dělat jako dvojice, pak nám to připadlo, že to je finančně výhodný. Začali jsme spolu dělat jako dvojice komiků s tím, že v obrácení jsme to měli přirozený, já jsem dělal chytrýho.
8: Já dělal toho Lojzíka.
9: Já dělal toho blbýho a to nefungovalo.
8: Pak jsme jenom pro legraci, aby kapela měla srandu, jak jsme si prohodili ty role.
9: No, no neprohodili, ne, máme to trošku jinak. On je chytrej a já jsem ten ještě chytřejší.
7: Dobře, a jsem si uvědomil, že my vlastně vysíláme o Velikonocích.
9: No, Velikonoce, tak...
7: To je taky zajímavý téma.
9: To je
7: pojďme,
9: téma.
7: Choroby jsme probrali jsme vaše začátky.
9: Paní má tamhle vajíčka.
8: Prosím tě, nech to je paní, to si paní přinesla a...
9: Zkoujte nějaký.
7: Pepíku, jsou nějaké zvláštní zvyky tam na Ústecku, popřípadě no, na Krušnohorsku?
9: My jsme tam Krušnohorci, my máme samozřejmě trošku jiný zvyky, než máte tady vy, na Ostravsku třeba, že jo? U nás to je úplně co jiného, my Krušnohorci za A slavíme 364 svátků ročně, což znamená, že jenom jeden den je pracovní, to je hezký. Ale jinak máme zajímavý svátky, třeba zajímavý svátek, který vy nemáte, jo? Jeden myslivosti. Ten den vždycky od rána všichni přemýšlej a ten, kdo něco vymyslí, dostane titul myslivec. Jen jednou byl udělen titul zlatý myslivec a to tomu myslivci, který vymyslel tekutýho myslivce. Jinak Velikonoce Krušnohorci slavili tak, že odcházeli koledovat do ostatních vesnic a místo pomlásky používali okované cepy. No a ti, kteří si vykoledovali kuřata, to byli takzvaní kuřáci. Ti, co si vykoledovali čunky, husy, to byli čuňáci.
7: Husy, to byli husáci.
9: To byli husáci, ano. Je to svátek se 70. letech u nás nesměl slovy.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Ano, slavil by cokoliv. Mimochodem, dneska je den čerstvého špenátu. On už je dneska taky každý den nějaký ten svátek. Tak měl jsi špenát?
5: Špenát jsem měl předevčírem?
3: Ano, slavil jsi už dopředu.
5: Ne, no, no. Předvečer. To jsem nevěděl, že dneska den špenátu. Ano. Každý den je něčeho den.
3: Ano, ano. Zítra je spousta nádherných dnů. Například světový den emotikonů, tetování, loterie.
5: To se mi netýká nic. Co dál?
3: Žlutého prasete, broskvové zmrzliny.
5: Broskvová zmrzlina, to by mohlo být, ale mám radši čokoládovou.
3: Dobře.
5: Jak říkala naše babi čekuládová.
3: Vážení, ať to stihnem. Pepík Náhlovský s Pepíkem Mladým a nebo Zuzana Bubílková. Komu dáte hlas? Můžete hlasovat už teď a volat na číslo 731 800 900 nebo psát SMSky na číslo 90 011 04. Humor mezera A nebo B. Pravidla jsou jasná, říkáme už dnes po čtvrté, tak ať to každý chytne.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pavel Nový, Patrik Rozenal ve studiu. V nabídce Josef Náhovský, Josef Mladý nebo Zuzana Bubílková s panem Šimkem. A vy se můžete vyjádřit na telefonu. Dobrý den, rychlý hlas pro někoho. Komu to bude?
2: Dobré odpoledne, chlapi, a paní Bubílkovou s panem Šimkem.
1: Zklamu vás. Víc hlasů o něco bylo pro to dokončení. Tak tentokrát po druhé Pepík Náhovský a Pepík Mladý.
3: A co takhle třeba polivačky? Zažil jste někdy?
4: No já mám na to právě na ty Velikonoce mám takový dvě smutný jako vzpomínky, jo. Proto já to moc
3: nezvím. Tak jako na všechno, že jo, já už teď chápu, že ty máš jenom smutný vzpomínky.
4: Já jsem jednou byl na takový chatě, tam jsme slavili Velikonoce, tak jsme popíli a byla šlehačka dopoledne a pak odpoledne byla polejvačka. A jak tak už tam všichni polejvali vším, co bylo, jo, tak už nevěděli co, tak na kam nech stál takový hrnec s bujounem. Což o to, je to taky voda, ale měla 100 stupňů. Takže od té doby já jsem na tu polivačku takový háklivej. A druhá smutná zkušenost je, že jednou mi říkal kamarád, hele, pojď se mnou kolidovat, to je skvělý, tam normálně jdeš a místo vajíček si máme nějaký prachy, nebo se, oni taky dávají hodně panáky. Jsem říkal, no prosím, no. A tak opravdu jsme šli, hody, vyšlehali maminku, dcerku. A on říkal, co chcete vajíčka, my rovnou, nám vajíčka nějak nejedou. Becherovčička, rumíček, fernetíšek, vodečka, džimbímeček, vínečko. No a probudil jsem se na záchyce.
3: Chlapci, já vám děkuji za vaši návštěvu. Jsem rád, že si vydržel nám až do finále, Pepičku. Ale zase asistence byla, ale my máme pro vás připravený samozřejmě dáreček, abyste odtud neodešli s prázdnou. Dokonce takovou pomlásku, kuci, nebudete a tekutá. No. Bohužel, jak jste zvyklí, tam
5: bude plyna.
3: Ne, bude ve stavu tuhém, ale stojí za to opravdu takovýho něco. Jste ještě nedostali. Máme dva kousky, pojď, Pepo, pojď, vem si třeba tady, jo?
5: Ježíš, to je krát, to mám rozbalit.
3: Ano, proveď odhalení.
5: Přímo takhle.
3: A co uvidíš je tvé.
5: To je.
3: Takovýhle symbol Velikonoc si ještě neměl.
5: To je nádherné.
3: Pepičku, vem si.
5: To je krásné. Ježíš Maria.
3: Tak.
5: To je úžasný.
3: A ty máš tady. Tak, to je. No. Ty máš hezčí obrázek, zase jsme ti dali.
4: Hezčí obrázek.
3: Tak, no a zaber. No, to zaber.
4: Nejde.
3: Pepo, neříkej mi. Pepičku, zaber. No tak. Musím to pohřezovat trošku. Pepo, zaber. No.
4: Bohužel na to nemám.
5: Musíš takhle, no.
4: Tak jak takhle, tak to zkus ty.
3: No tak zabejči, no já
4: co pak jsi Schwarzenegger,
3: no zabejte, no.
5: Já už vím, jak to je, já to mám vyfouklý, on to má s kuřetem.
3: Josef Mladý, Josef Náhrobský, koledníci.
0: Humoriáda.
6: Koledníci si vykoledovali.
1: Krasnice.
6: My si taky koledujeme, protože se nám čas krátí. Takže přátelé, kamarádi, mějte se moc pěkně a medaile si pořiďte sami.
1: Říká Pavel Nový. Zítra tu jako host bude Petr Jančařík, Patrik Rozehnal, také těším se. Bavte se, úsměv na tváři, ať vám co nejdéle vydrží a poslouchejte dál pořady Českého rozhlasu.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Dukované mají mobilní systém, který v případě potřeby dopraví chladicí vodu. Česká armáda převzala první z vojenských letounů Embraer. Hudební festival Znojmo představil barokní operu Galantní světy a bude polojasno až oblačno, postupně s přeháňkami a bouřkami. Teploty do 34 stupňů. Dobré ráno, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a s nimi Pavel Chaloupka. Jaderná elektrárna v Dukovanech má k dispozici nový záložní mobilní systém pro přívod chladicí vody. V případě potřeby může dlouhodobě přivádět chladicí vodu ke konkrétnímu bloku a tím zajistit odvod zbytkového tepla z primárního okruhu. Za hodinu dokáže dopravit až 1,5 milionu litrů vody na vzdálenost 4 kilometrů, uvedl mluvčí elektrárny Radek Doležal.
2: Takový výkon při dlouhodobé dopravě chladicí vody na vzdálenost několika kilometrů nelze zajistit konvenční hasičskou technikou. Jednotlivé moduly jsou odolné vůči zemětřesení, extrémním teplotám od minus 30 do plus 50 stupňů Celsia, účinkům leteckých předmětů i dalším vnějším vlivům.
0: Česká armáda převzala první ze dvou letounů C-390 Millennium od brazilské společnosti Embraer. Letoun s dvěma přídavnými nádržemi má dolet přes 8 000 kilometrů a uveze až 26 tun nákladu. Umí také tankovat za letu. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD potvrdil, že druhý letoun Česko převezme na konci roku 2027. Za oba stroje stát zaplatil více než 11 miliard korun. Hudební festival Znojmo včera uvedl barokní operu Galantní světy. V díle francouzského autora Jeana Philippa Rameaua diváci postupně zažívají příběhy z Turecka, Perzie, Peru a Severní Ameriky. Příběhy propojuje postava římské bohyně války Bellony, kterou ve znojemské verzi změnili na Marii Terezii.
3: Marii Terezii stvárňuje basbaritonista Adam Plachetka.
4: Pro mě je premiéra stvárňovat dámu na jevišti. Snažím se spíš hledat nějakou vhodnou míru, která ukáže, že je to nadsázka, zároveň v kontextu dnešní doby nebude působit nevhodně.
3: Opera má celkem 4 dějové linky, které kromě císařovny propojuje téma lásky a nových kolonií, vysvětluje režisér Tomáš Ondřej Pilař.
5: To, co všechny spojuje, je určité poselství o humanitě, jednotě lidí a o jejich rovnosti.
3: Galantní světy lidé ve Znojmě uslyší ještě tento týden v sobotu a v neděli. Šimon Franz, Český rozhlas.
0: A znojemskému hudebnímu festivalu se v našem vysílání budeme věnovat během dnešního rána.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude polojasno až oblačno, odpoledne se bude zvyšovat pravděpodobnost přeháněk a bouřek, které mohou být lokálně i silné. Nejčetnější by měly být večer. Nejvyšší teploty vystoupí na 31 až 34 stupňů. Vítr by měl foukat slabý, postupně mírný jižních směrů. V bouřkách zesílí a večer se začne měnit na západní. Rozptylové podmínky zpočátku mírně nepříznivé, během dne pak většinou dobré. Biozátěž na Trojce tedy vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 pozor u nehody na STEM 72. a půltém kilometru. Na cestě do Brna tam při srážce dvou nákladních aut došlo k úniku oleje. Jen cesty se šťastným koncem přejí ze studia Českého rozhlasu Brno Pavlové Chaloupka a Kašpar.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Dobré ráno, Moravo. 4 minuty po 5 hodině posloucháte Český rozhlas Brno a jsme rádi, že jste si nás naladili v pátek 17. července. Je to 198. den roku 2026, takže do Silvestra už jen 167 dnů, to pro ty natěšené. Svátek dnes slaví Martina, všem Martinám budeme posílat písničku po 8. hodině, ale písničky, zvláště ty, které nestárnou, nebudou chybět už od samotného začátku. Začneme hezky, lahodně, samozřejmě. bombu v kapkách deště v podání kapely Burma Jones, Můj čas, vzpomínka na seriál Sanitka v podání Hany Zagorové, Petra Kotvalda a Standy Hloška budou následovat. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme krásné vstávání a ti pátek, svátek, kabátek vaším co nejpříjemnějším dnem. Dobré ráno.
1: Český rozhlas Brno.

Vzpomínka na seriál Sanitka, písnička Můj čas Petra a Pavla Ormových, tak jak ji naspívala Hana Zagorová s Petrem Kotvaldem a se Standou Hloškem v dobách, kdy seriál Sanitka svou první sérii začínal. Je 5:12, tady je Český rozhlas Brno, je 17. července 2026. Dnešek je spojený například s Oldřichem Blahou, dnes už zesnulým hudebním skladatelem, aranžérem a také dlouholetým hudebním redaktorem brněnského rozhlasu. Narodil se v roce 1930 v Příkazích, absolvoval brněnskou jamu a působil třeba u Erika Knirše, Mirko Foreta nebo v orchestru Gustava Broma. 17. červenec byl také narozeninovým dnem brněnského gynekologa Ladislava Pilky, který se narodil v roce 1933 a proslavil se především tím, že se svým týmem porodil první dítě ze skumavky v tehdejším Československu, ale i v celém komunistickém bloku. 17. července 1943 se narodil i římskokatolický kněz a bývalý opat strahovského kláštera premonstrátů Michal Josef Pojezdný. Vytrvale se stavil proti komunistickému režimu a po sametové revoluci mu prezident republiky propůjčil řád Tomáše Garrigua Masaryka. Před 45 lety zemřela v Brně solistka opery, pedagožka, muzikoložka a překladatelka Věra Wasserbauerová. Do brněnské opery přišla v roce 1933. A 35 let dnes uplynulo od úmrtí brněnského rodáka Mirko Páráčka, básníka, prozaika a také reprezentanta v lehké atletice. Narozeniny dnes slaví třeba David Hasselhoff, ale také i český zpěvák Josef Wagner. Je 5:14, zahrajeme si Smokey a chystáme počasí. Dobré ráno.

0: počasí.
1: Je tu předpověď počasí pro pátek 17. července, je 5 hodin a 18 minut. Teploty na jihu Moravy díky oblačnosti dnes během noci téměř neklesaly. Pohybují se v rozpětí od 17 do 20 stupňů Celsia. A předpověď počasí ta dnes slibuje polojasno až oblačno, ojediněle přehánky a bouřky odpoledne, které mohou být i silné a nejčetnější se očekávají večer. Nejvyšší teploty 31 až 34 stupňů Celsia, slabý během nemírný vítr jižních směrů pované rychlostí do 20 km za hodinu, v bouřkách zesílí. Rozptylové podmínky většinou dobré, bio je na trojce, dejte na sebe dnes pozor a slunce, které vyšlo 5 minut po 5. hodině, zapadne ve 20 hodin a 55 minut. Dobré ráno.
2: Ve středu 22. července přivítáme v poradně pro zdraví urologa Dalibora Pacíka a probereme téma nezhoubných nádorů prostaty. Tento problém se týká s přibývajícím věkem mnoha mužů a my se s naším hostem zaměříme na to, proč je dobré neodkládat urologické vyšetření, ale také na to, jaké možnosti léčby nabízí současná medicína. Prostor bude i na posluchačské telefonické dotazy. K poslechu vás srdečně zve Sandra Silná.
0: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Jiří Schellinger na vlnách Českého rozhlasu Brno v písničce Jabloňový list. Je 5:23 a je tu čas na rozhlasový cyklus Temné letopisy moravské. Zní o prázdninách každý všední den v tomto čase, vypráví Michal Isteník, a tentokrát nás vezme za tragédii na nádraží v Podivíně.
1: Český rozhlas Brno uvádí Temné letopisy moravské s Michalem Isteníkem.
2: 1950. Rychlík smetl autobus na přejezdu. Adventní období jakoby na jihu Moravy přitahovalo neštěstí. Tragédie u Šakvic, Řikonína, výbuch ponávky v Brně a mnoho dalších. Psal se 21. prosinec 1950. Bylo kolem 17:30 odpoledne. Na krajinu padala tma a na přejezdu u nádraží v Podivíně se začaly zvedat závory. Na koleje vjel autobus ČSAD plný lidí směřujících do Velkých Bílovic a pak na Hodonínsko. A do jeho přední části narazil rychlík přijíždějící od Břeclavi. Lokomotiva autobus rozervala, otočila a tlačila ještě hodný kus po kolejích. Pak vykolejila také. Pamětníci popisují děsivé momenty, roztrhaná těla, utržené končetiny. Na místě pomáhali lidé z širokého okolí, vozili zraněné do nejbližší nemocnice ve Valticích. Tamní lidé zase vytvářeli provizorní lůžka i dlahy. Jak už to bývalo, o masakru se snažili úřady příliš nešířit. I čísla obětí z autobusu a vlaku se rozcházejí. Často zní 34 lidí a více než 50 zraněných. Zaznívá ovšem i číslo 45 mrtvých. Na současné informační tabuli u stanice je 47 lidí rozdělených po jednotlivých městech a vesnicích. Roli v číslech hrálo i to, že někteří zranění mohli zemřít později. Proč taková tragédie nastala? Podivínem projel osobní vlak směr Břeclav a v zápětí se po kolejích ještě přesunula další souprava. Hradlař, který měl na starosti přejezd i návěstidla, zvedl závory, ovšem současně uvolnil trať od Břeclavy. Autobus vjel na přejezd, jeho řidič tam zpomalil, usnadnil cestu protijedoucímu nákladňáku, který stihl projet včas. Autobus už ale to štěstí neměl. I když ho strojvedoucí rychlíku spatřil, neměl šanci obří soupravu zastavit, ať se snažil sebevíc. Nikdo si nedokázal představit, proč takovou chybu hradlař Eduard Schukelt udělal. Měl 59 roků, na drahách sloužil 27 let. Byl to pro něj běžný úkon. U soudu dostal 5 let, což byl nejvyšší možný trest. Po 3 letech ale ve vězení zemřel. Pohřeb velké části obětí se v Podivíně konal na Štědrý den roku 1950, 3 dny po tragédii. Je neuvěřitelnou ironií osudu, že několik lidí, kteří tuto nehodu přežili, se na Štědrý den roku 1953 stalo aktéry další podobné tragédie. Nárazu rychlíku do osobního vlaku v nedalekých Šakvicích. Přejezd v Podivíně, který byl zbrocen krví mrtvých a zraněných, je už dávno minulostí. Na jeho místě je jen přechod pro pěší se závorami. Pro auta funguje poblíž most. U místa tragédie stojí památník z roku 2020, kterému dal František Bohunický podobu výstražného kříže z železničního přejezdu, kombinovaného s křížem hřbitovním.
1: Český rozhlas Brno, Temné letopisy moravské.
0: To byl 17. díl našeho cyklu Temné letopisy moravské. Najdete na našem webu i v aplikaci Můj rozhlas. Další kapitolu napíšeme společně s Michalem Isteníkem a kolegou Milošem Šenkýřem jako autorem tradičním čase před 9. a pak také v pondělí v tomto čase.

0: Bylo půl šesté.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: V Brně má po zhruba 70 letech vzniknout úplně nový hřbitov. Magistrát ho připravuje společně s městskou částí Medlánky, která o jeho výstavbu usiluje. Na rozdíl od ostatních hřbitovů ve městě v něm nebudou typické kopané hroby. Umožní pohřbívání alternativními způsoby. Otevřít má zhruba do 5 let na louce u stromové kaple pod lesem. Zdravotničtí záchranáři na jihovýchodě Moravy budou moci používat 3 nové transportní plicní ventilátory. Přístroje za 1,5 milionu korun nahradí v sanitkách současnou dosluhující zdravotnickou techniku. Nejen tuto investicí chce Zlínský kraj zmodernizovat vybavení záchranné služby. Pořádání kulturních akcí a knihařských dílen na Sýpce v Boskovicích podpoří město dotací 150 tisíc korun. Tento týden to schválili radní. Historickou Sýpku v Sadové ulici od roku 2019 postupně obnovují Marek a Ladislav Ouještí. Navazují přitom na 80 let starou rodinnou tradici knihařství. Ve Velké nad Veličkou a okolních obcích začaly horňácké slavnosti. Jeden z nejstarších folklorních festivalů dnes večer nabídne programy k výročí narození několika významných horňáckých muzikantů nebo ke 30 letům zborečku žen z Lipova. Na jihu Moravy bude polojasno až oblačno, odpoledne se bude zvyšovat pravděpodobnost přeháněk a bouřek, které mohou být lokálně i silné. Nejčetnější by měly být večer. Nejvyšší teploty vystoupí na 31 až 34 stupňů. Vítr by měl foukat slabý, postupně mírný jižních směrů. V bouřkách zesílí a večer se začne měnit na západní. Biozátěž na Trojce tedy vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na cestě do Brna po dálnici D1 projíždějte opatrně místem nehody na 172,5 kilometru. Došlo při ní k úniku oleje. Klidné cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553.

0: Hráli a zpívali vám Rangersy 5 hodin a 38 minut, tady je Český rozhlas Brno. Turecko, Perzie, Peru a Severní Amerika. To jsou místa, která uvidí lidé v barokní opeře Jeana Philippa Rameaua Galantní světy. Ta měla včera premiéru na hudebním festivalu Znojmo. Čtyři zdánlivě nesouvisející dějové linky propojuje několik témat. Láska, kolonialismus a taky Marie Terezie. Její postavou však možná překvapivě nestvárňuje žena.
1: V široké barokní sukni na pódium Znojemského centra jízdárna jako Marie Terezie nastoupil basbaritonista Adam Plachetka. V původní verzi opery je ústřední postavou, kterou Plachetka stvárňuje, římská bohyně války Bellona.
2: Pro mě je premiéra stvárňovat dámu na jevišti. Zkušenost širokou v tomto ohledu nemám, ale snažím se spíš hledat nějakou vhodnou míru, která ukáže, že je to nadsázka, zároveň v kontextu dnešní doby nebude působit nevhodně.
1: Pro barokní opery byly tyto takzvané travesty role časté. Marii Terezii z postavy Bellony udělal režisér tohoto provedení opery Tomáš Ondřej Pilař proto, aby ji propojil se Znojmem.
3: Naše výprava začíná ve Znojmě, kde si doboví obyvatelé vyprávějí o nových koloniích, nových exotických objevech a právě díky tomuto vyprávění se s ním dostaneme do Peru, Perzie, do Severní Ameriky a do Turecka.
1: Čtyři různé příběhy spolu dějově nesouvisí. Ve všech ale Rameau pracuje podle libreta Louise Fuseliera se vztahovou tematikou.
3: To, co všechny opery spojuje, je určité poselství o humanitě, o jednotě lidí a o jejich rovnosti.
1: Jednu z postav v části opery z Turecka, Emílii, stvárňuje sopranistka Doubravka Novot.

0: Příběh Emílie začíná v harému sultána, ze kterého ji nakonec vysvobodí její stará láska. Na Rameauově hudbě Dobravku Novotnou překvapila její nadčasovost.
1: Používá střídavé takty, já to znám až z mnohem pozdější hudby Janáčka Martinů. Občas si všímám hudebních postupů, které jsem slyšela u Dvořáka. Takže Ramo je naprosto jako inovátor, co se týče svojí doby, podle mě.
0: Zborových partů se stejně jako těch orchestrových zhostil soubor Silencium Ensemble. Diriguje ho Tomáš Netopil. Pro Tomáše Netopila je dirigování Rameaua i francouzské opery debut.
2: Je nutné samozřejmě zvládnout takovou tu teoretickou materii, aby člověk věděl, jak vlastně tu hudbu přiblížit tomu ideálu, což je vlastně i otázka zdobení různých ornamentů a tak dále.
0: Premiéru opery Galantní světy uvedl hudební festival Znojmo 16. července. Lidé ji uslyší ještě dvakrát, a to v sobotu 18. a v neděli 19. července. Ze Znojma Šimon Franz, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: 6:45 minuta k tomu, připraveno je pro vás aktuální počasí. Teploty na jihu Moravy se pohybují aktuálně mezi 17 a 20 stupni Celsia a předpověď pro dnešek ta slibuje polojasno až oblačno, odpoledne přehánky a bouřky, které mohou být i silné. A nejčetnější by měly být večer, podle prognóz meteorologů. Nejvyšší teploty 31 až 34 stupňů Celsia, slabý během dne mírný vítr jižních směrů do 20 km za hodinu, v bouřkách zesílí. Rozptylové podmínky většinou dobré a pozor, bio je dnes na trojce. Čekáme velká horka, buďte na sebe opatrní. Slunce dnes vyšlo 5:05 a zapadne ve 20 hodin a 55 minut. Dobré ráno přejeme.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 50 minut. Posloucháte nás v pátek 17. července roku 2026. Milí posluchači, jestli pak víte, z čeho všeho můžete mít strach. Vzácným fobiím se totiž věnuje dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Přichází Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že existuje fobie z klaunů, papeže nebo piva? Strach může mít člověk z leda z čeho. Nejobvyklejšími spouštěči jsou například pavouci, hadi nebo uzavřené prostory. I mezi fobiemi však najdeme několik neobvyklých kuriozit, třeba koulrfobii, což je strach z klaunů. Ti mají diváky primárně rozesmát, ovšem v někom pohled na zmalovanou tvář vyvolává úzkost. Obává se totiž masky jako takové a neznámého obličeje pod ní. Dalším příkladem je papafobie. Úzkost, paniku a strach pociťují lidé, kteří se dozvědí, že do jejich města nebo vesnice má přicestovat hlava katolické církve. Novinkou posledních let je nomofobie, neboli obava ze ztráty mobilního telefonu. Zejména ve vyspělých zemích je celkem velké procento lidí, kteří si na mobil natolik zvykli, že bez něj prostě nemůžou být. Strach z přerušení kontaktu s rodinou a přáteli a celkové odtržení od okolního světa je pro ně extrémně nepříjemný. A na závěr opravdová lahůdka. Hippopotomonstrosesquipedaliofobie. Kdo z vás tipuje, že je to hrůza z krkolomných a sáhodlouhých slov, ten se trefil.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Bylo 6 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Fakultní nemocnice Brno odstoupila od smlouvy s firmami na stavbu nové porodnice. Zájem o hypotéky se v červnu mírně snížil. Ve sportovním areálu Baťov v Otrokovicích vznikne nová pergola a bude polojasno až oblačno, postupně s přeháňkami a bouřkami, teploty do 34 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Fakultní nemocnice v Brně zatím nezačne se stavbou kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie. Odstoupila od smlouvy s dodavatelem. Podle vedení nemocnice odhalila kontrola před zahájením prací nedostatky ve smlouvách. S novou klinikou za více než 3 miliardy korun ale dál počítá. Stavbu chce zahájit příští rok. Vady se týkaly například statiky celé budovy. Podle ředitele Vlastimila Vajdáka je potřeba projektovou dokumentaci a smlouvy přepracovat. Kdo to bude mít na starosti, to zatím nemocnice nezveřejnila.
3: Díky tomu, že byly nedostatky odhaleny ještě před zahájením stavebních prací, bylo možné zabránit jejich dopadům na samotnou realizaci stavby a efektivní využití veřejných prostředků. Naší prioritou zůstává bezpečnost budoucí stavby, maximální transparentnost a hospodárnost.
1: Smlouvu o dílo se sdružením společností Hochtwil.cz, IMOS Brno a Metrostav.cz uzavřela nemocnice v dubnu. Český rozhlas firmy oslovil a čekáme na jejich vyjádření. K tématu se vrátíme krátce před 8 hodinou. Trh s hypotékami v červnu mírně oslabil. Banky a stavební spořitelny poskytly nové úvěry bez refinancování za 36,5 miliardy korun. To je o 4% méně než v květnu. Ukázal to aktuální hypomonitor České bankovní asociace. Celkový letošní objem hypoték ale zároveň výrazně převyšuje loňský. Od ledna do června lidé dostali na úvěrech o 66 miliard korun více než loni. Průměrná hypotéční sazba dál roste. V červnu dosáhla skoro 4,8%. Naopak průměrná výše hypotéky poklesla na 4 miliony a 700 tisíc korun. Nová pergola za 900 tisíc korun vznikne do konce srpna ve sportovním areálu Baťov v Otrokovicích. Nabídne kryté posezení a zároveň rozšíří možnosti využití areálu během celého roku, pokračuje mluvčí města Lenka Vaculová.
4: Součástí stavby bude rozšíření zpevněné plochy, nové osvětlení a odvodnění střechy napojené na stávající retenční systém. Pergola bude tvořena otevřenou dřevěnou konstrukcí s pultovou střechou, ze západní strany bude částečně chráněna dřevěným obkladem proti větru a nízkému slunci. Prostor bude bezbariérově přístupný.
2: Počasí.
1: Na jihu Moravy bude polojasno až oblačno, odpoledne se bude zvyšovat pravděpodobnost přeháněk a bouřek, ty mohou být lokálně i silné, nejčetnější by měly být večer. Nejvyšší teploty vystoupí na 31 až 34 stupňů, foukat bude slabý, postupně mírný vítr jižních směrů v bouřkách zesílí a večer se začne měnit na západní. Rozptylové podmínky zpočátku mírně nepříznivé, během dne většinou dobré, biozátěž pak bude vysoká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na dálnici D1 se u 9 křížů tvoří na cestě do Brna kolony. Je to kvůli nehodě na stém 72. a půltém kilometru, kde se projíždí jedním pruhem. Na D55 se pozor mezi 46. a 60. kilometrem. Ve směru na Hodonín se tam pohybují silničáři. Volné cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Krásný den vám všem, milí posluchači, 4 minuty po 6. hodině. Je s vámi Český rozhlas Brno a máme radost, že vy jste s námi v pátek 17. července roku 2026. Svátek dnes slaví Martina a možná nevíte, že dnešek je také mezinárodním dnem nezištné radosti. Takže pokud máte někoho rádi a chcete někomu opravdu nezištně udělat radost, popřejte mu něco pěkného od srdce během dnešního rána. A pokud patříte mezi gurmány, tak dnešek je také dnem broskvové zmrzliny. Můžete si ji dát třeba ke snídani. Na vlnách Českého rozhlasu Brno nebude chybět Magdalena Marty Kubišové nebo Šance Lucie Vondráčkové a další písničky, které nestárnou, budou následovat, stejně tak jako předpověď počasí. Pavel Kašpar u mikrofonu Českého rozhlasu Brno. Přejeme vám dobré ráno všem, kteří stali, i těm, kteří jsou duchem ještě pod peřinou. Hezký poslech.
2: Český rozhlas Brno.

0: Tady Český rozhlas Brno, zpívala vám Lucie Vondráčková, je 6 hodin a 12 minut. Nové interaktivní workshopy pomáhají dětem lépe porozumět lékům, prevenci nemocí i práci farmaceutů. Projekt nazvaný Lékárnice maminky vymysleli sami lékárnice. Teď objíždějí školy a mimo prázdniny i školy po celém Česku. Na jihu Moravy je přivítali třeba v Zakřanech, Miroslavi, v Lysicích či v Dolních Dunajovicích. Program přizpůsobují věku dětí. Nejmenší seznamují s bylinkami a bacily, starší s příbalovými informacemi nebo vývojem léčiv.
1: Je zelenina zdravá?
2: Jo!
1: Hele, a co takhle jako jí slízátko?
2: Ne! Jo, jo!
1: Prskat na sebe bacily?
2: Ne!
1: Jíst čokoládu?
2: Je!
3: Je to vlastně taková hra. Děti tu ve třídě nesedí v lavicích, ale v kroužku na koberci. Překřikují se, odpovídají na otázky a přitom se dozvídají, jak pečovat o své zdraví. Právě na hry, pokusy a praktické úkoly místo klasického výkladu sází lékárnice Kateřina Dillingerová. A to jak u předškoláků, tak během školního roku i u školáků.
4: Můžeme si říkat tu básničku, znáte ji ze školky?
5: Ne.
4: To jsou ruce, to jsou dlaně. Mýdlo s vodou patří na ně.
5: Jo, to znám.
4: A po mýdle dobré jídlo a po jídle zase mýdlo.
3: Místo memorování si děti bacily a léky prohlížejí, modelují a zkoušejí s nimi nejrůznější pokusy. Právě vlastní zkušenost je podle lékárnic nejlepším způsobem, jak se děti zásady prevence naučí a zapamatují.
6: Viry můžou vypadat jako spojený kamínky.
4: Super. Co třeba kýchání, jak máme správně kýchat?
7: Takhle do ruky.
8: Mm-hmm. Nebo do kapesníku.
4: Nebo do kapesníku, super. A co třeba do dlaně?
2: Ne.
3: Do projektu své žáky před časem zapojila i učitelka základní školy Písnice Olga Kretíková.
9: Pokud je výuka jenom frontální a jenom jim budeme něco říkat, tak druhý den už o tom nic nebudou vědět, ale když si vzpomenou třeba i za rok, jak modelovali koronavirus z modelíny, tak budou vědět to, co jde.
3: Projekt Lékárnice maminky vznikl jako iniciativa samotných lékárnic. Chtějí dětem ukázat, že jejich práce není jen vydávání krabiček s léky. Do projektu se zatím zapojilo 12 lékárnic z různých koutů Česka. Navštívili už tak 12 škol a školek, kde připravili workshopy pro víc než 300 žáků. Karolína Burdová, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Letně se tu společně s námi kolíbal Julio Iglesias, je 6 hodin a 18 minut. Tady je Český rozhlas Brno, no a na řadě v tuto chvíli počasí.
1: Počasí.
0: Podle předpovědí meteorologů nás dnes čeká horký letní den. Je to znát už na ranních teplotách, přes noc se totiž díky oblačnosti příliš neochladilo. 17 až 21 stupňů Celsia, takové je rozpětí teplot na jihu Moravy v tuto chvíli. A předpověď, ta slibuje polojasno až oblačno, odpoledne ojediněle přehánky a bouřky, které mohou být i silné, a nejčetnější by měly být večer. Nejvyšší teploty 31 až 34 stupňů Celsia. Slabý během dne mírný vítr jižních směrů do 20 km za hodinu, v bouřkách zesílí. Rozptylové podmínky většinou dobré, bio je na trojce a slunce, které vyšlo 5 minut po páté, zapadne ve 20 hodin a 55 minut. Dobré ráno přejeme.
2: V pondělí 20. července přivítají dopolední Dobré rady Lenku Vorlovou. Tématem bude kvalita medu. Jak poznat, že má med potřebné kvality? Má smysl kupovat ho přímo od včelařů? Jaké praktiky obchodníci s medem dělají, aby byl lépe prodejný? A čím se jednotlivé druhy medu liší? To všechno se dozvíte, když budete s námi. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
1: a Petr Kostka. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 23 minut. Tajemný lovec s pověstí modlícího se vraha. Ano, Kudlanka nábožná stala se hmyzem roku 2026 České společnosti entomologické. Co je na tomto hmyzu tak fascinující? Proč je dokonalým predátorem? A jaký je životní cyklus kudlanky nábožné a které nepůvodní druhy jsou k potkání u nás na Moravě? Poslechněte si rozhovor s ekologem Martinem Škorpíkem z Národního parku Podíjí, který s ním vedla Jirka Vykoupilová. Celou stopáž rozhovoru najdete na našem webu brno.rozhlas.cz. No a do 6:30 do dalších čerstvých zpráv s Pavlem Chaloupkou ještě písničky. Dáme si třeba Beatles, legendární Penny Lane a za chvíli také Jiřího Korna a jeho Radost až do rána. Pavel Kašpar přeje hezký poslech. Penny Lane.

0: Bylo 6:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Ředitelství silnic a dálnic uzavřelo smlouvu s firmami, které opraví téměř celou silnici mezi Znojmem a Pohořelicemi. Dělníci rozšíří na 3 střídavé pruhy hlavní tah číslo 53 od Pohořelic po Lechovice. Úsek měří přes 20 kilometrů. Práce začnou letos v září. Dlouhodobé sucho a úbytek podzemní vody mění strukturu zásobování Brna pitnou vodou. Zhruba 35% spotřeby města teď pokrývá vodní nádrž Vír. To je více než dvojnásobek oproti loňsku. Zbytek stále pochází z podzemních zdrojů u Březové nad Svitavou. Brněnské vodárny a kanalizace se připravují na to, že by mohl podíl povrchové vody výhledově stoupnout až na 97%. Celkem 40 dětí ze základních škol na Zakarpatské Ukrajině aktuálně hostí kraj Vysočina. Po celý týden do neděle tedy poznávají region. Kraj pro pobyt vytipoval žáky druhého stupně základních škol, kteří mají češtinu jako volitelný jazyk. V Újezdci místní části Uherského Brodu dnes slavnostně otevřou novou pumptrackovou dráhu u vodní nádrže. Návštěvníky čeká ukázková exhibice i možnost si novou dráhu vyzkoušet. A na jihu Moravy bude polojasno až oblačno. Odpoledne se bude zvyšovat pravděpodobnost přeháněk a bouřek. Ty mohou být lokálně i silné. Nejčetnější by měly být večer. Nejvyšší teploty vystoupí na 31 až 34 stupňů. Vítr by měl foukat slabý, postupně mírný jižních směrů. V bouřkách zesílí a večer se začne měnit na západní. Biozátěž je na trojce vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Cestu do Brna po dálnici D1 omezuje nehoda na stém 72,5 kilometru, blokuje pravý pruh, před ní se tvoří kolony. Pozor i na stém 94,5 kilometru, ve směru na Vyškov, tam u středových svodidel zůstává auto s poruchou. Dobré cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: němuž přidám já svůj.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 38 minut, poslouchali jste Kylie Minogue. Šestice mladých lidí z různých koutů světa přijela na Hanou, konkrétně do Holešova. Jako dobrovolníci uklízejí tamní rozlehlý židovský hřbitov. Kulturní památku připravují na příští týden. To se v Holešově bude konat 26. ročník festivalu židovské kultury Hamakom.
1: Letos se židovským hřbitovem v Holešově rozléhá kromě cvakání zahradnických nůžek hlavně španělština. Dvě dobrovolnice přiletěly z Mexika, třeba 23-letá budoucí učitelka v mateřské školce Carmen.
2: Česká republika je krásná země, lidé jsou tu velmi vstřícní. Jako dobrovolník uklízím hřbitov a chci se dozvědět o židovské kultuře.
1: To 26-letá učitelka angličtiny Aitana přijela s kamarádem ze Španělska.
2: Je to dobrá příležitost být tady, naučit se trochu váš jazyk a dozvědět se o židovské kultuře a tradicích.
1: Skupinku doplňují Belgičan a Estonka. Program mají na následující dny jasný, vysvětluje Jan Machala z Holešovského odboru kultury.
3: Naším úkolem je zlikvidovat náletové dřeviny, jako jsou jasany a podobně, a potom také zredukovat popínavé rostliny, zejména břečťan, který poškozuje hlavně ty starší náhrobky svými kořínky.
1: A také dodal, proč už přes 20 let místní židovský hřbitov potřebuje právě dobrovolníky.
3: A s údržbou židovského hřbitova se je potřeba pomoci z toho důvodu, že vlastně místní židovská komunita byla zničena během holokaustu. A takže o tento hřbitov, který je kulturní památkou, tak by si jinak neměl kdo starat. Samozřejmě patří teďka židovský hřbitov židovské obci v Brně, ale ta má několik desítek dalších hřbitovů, takže tímhletím způsobem pomáháme.
1: Skupina bude v Holešově 14 dnů a pomůže i příští týden s organizací 26. ročníku festivalu židovské kultury Hamakom. Z Holešova Blanka Kovandová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 6:45 přesně. Počasí pro vás máme aktuální.
1: Počasí.
0: Teploty na jihu Moravy se pohybují stále ve vysokých hodnotách. Díky oblačnosti se totiž přes noc příliš neochladilo. Stále 18 až 21 stupňů Celsia. A jaké čekáme počasí? Dnes bude polojasno až oblačno, odpoledne ojediněle přehánky a bouřky, které mohou být i silné. Nejčetnější by měly být podle prognóz meteorologů večer. Nejvyšší teploty 31 až 34 stupňů Celsia. Slabý během dne mírný vítr jižních směrů do 20 km za hodinu, samozřejmě v bouřkách zesílí. Rozptylové podmínky většinou dobré a buďte dnes opatrní, bioji na trojce. Čeká nás opravdu velké horko. Slunce, které vyšlo 5:05, zapadne ve 20 hodin a 55 minut. Dobré ráno přejeme.
2: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
3: Tak si väčšina z nás predstaví to vykoristovanie ako by tú najhrubšiu formu prostitúcie a podobne, ale tie formy sú niekedy oveľa mekšie, môže ísť aj trebárs o odfotenie sa toho dieťaťa na mobil a následné zdieľanie na sociálnych sieťach. Takže La Strada na základe svojich skúseností dala dokopy niektoré príbehy, akými formami to vykoristovanie prebieha. A tieto prípadové štúdie boli súčasťou toho zadania a mohli sa nimi tí študenti vlastne inšpirovať.
2: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
4: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
5: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
4: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
5: Folklor a sport.
4: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Luboš Pospíšil, nezaměnitelný hlas. 6 hodin a 51 minut posloucháte Český rozhlas Brno a tradičně v tomto čase během prázdnin přinášíme letní servis. Hygienici zveřejnili další vlnu měření kvality vody na přírodních koupalištích. Horké počasí se na čistotě a zdravotní nezávadnosti samozřejmě podepsalo, ale zatím se stále na drtivé většině kontrolovaných míst dá koupat. Horší voda je podle výsledků pondělního měření v obou lagunách Horní Novomlýnské nádrže. Na pětibodové stupnici, kde jednička je nejlepší, dostaly laguny dvojku. Bez problému je voda ve všech pěti kontrolovaných plážích Brněnské přehrady. Vodu vhodnou ke koupání má i přírodní biotop Brno-Jih nebo koupaliště Zátoka v Rosicích. Koupání je podle hygieniku bezpečné také v lomu Janičův vrch u Mikulova nebo na pláži Vranov na Vranovské přehradě. Na Vysočině má dál kvůli zvýšenému výskytu sinic a chlorofilu zhoršenou jakost vody Domaninský rybník. Koupat se v něm podle hygieniků by neměli zejména těhotné ženy, děti, alergici a osoby s oslabenou imunitou. Tradičně čistou vodu mají rybníky Velký a Malý Pařezitý a koupací biotop Malvíny v Třešti. Dobrou kvalitu si drží také Dalešická přehrada, biotop v Šiklově Mlýně, koupaliště v Novém Městě na Moravě a Velké Dářko. V novoměstském koupališti i v Dářku se voda zlepšila, stejně jako ve Žďárské Pilské nádrži. Přes mírný zákal je vhodný ke koupání i rybník Medlov. Druhý stupeň z pětibodové škály kvality vody platí ve Slepém rameni Moravy Pahrbek u Napajedel, v Luhačovické přehradě a v nádrži Všemina. Na Vsetínsku je tomu tak v přehradě Bystřička a také v případě Štěrkoviště v Novém Hrozenkově. Přejeme krásné letní koupání. 6 hodin a 53 minuty aktuální čas. Pavel Kašpar přeje krásné ráno.

0: Kurioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 7 hodin.
4: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: Brno chystá vznik nového hřbitova bez typických kopaných hrobů. V regulaci pohonných hmot vláda pokračovat nebude. Boskovice podpoří kulturní programy na sýpce v Sadové ulici. A bude polojasno až oblačno, postupně s přeháňkami a bouřkami, teploty do 34 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. V Brně má po zhruba 70 letech vzniknout úplně nový hřbitov. Magistrát ho připravuje společně s městskou částí Medlánky, která o jeho výstavbu usiluje. Na rozdíl od ostatních hřbitovů ve městě v něm nebudou typické kopané hroby. Umožní pohřbívání alternativními způsoby. Otevřít má zhruba do 5 let na louce u stromové kaple pod lesem, doplňuje místostarostka Kateřina Žůrková z uskupení Občané pro Medlánky.
5: My jsme chtěli mít přírodní hřbitov a to buď rozptylový, anebo potom sypávání ke kořenům. Nicméně už nějakou studii na to máme a je to vlastně místo vhodné. Vedle té kaple je to vhodné i z toho důvodu, že vlastně je to místo, kde by se mohlo nějaký obřad konat, takže bychom to rozšířili o tuhle funkci na téhle louce.
3: Tématu se budeme podrobněji věnovat před 8:30. Vláda nebude i přes eskalaci konfliktu na Blízkém východě pokračovat v regulaci cen pohonných hmot. Českému rozhlasu to řekl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Maximální ceny bude ministerstvo financí určovat do konce tohoto týdne. Skončí i snížení spotřební daně na naftu. Podle Havlíčka je vláda připravená regulaci obnovit, pokud by ceny nafty a benzínu kvůli konfliktu stouply k 50 korunám za litr. Pořádání kulturních akcí a knihařských dílen na sýpce v Boskovicích podpoří město dotací 150 tisíc korun. Tento týden to schválili radní. Historickou sýpku v Sadové ulici od roku 2019 postupně obnovují Marek a Ladislav Ouještí. Navazují přitom na 80 let starou rodinnou tradici knihařství. Prostor používají také k jiným aktivitám, říká nezávislá starostka Boskovic Jana Syrovátková.
6: Fungují v rámci edukace veřejnosti, spolupracují se školami. Myslím si, že krásně předávají i možnosti dětí vidět tady tuto rukodělnou činnost. Vytváří i kulturní centrum, kde se nachází a kde se konají různé workshopy, kulturní akce, koncerty, čtení autorská a podobně.
3: Rozbor vody v biocentru ve Vrbátkách na Prostějovsku potvrdil přítomnost toxických sinic. Vedení obce proto prodloužilo zákaz vstupu do vody. K zákazu obec přistoupila poprvé na začátku června, poté co krátce po návštěvě biocentra uhynul pes.
4: Počasí.
3: Na jihu Moravy bude polojasno až oblačno, odpoledne se bude zvyšovat pravděpodobnost přeháněk a bouře, které mohou být lokálně i silné. Nejčetnější by měly být večer. Nejvyšší teploty dnes vystoupí na 31 až 34 stupňů. Vítr by měl foukat slabý, postupně mírný jižních směrů, v bouřkách zesílí a večer se začne měnit na západní.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Na cestě do Brna po dálnici D1 se u Velké Bíteše tvoří kolony. Je to vlivem nehody na stém 72,5 kilometru. Tu se už podařilo přesunout do odbočovacího pruhu. Na stém 94. kilometru pozor ve směru na Vyškov na nepojízdné auto u středových svodidel. Pohodu na cestách přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Krásný pátek vám všem, milí posluchači. 7 hodin a 4 minuty je čas, kdy je s vámi Český rozhlas Brno. A po 7 hodině po zprávách s Pavlem Chaloupkou pro vás máme dvě písničky, které nestárnou. Jedna lahutkovější než ta druhá. Začneme Jednou ráno s kapelou Buty, jejich v podstatě takovým prvním oficiálním hitem. A přidáme potom Dítě štěstěny, velký hit Petra Spáleného, tentokrát ve verzi s Danem Bártou. No a po písničkách na vás čeká soutěž Jak se u nás mluví. Tentokrát vyrazíme pro soutěžní slovo do Velkých Bílovic. A pro výherce máme román Muž, který našel klid, který do soutěže věnovalo nakladatelství Kazda. Držíme vám palce, linka sem k nám do studia se nemění. 726 46 5200. Zavolejte, zkuste to. Máme připraveny tradičně i tři možnosti odpovědí. Pavel Kašpar u mikrofonu, tak ať se vám dnes všechno povede, nic se nepřipálí a nepokazí. Dobré ráno.
7: Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 12 minut, čas na soutěž, jak se u nás mluví. Dnes jsme se pro soutěžní slovo zastavili do Velkých Bílovic na Břeclavsku. A zajímalo by nás, co je to hampela, milí posluchači. Ptáme se vás na lince 726 465 200, co by to ve Velkých Bílovicích mohla být hampela. Zavolejte, zkuste to, 726 465 200, linka sem k nám do studia. Přiznám se, že dneska teda vůbec nevím, tak uvidíme, snad vy budete chytřejší. Ptáme se vás, co by to mohla být hampela. Pavel Kašpar, Český rozhlas Brno, dobré ráno, kdo je tam?
1: Tady je Helena Kyjov, dobrý den.
0: Heleno, krásné ráno vám přeju do Kyjova, vítejte. Tak co myslíte, děkuju, co myslíte, že by to mohla být hampela ve Velkých Bílovicích?
1: No vůbec nemám tušení.
0: To jsme na tom úplně stejně. Tak Heleno, tři možnosti vám nabídnu, jedna je určitě správně. Hampela je buď za A malá káť, nebo za B je to nářadí na okopávání vinohradu, anebo za C je to korková zátka. Tak co to bude? Ačko malá káť, Bčko nářadí na okopávání vinohradu a Cčko korková zátka. Tak co vyberete?
1: Já bych řekla asi to Ačko. Já stejně to asi netřeším.
0: Líbí se vám to Ačko a děláte dobře. Je to ono. Je to ono. Je to opravdu malá káť.
1: No podívejte se na to.
0: Já jsem typoval tu korkovou zátku a to bych neuhodl. Teda.
1: Taky jsem si říkala.
0: Ale perfektní. Zase... Vám to vyšlo. Gratuluju, Heleno.
1: To slovo je příliš dlouhý a ta zátka je hodně malinká.
0: Že? Na to, jak je zátka malá, je slovo příliš dlouhé. Pěkné,
1: no,
0: pěkné.
1: No, no.
0: Gratuluju, Heleno. No, knížka je vaše, poprosím vás, nezavěšujte, domluvíme se na předání
1: Děkuji.
0: Ceny. Krásné ráno do Kyjova, mějte se pěkně, naslyšenou.
1: Děkuji, nashledanou.
0: Děkujeme. 7 hodin a 14 minut je aktuální čas. Soutěž, jak se u nás mluví, tu bude zase v pondělí, krátce po 7 hodině.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno s aktuální předpovědí počasí. Teploty na jihu Moravy stoupají, už se pohybují mezi 20 a 24 stupni Celsia. Těch zmíněných 24 je v tuto chvíli už v Brodě nad Dyjí. A předpověď počasí slibuje polojasno až oblačno, odpoledne přehánky a bouřky, které mohou být i silné a nejčastější by měly být večer. Nejvyšší teploty 31 až 34 stupňů Celsia. Slabý během dne mírný vítr jižních směrů do 20 km za hodinu, v bouřce zesílí. Rozptylové podmínky většinou dobré, bio je na trojce, čekáme vysokou zátěž. A slunce, které vyšlo 5 minut po 5. hodině, zapadne ve 20 hodin a 55 minut. Dobré ráno přejeme.
0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 22 minut. Tradičně v pátek touhle dobou pro vás máme několik tipů na víkend. Od 16. do 19. července se ve Velké nad Veličkou a okolí konají horňácké slavnosti, o kterých jsme mluvili i v našem vysílání. Festival, jehož první ročník se odehrál už v roce 1957. Patří k nejvýznamnějším folklorním událostem v České republice. Vedle řady hudebních a tanečních vystoupení jsou součástí také tradiční jarmark, výstavy a vzpomínkové pořady. Od pátku do neděle se v Mikulově koná festival Národů podií, je to už 27. ročník a nabídne bohatý kulturní program, mezinárodní kuchyni, košt, degustaci pálenek a mnoho dalšího. Páteční zahájení festivalu proběhne v 17 hodin v galerii Konvent, kde se pak bude konat debata u kulatého stolu. V sobotu od 11 ožije celé náměstí, součástí je tradiční kladení květin na pietních místech v Pohořelicích, Drázenhofenu a Poisdorfu. V neděli pak akci uzavře společná nekonečná snídaně na náměstí od 10 hodin. Náměstí v Kyjově se promění 18. července ve velké kulinářské jeviště. Od 10 hodin se tam bude konat festival plný chutí. Restaurace z regionu budou mít za úkol uvařit pro návštěvníky ze surovin lokálních producentů. A k tomu si můžete poslechnout vystoupení například Anety Langerové, Aby Revival nebo PS Ivety. Pestrý program bude připravený i pro děti. Na hradě Cornštejně na Znojemsku se tuto sobotu koná jarmark, nabídne ukázky řemesel a řemeselných výrobků, hudební produkci, prohlídku s bílou paní, šermíře a aktivity pro děti. A bude možné také ochutnat středověké placky a kaše, domácí zavařeniny, sirupy, sýry, sušené dobroty, anebo také domácí chléb. Tvůrčí řemeslný jarmark se v sobotu koná v Uherčicích na Znojemsku. Těšit se můžete na ukázky z oboru kovářství, brašnářství, řezbářství, keramika, výroba svíček nebo pískování. Začíná se už v 9.30 a po celý den bude zajištěno občerstvení. Předpokládaný konec jarmarku je v 17 hodin. A pokud máte chuť na Big Beat, můžete dnes vyrazit do jedovnice do kempu Olšovec, kde od 19. hodiny vystoupí kapela Prasklý Bachor s Pavlem Kašparem u mikrofonu a představí se třemi písničkami také kmotr Zdeněk Junák. Pavel Kašpar u mikrofonu Českého rozhlasu Brno. Věra Martinová je na řadě a zprávy s Pavlem Chaloupkou za chvíli.

0: Bylo 7:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Brněnská fakultní nemocnice zatím nezačne se stavbou porodnice za více než 3 miliardy korun. Odstoupila totiž od smlouvy. Nemocnice o tom informovala na svém webu. Podle ní kontrola před začátkem stavebních prací odhalila chyby ve smlouvách a dokumentaci. Nemocnice se stavbou kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie ale po odstranění nedostatků dál počítá. Se stavbou chce začít příští rok. Jaderná elektrárna v Dukovanech má k dispozici nový záložní mobilní systém pro přívod chladící vody. V případě potřeby dokáže za hodinu dopravit až 1,5 milionu litrů vody na vzdálenost 4 kilometrů. Záchranáři z Česka, Polska a Slovenska od včerejška společně trénují v Koutech nad Desnou na Šumpersku. Během prvního dne procvičovali třeba zásah u zraněných s masivním krvácením. Dnes je podle organizátorů čeká nácvik pátrání po lidech v nepřístupném terénu. Řidiči na dálnici D2 v Brně musí od dnešního do zítřejšího večera počítat s omezením dopravy ve směru na Bratislavu. Silničáři pod křižovatkou s D1 osadí nové mostní nosníky. Auta proto pojedou jedním pruhem v každém směru. A na jihu Moravy bude polojasno až oblačno, odpoledne se bude zvyšovat pravděpodobnost přeháněk a bouřek, ty mohou být lokálně i silné, nejčetnější by měly být večer, teploty vystoupí na 31 až 34 stupňů, foukat bude slabý, postupně mírný vítr jižních směrů, v bouřkách zesílí, večer se začne měnit na západní, biozátěž je tak vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na cestě do Brna po dálnici D1 se od Ostrovačic tvoří kolony. Na D46 se pozor mezi 7,5 a 0. kilometrem v pravém pruhu ve směru na Vyškov se tam pohybují silničáři. Klidné cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 38 minut. Turecko, Perzie, Peru a Severní Amerika. To jsou místa, která uvidí lidé v barokní opeře Jeana Philippa Rameaua Galantní světy. Ta měla premiéru na

0: hudebním festivalu Znojmo. Čtyři zdánlivě nesouvisející dějové linky propojuje několik témat. Láska, kolonialismus a taky Marie Terezie a její postavu možná překvapivě nestvárňuje žena.
1: V široké barokní sukni na pódium Znojemského centra jízdárna jako Marie Terezie nastoupil basbaritonista Adam Plachetka. Původní verzi opery je ústřední postavou, kterou Plachetka stvárňuje, římská bohyně války Bellona.
2: Pro mě je premiéra stvárňovat dámu na jevišti. Zkušenost širokou v tomto ohledu nemám, ale snažím se spíš hledat nějakou vhodnou míru, která ukáže, že je to nadsázka, zároveň v kontextu dnešní doby nebude působit nevhodně.
1: Pro barokní opery byly tyto takzvané travesty role časté. Marii Terezii z postavy Bellony udělal režisér tohoto provedení opery Tomáš Ondřej Pilař proto, aby ji propojil se Znojmem.
3: Naše výprava začíná ve Znojmě, kde si doboví obyvatelé vyprávějí o nových koloniích, nových exotických objevech a právě díky tomuto vyprávění se s ním dostaneme do Peru, Perzie, do Severní Ameriky a do Turecka.
1: Čtyři různé příběhy spolu dějově nesouvisí. Ve všech ale Ramo pracuje podle libreta Louise Fuseliera se vztahovou tematikou.
3: To, co všechny opery spojuje, je určité poselství o humanitě, o jednotě lidí a o jejich rovnosti.
1: Jednu z postav v části opery z Turecka, Emílii, stvárňuje sopranistka Doubravka Novotná.

0: Příběh Emílie začíná v harému sultána, ze kterého ji nakonec vysvobodí její stará láska. Na Rameauově hudbě Dubravku Novotnou překvapila její nadčasovost.
1: Používá střídavé takty. Já to znám až z mnohem pozdější hudby Janáčka Martinů. Občas si všímám hudebních postupů, které jsem slyšela u Dvořáka. Takže Ramo je naprosto jako inovátor, co se týče svojí doby, podle mě.
0: Zborových partů se stejně jako těch orchestrových zhostil soubor Silencium Ensemble. Diriguje ho Tomáš Netopil. Pro Tomáše Netopila je dirigování Rameaua i francouzské opery debut.
2: Je nutné samozřejmě zvládnout takovou tu teoretickou materii, aby člověk věděl, jak vlastně tu hudbu přiblížit tomu ideálu, což je vlastně i otázka zdobení různých ornamentů a tak dále.
0: Premiéru opery Galantní světy uvedl hudební festival Znojmo 16. července. Lidé ji uslyší ještě dvakrát, a to v sobotu 18. a v neděli 19. července. Ze Znojma Šimon Franz, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, kapela Šalom zpívala o létu měsíců, je 7:45 a minuta k tomu, na řadě je počasí.
1: Počasí.
0: A míříme také za našimi pozorovateli, teď konkrétně do Luhačovic za panem Josefem Volaříkem. Pane Volaříku, vítejte, krásné ráno, jak to u vás vypadá?
2: Pěkné ráno a den a další přeju všem. U nás pokračuje pěkné počasí, slunečné, suché, teplé. Máme už teď příjemných 18 stupňů tepla, obloha je jasná, slující pěkně slunečko, větříček jenom takový mírnučký pofukuje, no ale pořád jsme u těch suchánků tady.
0: Je to pravda, no. Myslím
2: si, že... vezmeme tady okolo Luhačovic za 50 roků v průměru naprší 730 litrů.
0: Ano.
2: Za letošní půl rok napršelo desetina. Takže vidíte, jak to vypadá. Akorát teď toho prvního, 4., 5., 6. zapršelo.
0: Ano.
2: Přes 60 litrů a teď z úterý na středu zapršelo v noci, ale to ráno nebylo poznat.
0: Je to pravda, toho deště je málo, řekl bych velmi, velmi málo i té vláhy, a to určitě nejen u vás, ale v celém regionu, tak uvidíme, co přinesou dny následující a přejme si, ať je té vláhy více. Pane Volaříku.
2: Je akorát dobře v lese, no. Ale ne hřiby hledat, ale chládek.
0: Ano, aspoň ten se tam dá najít, když už ne ty hřiby. Moc krát děkujeme, přejeme vám krásné dny, mějte se hezky a brzy naslyšenou. Děkujeme. 7:48, přidáme ještě předpověď počasí pro dnešek, ta slibuje polojasno až oblačno, odpoledne ojediněle přehánky a bouřky, které mohou být i silné. Nejčetnější by měly být večer, nejvyšší teploty 31 až 34 stupňů Celsia. Slabý během dne mírný vítr jižních směrů do 20 km za hodinu, v bouřkách zesílí. Rozptylové podmínky většinou dobré, bio je na trojce a slunce, které vyšlo 5 minut po páté, zapadne ve 20 hodin a 55 minut. Přejeme krásné ráno.
3: Hosty úterního dopoledního vysílání 21. července po 11. hodině budou manželé Krupovi. On Slovák, ona Lotyška. Jejich společnou řečí, díky které se seznámili, je Esperanto. Dozvíte se, jak tento jazyk propojuje rodiny různých národností, co je náplní setkání rodin hovořících Esperantem v Brně a jak se tento jazyk učí i děti. Na zajímavý rozhovor i váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
1: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání.
4: V cyklu Fajnšmekři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno výjimečný jazzový soubor. Dal si jméno Vespr a jeho členy jsou jeden z našich nejznámějších jazzmenů, kytarista David Doruška, známý americký basista Marcos Varela a vyhledávaný francouzský bubeník Marc Michel. Vše dala dohromady vycházející hvězda českého jazzu pianista Daniel Bulatkin. Všichni vystoupí v budově rozhlasu 23. července od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert špičkového jazzu s názvem Vespr vás zvu 23. července od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
1: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady Český rozhlas Brno, je 7:52. Fakultní nemocnice Brno oznámila, že odstupuje od smlouvy s firmami na výstavbu nové porodnice, tedy oficiálně kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie za více než 3 miliardy korun. Vedení zařízení změnu oznámilo včera. Práce měly začít letos v červnu a hotové měly být o 3 roky později. Kontrola před zahájením stavby ale podle vedení nemocnice odhalila závažné nedostatky a nesrovnalosti v projektu. Podrobnosti zjišťovala redaktorka Hana Novotná. Hanko, vítej, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: O jaké nedostatky a nesrovnalosti jde?
1: Vady se podle nemocnice týkají projektové dokumentace a smluvních podkladů pro měření prací. Ředitel Vlastimil Vajdák uvedl, že jde v podstatě o statiku celé budovy a stavebně konstrukční řešení její hlavní části. To by znamenalo, že stavba by nebyla bezpečná a kvalitní. Současně zjistili systémovou chybu v podkladech k rozpočtu, což by mohlo znamenat navýšení nákladů o 100 milionů korun.
0: Jaký teď plánuje nemocnice další postup?
1: Chce přepracovat projektovou dokumentaci, odstranit nedostatky a aktualizovat veškeré podklady. My jsme se ptali, kdo to bude mít na starosti, a nemocnice na to uvedla, že v současné době další postup připravuje a nemůže v této chvíli vyhodnotit ani případný ekonomický dopad, tedy jestli bude stát přepracování nějaké peníze navíc. Nemocnice ale se stavbou nové kliniky dál počítá, zahájení výstavby předpokládá v příštím roce.
0: Co na kroky nemocnice říkají stavební firmy?
1: Smlouvu o dílo se sdružením společností Hochtief CZ, IMOS Brno a Metrostav CZ uzavřela nemocnice v dubnu. Mluvčí firmy Hochtief Michal Talián včera na zrušení smlouvy za zhotovitelské sdružení reagoval takto.
2: Mohu potvrdit, že jsme v dnešních dopoledních hodinách od objednatele obdrželi jednostranné odstoupení od smlouvy na výstavbu nové porodnice. Důvody pro toto odstoupení v tuto chvíli analyzujeme a v nejbližších dnech k ním zaujmeme stanovisko.
1: S kolegy v redakci jsme oslovili i firmy, které zpracovávaly původní projekt, zatím ale neodpověděli.
0: Část nákladů z více než 3 miliard má zaplatit ministerstvo zdravotnictví. Nehrozí zrušením smlouvy přislíbenou dotací?
1: Ne, to zatím nehrozí. Já jsem se na to ptala mluvší ministerstva Nadi Chatové a ta říkala, že rezort je s nemocnicí v kontaktu a koordinují další postup. Zároveň počítá s vyčleněním prostředků v rozpočtu, protože ministerstvo považuje kliniku za strategickou investici.
0: Můžeš prosím na závěr připomenout, proč je stavba porodnice tak zásadní?
1: Tak mělo být o největší pracoviště svého druhu v Česku. Výstavbou nové kliniky se sloučí pracoviště, která jsou momentálně rozdělená na obilní trh a do Bohunic. Nová stavba bude přibližně ze třetiny sloužit jako porodnice, další části budou určené pro potřeby gynekologického a neonatologického oddělení.
0: Tolik redaktorka Hana Novotná, mluvili jsme o nové porodnici Fakultní nemocnice Brno. Stavba kliniky se totiž znovu odkládá. Hanko, díky za informace, přejeme hezký den a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Jedu

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Mária se chystá na Spartakiádu a Mikulášova Hilda se rozhodne po dlouhých letech přijet do Československa. Seriál vyprávěj. ČT2. Sean Penn jako bývalý žoldák, kterého pronásleduje krvavá minulost. Premiéra filmu Muž na odstřel. A ČT Art uvádí výroční koncert kultovní kapely, na kterém vystoupila řada jejich někdejších členů. 35 let Spirituál Quintetu. Páteční večer s Českou televizí.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 8 hodin.
4: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: Rekonstrukce hlavního tahu mezi Pohořelicemi a Znojmem začne v září. Šéf sněmovny Okamura chce do Česka přilákat víc čínských turistů. Mendlovo muzeum v Brně zpřístupnilo historický Mendlův čelín a bude polojasno až oblačno, postupně s přeháňkami a bouřkami, teploty do 34 stupňů. Dobré ráno, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a s nimi Pavel Chaloupka. Ředitelství silnic a dálnic uzavřelo smlouvu s firmami, které opraví téměř celou silnici mezi Znojmem a Pohořelicemi. Dělníci rozšíří na 3 střídavé pruhy hlavní tah číslo 53 od Pohořelic po Lechovice. Úsek měří více než 20 kilometrů. Práce začnou letos v září.
5: Současná cesta je podle silničářů nebezpečná, místy nepřehledná a často se tam stávají tragické nehody. Dělníci i proto mají rozšířit některé křižovatky a místo klasických odboček postavit soustavy sjezdů a nájezdů. Střídavé tři pruhy pak umožní řidičům bezpečnější předjíždění. Rekonstrukce hlavního tahu za zhruba 2 miliardy korun má skončit v roce 2029. Přesnou podobu uzavírek a dopravních omezení silničáři teprve zveřejní. Tomáš Krmr, Český rozhlas.
3: Přilákat do Česka více turistů z Číny. S tímto cílem se tam vydá předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD. Do Pekingu, Šanghaje a Changchou vyrazí v neděli i s podnikatelskou delegací. S tamními politiky chce jednat také o zrušení vízové povinnosti pro Čechy cestující do Číny. Při své cestě je Okamura připravený spolupracovat i na případu Čecha zadrženého v Číně. Součástí delegace bude také náměstek ministra zahraničí Jiří Brodský. Podle opozice by měl ale v současné situaci předseda sněmovny cestu zrušit. V zahradě augustiniánského opatství v Brně mohou lidé nově navštívit historický včelín. Včera jej slavnostně otevřelo Mendlovo muzeum. Uvnitř je expozice věnovaná včelařským pokusům Johana Gregora Mendla. V neděli tam navíc bude speciální prohlídka s průvodcem v kostýmu slavného vědce a řeholníka. Dříve byl včelín přístupný jen zvenku, nově bude návštěva interiéru součástí běžných komentovaných prohlídek klášterní zahrady, říká referent muzea Adam Přatka.
6: Jedná se o ten původní Mendlův čelín, postavil se ho v roce 1871. Dlouhou dobu byl zavřený, za doby komunistů a i teď po 90. letech. A před zhruba 3 lety byl vlastně obnoven a teď jsme se právě rozhodli udělat takovou menší expozici vevnitř, se otevří to takhle návštěvníkům.
0: Počasí.
3: Na jihu Moravy bude polojasno až oblačno, odpoledne se bude zvyšovat pravděpodobnost přeháněk a bouřek, ty mohou být lokálně i silné, nejčetnější by měly být večer. Nejvyšší teploty vystoupí na 31 až 34 stupňů, za chvíli to probereme s brněnskými meteorology.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Kolony před Brnem se na dálnici D1 tvoří od Domašova. Na okraji brněnských Kníníček zůstává na cestě do Kuřimi sražená srna. Opatrně projíždějte místem nehody u Iváně na cestě do Pasohlávek. A pozor i u Bohutic na silnici do Moravského Krumlova. Tam řidiči hlásí rozsypaná polena na vozovce. Čisté cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Krásné ráno vám všem, milí posluchači, 4 minuty po 8 hodině je s vámi Český rozhlas Brno a máme radost, že jste si nás naladili v pátek 17. července. Svátek dnes slaví Martina, což je jim ženská podoba latinskému Martinus a původně znamenalo člověku patřícímu bohu Martovi, tedy obrazně bojovnici nebo válečnici. S četností musíme zacházet trošku opatrně. Starší veřejně dostupné statistiky uvádí, že Martin je u nás zhruba 80 tisíc. Řadí se tedy do zhruba první dvacítky nejčastějších ženských jmen v Česku. Všem Martinám posíláme písničku Povídej od Petra Nováka a tu též posíláme také všem dnešním narozeninovým oslavencům, mezi které patří třeba i David Hasselhoff. Ať jste zdraví, šťastní a spokojení a na vlnách Českého rozhlasu Brno po písničce ještě Martiatiny Elefteriadu už přidáme počasí s brněnskými meteorology. Pavel Kašpar u mikrofonu, ať se vám s námi hezky snídá, vstává i poslouchá. Dobré ráno.
8: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Na vlnách Českého rozhlasu Brno je na řadě počasí s brněnskými meteorology. U mikrofonu dnes po 8 hodině Mojmír Martan. Mojmír, hezké ráno, vítejte.
2: Dobré ráno.
1: Jak to vypadá v tuto chvíli s počasím a teplotami?
2: Tak máme na jižní Moravě počasí beze srážek, většinou polojasno, někde je oblačností i trošku více, ale ta oblačnost je většinou průsvitná. Teploměry ukazují 21 až 25 stupňů.
1: Jaké počasí Mojmíre přinese 17. červenec? Jak dnes bude?
2: Tak dneska bude polojasno až oblačno, zpočátku beze srážek, ale kolem poledne se bude zvyšovat pravděpodobnost výskytu přeháněk a bouřek, které mohou být lokálně i silné. Nejčetnější potom by měly být v podvečer. 31 až 34 stupňů budou nejvyšší odpolní teploty. Na jihu kraje to může být výjimečně až 35 stupňů. Foukat bude slabý, v průběhu dne mírný vítr jižních směrů, v bouřkách zesílí a večer se začne měnit na západní.
1: Mojmíre, dá se nějak odhadnout, jak intenzivní by ty dnešní bouřky mohly být?
2: Tak mohou být lokálně i silné, z úhrny srážek kolem 40 mm a může také být nárazový vítr kolem 70 km. Za hodinu nelze vyloučit ani kroupy.
1: V sobotu a v neděli zhruba jaké počasí bude? Podobné tomu pátečnímu nebo dojde tam k nějakým výraznějším změnám?
2: Tak ochlazení bude jen slabé, dá se říct, že stále bude takové letní počasí, ale oblačnost bude hodně proměnlivá. Na některých místech se vyskytnou přeháňky nebo i slabší bouřky, hlavně v odpoledních hodinách. V neděli potom bude více srážek, spíše večer na studené frontě. Noční teploty budou mezi 19 a 15 stupni, ty odpolední většinou 26 až 29 stupňů.
1: Moc krát díky. Mojmíre, poprosím vás ještě o teplotní rekordy pro 17. červenec.
2: Nejtepleji bylo v roce 2007 v Brně Žabovřeskách, a to 37,9 stupně. Nejchladněji v roce 1942 ve Žďárné na Drahanské vrchovině, tam tehdy byly pouhé 2 stupně.
1: To byl meteorolog Mojmír Martan na vlnách Českého rozhlasu Brno. Mojmíre, díky, hezký víkend přejeme a brzy naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou, hezký den.
1: Děkuju.
3: Čtvrtečním hostem dopoledního vysílání 23. července bude Viktorie Štěpánová a tématem její film Volkáre. Jaké téma zpracovala ve snímku, který se ocitl v nominaci na Oscara? A jaký úspěch zaznamenal na letošním mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech? Jak může dnes folklor zasáhnout módu a design? I to bude tématem rozhovoru. Přidejte se k nám. Srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu vám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 17 minut. V Brně má po zhruba 70 letech vzniknout úplně nový hřbitov. Doslova na zelené louce. Magistrát to společně se správou hřbitovů a městskou částí Medlánky plánuje u tamní přírodní kaple. A nemá vůbec vypadat jako běžné pohřebiště s kamennými náhrobky. Naopak, má připomínat divokou louku se stromy.
1: Svoje dětství, mládí jsem strávila jako tramp mezi těmi stromy a v podstatě to tak jako hezky ten život mě může ukončit zase v tom stromovém hřbitově.
2: Šárka Nekodová provozuje v Medlánkách dvě lesní školky a přála by si být pochovaná na novém přírodním hřbitově.
1: Mě to nadchlo a jsem jedna z těch, kteří si tam takzvaně předběžně rezervovali to místo.
3: Ano, už máme pořadník a čítá i mě.
2: Přitakává místostarostka Kateřina Žurková z uskupení Občané pro Medlánky. Malý hřbitov chce postavit pod zahrádkářskou osadou u přírodního parku Baba.
3: Tady vznikla stromová kaple, už ji máme úplně vybavenou, včetně prostě kříže a nějakého jakoby oltáře, řekněme.
2: Na hřbitov teď vzniká investiční záměr, takže příprava je úplně na začátku.
3: Takže si myslím, že bychom se toho mohli dožít, řekněme, v řádu 5-6 let bychom mohli pohřbívat.
2: Ředitelka správy brněnských hřbitovů Alena Říhová podotýká, že takovýto hřbitov zcela bez klasických hrobů ještě v Brně není.
4: Opravdu, když tam budete, tak si myslím, že v tom prostoru se nebudete cítit jako na hřbitově, prostě budou stromy, louka, květiny.
3: Natrháte si tam prostě kytičku kopretin a odnesete si ji domů, to mi přijde jako úplně výborný vzpomínací akt, že to nemusí být vždycky umělý kytky a umělý svíčky a jdeme jenom na Vánoce a na Velikonoce, ale jdete na procházku a můžete prostě zažít něco vlastně úplně jinak se s těma předkama jakoby setkat.
2: Hřbitov bude podle Říhové obehnaný zítkou z kolumbárií, a to i z praktických důvodů, aby se na pohřebiště nedostali především divočáci z okolních lesů.
4: Někomu jakoby to přijde úsměvné, ta černá zvěř, ale ona umí udělat opravdu velkou paseku. Takže když potom k tomu hrobu přijdete, tak máte pocit, že spíš někdo vzal rýč a celý vám to přeril a nechcete ani uvěřit tomu, že toto umí jako divoká zvěř.
3: Ta bohužel, nebo ne bohužel, ale ta prostě se tady vyskytuje, jsme na okraji lesa.
2: Říhová by ráda, aby byl tento hřbitov připravený i na teramaci.
4: Teramat je v podstatě výsledek toho, kdy se člověk nechá zkompostovat. Ta teramace se dělá v Německu, dělá se ale i v Anglii, v Americe. U nás to zatím legislativně nejde, ale to neznamená, že za 3-5 let, kdy vybudujeme něco a už na to bude myšleno, že to nebude možné.
2: Podle Ministerstva pro místní rozvoj ani Ministerstva zdravotnictví se ovšem v tuto chvíli nedějí žádné konkrétní kroky k legalizaci teramace. Z Brna Tomáš Kremr, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Bylo 9:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Dlouhodobé sucho a úbytek podzemní vody mění strukturu zásobování Brna pitnou vodou. Zhruba 35% spotřeby města teď pokrývá vodní nádrž Vír. To je více než dvojnásobek oproti loňsku. Zbytek stále pochází z podzemních zdrojů u Březové nad Svitavou. Brněnské vodárny a kanalizace se připravují na to, že by mohl podíl povrchové vody výhledově stoupnout až na 97%. Zdravotničtí záchranáři na jihovýchodě Moravy budou moci používat 3 nové transportní plicní ventilátory. Přístroje za 1,5 milionu korun nahradí v sanitkách současnou dosluhující techniku. Nejen touto investicí chce Zlínský kraj zmodernizovat vybavení záchranné služby. Pořádání kulturních akcí a knihařských dílen na sýpce v Boskovicích podpoří město dotací 150 tisíc korun. Tento týden to schválili radní. Historickou sýpku v Sadové ulici od roku 2019 postupně obnovují Marek a Ladislav Ouještí. Navazují přitom na 80 let starou rodinnou tradici knihařství. Ve Velké nad Veličkou a okolních obcích začaly horňácké slavnosti. Jeden z nejstarších folklorních festivalů dnes večer nabídne programy k výročí narození několika významných horňáckých muzikantů nebo k 30 letům zborečku žen z Lipova. Na jihu Moravy bude polojasno až oblačno, odpoledne se bude zvyšovat pravděpodobnost přeháněk a bouřek, ty mohou být lokálně i silné, nejčetnější by měly být večer, teploty vystoupí na 31 až 34 stupňů, foukat by měl slabý, postupně mírný vítr jižních směrů, v bouřkách zesílí, večer se začne měnit na západní, biozátěž je pak vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: V Brně pozor v Královopolském tunelu ve směru do Pisárek, tam uvízlo auto, dopravu řídí policie. Na průjezdu Blučinou nefungují semafory, projíždí se tam kyvadlovy a tvoří se kolony. Dobré cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno.

0: Zpíval vám Petr Bende, je 8 hodin a 38 minut. Nové interaktivní workshopy pomáhají dětem lépe porozumět lékům, prevenci nemocí i práci farmaceutů. Projekt nazvaný Lékárnice maminky vymysleli sami lékárnice. Teď objíždějí školky a mimo prázdniny i školy po celém Česku. Na jihu Moravy je přivítali například v Zákřanech, Miroslavi, v Lisicích či Dolních Dunajovicích. Program přizpůsobují věku dětí. Nejmenší seznamují s bylinkami a bacily, starší s příbalovými informacemi nebo vývojem léčiv.
1: Je zelenina zdravá?
2: Jo.
1: Hele, a co takhle jako jíst lízátko?
2: Ne. Jo, jo.
1: Prskat na sebe bacily?
2: Ne.
1: Jíst čokoládu?
2: Jo.
3: Je to vlastně taková hra. Děti tu ve třídě nesedí v lavicích, ale v kroužku na koberci. Překřikují se, odpovídají na otázky a přitom se dozvídají, jak pečovat o své zdraví.

0: Právě na hry, pokusy a praktické úkoly místo klasického výkladu sází lékárnice Kateřina Dillingerová. A to jak u předškoláků, tak během školního roku i u školáků.
1: Můžeme si říkat tu básničku, znáte ji ze školky?
2: Ne.
1: To jsou ruce, to jsou dlaně, mýdlo s vodou patří na ně.
2: Jo, to znám.
1: A po mýdle dobré jídlo a po jídle zase...
0: Místo memorování si děti bacily a léky prohlížejí, modelují a zkoušejí s nimi nejrůznější pokusy. Právě vlastní zkušenost je podle lékárnic nejlepším způsobem, jak si děti zásady prevence naučí a zapamatují.
3: Viry můžou vypadat jako spojený kamínky.
1: Super! Co třeba kýchání, jak máme správně kýchat?
4: Takhle do ruky.
5: Nebo do kapesníku.
1: Nebo do kapesníku, super. A co třeba do dlaně?
2: Ne!
0: Do projektu své žáky před časem zapojila i učitelka základní školy Písnice Olga Kretíková.
6: Pokud je výuka jenom frontální a jenom jim budeme něco říkat, tak druhý den už o tom nic nebudou vědět, ale když si vzpomenou třeba i za rok, jak modelovali koronavirus z modelíny, tak budou vědět to, co jde.
0: Projekt Lékárnice maminky vznikl jako iniciativa samotných lékárnic. Chtějí dětem ukázat, že jejich práce není jen vydávání krabiček s léky. Do projektu se zatím zapojilo 12 lékárnic z různých koutů Česka. Navštívili už tak 12 škol a školek, kde připravili workshopy pro víc než 300 žáků. Karolína Burdová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Přesně ve 8:45 pro vás máme aktuální předpověď počasí. Teploty na jihu Moravy stoupají. Momentálně se pohybují v rozpětí od 22 do 25 stupňů Celsia. A jaké bude počasí? Dnes polojasno až oblačno, odpoledne přehánky a bouřky, které mohou být i silné, a nejčastnější by měly být večer. Teploty 31 až 34 stupňů Celsia, slabý během dne mírný vítr jižních směrů do 20 km za hodinu, v bouřkách zesílí. Rozptylové podmínky většinou dobré, bio je na trojce a slunce, které dnes vyšlo 5:05, zapadne ve 20 hodin a 55 minut. Dobré ráno.
2: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
3: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
2: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
3: Folklor a sport.
2: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 48 minut a právě teď začíná 18. díl našeho cyklu Temné letopisy moravské.
1: Český rozhlas Brno uvádí Temné letopisy moravské s Michalem Isteníkem.
2: 1933. Životy vzali sobě i náhodným kolemidoucím. Psal se rok 1933 a Evropou i Československem zmítala hospodářská krize. Mnoho lidí přišlo o práci, někteří si vzali život. Při pravděpodobně nejstrašlivější podobné sebevraždě na jihu Moravy zemřeli nejen její aktéři i se svým malým dítětem, ale také náhodní lidé pohybující se okolo. V Brně v domě na nároží dnešní Jánské ulice a náměstí Svobody tehdy fungoval hotel Evropa. V jeho pokoji číslo 7 se 30. července 1933 ubytoval muž, který se zapsal jako Adolf Bauer z Ostravy. A spolu s ním i žena a dvouměsíční nemluvně. Druhý den nad ránem, kolem 7:30, otřásl budovou výbuch. Ukázalo se, že muž přinesl ve svém těžkém kufru pekelný stroj, který měl navždy vyřešit fakt, že je bez práce a trpí depresemi. Vyšetřování ukázalo, že se zapsal pod vymyšleným jménem. Ve skutečnosti to byl stavební asistent Zdeněk Knop. 31letého rodáka z Vizovic doprovázela jeho 23letá milá, brněnská švadlena Irmgarda Zweislbauerová a jejich nemanželské dítě. Výbuch poškodil nejen okolní pokoje, ale i sousední domy. A hlavně zabil další 4 lidi v okolí a dalších více než 60 se zranilo při výbuchu samotném nebo při pomáhání s odstraněním jeho následků. Dnešním pohledem je zajímavé, jak podrobně informovali o případu Lidové noviny, brané i dnes jako výkladní skříň tehdejší žurnalistiky. Dnes by si to nedovolil ani nejtvrdší bulvár. Na titulní straně přinesli jména, věky i profese mrtvých. Přidali k tomu popisy zranění a dokonce bydliště obětí. Najdeme dokonce informace o tom, kde všude skončily skrvavené kusy těl. Od protější lékárny u Červeného raka až po auto firmy Skarolek, které právě projíždělo kolem. Jak v blízkém domě ve 3. patře našli kus páteře a jinde kyčelní kloub. A dozvíme se, že jednou z obětí byla i služebná na Husově 7, která v 3. patře v bytě inženýra Kulky umývala okno. Její zaměstnavatel byl na dovolené a ona nebyla nijak přivázána, takže se při výbuchu lekla a zabila při pádu na zem. Už v dalším vydání ale noviny informují, že slečna Josefa Staníčková spadla až 1/4 hodiny po výbuchu. Nic však nebrání tomu, aby noviny dodaly další krvavé souvislosti domu s hotelem Evropa. Při jehož stavbě v roce 1899 se zřítilo schodiště a zemřeli 3 lidé. Každopádně místo výbuchu je z Jánské dodnes patrné na první pohled. Na rozdíl od okolních částí na fasádě zcela chybí výzdoba.
1: Český rozhlas Brno, Temné letopisy moravské.
0: To byl 18. díl našeho cyklu, který najdete na našem webu i v aplikaci Můj rozhlas.

0: Krásné ráno vám všem, milí posluchači, 8 hodin a 54 minut je čas, kdy je s vámi Český rozhlas Brno. Dobré ráno s datem 17. července se pomaličku chýlí ke svému konci a hubenej Joe už je se mnou ve studiu. Zdeňku, vítej, krásné ráno.
1: Děkuji ti za velmi milé přivítání, zdravím tebe, Pavlíku, zdravím všechny posluchače. No, tak s tím hubenňourem bych to tak nepřeháněl, protože člověk má mít, jak se říká, ty správné uchopiče, aby bylo za co uchopiti. Takže tak, no máme léto dneska, opravdu máme dneska, ono už máme jako nějakou dobu, ale dneska v Brně máme hezky, i když pořád říká se, že tedy má sprchnout, má být nějaká lehká průtržička, nějaká bouře, ale musím ti tedy říci, že potom předvčerejšku, kdy se tady přes ten střed města přehnala ta supercela, jak se říká, tak máme teda na balkóně takovej brajgl, paní Unáková se vrací v neděli, měl bych to asi uklidit, ale nevím, jestli to zvládnu, protože jak ty kroupy mlátili do těch kytiček, víš, jako potrhávali ty lístky a potom taky tu hlínu prostě takhle jako vyrvávali z těch květináčů, takže mám tam trošku nepořádek, budu to muset asi uklidit. Dneska jsem nemohl dospat, protože večer mě čeká obrovská událost. Je to koncert s skupinou Prasklý Bachor. Já nevím, jestli ti něco říká. Jo, počkej, vlastně jo, teď ty s nima hraješ a zpíváš. Teď ty jsi lídr Prasklýho Bachoru. Máme koncert u rybníku Olšovce v Jedovnicích.
0: Ano.
1: Abych to řekl správně, protože prej to skloňuji špatně, protože jsou ty Jedovnice, ne ta Jedovnice. Takže se moc se těším a doufám, že všechno dobře dopadne, i když prognózy jsou, že snad by možná mohlo sprchnout, ale já si myslím, že to všechno stáhne rybník Olšovec a na nás to všechno nebude. No, takže tak. A taky mimo jiné odpoledne si jedu vyměnit přední sklo, protože jsem chytil nějaký kamínek, když jsem z Prahy, takže mi prasklo, tak si ho jedu nechat opravit, takže konečně budu mít opět po dlouhé době čisté sklo.
0: Krása.
1: Takže tak. No, takže prosím tě, budu se na tebe těšit už dneska večer.
0: Těším se taky.
1: A jak? No a v pondělí se vlastně uvidíme se až ve středu.
0: Jupi, Zdeňku, těším se taky moc. Milí posluchači, uslyšíme se spolu v pondělí, krátce po 5. hodině. A jak říkal Zdeněk, pokud budete mít dnes večer chuť a čas na trochu řízného big beatu s charismatickými zpěváky u mikrofonu, neváhejte. Kemp Olšovec v Jedovnicích hrajeme zhruba od 19. hodiny. Na závěr trocha poezie, dnes pera básníka Jana Těsnohlídka. Zachraň člověka v sobě. Když říkám zachraň člověka v sobě, ještě pořád s naprostou samozřejmostí mám na mysli to dobrý. Mějte se hezky, v pondělí naslyšenou.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Fakultní nemocnice Brno odstoupila od smlouvy s firmami na stavbu nové porodnice. STAN chce motivovat mladé ke spoření na penzi vyšší podporou státu v prvním roce. Na jižní Moravě platí výstraha před vysokými teplotami a silnou zátěží teplem. A bude polojasno až oblačno, postupně s přeháňkami a bouřkami, teploty do 34 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Fakultní nemocnice v Brně zatím nezačne se stavbou kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie. Odstoupila od smlouvy s dodavatelem. Podle vedení nemocnice odhalila kontrola před zahájením prací nedostatky ve smlouvách. S novou klinikou za více než 3 miliardy korun ale dál počítá. Stavbu chce zahájit příští rok. Vady se týkaly například statiky celé budovy. Podle ředitele Vlastimila Vajdáka je potřeba projektovou dokumentaci a smlouvy přepracovat. Kdo to bude mít na starosti, to zatím nemocnice nezveřejnila.
2: Díky tomu, že byly nedostatky odhaleny ještě před zahájením stavebních prací, bylo možné zabránit jejich dopadům na samotnou realizaci stavby a efektivní využití veřejných prostředků. Naší prioritou zůstává bezpečnost budoucí stavby, maximální transparentnost a hospodárnost.
0: Opoziční hnutí STAN chce motivovat mladé lidi ke spoření na důchod vyšší státní podporou v prvním roce. Zaměstnavatel by navíc musel přispívat na penzi zaměstnanci, pokud by o to požádal a šetřil si také sám. Novela poslankyně STAN Pavly Pivoňky-Vaňkové by také například umožnila přesouvat část peněz mezi doplňkovým penzijním spořením a dlouhodobým investičním produktem. Cílem změny je podle ní zvýšení výhodnosti spoření na důchod. Meteorologové vydali pro jižní Moravu výstrahu před vysokými teplotami a silnou zátěží teplem. Hrozí riziko přehřátí a dehydratace. Podle zdravotníků by měli lidé hodně pít a vyhýbat se přímému slunci. Ohrožení jsou zejména seniori a chronicky nemocní. Pozor si musí dát i na úpal nebo úžeh, říká mluvčí záchranářů Michála Botová.
3: Léčbu mírnějších projevů je možné zvládnout ochlazením organismu a zajištěním dostatečného příjmu tekutin po malých dávkách, aby nevyvolávaly zvracení. Je třeba odvést nemocného na chladné místo. Pokud však teplota neklesá nebo nemocný ztrácí vědomí, je důležité vyhledat odbornou pomoc nebo zavolat na linku 155.
0: Na jižní Moravě platí i výstraha meteorologů před požáry a bouřkami.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy tedy bude polojasno až oblačno, odpoledne se bude zvyšovat pravděpodobnost přeháněk a bouřek, ty mohou být lokálně i silné, nejčetnější by měly být večer. Nejvyšší teploty vystoupí na 31 až 34 stupňů, foukat by měl slabý, postupně mírný vítr jižních směrů, v bouřkách zesílí, večer se začne měnit na západní, biozátěž na trojce tedy vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 se kolony před Brnem tvoří od Domašova. V Brně počítejte s omezením na Ostravské ulici, u Stránské skály, tam silničáři opravují svodidla a na průjezdu Blučinou nefungují semafory. Projíždí se tam Kyvadlově a tvoří se kolony. Volné cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Z města nebo z dědiny dneska slaví Martiny. Okolnosti nás tak nutí, dá ti něco k povšimnutí. Třikrát sláva, dvakrát zdar, i já nesu malý dar. A můj prezent, jak jsem řekl, ten je hodný srdcovek. Do uší i podvíčka zaleze má písnička. Náladu vám jistě zvednu, vždyť nenesu jenom jednu. Začíná náš maraton, užijte si každý tón. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro vňom, mňom, mňom, mňom, srdcovky Zdeňka Junáka.
4: Český rozhlas Brno. Srdcovky.

0: Noż, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme pátek 17. července roku 2026, máme stále léto. Léto máme krásné, letní, doufám, že odpočíváte, máte prázdniny, máte dovolené, anebo se možná na dovolené chystáte, nebo taky vy někteří jste se už vrátili z teplých krajin, zase do teplé krajiny, protože máme opravdu teplo. Dneska nám v Brně svítí sluníčko, ale ona je taková trošku oblačnost, ona to sluníčko hned zmizí, ale zase se objeví. Dneska mají svátek Martiny, takže já bych popřál jedné Martině takhle do éteru, je to Martina Vicanová. Marťo, pokud mě slyšíš. A jo, a potom taky vlastně švagrová mé dcery Zuzanky Martina, takže Marťo, pokud mě slyšíš taky, tak všecko holky nejlepší k vašemu svátku. A já už tady mám přáníčko ze záznamníku, pojďme si ho poslechnout.
1: Dobrý den, pane Junáku. Zdravím vás a všechny posluchači. Děkuji mnohokrát za vaše všechny krásné srdcovky, různá poučení, vaši nádhernou jadrnou češtinu a milou účast v humoriádě. Prosím o zahrání nádherné písně pana Karla Gotta Srdce nehasnou v srdcovkách v pátek 17. července. Mé drahé dceři Janě, jako poděkování za její lásku, obětavost a vše, co dělá pro nás, pro rodinu, ale i cizí lidi a hlavně děti, které ji milují. Děkuji moc krát její maminka Marie se zetěm a vnoučaty Verunkou, Jirkem a Davidem. Děkuji moc krát.
0: Paní Marie, rád splní vaše přáníčko, ale mám tu ještě jedno, moje osobní, a tuhle tu písničku, kterou paní Marie vybrala, Srdce nehasnou, bych rád poslal i pro paní Bohunku z Újezdce u Černé Hory. Setkali jsme se spolu po představení Noc na Karlštejně, kdy jsme hráli na Biskupském dvoře v rámci, bych řekl, takového našeho kulturního léta brněnského. A bylo to moc hezké setkání a já jsem za to moc rád a tak bych vám, paní Bohunko, rád taky popřál dnešní hezký den a pevná léta a doufám, že se zase někdy spolu ještě potkáme. Paní Marie vybrala krásnou písničku Srdce nehasnou, takže Karel Gott a Charlotte Gottová jsou tady.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
3: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty celý můj svět.

0: To byla písnička Srdce nehasnou, doufám, že vás potěšila. No a já už tady mám takovou věcičku. Milí posluchači, schválně, když vám dnes přijde do mobilu usměvavý obličej, srdíčko nebo kytička, víte, že i tyhle malé obrázky mají svůj svátek? No ano, dnes je totiž Světový den emotikonů. Jsou to drobné obrázky, kterými dnes lidé ve zprávách vyjadřují radost, poděkování nebo třeba obejmutí na dálku. Někdy jeden takový obrázek řekne víc než dlouhá věta. Jenže dřív jsme to měli trochu jinak. A někdo to má ještě dodnes. To jsem já. Když jsme chtěli někomu udělat radost, poslali jsme pohlednici z dovolené, napsali dopis nebo přání k svátku. A než dorazilo, člověk se na něj několik dní těšil. Dnes přijde zpráva během vteřiny. A je to dobře. Ale jedna věc se nemění, pořád jde o to, že si na nás někdo vzpomněl. Jestli inkoustem nebo ťuknutím do displeje, to už je detail. Musím se vám přiznat, že já píšu dopisy a posílám do pohlednice dodnes. Protože dopis má pro mě obrovské kouzlo. Ten dopis nenapíšu za 10 minut, za vteřinu. Naopak, píšu ho nějakou dobu, popřemýšlím o tom, taky škrtám, vyměňuji slovíčka, měním různé formulace, aby to opravdu pro toho příjemce vyznělo co nejpříznivěji a bych řekl nejmileji. To s SMS-kou, jak se říká, to je velmi zrádné. Vy tu SMS-ku napíšete nebo vás něco napadne v nějakém rozpoložení, na to rychle napíšete, ťuknete a už to tomu adresátovi jede a už to tam má. A najednou vy si uvědomíte, že ta situace není až tak horká, že jste volili příliš tvrdé výrazy, že to je chyba, no ale už je to pryč. A teď vám nezbývá co? Co zbývá vám co? Jenom se omluvit. Jenomže někdy i ta omluva přijde už trošku pozdě a není to vždycky až tak dobré. Takže já rád píšu dopisy, já moc jako nejsem kamarád s mobilem, to je taky vždycky výborný, když mě někdo telefonuje a já říkám, halo, tady Junák, a já říkám, a vy jste kdo? A on říká, ty mě nemáš v mobilu? No nemám. Nemám tě v mobilu. Zaprvé by ses mě tam asi nevešel, ale mohl bych tě nosit po kapsách. No ale takže mě tohle to bych řekl tak trošku ubíjí. Takže já píšu dopisy, občas pošlu pohlednice a potom se ptám, už ti to přišlo? Jejda, to budeš vidět, to budeš koukat. Tož tak. Takže, moji milí, už vám posílám, co? Eltona Johna.
1: Český rozhlas Brno.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Si můj pán, Lucie Bílá, to byla vzpomínka na muzikál Drákula. No a já tady mám co? No, páteční indicí pro vás, moji milí, do celotýdenní hádánky Kdo, kdy, kde. Já jen připomínám, že tuhletu hádánku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že vám každý všední den od pondělí do pátku přečtu jednu indicii, vy pak v pátek to všecičko dáte dohromady, promyslíte, prošpekulujete, podtrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží CDčko s operou Leoše Janáčka O třech jednáních její pastorkyňa. Zpívají Jenůfu Libuše Domanínská, Stařenku Soňa Červená a řada dalších operních pěvců. Tak, páteční indicie tedy zní, aby byla udělena cena za mír, když začala velká válka. O kterém roce se to celý týden bavíme? Opakuji indicii, aby byla udělena cena za mír, když začala velká válka. O kterém roce se to celý týden bavíme? Tak to byla poslední pro tento týden páteční indicie do celotýdenní hádánky Kdo, kdy, kde. Já si myslím, že už je nám to jasné, vidíte? Tak si pustíme písničku Zvon.
1: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

0: To byla Hana a Petr Ulrichovi, skupina Javory a jejich písnička Zvon. No, máme 3 minutky po 9:30 a já tady mám ještě jedno přáníčko. To je ze záznamníku, tak si ho pojďme poslechnout.
1: Dobrý den, pane Junáku. Srdečně vás zdravím a moc děkuji za váš krásný pořad. Chtěl bych nechat zahrát písničku od paní Lilky Ročákové Bylo léto pro radost pro paní Moniku Švábovou, a to v pátek 17. července. Bude-li to možné, děkuji vám mnohokrát. Pozdravem, Milan Kundera.
0: Drahý Milané, to víte, že je to možné, když mi to takhle hezky zavčasu připomenete, tedy pošlete, namluvíte, takže se to všechno dá zvládnout. Vybral se si nádhernou letní písničku, takže Lilka Ročáková a Bylo léto.

Tož, moji milí posluchači, dnešní srdcovky, tedy páteční srdcovky s datem 17. července pomalilililinku končí. Ale jak je mým dobrým zvykem, ještě vám zopakuji páteční, tedy poslední indicii pro tento týden do celotýdenní hádánky kdo, kdy, kde. Zní takto. Aby byla udělena cena za mír, když začala velká válka. O kterém roce se to celý týden bavíme? Tak to byla poslední páteční indicie a ještě vám připomínám, moji milí posluchači, pokud chcete, abych vám splnil vaše přáníčko, abych vám zahrál písničku pro vaše milé, anebo taky pro sebe, protože vám dlouho nikdo nic nezahrál, musíte mi to dát vědět. Máte tyto možnosti. Buď mi svá přáníčka namluvíte na telefonní záznamník svým hlasem, telefonní záznamník má číslo 737 250 358, záznamníky vám k dispozici non-stop, nebo mě to dáte vědět přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz a nebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud chcete zařadit přáníčko v konkrétní den, zařadit tomu taky vaši konkrétní oblíbenou písničku, prosím pěkně, dejte mi to vědět v dostatečném předstihu, abychom to všechno stačili, jak se říká, zprodukovat, zařadit do scénáře, všechno připravit, aby opravdu to mohlo zaznít. Tak, to je pro dnešek všechno a teď už předávám slovo svému kolegovi Pavlu Kudrnovi a panu hraběti Františku Kinskému, protože za malou chvíli, tedy ve 9:45, začne soutěž Zámecké léto. A já se s vámi budu těšit zítra v sobotu po 11. hodině opět. Naschledanou. Český rozhlas Brno.

slyším slova proroka zpět do divadla.

0: Německé léto.
1: Hezký pátek 17. července vám teď od mikrofonu přeje Pavel Kudrna. Nás v našem výletně soutěžním seriálu čeká MZL, neboli malé zámecké losování předvedu. Ano, už je všechno připraveno. No a z pěti výherců tohoto týdne vylosujeme jednoho, který si užije soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského. Zatím jsou jasní čtyři soutěžící pro to losování. No a zdali k ním přibydete právě vy jako pátí, tedy s číslem 5 v našem losovacím osudí, to je ještě otázkou. Nejprve ovšem navštívíme další památku, kam nás dnes František Kinský pozve.
0: Zámecké léto.
2: Tentokrát se vypravíme na Zlínsko, kde stojí krásná budova, ukrývající interiéry ve stylu baroka, rokoka či Biedermajeru. Zámek Vizovice. Prohlédnout si zde mimo jiné můžete kolekci společenských her původních majitelů. Do zámku nás teď vezme Silvie Pospíšilová.
3: Vizovice na Zlínsku mají hned několik dominant a k těm největším patří zámek. A já už přicházím po štěrkem vysypané cestě k hlavnímu vchodu, kde na mě čeká kastelánka Jana Pluhařová. A my už stoupáme po kamenném schodišti, kam povedou naše kroky.
4: Blížíme se do reprezentativního patra. Interiéry jsou vybavené obrazovou galerií. Je tady okolo 500 obrazů, všechno jsou originály, obrazy od 16. do 19. století, velmi kvalitní sbírka.
3: A my jsme se posunuli dál. Kde to jsme?
4: Jsme v hudebním pokoji. Tady máme velmi kvalitní stolový klavír z Londýna, z dílny bratří Broadwoodových, stále funkční, 19. století. Ale máme tady taky hrací skříň, Ariston, který se řadí mezi jazyčkové aerofony a je taky funkční, a tak vám můžu i zahrát.
5: Úplně si představuju, jak tady ta smetánka tančí při nedělním odpoledni a děti točí klikou.
3: Paní kastelánkou vcházíme vysokými dveřmi do nejkrásnějšího sálu. A mně se úplně tají dech, když se podívám na překrásný křišťálový lustr.
4: Je vyřezávaný ze dřeva, zdobený plátkovým zlatem a doplněný křišťálovými ověsky.
3: Je to nádhera. Vy jste mi prozradila, že je tady ještě několik unikátů.
4: Před námi stojí sedací souprava, potažená francouzskými gobelíny, utkanými v Aubussonu v polovině 18. století. Jedná se o jediný soubor na světě, je skutečným unikátem.
3: Co ty překrásné hodiny?
4: Hodiny byly vyrobeny hodinářem Pavličkem v Olomouci v polovině 18. století. Jsou ozdobené sousoším bohačasu Chrona a jeho družiny, které sedí na koruně hodin, a jsou uvnitř tři velká závaží, z níž každé váží 32 kilo.
3: A my jsme vešli do kaple a musím říct, že znovu se mi tají dech nad tou bohatostí, nad tou krásnou barokní výzdobou.
4: Ano, zámecká kaple je skutečně mimořádným prostorem. Budila velký obdiv a respekt už v době, kdy byla dobudována. Majitelé zámku pozvali velmi významného sochaře a štukatéra Ondřeje Švajgla, který spolu s architektem zámku Františkem Antonínem Grimem vymysleli tady tu úžasnou koncepci a vybudovali kapli na půdoryse takového čtyřlistu, složenou ze samých apsid, a v jednotlivých těch výklencích jsou právě umístěny oltáře. Navíc koncepce šedo-bílého interiéru, doplněného zlacením, byla v té době mimořádně nadčasová.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Vizovice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: No, pro Vizovice je zámek určitě charakteristickým znakem, taky pálení, no hlavně švestek, tedy slivovice, no a nebo pečivo vizovické, to je také, myslím, velký charakteristický znak pro město. Čeho se bude týkat otázka, to vám teď neprozradím, řeknu to tomu, kdo se dovolá jako třetí. A právě teď přichází čas pro soutěž, takže 731 800 900 a bude hned dvojí výherce, jeden, věřím, že z naší malé soutěže a hned potom zlosování, jako vždy v pátek na konci týdne tedy. Tak se do toho dáme, volejte.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: už vím, že to bude dnes pánská jízda. Teď, kdybych chtěl být vtipný, tak řeknu, že z Jevíčka se zjevil pan Milan a doufám, že kdyby nevyhrál, že se z toho nezjeví, ale promiňte, to bych nikdy neřekl, tak drzí nejsem. Pane Milane, dobrý den přeji.
1: Dobrý den.
0: Tak jste připraven na soutěž?
1: No, zkusím to, no.
0: Ta soutěžní otázka, takhle, pokud jste poslouchal dobře, tak pro vás vůbec nebude těžká, ale ono je to těžké telefonovat a zároveň poslouchat ten příspěvek. Já jenom řeknu, že pokud uspějete a zazní ta správná znělka, tak vyhrajete sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh, to je náš zámecký cestovatelský balíček. Pokud budete vylosován, zase si tady trošku zahraju, tak získáte prohlídku pro dvě osoby na zámku Františka Kinského v Kostelci na Turlici. A to je paráda, protože budete mít soukromou, to se krásně prochází, můžete se na cokoliv zeptat, je to příjemné. No a jak jsem říkal, že v nás dnes čeká MZL, tedy malé zámecké losování, tak na konci prázdnin VZL velké a to vylosujeme tři výherce víkendového zámeckého pobytu. Pane Milane, jdu na tu otázku, takže ptám se, jaký unikát najdete na zámku ve Vizovicích? Je to... Buď to za A, sedací souprava potažená francouzskými gobelíny, za B, hodiny s diamantovým ciferníkem, za C, slivovicová kašna.
1: Tak dal bych Ačko, no.
0: Ta slivovicová kašna vás nelákala, Vizovice, slivovice?
1: Ne.
0: Nelákala. Je to pravda, je to unikát, jak bylo řečeno, jediný na světě, máte pravdu, takže vyhráváte ty náš cestovatelský zámecký balíček. Gratuluju. Máte pětku a to je dobré ocenění v naší soutěži.
1: Dobré, no.
0: Tak se mějte krásně.
1: Ve škole by to bylo horší.
0: Ve škole by to bylo. Tedy v Rusku ne, tam je pětka nejlepší, ale
1: no, jasně.
0: Nevím, jestli to ještě zase nezměnili třeba od té doby, co jsme studovali. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Děkuji, nashledanou.
0: Já děkuji za to, že jste zavolal a vám samozřejmě doporučím, volejte zase od pondělka, ale pozor, teď tedy vždycky mám rád. My jsme se dokonce v redakci vsadili, jaké bude vylosované číslo. A jedničku nikdo neřekl v té redakci a jedničku má paní Vladimíra Kujová z Rajce Jestřebí. Veliká gratulace. Tak já si tady kroužkuju, vracím jedničku zpátky do losovacího osudí zase na příští pátek. Užijte si víkend, o víkendu můžete také navštívit naše zámky v sobotu, zámek v Týnci u Klatov, v neděli Nové Hrady, takže určitě příjemná sobota i neděle po 13. hodině. No a v pondělí v 9.45 se už teď na vás těší Pavel Kudrna, tedy řeknu, těším se, ale taky si rád užiju ten víkend. Mějte se krásně.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Brno chystá vznik nového hřbitova bez typických kopaných hrobů. V Dukovanské elektrárně začíná odstávka třetího bloku. Amatérský archeolog objevil na Přerovsku 2000 let starou bronzovou figurku. A bude polojasno až oblačno, postupně s přeháňkami a bouřkami, teploty do 34 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. V Brně má po zhruba 70 letech vzniknout úplně nový hřbitov. Magistrát ho připravuje společně s městskou částí Medlánky, která o jeho výstavbu usiluje. Na rozdíl od ostatních hřbitovů ve městě v něm nebudou typické kopané hroby, umožní pohřbívání alternativními způsoby. Otevřít má zhruba do 5 let na louce u stromové kaple pod lesem, doplňuje místostarostka Kateřina Žůrková z uskupení Občané pro Medlánky.
2: Tam bychom chtěli mít přírodní hřbitov. A to buď rozptylový, anebo potom sypávání ke kořenům. Nicméně už nějakou studii na to máme a je to vlastně místo vhodné. Vedle té kaple je to vhodné i z toho důvodu, že vlastně je to místo, kde by se mohl nějaký obřad konat, takže bychom to rozšířili o tuhle funkci na téhle louce.
0: V jaderné elektrárně Dukovany dnes začíná odstávka třetího bloku. Energetici vymění část paliva a provedou nutné kontroly. Odstávka bude mimořádná i tím, že v srpnu elektrárna souběžně zhruba na měsíc odstaví i sousední čtvrtý blok kvůli pracem na společném zařízení. Podobná situace znovu nastane až v roce 2032. Na jižní Moravě je podle měření hygieniků voda v přírodních koupalištích vhodná ke koupání. Kvalitu rozdělují do 5 kategorií, kdy 5 znamená vodu nebezpečnou pro koupání. Pravidelně monitorují přes 20 lokalit. Na stupni 1 je třeba rybník Suchý na Blanensku, přírodní koupací biotop Kovalovice na Šlapanicku nebo lom Janičův vrch u Mikulova. Na druhý stupeň zařadili dvě laguny Horní nádrže Nových Mlýnů, kde jsou dlouhodobě zhoršené mikrobiologické parametry. Na nepoškozený exemplář keltské bronzové zvířecí plastiky narazil na poli u Tučína na Přerovsku spolupracovník Přerovského muzea Komenského. Figurka o váze necelých 10 gramů je více než 2000 let stará a znázorňuje kachnu. Pokračuje archeolog Přerovského muzea Zdeněk Šenk.
3: Je to jedna z nejkrásnějších ukázek tohoto typu zvířecích bronzových plastik na Přerovsku, tady v Moravské bráně, kudy vedla jedna z větví té legendární dálkové obchodní cesty Jantarové stezky. Takovéto zvířecí plastiky se podél této Jantarové stezky nacházejí mezi těmi centrálními keltskými obchodními lokalitami od Polska přes tady Střední Moravu až po Dolní Rakousko.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude polojasno až oblačno, odpoledne se bude zvyšovat pravděpodobnost přeháněk a bouřek, ty mohou být lokálně i silné, nejčetnější by měly být večer. Teploty vystoupí na 31 až 34 stupňů, foukat bude postupně mírný vítr jižních směrů, v bouřkách zesílí, večer se začne měnit na západní, biozátěž na Trojce tedy vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Kolony před Brnem se na dálnici D1 tvoří od Domašova. V opačném směru zůstává na 209. kilometru auto s poruchou. A s omezením po nehodě teď počítejte na třídě Komenského v Kyjově. Cesty bez nehod přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Krásné dobré letní dopoledne, 4 minuty po 10. hodině v pátek 17. července roku 2026. Dnes u mikrofonu až do 12. hodiny Janis Moras. A co nás společně čeká, potkáme se s naším regionálním stopařem na našich vlnách už po úvodních nestárnoucích písničkách. Zároveň nás čeká pozvánka na nadcházející pochoutkový rok. Pozveme vás také na akce, které jsou spojené s výročím 150 let od prvního sestupu na dno Sloupsko-Šošůvských jeskyní k výročí třeba sleva, tak rozhodně poslouchejte, to nás čeká přibližně po půl jedenácté. No a poté se podíváme v rámci Babských rad, jak se vyrábí nugát, protože ono to prý není žádné velké cukrářské umění, tak více už prozradí Jarka Vykoupilová. No a v té druhé hodince dnešního dopoledního vysílání přijde do chovatelské poradny veterinář Milan Štourač a poradí, jak domácí mazlíčky připravit na vlny vedru. Jsme to slyšeli, dnes 31 až 34 stupňů na Jižní Moravě, tak nějaká ta rada se určitě bude hodit. Zůstaňte s námi na úvod nestárnoucí písničky od Karla Zicha nebo Miroslava Dudáčka, ale máme tam i nějaké ty zahraniční, tak krásné pohodové páteční dopoledne.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Posloucháte Český rozhlas Brno, máme minutku před 10:45 v našem letním dopoledním vysílání, tedy takřka v polovině července, těsně po polovině července, kdy je vrchol sezóny pro další druhy ovoce a zeleniny, se spojujeme s naším regionálním stopařem Vojtou Halašem. Vojto, pěkné dopoledne.
2: Ahoj, Janice, hezké dopoledne tobě i posluchačům.
1: Prodejci na farmářských trzích dobře vědí, že je sezóna teď a stánky přetékají čerstvou sezónní nabídkou. Jak to aktuálně vypadá na brněnském zelném trhu, kde teď právě si? Co teď na pultech převládá, které ovoce nebo zelenina mizí nejrychleji?
2: Řekl jste úplně přesně, já jsem teď uprostřed celého dění v srdci zeleného trhu u Kašny Parnas, jak je možná slyšet i z vody za mnou. No, na stáncích jsou nyní nejvíce vidět meruňky, borůvky, rajčata, okurky nebo i brambory. Ceny se ale podle místa těch jednotlivých stánků nákupů mohou lišit až třeba o 20%. Já jsem tady strávil asi půl hodiny a u většiny stánků někdo pokukuje po tom, co by si koupil. Může tady být momentálně asi 200, 250 možná lidí, kteří si přišli nakoupit, vybrat mezi širokým výběrem ovoce i zeleniny, ale také čerstvých květin. Nechybí ani prodejci koření a bylinek, které jsou mezi zákazníky také oblíbené. No a největším hitem jsou teď podle prodejců meruňky a borůvky a ze zeleniny pak mají zákazníci největší zájem o rajčata.
1: Vojto, ty jsi říkal, že ty ceny se liší podle toho, kde se ten stánek v rámci zeleného trhu nachází.
2: Ano, je to tak, řekl jsem to neúplně přesně, myslel jsem tím, že každý stánek má trochu jiné ceny.
1: Jo, takhle. Takže jak si je nastaví vlastně ti samotní prodejci?
2: Přesně tak, přesně tak.
1: Není to ovlivněno s tím, jestli je více nahoře nebo více dole.
2: Ano.
1: Ale zůstaňme u ceny. Jak je to s cenami i třeba v porovnání s běžnými obchody?
2: Tak farmářské trhy lákají především na tu čerstvost a lokální produkci. Rajčata se tady na zeleném trhu prodávají zhruba za 50 až 70 korun za kilo, meruňky za 80 až 100. Borůvky či maliny, ty přesahují 200 korun za kilogram, často je ta cena okolo 250. Okurky tady vyjdou na zeleném trhu na 30 až 40 korun a brambory přibližně na 25 korun. Supermarkety zůstávají pro spoustu lidí tou nejpohodlnější variantou samozřejmě. U běžné zeleniny, jako jsou právě okurky, cukety nebo brambory, jsou ty ceny takové jako možná někde nižší, a to často díky slevovým akcím. U drobného ovoce však bývá kvalita i původ často méně atraktivní než právě tady u přímých pěstitelů na zeleném trhu nebo i na dalších farmářských trzích na celé Jižní Moravě.
1: Tolik náš regionální stopař Vojtěch Halaš, který navštívil zelený trh v Brně. Vojto, moc děkujeme a přeji příjemný zbytek dnešního pátečního dopoledne.
2: Díky tobě, posluchačům, hezký den.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Na chvíli jsme se v rámci našeho letního dopoledního vysílání vydali do San Francisca, ale už jsme zpátky ve studiu Českého rozhlasu Brno, a to přesně v 10 hodin a 20 minut. Dnes je pátek 17. července 2026. Dnes je tedy pátek, ale v neděli nás čeká další soutěžní recept letošního pochoutkového roku, který slaví 10 let. Nabídneme vám nejlepší recept roku 2023 podle posluchačů. Tentokrát nám ho připraví porotkyně soutěže Naďa Konvalinková. Podrobnosti prozradíme už za chvíli.
1: V pondělí 20. července přivítají dopolední dobré rady Lenku Vorlovou. Tématem bude kvalita medu. Jak poznat, že má med potřebné kvality? Má smysl kupovat ho přímo od včelařů? Jaké praktiky obchodníci s medem dělají, aby byl lépe prodejný? A čím se jednotlivé druhy medu liší? To všechno se dozvíte, když budete s námi. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
2: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.

0: Své místo v životě hledali v duetu Bára Basiková a Kamil Střihavka. V dopoledním pátečním vysílání Českého rozhlasu Brno máme 7 minut před půl jedenáctou. 17. července je dnes rok 2026 a ten letošní rok je v našem vysílání 10. pochoutkovým rokem. U příležitosti tohoto jubilea společně hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let zabojují o cenu desetiletí a my si jejich recepty připomínáme týden co týden. Ale pozor, už je nedělají oni sami. Všech 630 výherních receptů připravuje porota spolu s našimi profesionálními kolegy. V neděli bude dělat herečka Naďa Konvalinková krokety s houbami, zelím a slaninou od Márii Křížkové z Valašského Meziříčí. Nejlepší recept roku 2023 podle posluchačů. Jak zjistil Patrik Rozehnal, přemýšlela, ve které ze svých zástěr bude vařit.
1: Bude modní přehlídka se zástěrem. Mám jen dvě, tak pojďte.
2: Mě teda zaujalo, že na tom oblečení, ve kterém nás Naďa přivítala, byly tak jako stranou našité úplně excentricky dva knoflíky, jako by tam zbyly.
1: To je právě modní výdobytek.
3: Jo, jo.
1: No.
3: Dneska není v modě symetrie.
1: Dneska ne, asymetrie je nejlepší.
3: Jo, proč?
1: No, protože všichni jsme asymetrický. Myslíš si, že máš stejnou pusu napravo i nalevo? Nemá. Podívej, jak se křivě směješ. Sám si o to řek.
2: Teď k tomu receptu. Budeme dělat houbové krokety, to znamená plněné houbami, původně kyselé zelí, bílé, nějaké to koření. Vylepší to Naďa něčím? Udělá změnu?
1: Tak já jsem si myslela, že místo bílého zelí zkusím červené, že to bude i efektní na, jako na pohled. A přidám slaninku a přidám zelenou petrželku nasekanou do toho, takže tak.
2: A na to krájení si vzala snad ten nejmenší nůž, který byste hledali.
1: Protože mám jediný rovný, já mám jinak všechny zubatý, víš.
2: A jak ty krokety, vlastně takové speciální palačinky dopadly?
1: Zelíčko to tak hezky jako podtrhne, houbičky zavoní, slanink, no je to dobrota.
2: Takhle to hodnotí Naďa Konvalinková.
1: Vážení posluchači, těším se na vás.
0: Krokety v podobě palačinek plněných houbami, zelím a slaninou nás Naďa Konvalinková naučí ráda už tuto neděli po 10. hodině v pořadu Pochoutkový rok. Ale recept najdete už teď třeba na našem Facebooku nebo Instagramu a později i na stránce www.pochoutkovirok.cz. Původní krokety s houbami od Márii Křížkové budou spolu s těmi dalšími výherními recepty z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: byl Pavel Bobek v dopoledním letním vysílání Českého rozhlasu Brno. Dospívaly 4 minuty po půl 11. Dnes máme pátek 17. července 2026. No a uplynulo, řekněme raději, 150 let od prvního sestupu na dno Sloupsko-Šošůvských jeskyní. Tak se podíváme na to, co to znamená, jaké k tomu se třeba váží akce, a pozveme už za chviličku.
1: Český rozhlas Brno.

0: našem vysílání máme i zahraniční písničky, které nestárnou. 7 minut po půl 11. posloucháte Český rozhlas Brno a na řadě je pozvánka. Uplyne totiž 150 let od objevného sestupu Martina Kříže do spodních pater sloupsko-šošůvských jeskyní na Blanensku. První pokus Kříž uskutečnil 4. června 1876, kdy se nechal spouštět na laně, ale skončil na skalní stěně. Při druhé expedici 18. července 1876 to bude tedy to výročí 150 leté, již úspěšně sestoupil do v té době neprobádaných sloupských spodních pater. Při třetím sestupu téhož roku 29. srpna tyto prostory popsal a nivelačně zaměřil. K tomu se ještě vrátíme. Stanovil výšky hladin za normálního a zvýšeného vodního stavu a vypočítal i spád podzemního toku mezi sloupskými jeskyněmi a macochou. Při příležitosti výročí nachystala Správa jeskyní České republiky veřejnosti dárek. Až do konce letních prázdnin budou zážitkové prohlídky po stopách Nagela vedoucí právě do spodních pater sloupsko-šošůvských jeskyní o 20% výhodnější. Během léta je součástí zážitkové trasy také nahlédnutí do nejkrásnější prostory sloupských jeskyní Eliščiny síně. Lidé tak poznají obě tváře jeskyní, tu upravenou s betonovými chodníky i tu drsnou ryze přírodní bez zásahu člověka. Pozor, jedinou podmínkou 1300 metrů dlouhé sloupské zážitkové trasy je kvůli bezpečnosti věk aspoň 10 let a výška nejméně 140 cm. Nejde o běžnou prohlídku po betonových chodnících, ale pohyb přírodní jeskyni se sestupem a výstupem po 12 metrů dlouhém žebříku, přechodem cirka 10-metrového lanového traverzu či částečně broděním přírodním řečištěm. Máte se tedy rozhodně na co těšit, bude to takové dobrodružství, protože v některých úsecích je pohyb možný jen po 4 místy se i plazí. Dostanete přilbu, pokud bude potřeba, což bude potřeba, i se výkonnou svítilnou, a to, co byste měli mít ale sebou, je pevná obuv rozhodně s protiskluzovou podrážkou, například holinky, ochranné rukavice, šátek, čepice pod přilbu. Vše se dá ještě na pokladně konzultovat, můžete si tam také zakoupit jednorázový overall. Tak sloupsko-šošůvské jeskyně byly zpřístupněny už v roce 1881 a elektricky osvětleny jako jedny z prvních na světě. Každoročně od března do listopadu zvou na 18 metrů dlouhý prohlídkový okruh nejdelší z tuzemských 14 zpřístupněných jeskyní. Je tam případně i kratší okruh 900 metrový. Právník, speleolog, paleontolog a archeolog Martin Kříž, který tedy udělal ten pověstný sestup přes 150 lety, se narodil v Líšni, dnes části Brna, v roce 1841, zemřel v roce 1916. Dodnes je v praxi používáno jeho výškopisné měření moravského krasu. To byl ten moment, kdy jsem říkal, že se k tomu ještě vrátíme. To, co tehdy zaměřil, ten způsob se využívá dodnes. Pro informace o aktuálním provozu a dění ve 14 zpřístupněných jeskyních republiky je dobré sledovat web caves.cz, psáno Caves, i sociální sítě jeskyní České republiky, a pokud byste chtěli přímo tedy sloupsko-šošůvské, tak napíšete před to Caves, před to Caves, sloupsko-sosůvské.caves.cz. Tak tam najdete veškeré informace. Zveme 150 let od sestupu na dno sloupsko-šošůvských jeskyní na Blanensku. Teď už nám příznačně o létě bude zpívat Ilona Čáková.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
1: Tak si väčšina z nás predstaví to vykorisťovanie akoby tú najhrubšiu formu prostitúcie a podobne, ale tie formy sú niekedy oveľa mekšie, môže ísť aj trebárs o odfotenie sa toho dieťaťa na mobil a následné zdieľanie na sociálnych sieťach. Takže Lastrada na základe svojich skúseností dala dokopy niektoré príbehy, akými formami to vykorisťovanie prebieha. A tieto prípadové štúdie boli súčasťou toho zadania a mohli sa nimi tí študenti vlastne inšpirovať.
0: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
2: V cyklu Fajnšmekři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno výjimečný jazzový soubor. Dal si jméno Vespr a jeho členy jsou jeden z našich nejznámějších jazzmenů, kytarista David Doruška, známý americký basista Marcos Varela a vyhledávaný francouzský bubeník Marc Michel. Vše dala dohromady vycházející hvězda českého jazzu pianista Daniel Bulatkin. Všichni vystoupí v budově rozhlasu 23. července od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert špičkového jazzu s názvem Vespr vás zvu 23. července od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.

To byl Miroš Birka a Modus, krátce po 10:45 v letním dopoledním vysílání Českého rozhlasu Brno a my se už blížíme k babským radám. Dnes se budou týkat nugátu. Prý není nutné žádné velké cukrářské umění k tomu, abyste vyrobili nugát. No podíváme se na to za chviličku, Jarka Vykoupilová ví rozhodně víc než já. No i tak za to stojí stále poslouchat Český rozhlas Brno. O tom totiž teď bude zpívat kapela Opět Radeček a Eli.

0: K výrobinu gátu prý není nutné žádné velké cukrářské umění. Babské rady vás během minuty naučí, jak si tuto sladkou dobrotu vyrobit doma.
1: Babské rady.
2: Nugát. Dobrůdka, co se doslova rozplývá na jazyku. Odborně řečeno cukrářská hmota z oříšků a hlavně čokolády, která se po vychladnutí krájí na dobře známé a oblíbené kostičky. Podle přísad nebo stupně pražení ořechů může mít nugát světlé i tmavé odstíny. Známe ho také jako náplň do bonbonů, čokolád nebo moučníků. Na domácí řezaný nugát stačí dvě suroviny. Neslazený 100% arašídový krém a čokoláda. Hořká, mléčná nebo bílá. Záleží, kterou máte rádi, ale můžete odvážně použít všechny tři pro tříbarevný výsledek, který vaše strávníky ohromí. Pak už stačí suroviny jen zahřát, smíchat, nalít, nechat stuhnout a nakrájet. Kromě arašídového nugátu si stejným postupem můžete vyrobit nugát z kvalitního, nejlépe 100% a nepřislazovaného mandlového nebo lísko-oříškového krému.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Rekonstrukce hlavního tahu mezi Pohořelicemi a Znojmem začne v září. Obora obelisk se stížností u Nejvyššího správního soudu neuspěla. Začaly horňácké slavnosti, jeden z nejstarších folklorních festivalů v Česku, a bude polojasno až oblačno, postupně s přeháňkami a bouřkami, teploty do 34 stupňů. Dobré dopoledne, jsou tu opět zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Ředitelství silnic a dálnic uzavřelo smlouvu s firmami, které opraví téměř celou silnici mezi Znojmem a Pohořelicemi. Dělníci rozšíří na 3 střídavé pruhy hlavní tah číslo 53 od Pohořelic po Lechovice. Úsek měří více než 20 kilometrů. Práce začnou letos v září.
2: Současná cesta je podle silničářů nebezpečná, místy nepřehledná a často se tam stávají tragické nehody. Dělníci i proto mají rozšířit některé křižovatky a místo klasických odboček postavit soustavy sjezdů a nájezdů. Střídavé tři pruhy pak umožní řidičům bezpečnější předjíždění. Rekonstrukce hlavního tahu za zhruba 2 miliardy korun má skončit v roce 2029. Přesnou podobu uzavírek a dopravních omezení silničáři teprve zveřejní. Tomáš Krmr, Český rozhlas.
0: Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost obory obelisk. Soukromá společnost nesouhlasila se zařazením svého pozemku do chráněné krajinné oblasti Soutok. Verdikt je zpřístupněný na úřední desce. Podle soudu se pozemek stal součástí Soutoku v souladu se zákonem. Připustil ale, že vyhlášení chráněné krajinné oblasti přináší vlastníkům některá omezení. V případě komplikací při zemědělském hospodaření jim tak vzniká nárok na finanční kompenzaci. Společnost může ještě podat ústavní stížnost. Už v minulosti Nejvyšší správní soud v souvislosti s novou chráněnou krajinou oblastí zamítl alespoň 10 podobných stížností. Ve Velké nad Veličkou a okolních obcích začaly horňácké slavnosti. Jeden z nejstarších folklorních festivalů dnes večer nabídne programy k výročí narození několika významných horňáckých muzikantů nebo k 30 letům zborečku žen z Lipova. V amfiteátru na Strážné Hůrce začnou v 7 hodin večer. Během slavností se konají také výstavy, doplňuje za organizátory Irena Mikesková.
3: Máme u nás na Horňácku ještě další výstavy, a to ve Válcové mlýně ve Velké nad Veličkou, kde je výstava fotografií Jana Korába. V Javorníku je výstava Pantovárník Rumíšek a v Hrubé Vrbce je zase výstava na téma historický oděv na Horňácku.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude polojasno až oblačno, odpoledne se bude zvyšovat pravděpodobnost přeháněk a bouřek, ty mohou být lokálně i silné, nejčetnější by měly být večer. Nejvyšší teploty tak vystoupí na 31 až 34 stupňů, foukat bude postupně mírný vítr jižních směrů, v bouřkách zesílí, večer se začne měnit na západní, biozátěž na Trojce vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 se kolony před Brnem tvoří od Domašova. Může za to silný provoz i nehody na STEM 92. a STEM 94. kilometru. Pozor na Jihlavské ulici v Brně, na křižovatce u Kauflandu, tam nefungují semafory. Opatrně projíždějte i místem nehody na Komenského třídě v Kyjově a také na silnici 50 u Stupavy. Pohodu na cestách přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Krásné dobré dopoledne ještě jednou. Letní dopoledne s Českým rozhlasem Brno v pátek 17. července roku 2026 startuje naše druhá hodinka dopoledního vysílání, 4,5 minuty po 11. hodině. No a v dnešní chovatelské poradně bude hostem veterinář Milan Štourač, poradí, jak domácí mazlíčky připravit na vlny veder. Léto to letošní zvláště v našich podmínkách čím dál více spojeno s tropickými teplotami. Ostatně dnešek je toho důkazem. Ty znamenají větší zátěž také pro organismus našich domácích mazlíčků. Jednou ze základních zásad, jak tyto dny přežít bez úhony, je důsledné dodržování pitného režimu. Probereme například, co se stane, pokud je narušen, nebo jak zjistíme, že je náš mazlíček dehydrovaný nebo dehydratovaný, lépe řečeno. Rozhodně, zůstaňte s námi u mikrofonu ještě necelou hodinku. Janis Moras a Ivan Hlas už v zápětí. Malagelo, krásné dopoledne.

0: Ivan Hlas dospíval, posloucháte Český rozhlas Brno. Dnes je na pořadu Dne chovatelská poradna. Já už tady vítám svého dnešního hosta, kterým je veterinář Milan Štourač. Dobré dopoledne.
1: Hezký den vám i posluchačům.
0: Sliboval jsem téma, jak domácí mazlíčky připravit na vlny veder. Taková ta obrovská vlna veder byla někde před koncem června, pak to bylo trošku lepší, ale dneska už teda cítím už ráno, jak jsem vyšel ven, říkám si, tak dneska bude velmi teplo, takže to téma se nám náramně hodí. Začneme tím, co se vlastně stane, pokud je u mazlíčku pitný režim nějakým způsobem narušen tady v tomto počasí.
1: To počasí opravdu je svým způsobem i nebezpečné pro naše domácí mazlíčky. A co se stane? Pokud je z jakéhokoliv důvodu narušena hydratace, tak první, co se asi tak, ty příznaky jsou velmi nenápadné počáteční, nemusíme si jich vůbec všimnout, pokud to zvíře nepozorujeme. Zdá se, že to zvířátko začíná být takové trošku zpomalené, má trošku zrychlenější dýchání. Ono samozřejmě u těch psů je teďka problém, protože oni se jinak nemohou ochlazovat než tím zrychleným dýcháním, takže odlišit, jestli dýchají proto, aby se ochladili, nebo protože mají žízeň, to je trošinku problém. Ale zjišťujeme suché sliznice, to je takový dost výrazný příznak. A když si budeme všímat i moči, tak ta moč se nám zahušťuje, je taková tmavší, až potom, když je ten proces dehydratace už nějaký více rozvinutý, tak je opravdu až taková hodně sytě žlutá, může nám připomínat někdy i pivo a má takový i jiný samozřejmě zápach ta moč. No a pokud teda nedáváme pozor na tyto příznaky, tak může dojít k tomu, že ten organismus prostě začne selhávat, začne být problém s cirkulací, to zvíře začne být zcela apatické a může dokonce i uhynout. Takže prosím i nuance, které vypadají, že to nemusí být úplně nic hrozného, tak v tomto počasí dávat na ně pozor a snažit se ty zvířátka opravdu hydratovat tak, jak by se měl.
0: K té dehydrataci může dojít za nějakých podmínek, ale pokud dodržujeme ten pitný režim, tak by to mělo být všechno v pořádku. Jaké je to ideální množství? My víme u lidí 2-3 litry, tak jako by to mělo být minimálně. Jak je to u zvířat?
1: My to máme trošinku jinak, protože ta zvířátka, že jo, kilo a půl čivava, 90 kilo německá doga, takže tam je trošinku diametrální rozdíl. Taktéž u koček jsou 2-3 kilové kočky a jsou kočky 7-10 kilové. S těma kočkama, já se u nich na chvíli zastavím, tam je trošinku větší problém, protože oni jsou původem vlastně pouštní zvířata, takže oni nemají od přírody příliš velký jaksi náklon k vodě. A tam je opravdu potřeba to hlídat a proto se i pro ty kočky vyrábí všelijaké fontánky a podobné věci, které je mají k té vodě přilákat. Kolik by mělo zvíře zhruba vypít? Ty zdroje, ty jednotlivé citace vědecké se liší od 30 do 80 ml. My říkáme zhruba v průměru, že by měl pes, v podstatě i kočka, vypít zhruba 50 ml vody na kilogram své živé hmotnosti. To je taková ideální hydratace, ale samozřejmě každé zvíře je originál, tak jako my. Někomu budou stačit ty 2 litry, někdo bude potřeba vypít víc, někomu stačí méně. Takže zhruba 50 ml vody na kilogram hmotnosti. A to je dobře prostě si opravdu odměřovat v těch miskách, protože nám připadá, že ta miska může být velká, ale ona přitom třeba velká být nemusí, co se týká toho obsahu.
0: Když jste říkal, že jsou kočky původem pouštní zvířata, neznamená to, že tím pádem více vydrží bez té vody?
1: Ano, vydrží více a tam někdy jim stačí opravdu to, že mají vodu z kořisti. Tu tekutinu, když ona chytne víckrát za den nějakou malou myš, ta kočka, tak v podstatě dá se říct, taková myška to je 70% vody. Takže dá se říct, že jí to může stačit a kočky jsou takové, že preferují hodně ty kapsičky všelijaké, které jsou v podstatě také vlhké. Je problém, pokud to zvíře krmíme suchým, granulovaným krmivem, ať už to je pes nebo kočka, protože, jak už jsem řekl, ta přirozená strava je zhruba 70% vody a suchá strava není ani, mnohdy ani 10% vody. A tam je právě potřeba aspoň těch 50-60% nahradit.
0: Veterinář Milan Štourač je dnes hostem v chovatelské poradně na Českém rozhlasu Brno. Sotva jsme začali, takže jak se připravit na ty vlny veder v souvislosti s mazlíčky, o tom si budeme ještě rozhodně povídat, co třeba ovlivňuje příjem vody, jak s mazlíčky cestovat, jak vlastně zajistit to, aby měli dostatečný příjem tekutin, tak to budou otázky, které můžu položit já v následujících minutách, ale můžete je, milí posluchači, samozřejmě v naší poradně položit i vy, a to na známém čísle 726465200. Neváhejte, volejte. Těšíme se na vaše zavolání.
2: Posloucháte letní dopoledne Českého rozhlasu Brno.

0: Chviličku po čtvrt na 12 posloucháte letní dopolední vysílání Českého rozhlasu Brno. Jsme teď v chovatelské poradně s veterinářem Milanem Štouračem, který nám radí, jak domácí mazlíčky připravit na vlny veder. My už jsme si tu řekli, jaké je to ideální množství tekutin pro mazlíčka. Počítáme to tady ještě jednou, připomeňme, 50 ml na kilogram váhy zvířete.
1: Přesně tak.
0: Je to tak. Co když zvíře nepije?
1: Tak to může být problém a jsou taková zvířata, která nemají tu touhu a je to na nás, abychom je přesvědčili, že je to v podstatě dobrá věc. Takže pokud zvíře pije, tak můžeme už tím, že ho chválíme, tak vlastně podporovat to, tak jak u všeho, když něco udělá dobře, pochválíme, tak on má radost, takže potom to dělá rád dál opakovaně. Takže určitě chválit při příjmu tekutin. No a můžeme teda na to vyzrát třeba takovým způsobem, že tu vodu nějakým způsobem můžeme ochutit. Můžeme tam naškrábat trošku jater do té misky z vody, můžeme tam nakrájet trošku slaniny. Pes má velmi, velmi dobrý čich, takže on cítí, říká se, že pes cítí kapku krve ve dvou olympijských stadionech vody. Jo, takže opravdu je to úžasný čich, který si neumíme představit a pro něho je to vlastně svět, pro něho je to tady ty ulice a sady a parky, to je obrovský Facebook. Takže, takže můžeme nějakým způsobem takhle ochutit, atraktivnit tu vodu, může to být i třeba troška cukru, pokud nemáme obézního toho jedince. Ale ta slanina nebo ten kousek jater naškrábaný do vody je určitě dobrý. Kočka můžeme takhle třeba zatraktivnit vodu troškou mléka. Vlastně mléko samo o sobě není úplně tekutinou v tom pravém slova smyslu, protože se při příjmu do žaludku hnedka sráží. Takže tam je to takový trošku složitější ten metabolický proces, ale když naředíme mléko vodou, tak samozřejmě tu vodu vlastně tímto způsobem do té kočky dostaneme. Můžeme i u psů, ale u psů bývá trošku intolerance s laktózou, s mléčným cukrem, takže může se stát, že se nám, pokud by toho mléka vypil víc, že se nám v uvozovkách pokaká. Takže na to pozor. Co se může, nebo jakým způsobem můžeme dál inspirovat? Můžeme třeba uvařit nějaký výborný vývar voňavý a můžeme ho zmrazit do kostek, jak jsou takový ty výrobníky ledu, kostičky, nebo kuličky, tak když naplníme ty sáčky vývarem, je to potom nejenom voňavé, ale i chutné a ti psi to velmi rádi berou. Když jsem u toho ledu, tak úžasný pro některé psy jsou kostky ledu v kovové misce. Ono to dělá kravál, oni to tam honí, strašně je to baví. Takže nějakým tady tímto způsobem můžeme zatraktivnit příjem tekutin u psů. U koček jsem už mluvil, tam oni hodně preferují ty fontánky, takže nebát se investovat a nějakou tu fontánku kočce pořídit. No a třeba takový teďka, že jo, sezónní ovoce, akce za 9,90, melon. Melon je vlastně spousta vody, zvířata ho mají rádi, teda zvlášť psi, oni kočky jsou opatrné na to, co sežerou, ale psi milují melon, takže i tímto způsobem můžeme vlastně do toho psa tekutinu dostat.
0: Já myslím, že jste potěšil řadu posluchačů, kteří si určitě taky třeba ochutí vodu slaninou. To je jako velmi zajímavý tip. Takže to se prostě může. I pes určitě vlastně může, když jí, řekněme, nevím, třeba rýži uvařenou ve vývaru, tak tím pádem vlastně může tu polévku jakoby pít,
1: ano,
0: v těch,
1: ano,
0: kostkách ledu.
1: Ano.
0: Takže to je jeden způsob. A ovoce tím pádem tam žádné omezení není? Ten melon je prostě úplně v pohodě pro psy, kočky?
1: Asi nejvíc nabušený tekutinou vodou, ale jakékoliv ovoce, v podstatě s výjimkou hrozinek, tak může ten pes jakékoliv ovoce. V této sezóně zvlášť ty melony jsou prostě úžasné, protože jsou sladké a ti psi je velmi rádi mají.
0: Co se týká vody, jakým způsobem bychom měli tu vodu nejlépe nabízet? Do té misky prostě to tam jako nechat a ať si pije,
1: chce? Určitě je důležité, abychom ty misky udržovali čisté, aby nám nezarůstaly nějakými řasami a podobně. Nejenom ze zdravotního hlediska, ale i z hlediska atraktivnosti té vody. Ta voda, když bude čistá, tak bude určitě tomu psovi více inspirativní. Takže ty misky čisté, misky můžeme rozmístit všude možně podobně. Můžeme preferovat zvláště místa, kde to zvíře lehává, protože má to potom vlastně kousíček, takže zase je to takové jednodušší, než když se musí jít napít někam, já nevím, kilometr daleko. Takže víc misek samozřejmě je velmi dobře, nejenom jedna miska někde, ale víc misek rozmístěných podobně, případně po zahradě, po dvoře, na terase a blízko místům, které ta zvířata preferují pro svůj odpočinek.
0: Já teď vidím, že nám tady volá jeden posluchač, pojďme si poslechnout jeho dotaz. Český rozhlas Brno, Janis Moras u mikrofonu, kdo se dovolal, dobrý den.
2: Dobrý den, Ludmila Hodonínsko. Já strašně ráda poslouchám pana doktora, i když jsem nikdy žádného mazlíčka neměla.
1: Dobrý den.
2: Až teď jsem dostala od kamarádky dvouměsíční kotě jarní, takže budu napjatě poslouchat, co s ním mám dělat. Ale zeptám se na jinou věc. Co takové dvouměsíční kotě a blešky, eventuálně nějaký ten klíště nebo něco, co může chytnout na dvoře, v zahrádce a tak dále. Mohl byste mě o tom něco povědět?
1: Mockrát
2: děkuju, budu poslouchat. Mějte se hezky, nashledanou.
0: Děkujeme za dotaz, nashledanou.
1: Dneska je tady těch preparátů, těch ektoparazitik obrovské množství. Někdy je těžké se v tom trošku zorientovat, hlavně z hlediska zdraví toho zvířete. Koťátko dvouměsíční je opravdu malé a je to zvířátko, které potřebuje růst, které potřebuje přijímat živiny, které se potřebuje vyvíjet a mělo by být samozřejmě zdravé. Dneska jsou k dispozici látky, které buď nakapete za krk a oni se dostávají do krve, nebo je podáte formou tablety, která samozřejmě se tady tímto způsobem dostává do krve. A potom v té krvi třeba měsíc, dva nebo tři kolují nějaké látky, které nazýváme nebo nenazýváme, jsou to pesticidy, které vlastně zabíjí klíšťata, blechy a tak dále, když se ten parazit ale napije té krve. Čili není to o tom, že by neměl absolutně, můžete najít na něm přisáté klíště, ale ono se napije tady té ošetřené, já bych radši řekl otrávené, ale řekněme ošetřené krve a uhyne. Za mě tady toto kotě potřebuje prostě, aby ty nosiče, které v organismu roznášejí živiny, nebyly obsazeny tady tím pesticidem, ale aby opravdu měly možnost roznášet vitaminy, bílkoviny, tuky a tak dále. Takže za mě bych používal, existuje jedna taková pipeta pro kočky i pro psy, já nemohu bohužel říct její název, která zůstává na kůži, neprosakuje dovnitř do organismu, zůstává na kůži, nad tím zvířetem dělá takový jakoby deštník, působí repelentně a to zvířátko v podstatě ty klíšťata a blechy nemá, protože jim nevoní, bych to tak řekl. Takže prosím, poproste svého veterináře, nedostanete tady tu pipetu v lékárně nebo někde v drogérii, ale je potřeba zajít k veterináři.
0: Radí veterinář Milan Štourač a bude nám radit i v následujících minutách. Volat nám stále můžete na číslo 726 465200.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Brno, písni.

0: To byla kapela Olympic a písnička Želva, tak Želvy patří taky mezi domácí mazlíčky. Máme dnes, nebo teď na pořadu, chovatelskou poradnu ve vysílání Českého rozhlasu Brno a hostem je veterinář Milan Štourač. Tak k želvám jsme úplně se nevyjadřovali, že mluvíme o kočkách a psech. A máme tu dalšího volajícího, tak jsem zvědavý na jeho dotaz. Dobrý den, Český rozhlas Brno, Janis Muras u mikrofonu, kdo se dovolal?
1: Dobrý den, u telefonu Vtačník Vojtěch. Prosím, jsem obdivatelem poraden pana doktora Štourače, ale mám trošku dotaz mimo dnešní téma. Je to tak, v domě jsou malí hlodavci. Kočka je aktivní, chytá, chodí se s nimi chlubit. Ale je to množství je asi tak velké, že jsme nuceni dávat i nějaké návnady. Pozná kočka nebo vezme kočka myš, která je natrávená a mohlo by se jí něco stát?
2: Dobrý den, děkuji za pochvalu úvodu. Prosím vás za přízeň. Prosím vás, ano, bohužel je to tak, že pokud se myš otráví nebo při otráví, ale ještě není uhynutá, kočka ji chytí a pokud ji sežere, tak může sekundární otrava, čili druhotná, může se otrávit i ta kočka. Takže pokud ona je takhle aktivní, tak bych doporučoval používat spíš nějaké pastičky na živé nebo
1: ano,
2: i na mrtvé, ale ne. Mechanické, ano, přesně tak, ale ne, prosím, jedy.
1: Jo, a jak by se to projevovalo u té kočičky, eventuálně, kdyby
2: ono záleží, co byste, záleželo by, co byste měl zajet samozřejmě, ale většinou to jsou jedy, které působí proti srážení krve, takže ano. By se dostavilo krvácení, ale oni působí spožděně, jo, čili ona třeba sežere tu návnadu, ať už myš, nebo krysa, nebo cokoliv, nebo případně ta kočka, ano. Tu, tak se to projeví třeba až odstupem 3-4 dnů, neprojeví se to hned do druhého dne.
1: Přimlouval
2: bych se přesně tak, mechanické pasti, protože ty jedy jsou pro tu kočku nebo mohou být pro tu kočku potenciálně nebezpečné.
1: Ano, moc vám děkuji, pane doktore, jste velmi inteligentní v této záležitosti, poradíte v každé věci a moc to obdivuji. Děkuji vám.
2: Děkuji, vážím si to.
0: Tak my děkujeme za dotaz. A máte samé fanoušky tady, což je velmi příjemné samozřejmě. Já jsem za to rád, s kým tady sedím dnes ve studiu. Vraťme se prosím k vodě u mazlíčků. Jakou vodu ideálně podávat? Stačí z kohoutku nebo lépe balenou?
2: Kohoutková voda, to je asi takový to nejdosažitelnější zdroj, který můžeme použít a myslím si, že by mohla vyhovovat v mnoha případech, ale jsou samozřejmě situace, kdybych se jí i třeba bránil. Kohoutková voda, i když bude je ošetřená samozřejmě nějakým způsobem, chemicky především chlorem, ten chlor, pokud necháme vodu odstát, tak může vyprchat. Ale asi neprozradím žádné tajemství, pokud řeknu, že v pitné vodě jsou rezidua různých dalších látek. Tak jsou tam detekovatelné léky proti bolesti, jsou tam detekovatelné zbytky hormonů, jsou tam detekovatelné kontrastní látky, které se používají při rentgenových nebo dalších zobrazovacích metodách. Jsou tam detekovatelné i třeba drogy. Takže prostě může být problém. Ten pes samozřejmě, když nebudu uvažovat o těch německých dogách nebo bernardínech 90-100 kilových, tak ty psi jsou většinou daleko, daleko menší než člověk, takže i malé množství může být problémem tady v těchto případech, takže já bych byl trošku opatrný, co se týká vody třeba u malých psů, co se týká kohoutkové vody a rozhodně bych byl pro, aby psi, kteří jsou nějakým způsobem léčeni na imunitní problémy nebo zvlášť na rakovinu třeba, tak těm bych vůbec kohoutkovou vodu nepodával.
0: Takže balenou.
2: Balenou. A zase to záleží na úhlu pohledu. Balená voda, musíme číst etiketu, protože jsou určitě firmy, které tu vodu berou ze zdrojů, které jsou opravdu ty přírodní, čisté prameny, studánky a tak dál, ale jsou také firmy, které prostě vezmou kohoutkovou vodu, nějakým způsobem ji upraví, zabalí a tak dál. Takže tady bych se díval na etiketu, to je první věc. A druhá věc, balená voda Pokud je to v plastech, tak samozřejmě dneska diskutovaný problém mikroplastů týká se i psů, koček, všech zvířat, všech živočichů. Takže mikroplasty, a víme, že i z těch balených vodách se prostě běžně nachází hormonální disruptory. To jsou vlastně látky, které nahrazují hormony tělesné, a tam to může dělat problém zase prostě u těch zvířat. Takže já bych ani s tou balenou vodou nebyl úplně souzněn, zvlášť pokud to zvíře má nějaký problém. Takže za mě nejlepší vodu aspoň filtrovat, anebo si upravovat pomocí nějakých těch osmotických přístrojů, které jsou dneska k dispozici. Asi míváme změkčovače vody. Hodně lidí vím, že má tady tento mechanismus úpravy kohoutkové vody. A tam zase ale musíme dávat pozor, protože pokud ta voda je změkčená, tak tam je to na bázi sodíku. A pokud to zvíře má nějaký problém, kde může ten sodík hrát roli, tak zase je potřeba na to dávat pozor.
0: Na další dotazy na veterináře Milana Štourače, který je hostem dnešní chovatelské poradny, bude čas za chvíli. Po muzice volat stále můžete na naše telefonní číslo 726 465 200.
3: Český rozhlas Brno.

0: Chovatelská poradna s Českým rozhlasem Brno.
1: A v ní je dnes hostem veterinář Milan Štourač. Bavíme se o tom, jak domácí mazlíčky ochránit před vedry. A já bych teď rád tlumočil dotaz jedné naší posluchačky, který se teda týkal mazlíčka. To se právě rozvíme za chviličku od pana doktora, protože ona říkala, že soused chytil selátko divočáka. Dvě, tedy jedno jim uteklo a druhé zůstalo. Starají se o ně, krmí ho a ona se ptala, jestli ho opravdu může vychovat tedy až do ochočit a do mazlíčka. Udělat si z něj mazlíčka, tak.
2: To zajímavý dotaz. Víte, příroda divoká, příroda zůstává vždycky divokou. A ono, dokud je to mladé, malé, tak je to rozkošné, všecko funguje, přijde to na zavolání a podobně, jenomže zvířátko roste, hlavně potom dospívá, je pohlavně dozraje, tak se ta situace mění. To znají myslivci, znají to chovatelé, kteří mají možnost tato zvířata chovat. Prostě mazlíček, domácí mazlíček v podobě pejska z něho nikdy nebude. Jo, a může být dokonce i potom trošku nebezpečné, protože to divoké prase je samozřejmě trošku velké a hlavně ty jeho přírodní pudy prostě jsou zcela jiné. Takže pokud bych chtěla mít něco takového, tak dneska se dají sehnat mini prasátka. Na to ale pozor, protože on vám někdo prodá za hrozný peníze mini prasátko, ono pak z něho vyroste normální prase. Ale opravdu existují mini prasata, která jsou opravdu malá a dají se chovat určitým způsobem jako domácí mazlíčci, i když nevím, jestli bych takové zvířátko doma potřeboval.
1: Víte, co je zajímavé? Po tady tomto dotazu se nám tady rozblikaly telefony. Jako tak divé, takže pojďme si poslechnout další posluchačský dotaz. Dobrý den, Český rozhlas Brno, kdo je tam?
3: No dobrý den, tady je posluchačka z Valašska.
2: Dobrý den.
3: Já bych se chtěl zeptat pana doktora. Máme přívětu Border Collie, ale je pořád aktivní, to jako jo, ale teď, když byly ty hice, tak málo pila, teď ani hýce nebyly a pořád jako chodí čurat. Jako pije hodně a pořád chodí čurat. Mm-hmm. Tak jestli tam není nějaký, a jako to zkušá mi nosík, Nesa říká, že máš chladný nos jak psí čumák, ale ona ho má teplý.
2: Ano.
3: Tak jsem se chtěla zeptat, jestli je to nějaký problém, či máme na nějaké vyšetření, nebo
2: podívejte,
3: je to normální při tomto teplotě.
2: Ten příjem tekutin, samozřejmě říkali jsme si, že může být individuální, ale hlavně se může i lišit v průběhu prostě časového období.
3: No, ona je jako venku, ona není jako v baráku, ona je venku.
2: Ano, ano, možná se obsloužila někde z nějakého sudu na dešťovku nebo něco podobného, což ani třeba nevíte, co se týká příjmu. Ale co se týká toho, že zvíře začne víc pít, zvlášť pokud se jedná o fenu a začne nějak stupňovat se její žízeň, tak pokud je to třeba 1 až 2 měsíce poří, tak bych byl opatrný, protože takhle se může projevovat zánět dělohy. Jo, tam se...
3: No, ona je
2: vykastrovaná,
3: ona je polka.
2: Takže ano. V pořádku, jo. Pak ještě se objevuje větší žíznivost při cukrovce, takže tam je taky potřeba se trošku pozorovat, pokud to žízeň trvá delší dobu, nadměrná žízeň, nadměrný příjem tekutin, tak je dobře zkontrolovat aspoň v moči papírkem, jestli náhodou tam není vylučován cukr, a pokud ano, tak samozřejmě navštívit veterináře a přes krev a tak dále. Takže toto jsou dva faktory, na které vlastně velká žízeň upozorňuje zdravotní problém, zánět dělohy a cukrovka. Pak je ještě jeden třetí, ale ten nebývá tak častý, a to je takzvaná úplavice močová, kdy to zvíře opravdu má také velkou žízeň, a to je vlastně hormonální disbalance kůry nadledvinek.
3: Jo, jinak je jako aktivní, tak to, že je aktivní, ale akorát toto mě tak trošičku jako znepokojuje, že už asi třetí den, nebo i čtvrtý, jakože když, takže ujde třeba, já nevím,

0: pár santimetrů, nebo co, a čurá. A ujde zas další, nebo aj
1: menej. A tak možná, že to je i bez efektu, že jenom si přičupává a že tam ten efekt není moc výrazný. Tam by se potom mohlo jednat třeba o nějaký problém s močovým měchýřem nebo s močovými cestami, o nějaký zánět, který třeba kouše štípe pálí a ona se tady tohoto pocitu chce zbavit. Jo, tak proto vám takhle může přisedávat a vlastně zbavovat se toho, nebo chtít se zbavit, ona se ho nezbaví samozřejmě. Takže možná by bylo dobře chytit trošku té moči a zajít za veterinářem, abyste vyloučili zánět močových cest.
0: Jo, dobře, takže já vám moc krát děkuju. Není a zač. Přeju příjemný den. Ano.
1: Také vám, naschledanou, hezké léto.
2: Ano, přejeme hezké léto a děkujeme za dotaz. Na další posluchačský dotaz bude čas v naší chovatelské poradně na Českém rozhlasu Brno za chviličku.
3: Hosty úterního dopoledního vysílání 21. července po 11. hodině budou manželé Krupovi. On Slovák, ona Lotyška. Jejich společnou řečí, díky které se seznámili, je Esperanto. Dozvíte se, jak tento jazyk propojuje rodiny různých národností, co je náplní setkání rodin hovořících Esperantem v Brně a jak se tento jazyk učí i děti. Na zajímavý rozhovor i váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
4: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno.

0: chovatelskou poradnu s Českým rozhlasem Brno.
1: A dnešním hostem je veterinář Milan Štourač. Tématem jsou vedra a mazlíčci, jak tedy uchránit mazlíčky před vedry. A máme tu další posluchačský dotaz. Tady Český rozhlas Brno. Dobrý den, kdo se dovolal?
2: Dobrý den.
1: Já vás jenom poprosím, promiňte, jít dál od toho přijímače a nebo ho vypnout. Prosím jenom vypnout rádio nebo jít dál, aby se nám to nevracelo. Děkuji.
3: Dobrý den.
2: Chci se zeptat pana doktora. Mám 16-letého pejska, který byl před měsícem kastrován a teďka ty noženky mu tak jaksi špatně chodí, nemůže vyskočit nějak. Myslíte, že je to normální, nebo co by mohl tak podpůrnýho mu dát?
3: V 16 letech už to zvířátko opravdu bývá staré. Psi nejsou příliš tak životní, 16 let je úžasný věk a ten věk samozřejmě sebou může nést, tak jak u člověka, různé artrotické změny a problémy. A pokud on prodělal před měsícem nějakou narkózu, byl vyvázán na stole, protože musela být přístupná ta operační rána a podobně, tak je možné, že se tam něco ozvalo tady po této stránce. Já bych vám doporučil, určitě nic nepokazíte, pokud byste mu dala, jak se říká, taková ta kloubní výživa, která mu ty kloubečky promaže, ať už tam je, co tam je, určitě mu neublíží. A jestli byste měla k dispozici, nebo si můžete koupit v lékárně i pro lidi třeba CBD oleje, to jsou vlastně výtažky z konopí, které nepůsobí na centrální nervový systém, ale působí velmi dobře na všechny možné receptory v těle, v organismu a mohou mu významně ulevit od bolesti. Jsou pro vás asi tak nejsnáže dosažitelné. Rozhodně mu nedávejte žádný brufen nebo ibalgy nebo něco takového, co je pro lidi, protože tyto léky jsou pro psy nebezpečné. Takže tak.
1: Tak děkujeme za dotaz. Máme čas ještě na jeden posluchačský dotaz. Tady Český rozhlas Brno. Dobrý den, kdo se dovolal?
4: Dobrý den, tady Masaryková.
3: Dobrý
4: Prosím
3: den.
4: Prosím vás, máme psíčka štěně 4 měsíce a myslíme si teď 2 dny vůbec nežere. Už jsem mu včera trošku namočila granulky, že mu rostou zuby. Je to možný, nebo jak to je?
3: Ano,
4: no.
3: Ano.
4: Jinak je velice veselý, ale jako nežere, nemůže to asi pokousat, nebo...
3: Mezi třetím a šestým měsícem se vyměňují zoubky, to je pravda.
4: Ano.
3: Takže může tam být trošku nějaký diskomfort v té dutině ústní a proto vám třeba odmítá úplně ne z radostí, chce žrát. Ale žádný pes neumře hlady, zdravý pes hlady neumře. Je důležité v tomto počasí, aby pil a aby nezvracel. Pokud bude pít a nebude zvracet, tak za ním prosím vás nechoďte po 4 a papej, nebo ti to sežeru, protože jinak ho prostě rozmazlíte. A on si vás ochočí a bude potom si vymýšlet a budete muset smažit řízky a podobně. Takže jestli chcete krmit granulemi, přirozeně, teda průmyslovou stranou, tak mu tam prostě dejte, já nevím, na 5, na 10 minut, chceš, nechceš, ahoj. Neříkám, když to nechce, abyste to, musíte to odnést, je špatné nechávat tam prostě misku se žrádlem dlouhodobě, jo. Ale neříkám, že byste mu je nemohla nějakým způsobem zatraktivně třeba pokapat nějakým voňavým olejem z rybiček třeba, nebo nějakou sardinku tam mezi ně rozmačkat, nebo mu tam rozklepnout vajíčko syrové, jo, nějakým takovým způsobem, aby to nebyla jenom ta suchá strava, protože pes přece jenom je masožravá šelma, není to slepice, aby tam dobal nějaký hnědý bobky.
4: Tak vám moc krát děkuju.
3: Není záč,
4: je to Rottweiler, krásný štěňátko.
3: Dejte mu tam nějakou velkou syrovou kost, nějaký žebro hovězí a tu uvidíte, jak bude si masírovat dásna, vyláme si zoubky a porostou nový.
4: Dobře, děkuju.
1: Děkujeme za dotaz, děkujeme za všechny posluchačské dotazy v dnešní chovatelské poradně na Českém rozhlasu Brno. Hostem poradny byl veterinář Milan Štourač a radil nám tedy nakonec nejen, jak uchránit mazlíčky ve vedru, ale třeba třeba, jak si také vychovat domácího mazlíčka v podobě divočáka. Tak, já vám moc krát děkuji za návštěvu, mějte se hezky a těším se opět někdy příště na slyšenou.
3: Děkuji za pozvání, hezké léto vám i posluchačům.
1: Rozhovor si můžete pustit ještě jednou, pokud se vám něco líbilo, nebo byste chtěli znovu slyšet některé z rad na webu a nebo také v aplikaci Můj rozhlas. V tuto chvíli se od mikrofonu loučí Janis Moras, mějte se pěkně a těším se opět někdy na slyšenou.
0: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 12 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Kvůli suchu se změnila struktura dodávek pitné vody do Brna. Více jí přitéká z Výrské nádrže. Na jižní Moravě platí výstraha před vysokými teplotami a silnou zátěží teplem. Stát dnes naposledy určí maximální cenu pohonných hmot. Dnes bude polojasno až oblačno, postupně s přeháňkami a bouřkami, teploty do 34 stupňů. Dobré poledne. Zprávy Českého rozhlasu Brno má pro vás Jitka Uhnavá. Dlouhodobé sucho a úbytek podzemní vody mění strukturu zásobování Brna pitnou vodou. Zhruba 35% spotřeby města teď pokrývá vodní nádrž Vír. To je více než dvojnásobek oproti loňsku. Zbytek stále pochází z podzemních zdrojů u Březové nad Svitavou. Brněnské vodárny a kanalizace se připravují na to, aby mohl podíl povrchové vody výhledově stoupnout až na 97%, vysvětluje mluvčí společnosti Renata Hermanová.
4: Navýšení objemu vody ze zdroje povrchové vody je spojeno se zvýšenými náklady, zejména na platby za odběr povrchové vody, která je téměř 5x dražší než voda podzemní.
2: Meteorologové vydali pro jižní Moravu výstrahu před vysokými teplotami a silnou zátěží teplem. Hrozí riziko přehřátí a dehydratace. Podle zdravotníků by měli lidé hodně pít a vyhýbat se přímému slunci. Ohrožení jsou zejména seniori a chronicky nemocní. Pozor si musí dát i na úpal nebo úžeh, říká mluvčí záchranářů Michaela Botová.
5: Léčbu mírnějších projevů je možné zvládnout ochlazením organismu a zajištěním dostatečného příjmu tekutin po malých dávkách, aby nevyvolávaly zvracení. Je třeba odvést nemocného na chladné místo. Pokud však teplota neklesá nebo nemocný ztrácí vědomí, je důležité vyhledat odbornou pomoc nebo zavolat na linku 155.
2: Na jižní Moravě platí i výstraha meteorologů před požáry a bouřkami. Čerpací stanice dnes naposledy dostanou informaci, kolik si maximálně můžou účtovat za benzín a naftu o následujícím víkendu. Od pondělí už bude výši pohonných hmot určovat jen trh. Ministerstvo financí rozhodlo, že cenové stropy nebude prodlužovat. Předseda představenstva Unie nezávislých petroliářů Ivan Indráček Českému rozhlasu řekl, že ceny nafty a benzínu v příštím týdnu stoupnou.
6: Cenám na mezinárodním trhu dneska odpovídá cenám, které jsme měli zhruba v polovině května. A vedle toho spotřební daň, ta se zvýší včetně DPH asi o 2,30. A předpokládám, poslední stanovení těch zastropovaných cen bude zase vyšší oproti dnešku. Tam to odhaduju zhruba na korunu 50. A to všechno musíte sečíst dohromady a vyjde vám číslo.
1: Počasí.
2: Na jihu Moravy bude polojasno až oblačno, odpoledne se bude zvyšovat pravděpodobnost přeháněk a bouřek, které můžou být lokálně i velmi silné. Nejčetnější by měly být večer. Nejvyšší teploty je 31 až 34 stupňů, postupně mírný vítr jižních směrů a biozátěž bude dnes vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Nehoda se stala na D1 na 192. kilometru ve směru na Brno. Srazila se tam dvě auta. V místě je neprůjezdný levý pruh, tvoří se kolony. Aktuální zdržení je asi 20 minut. Nehoda se stala také na silnici 52 u Mikulova. Tam je místo průjezdné, ale počítejte se zdržením. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

Slavíček, tak touto polkou Miloslava Richarda Procházky a Ivany Škrhákové nás v úvodu potěšila mistříňanka a otevřela první hodinu vysílání pořadu Morava krásná zem. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. V tuto chvíli chci samozřejmě potěšit vás, kteří slavíte svůj svátek, tak v českém občanském kalendáři máme jméno Martina, na Slovensku slaví Bohuslav. Přejeme vše nejlepší, ať se vám daří hodně zdraví, spokojenosti a písnička, která zazní, je samozřejmě pro vás. Zpívání, zpívání, zpívání. I dnes se dočkáme našich zpěváčků v úžasném projektu Prázdniny u babičky. No uvidíme, kdo se dovolá, kluk nebo holčička, slečna, ale až po písničce. Tak ještě než zazní písnička, připomenu telefon 726465200 a písnička Chcel bych dívča, Dubňanka a Fanoš Mikulecký.

0: A já vítám naše zpěváčky a budou zrovna dva. Budou dva zpěváci a je to Jakub Bobčík, 10letý, a Adélka Bobčíková, 14letá. Jsou z Horního Němčí. No a budou zpívat písničku a oni mi prozradí, jakou, a já je nejdřív pozdravím. Tak dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Výborně, tak jakou písničku jste si připravili?
1: Vždycky jsem si myslel.
0: Perfektní. Tak nebudem to zdržovat. Děti, pojďte zpívat.

0: Katka.
1: No to bylo krásné, my tleskáme, tleskáme a děkujeme. Děkujeme, děkujeme, ještě mě neutíkejte děti, nebo chlapče a dívko slečno. Já si vás malinko vyspovídám, ano, mohu?
0: Ano.
1: Dobře, tak já se jenom zeptám, kdo vás tuto písničku naučil?
0: Ve folklorním souboru Nimnická.
1: Aha, vy chodíte, oba dva chodíte do toho folklorního souboru.
0: Ano, ano.
1: No to je perfektní. No a na jaký nástroj hrajete?
0: Na housle oba dva a ještě na klavír.
1: Takže oba dva na housle a na klavír, no to je teda famózní děti. Vy jste taková nějaká muzikantská rodina?
0: Jo.
1: Prosím, je to...
0: Ano.
1: Dobře, dobře. A tatínek hraje na co? Nebo maminka zpívá? Jak
0: na
1: to je s vámi? Tatínek hraje na kytaru?
0: A mamka taky.
1: Mamka taky? No. No, tak to je báječné. Takže vy si teda jako doma docela dost zaspíváte, že ano?
0: Jo, tak to hrajeme, zpíváme.
1: Tak to je perfektní. No tak jsou prázdniny, tak si je určitě užíváte. A jak si je užíváte?
0: No, tak byli jsme na dovolené v Českém Krumlově na vodě, jsme byli sjíždět Vltavu.
1: Wow, teď, to je krásný. A teď jste na prázdninách u babičky, to je perfektní. No a jaké to byla ta Vltava?
0: Boží.
1: Boží. No a byla tam voda, protože teď je málo vody?
0: Jo, bylo celkem dost vody.
1: Jo, šlo to teda. No a jste, to jste teda docela dostateční, že to takhle zvládáte. A to, byli, to jste byli s rodiči?
0: Já to jsme byli s rodičema.
1: Ano, ano, no tak to, to je úžasný. No a ještě se někam chystáte?
0: To kdo ví, ještě zatím nic plán není.
1: Já, my jsme nerozuměli, vy to tak nějak, vy to máte asi na hlasitý odposlech, že?
0: Jo.
1: Tak to zkuste dát na normální.
0: Že jako... zatím v plánu nic moc není.
1: Není zatím v plánu, no tak u babičky, no a teď mi ještě řekněte, když jste teda u té babičky, tak babičky dobře vaří. Co, co máte nejraději od vaší babičky?
0: No to ty bratře, to... Řízky, babička dělá dobře.
1: Řízky, no to je dobrůdka. To je od babičky, je to vždycky dobrůdka. No a něco sladkého?
0: Palačinky,
1: no tak to je takový evergreen, opravdu to všechny děti milují. Tak to je dobře, no tak užívejte si prázdnin, my vám moc děkujeme za to zpívání, buďte na sebe opatrní, asi se chodíte koupat, že ano.
0: Doma máme vířivku, tak.
1: Jo, vy máte doma vířivku, a co kola?
0: Jezdíme.
1: Jezdíte, trandíte, no to je správný, ale tak pozor na ty silnice taky, opatrnost. No, moc ještě jednou děkujeme, bylo to moc hezké. Já samozřejmě chci poslat takový malý dárek, písničku, která bude následovat rodičům, babičce, dědečkovi vám. Hned prozradím jakou, ale chtěla jsem jenom říci, ať si ty prázdniny užijete a v neděli bude slosování, tak možná třeba budete mít štěstí a vyhrajete rodinnou vstupenku do brněnské zoo u nás tady v Brně. Tak byli jste už v zoo v Brně?
0: Byli.
1: Byli. A jak se vám tam líbilo?
0: Hodně dobře.
1: Bylo to dobrý, jo? Tak, no, tak možná třeba se to zopakuje, uvidíme a užijete si to znova. Tak to bych vám přála samozřejmě. Byli jste moc a moc šikovní a děkujeme. A nashledanou.
0: Děkujeme. Našlánou.
1: A písnička Jan Slabák, Moja milá frajárečka a Straňanka.
2: Český rozhlas Brno.

0: Budeme vítat paní Jarmilu Janatovou, ale nenapsala jsem si odkud.
1: Z Uherského Ostrohu. Zdravím všechny posluchače. No,
0: tak vás také zdravíme, prosím, můžete.
1: Já bych sem chtěla popřát naší babičce, mamince, švagrové, tetě, manželce, paní Jaroslavě Španělové ze Šardic, která dneska slaví 70. přesně dneska. A chtěla bych jí za nás za všechny popřát hlavně zdraví, spokojenost, ať jí pořád chutná vínko, které má tak ráda, všechny písničky tady u vás, co poslouchá, ať pořád poslouchá, protože ona prostě má ráda Moravu a všechno, co k ní patří.
0: Tak to je krásné. Dobře, tak paní Jarmilo, já vám přeji krásné odpoledne, ať se vám daří.
1: Ano,
0: a to teplo, ať nás nezmůže, že ano.
1: Určitě, určitě.
0: No, ano. Tak naschledanou, ať se daří, naschledanou.
1: Naschledanou.
0: A teď už paní Jana Mazurková ze Zaječí. Vítejte.
2: Děkuji, Květuško. Ještě vás jednou zdravím. Dnes slaví své narozeniny 30 let manželé Deniska a Jan Kaňovi. Jejich narozeninám jim přejem. Je jim to nejlepší. Hlavně zdraví, štěstí a spoustu lásky. Chceme jim jen říct, jak skvělé jsou rodiče, radost sledovat, jakou péči a lásku připravují své děti na cestu životem. To nejkrásnější je, že na tu cestu nejsou sami. Obrovská podpora, kterou mají v obou rodinách, je vzácný dar. Prababička Štěpánka, Jana a pradědeček Laďa jsou na ně nesibirně pyšní. A tato pevná pouta jim dávají jistotu, že za nimi jejich rodina vždycky pevně stojí. A tato společná energie provází i dál a jejich domov je plný smíchu a pohody. Máme vás rádi. Vaše děvčátka Mariánka a Klaudinka posílají velkou pusu. Květuško, moc vám děkuji za písničku a přeju vám tu nastávající dovolenou, ať si užijete taky krásně.
0: Určitě, mějte se moc hezky, paní Jano, naschledanou.
2: Taky se mějte, naschledanou.
0: A pojďme na psaná přání, na dopisy. Je to prosba o písničku pro milou kamarádku k narozeninám a to pro paní Jarušku Dolejší z Načeratic. Milá Jaruško, přijmi denně k tvým narozeninám hodně, ode mě, pardon, k tvým narozeninám hodně zdravíčka, trošku štěstí, moře lásky od těch, co tě mají rádi. A tak to ze srdce vinšuje kamarádka Anka Ingrová. A ještě jedno přání připojím. Vše nejlepší 88. narozeninám, ať je ten další rok naplněný jen láskou, příjemnými překvapeními a úžasnými momenty, které si budeš pamatovat po zbytek svého života. Vše nejlepší přejí Toník a Jitka. A písnička Stojí Kača, lidová písnička, Pod horu Jatelinka. Sbor muzikantů nám zaspívá a cymbálová muzika Grajcar.

0: Písnička nám dozněla, pojďme přivítat paní Dagmar Pavelkovou z Brumova Bylnice. Tak halo, dobrý den.
1: Ano, dobrý den, přeju vám tam pěkný den, i když trochu horký tady z Brumova. A chtěla bych popřát našim bývalým členům a muzikantovi jako všecko nejlepší, hodně zdraví, štěstí, pohody, lásky a boží požehnání a je to. První je, zítra má náš bývalý jako muzikant, harmonikář Jarek Zvoníček ze Štítné nad Vláří jako narozeniny a 26. je Aničky, jeho žena, bude také zpěvačka, bude mít svátek a ještě 2.8. náš zpěvák oslaví Švach František, svoje půlkulaté narozeniny, tak jim všetkým třem přejeme, všetci bývalí členové souboru Trávnica, hodně zdraví a ať si to užijí a ať jim není moc horko, tak jak je u nás dneska. A moc krát vám děkuji.
0: Buďte opatrní, ano.
1: No, a písničku... Neprší tu vůbec.
0: No, někde se to vždycky tak vyhýbá, ano. Já vám přeji, pokud možno, přívětivé odpoledne a písnička už poletí za malou chvíli. Ano, nashledanou.
1: Děkuji moc, nashledanou.
0: Pojďme na e-maily k nádherným 90. narozeninám. Posíláme upřímné blahopřání naší milované mamince, babičce a prababičce, paní Ludmile Tomancové, rozené Kašpaříkové. Do dalších let jí přejeme především pohodu, klid, mnoho krásných chvil, lásku blízkých a boží ochranu, která jí provází každý den. Za všechnu lásku a péči, kterou nám celý život rozdává, jí z celého srdce děkuje rodina Tomancová, Homolova, vnoučata, pravnoučata a také celý kolektiv domova se zvláštním režimem v Nezdenicích, který se k přání s radostí připojuje. Milá paní Liduško, ať jsou vaše dny naplněny světlem, úsměvem a láskou všech, kteří vás mají rádi. Tak to bylo jedno přání, pojďme ještě na jedno. Tak dnes slaví krásných 85 roků tatínek, manžel, dědeček a pradědeček, tak tedy přejeme hodně zdraví a pohody a tak to přejí manželka Marta, dcery Marcela a Jana, zeťové Petr a Radek, vnoučata Barbora, Vít, Vašek, Jana a Eliška a pravnoučátka Šimon, Štěpánek, Krištof, Mikuláš, Elinka a Rozárka. A jsme rádi, že tě máme, buď s námi ještě hodně, hodně, hodně, hodně dlouho. A tento e-mail poslala paní Marcela Gavlíková, ale omlouvám se, nebylo tam jména, vaše jméno, tam chybí vašeho tatínka, manžela, dědečka, pradědečka, tak prosím, dávejte na to pozor a když tak si to vždycky ještě přečtěte, raději, aby to tam bylo, protože vy víte, ale my nevíme. Tak děkuji a jedeme dál, přátelé, jedeme na písničku. Tóny k tónům, Antonín Kadlec, Jaroslav Kubíček a Zdounečanka.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Ano, ano, jsme zpět v pořadu Morava krásná zem a pojďme na další vaše dopisy, ale před těmi dopisy si ještě poslechneme pana Vlastika Staníka z Brna. Vítejte.
4: Dobrý den, paní Květa Navrátilová. Dovolte mi, abychom jménem vaším a brněnským rozhlasu popřáli mi Anička Vlastík Staníkovi z Brna, naší neteřince paní Martině Fialové Staníkové z Brušperku jim svátku. Určitě se připojí rodiče, maminka švagrová paní Stanislava Staníková, tatínek švagr bratr Staník Zdeněk a sestřička Michaela Staníková z Anglii a paní Martina Staníková z Brušperku. Přejeme jí hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody, klidu, osobní rodinné spokojenosti, božího požehnání, pevné nervy, ať se jí všechno splní. Zahrajte jí paní Květo Navrátilová nějakou pěknou písničku, ráda vás poslouchá, zaspívá i zatančí. Děkujeme.
3: No výborně, to se mi líbí. Tak pane Vlastíku, pěkné odpoledne. Naschledanou.
4: Děkujeme, naschle.
3: 19. července oslaví narozeniny drahá maminka paní Bohumila Vyskočilová z Blatnice pod svatým Antonínkem. Ráda a často poslouchá naše vysílání a tak bychom jí touto cestou chtěli popřát k jejím narozeninám hodně zdraví, lásky, trpělivosti a požehnání do dalších let. A tak to vinšuje dcera Radka, syn Michal a manžel František. Tak to bylo jedno přání, pojďme na další. Dobrý den, zdravím Český rozhlas Brno a Zlín. Prosím o písničku pro Marušku Lužovou z Lovčic k narozeninám. Maruško, hodně štěstí, zdraví, ať tě život baví. To ti přeje celá rodina Lužova a Havlíkova. No a já připojím ještě do třetice e-mail tady. Dobrý den, prosím o pěknou písničku pro pana Romana Burjana z Horních Kounic k jeho narozeninám. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti přejí manželka Věra, dcery Adélka a Sabinka, babičky a děda. Tak a to jsme také předali a už písnička z Ratíškovských Vinohradů Michal Šmarada a Miločanka.

0: přátelé, písnička nám dozněla, dospívala nám Miločanka, nebo ano, Miločanka, to bylo z Ratiškovských Vinohradů. No a my tady budeme vítat pana Františka ze Šanova. Dobrý den.
1: Dobrý den, přeji vám, paní Květo, vašemu kolegovi.
0: Děkujem.
1: Všem posluchačům k tomuto radostnému vysílání a já mám takové přání, teda musím ho předat
0: ano.
1: od paní Jany Kalinové, Františka Kalinu, jedné krásné mladé paní Martince Dinkové z Prakšic. Je to taková moc hodná paní, umí dobře vařit a stále má úsměv na tváři. A když je ve společnosti, tak je vždy s ní veselo. Takže Martinko, za ty tvoje všechny příbuzné známé, ti přeju všechno to nej, abys byla hodně zdravá, živá, veselá a pořád nám zůstaň taková krásná, jaká seš. No a Ivovi řekni, ať se o tebe pořádně stará, že všichni na to budeme řádně dohlížet, aby na tebe byl moc hodný. Takže všechno nej, Martinko, i od tvých sester. Všechno. Děkuji moc.
0: Ano, také přejeme pěkné odpoledne, ať se daří. Naschledanou.
1: Děkuji, naschledanou.
0: No a dnes také slaví krásných 85 let náš tatínek, manžel, dědeček a pradědeček, pan Jindřich Fiala ze Sudoměřic nad Moravou. Hodně zdraví a pohody přichází popřát. Manželka Marta, dcery Marcela a Jana, zeťové Petr a Radek, vnoučata Barbora, Vít, Vašek, Jana a Eliška a pravnoučátka Šimon, Štěpán, Krištof, Mikuláš, Elinka a Rozárka. Jsme rádi, že tě máme. Buď s námi ještě hodně, hodně dlouho. Tak a pro tým? Ano. Ale hlava děravá, jsem neuvedla jméno naše oslavence, což tímto napravuji. Ano, už chápeme. Moc se omlouvám, Marcela Gavlíková. Takže ano, to byla oprava předešlého přání, protože slavil pan Jindřich Fiala ze Sudoměřic nad Moravou krásných 85 let. Takže to jsme, jak se říká, napravili. No a jedeme dál. Pojďme tady na další přání, které tady máme. Dnes slaví krásné 88. narozeniny naše maminka Jitka Habková z Brna, Králova Pole. Vše nejlepší, hodně zdraví, pohodu a klid přeje dcera Jitka s manželem, syn Toník a rodina. Přátelé, a dáme písničku Rozmarin z lásky a Lácaranka.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Tak dozněla svižná polka Rozmarínek z lásky, Pavel Karlík napsal, Láca Danka dohrála a pojďme na e-mailovou poštu. Prosíme o pěknou písničku pro kamaráda z vojny pana Fanouše Aignera z Ostružna, okres Klatovy, k dnešním narozeninám. Vše nejlepší, hodně štěstí a zdraví přejí kamarádi z vojny Mirek Pošvec, Jára Čech a Pavel Vacek s manželkami a děkujeme za pěknou písničku. Rádo se stalo. Tak a pojďme dál. Dnes 17. července má narozeninový den naše tetička a kmotřička paní Aneška Skulínková Rozená Šimberová z Bošovic. Chtěli bychom jí zahrát pěknou písničku, která jí potěší na srdéčku. Kapičku štěstí, obláček naděje, každý den ať se na tebe, tetičko, někdo usměje. K životnímu jubileu ti přejeme hlavně pevné zdraví, boží požehnání a ještě spoustu krásných chvil. Za celou rodinu posílá přání Petra. A já pokračuji v e-mailech. Dobrý den, chtěli bychom popřát všechno nejlepší k dnešním 50. narozeninám našemu kamarádovi, kolegovi a majáku morálních hodnot Zdeňku Hofmanovi z Brňova. Jestli to není nějaký překlep, jestli to není z Brna, ale to už si vy nějak domluvíte. I když pán Bůh mu na výšce nenadělil, o to více lásky a pochopení má na srdci. Přejeme mu mnoho štěstí, zdraví, božího požehnání a ještě moc bezpečně ujetých kilometrů za volantem svého kamionu a ať ho opatruje panenka Marie Svatohostýnská, přejí rodiny Ondrejkova, Janovská, Vlčkova, Kozákova a Michutova. A vám, paní Navrátová, děkuji a také samozřejmě zvukovému mistru. Děkujeme a přejeme krásný den. Tak předali jsme... Tak, jedeme dál, ještě čtvrté přání. Dobrý den, zahrajte prosím pěknou písničku k dnešním 70. narozeninám paní Libuši Pažourkové z Rudíkova. Mamko, přejeme ti vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví, rodinné pohody a hojnost božího požehnání. Děkujeme ti za veškerou starost o rodinu a za to, co pro nás všechny děláš. Tak to přejí manžel Lubomír, synu Nové Lubomír a Ivo, dcera Libuše s rodinami, 6 vnoučaty, Denda, Marcela a Venhodovi z Třebíče. Děkuji a přeji hezký den a my také děkujeme a posíláme písničku, která, že to bude Tálhocká lůčka, Radoslav Muselík, Blahoslav Smišovský a Moravěnka.

Máme tady klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín a svátek slaví dnes paní Martina Drásalová z Brna. Takže přejeme vše nejlepší, no ale pojďme ještě tady na narozeniny. Máme tady více oslavenců, takže pan Dušan Krivský ze Skalice, Skalica, tak slaví své narozeniny. Paní Jitka Habková z Brna slaví narozeniny. Paní Jarmila Dolejší ze Znojma, taktéž narozeniny. Pan Jan Ličman Rajhrad slaví své narozeniny a pan Zdeněk Zetka z Brna, Líšně. Tak vám, milí naši vážení posluchači věrní v naší rozhlasové rodině, my vám děkujeme a přejeme hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, lásky, pohody, krásné léto a zkrátka, jak já vždycky říkám, živio a na zdraví. Tak, předali jsme a já mám tady ještě paní Martinu Drásalovou, které jsme taky popřáli z Brna ke svátku a já mám tady e-mail ještě. Dobrý den, chtěl bych popřát moji spolupracovnici Martině Koplíkové z Modré k dnešnímu svátku. Hodně štěstí, zdraví, rychlý krok při cestě do práce i z práce, protože chodí každý den 5 kilometrů tam a zpět. No to je skvělé. Marťo, jsi dobrá duša našeho týmu. Tož aj toto boží požehnání přeje kolega Marek a chlapci z Hutního. Tak to jsme předali toto přání a pojďme ještě na jedno. Dobrý den, chtěla bych nechat zahrát písničku pro Sandru Bublákovou včerejším 12. To bych tomu dala. 12. narozeninám přejeme vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a lásky od všech, co jí mají rádi. A ať se jí daří ve škole a to jí přejí maminka, tatínek, babička a Kuba. A přátelé, pojďme na písničku Když je láska taková a Kumpánovi muzikanti.

Tak, přátelé, a pojďme na poslední přání tady, které dám. Dobrý den, prosím o písničku Dobánova, kde včera oslavil své narozeniny pan Miroslav Haureland. Chtěla bych mu popřát vše nejlepší a ještě mnoho chvil strávených u dechovky, kterou tak miluje. Tento měsíc také slaví stejné narozeniny pan Josef Zálešák a pan Jaroslav Píška. Chtěla bych také jim a vlastně celému ročníku 1949 popřát vše nejlepší do dalších let. Děkuje Věra Kočicová. A už poslední písnička, Karel Hašler, Tulák a neboli bylo léto a v poli zrálo obilí a Josef Zíma a česká muzika.

Dozněla poslední písnička, vaše gratulace a budeme se loučit. Těšíme se na vás dnes v podvečer po 18. hodině. Razný poslech plný pohody vám od mikrofonu přeje Květa Navrátilová. A právě posloucháte Antonín Žváček, napsal orchestrální skladbu Šibálka v podání mistří Janky. Přeji vám krásné odpoledne.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Mária se chystá na Spartakiádu a Mikulášova Hilda se rozhodne po dlouhých letech přijet do Československa. Seriál Vyprávěj. ČT 2. Sean Penn jako bývalý žoldák, kterého pronásleduje krvavá minulost. Premiéra filmu Muž na odstřel. A ČT Art uvádí výroční koncert kultovní kapely, na kterém vystoupila řada jejich někdejších členů. 35 let Spirituál kvintetu. Páteční večer s Českou televizí.
2: Bylo 13 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Brno chystá vznik nového hřbitova bez typických kopaných hrobů. V jihomoravských přírodních koupalištích je voda vhodná ke koupání. Mendlovo muzeum v Brně zpřístupnilo historický Mendlův včelín. Bude polojasno až oblačno, postupně s přeháňkami a bouřkami. Teploty do 34 stupňů. Dobré odpoledne. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Jitka Uhnavá. V Brně má po zhruba 70 letech vzniknout úplně nový hřbitov. Magistrát ho připravuje společně s městskou částí Medlánky, která o jeho výstavbu usiluje. Na rozdíl od ostatních hřbitovů ve městě v něm nebudou typické kopané hroby. Umožní pohřbívání alternativními způsoby. Otevřít má zhruba do 5 let na louce u stromové kaple pod lesem. Doplňuje místostarostka Kateřina Žurková z uskupení Občané pro Medlánky.
4: Tam bychom chtěli mít přírodní hřbitov, a to buď rozptylový, nebo potom sypávání ke kořenům. Nicméně už nějakou studii na to máme a je to vlastně místo vhodné. Vedle té kaple je to vhodné i z toho důvodu, že vlastně to místo, kde by se mohl nějaký obřad konat, takže bychom to rozšířili o tuhle funkci na téhle louce.
2: Na Jižní Moravě je podle měření hygieniků voda v přírodních koupalištích vhodná ke koupání. Kvalitu rozdělují do 5 kategorií, kdy 5 znamená vodu nebezpečnou pro koupání. Pravidelně monitorují přes 20 lokalit. Na stupni 1 je třeba rybník Suchý na Blanensku, přírodní koupací biotop Kovalovice na Šlapanicku nebo lom Janičův vrch u Mikulova. Na druhý stupeň zařadili 2 laguny Horní nádrže Nových Mlýnů, kde jsou dlouhodobě zhoršené mikrobiologické parametry. České automobilky vyrobily v prvním pololetí přes 780 tisíc aut. To je skoro o 4,5% více než za stejnou dobu loni. Oznámilo to dnes Sdružení automobilového průmyslu. Škoda Auto zvýšila výrobu o 9,5% na více než 500 000 vozů. O 2% rostla také produkce Toyoty, Hyundai naopak o desetinu klesla. V zahradě augustinianského opatství v Brně můžou lidé nově navštívit historický včelín. Včera jej slavnostně otevřelo Mendlovo muzeum. Uvnitř je expozice věnovaná včelařským pokusům Johanna Gregora Mendla. V neděli tam navíc bude speciální prohlídka s průvodcem v kostýmu slavného vědce a řeholníka. Dříve byl včelín přístupný jen zvenku. Nově bude návštěva interiéru součástí běžných komentovaných prohlídek klášterní zahrady, říká referent muzea Adam Přatka.
5: Jedná se o ten původní Mendlův včelín, postavil se ho v roce 1871. Dlouhou dobu byl zavřený, za doby komunistů a i teď po 90. letech. A před zhruba 3 lety byl vlastně obnoven a teď jsme se právě rozhodli udělat takovou menší expozici vevnitř, otevřít to takhle návštěvníkům.
3: Počasí.
2: Na jihu Moravy bude polojasno až oblačno odpoledne a zejména večer čekáme přeháňky a bouřky lokálně i silné. Nejvyšší teploty dosáhnou 31 až 34 stupňů. Povene mírný vítr jižních směrů, který v bouřkách zesílí. Biozátěž je dnes vysoká.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Nehoda se stala na silnici 40 na hlavním průjezdu Břeclaví. Srazila se tam 2 auta. Na místě jsou záchranáři, počítejte s možností zdržení. No a nesouvislá kolona se vytvořila na D1 mezi 163. a 196. kilometrem. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
6: Začíná další magazín Poradna, kde je přítomná jako vždycky doktorka Kateřina Cajtamlová.
7: Já velmi vítám a dneska to bude téma složité.
6: Jak to?
7: Jmenuje se kortizol. Kdo? A budeme, no to naše téma, Patriku. A vymysleli jsme ho proto, protože se na internetu a všude množí reklamy nějakým způsobem zachraňte své tělo od kortizolu a snižte kortizol, výtažky ze 7 special hoop s kávou nějakou. Takže jsme se rozhodli, že vám k tomu trošku něco povíme.
6: Povíme o tom, co vlastně kortizol hlídá, proč se objevuje jeho vyšší hladina nebo nižší, a taky o stresu budeme mluvit a o hormonech jako takových. A mám jedno takové vyprávní příběh. Vědci zjistili, paní doktorko, že pivo obsahuje malé množství ženských hormonů.
7: Ano.
6: Aby tedy tu teorii ověřili, tak dali 100 mužům vypít 12 piv. Výsledek? 100% z nich přibylo na váze, začalo být náladových, ztratilo schopnost řídit auto a odmítlo se omluvit za hlouposti, takže další testování už nebylo potřeba.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě dnes na téma tedy kortizol, hormony a stres. On ten kortizol je důležitý hormon, je taky přezdívaný hormonem stresu. Produkují ho nadledvinky a kdysi lidem pomáhal přežít napadení predátorem. Mobilizoval síly na boj nebo na útěk. Proč se ale o něm dnes tolik píše na tom internetu, jak už zmínila paní doktorka Cajdamlová, tak o to se zajímala i redaktorka Bára Kvapilová a ptala se na to endokrinologa Richarda Stejskala.
1: Tak ona vůbec popularita medicíny a hormonů stoupá díky internetu a pacienti si leccos najdou. Na druhou stranu je pravda, že my jsme dneska podrobovaní určitě větší zátěži stresové. A říká se, že dřív ten stres byl také, ale lidé s ním uměli lépe nakládat. A dneska máme trošku problém, jak se s tím vypořádat. Jedna z možností je, že když prostě máme stresovou reakci, přijde vám špatná zpráva, s někým se pohádáte, tak je dobré nezůstat sedět za počítačem, ale jít to vyběhat jakoby. Protože ten kortizol vám zmobilizuje, prostě zvýší krevní tlak, zrychlí srdeční tep a nastartuje metabolické procesy, které jakoby vám uvolní energii. A tu energii, když nespotřebujete, tak ji máte v sobě a tam vzniká přetlak.
2: Cože? Nepřišly gumičky? A to mi říkáte, když jsem nechal udělat nálev, dejte mi hrachovou.
3: Hodně lidí dnes zajímá, jakou mají hladinu kortizolu.
1: No a to my vysvětlujeme pacientům, že ta jednorázová hodnota, když si nechají třeba i za svoje vlastní peníze nabrat kortizol v laboratoři, jim nemusí moc říct. Ve většině případů jim můžou mít trochu vyšší, ale nemusí to znamenat nemoc. Bojíme se odběru, nemáme rádi, když nám někdo píchá do těla jehlou a ejhle, kortizol je třeba trochu vyšší. Udělat diagnózu nemoci, která vede k chronicky zvýšenému kortizolu, je komplikovanější. Řekl bych, že skoro důležitější je nález nízké hladiny kortizolu. Ta může signalizovat jinou nemoc a bez kortizolu pacient chřadne, až může prostě upadnout do úplného komatu. Takže není to moc častého onemocnění, ale řekl bych, že když už si nechám nabrat kortizol, zajímalo by mě spíše, jestli ho nemám nízký než zvýšený.
3: Máte pro nás nějakou historku nebo zajímavost?
1: Nemoce s nadledvinkama nejsou až zas tak moc časté a těch pacientů, kteří mají úplně jasnou klinickou symptomatologii, že máte najednou depozita tuku v břiše a relativně hubené svaly na rukou a na nohou a měsícovitý obličej, to je klasický popis pacienta s nadbytkem kortizolu, tak se to dneska nevidí až zas tak moc často. A zajímavý je, že nakonec jsem takovou diagnozu udělal u svého psa, u svého kokršpaněla, ale tam se to projevovalo změněnou kvalitou srsti. To u našich pacientů tolik nepozorujeme, i když vlastně některé pacienty taky trápí. Ale u toho pejska to bylo výrazně nápadný, protože začal z ničeho nic olisávat v relativně mladém věku. A když se toto zaléčilo, tak krásně zase schlupatě.
0: Veselé a zdravě. Tak já myslím, že to testosteron vlastně i ten kortizol. Ten měsícovitý obličej, paní doktorko, co to je?
4: To je kulatý obličej, na kterém není vidět ta lebka, jo? Zvětší se vám tváře.
0: Nejsou vidět jako lícní kosti.
4: No, nejsou vidět a ano. Je to celý jako kulatý.
0: Úplněk.
4: Úplněk, přesně, ano, to je ono. A já jsem ještě chtěla doplnit, že u toho měření kortizolu je také poměrně důležité, kdy ho měříme, protože on se pulzně v takových jako návalovitých dávkách vylučuje nejčastěji ráno, takže odebírá se vlastně mezi 6. a 9. ranní hodinou. Tam jsou ty hladiny nejvyšší, protože tam tělo vyprodukuje 75% toho kortizolu.
0: A záleží obecně na tom času, anebo jak jsme zvyklí stávat?
4: No, ne, to je, tělo to dělá vlastně
0: to
4: v tu, ráno, ano, tu ranní část a odpolední se provádějí mezi 16. a 19. a ten rozptyl, kolik vlastně toho kortizolu je obrovský, proto chápu, že pan doktor říkal, že lépe se poznají nízké hladiny, protože ten rozptyl u té ranní dávky je 118 až 618 milimolů na litr a u té odpolední je to 85 až 460. Takže slyšíte, že je to vlastně obrovský rozptyl a my poznáme, že je to nižší než 118 nebo odpoledne nižší než 85, to poznáme snadno.
0: Na co ten kortizol vlastně máme, co všechno ovlivňuje a jak souvisí i s tím stresem, to všechno ještě probereme s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou v našem pořadu Veselé a zdravě.
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: léta si a vznáší se, hlavně aby nebyla ve stresu. O ten jde v našem pořadu. Máme tu pořad Vesele a zdravě a téma připomene i posluchač Petr.
1: Zdraví Petr, asi jsem byl mimo školu, když šla řeč o kortizolu. Takže teď jsem hloupý synek, co se týče nadledvinek.
0: Já mám taky ten pocit, že jsem nikdy neslyšel o kortizolu až teď v poslední době.
2: No jasně, teď je to ale postgraduální studium medicíny, to je tak specializovaná oblast, to je endokrinologie, to je nástavbová věc. My jsme se jen tak letem světem dozvěděli během studia o kortizolu, je to teda glukokortikoid a jmenuje se kortikoid kvůli tomu, že je vylučován kortexem neboli kůrou nad ledvin. A já jsem se jakožto leta studující různé věci o medicíně ke svému neuvěřitelnému údivu dozvěděla, že nad ledvina váží Patriku 8 gramů. To je fakt pidi mini orgáneček mrňavej.
0: Takový špendlíček. Skoro.
2: No úplně pidi. No, takže to pro mě bylo překvapení. Je v oblasti 11. hrudního obratle, v podstatě trošku níž je na levé straně, protože levá ledvina je dole, ta nadledvinka hačá na vrcholku ledviny a vylučuje vlastně dvojí typy hormonů. Jedny jsou vylučovány kůrou a tam patří mimo jiné kortizol, je jich tam daleko víc, ale to vám nebudu složitě říkat. A potom zdřeně se vylučuje adrenalin, to možná taky znáte.
0: Ten už jsme slyšeli.
2: A teď jde o to, v jakém typu stresu se vylučuje ten kortizol. Ten se vylučuje, pokud spěcháme, něčeho se bojíme, to znamená strach ho vylučuje, a tlačíme na sebe a máme pocit bezmoci, že jsme jako v úzkých, v koutě.
0: Když nás třeba v práci někdo naštve.
2: No, ono, když nás naštve, no. Ano, křivda, nespravedlnost, strach, bezmoc, obavy, apatie, to jsou ty stavy.
0: Dobře, začne se vylučovat kortizol.
2: Ano.
0: A proč se vylučuje? Co má udělat?
2: No on má nás vlastně vybavit energií, abychom mohli vzdorovat nebo utéct. Čili
0: tak je
2: boj
0: to,
2: nebo
0: to docela
2: utěk.
0: Dobrý hormon, ne?
2: Je to báječný
0: tak
2: hormon.
0: Tak proč se ho bojíme?
2: No protože čeho je moc, toho je příliš. Aha. Ten stres, jak říkal krásně pan doktor, by měl být vlastně kompenzován pohybem. My máme utíc, vy jste říkal predátor. Predátor je žrout, že jo? Tak šavlozubej tygr, když na mě šel, tak já jsem se lekla, vyloučil se kortizol, zvýšila se hladina cukru, metabolicky se...
0: To znamená, že máme být buď psychicky v klidu, aby jsme nebyli stresováni, ano. A pak, když už ten stres je, tak to máme jako vyběhat, vysportovat.
2: Vyběhat, pohyb vymlátit, zase. Pohyb zase.
0: Ježišmarja, vymlátit, pozor. Tak do pytle, jako boxovací.
2: Do pytle, ano, do boxovacího, ne, pardon, samozřejmě, roztrhat nějaký papír, vykřik, čet něco, jo. Prostě
0: a když to neuděláme, tak co může ten kortizol způsobit, že se ho tak bojíme a teď právě proto se vyrojilo ano. Tolik zpráv na internetu, jak ho ovlivnit, protože že se i mění prý postava,
2: ano.
0: Nevím, co
2: ano.
0: Se děje?
2: No, děje se to, že se vlastně zvyšuje hladina cukru, zároveň se snižuje odbourávání vlastně vlastního svalstva tím, že se vytvoří inzulinorezistence. To znamená, nám se vylučuje inzulín, ale buňky na něj neslyší. To znamená, že my máme mobilizované hladiny cukru, stoupá nám v krvi, aby mozek mohl přemýšlet, protože ten na to inzulín nepotřebuje a abychom rychle věděli, kam utíct a před kým a odkuď a orientovat se v prostoru a vzpomenout si, jak zabít tygra a podobně.
0: A může mít ten kortizol nějaký vliv na naše zdraví? Pak,
2: no,
0: nebo
2: ale
0: pohodu?
2: V okamžiku, kdy my máme inzulinorezistenci vysokou hladinu cukru a my nepřemýšlíme a nehýbeme se a neděláme nic, no tak se nám z toho udělá tuk a ten tuk se vlastně udělá v oblasti krku, břicha, hrudníku, takzvaný viscerální tuk a zvýší se nám tep, zvýší se nám krevní tlak a vzniká takzvaný metabolický syndrom, obezita typu jablko, zvýšený krevní tlak a pokud to trvá dlouhodobě, tak cukrovka druhého typu, která je typická inzulinorezistencí. Čili správně nad naším stresem bychom neměli nechat zapadnout slunce, měli bychom to vypustit z hlavy, vyventilovat pohybem, ideálně nějakým aerobním mezi lidmi, popovídat si o tom, jako my si teď povídáme.
0: Ale takhle to zní, že je to jako nenápadné, že ano. Ten kortizol vlastně ani nevíme, že takhle pracuje, nevíme. Že s tím tělem něco dělá.
2: Ano.
0: Jak poznáme, nebo že jsme ve stresu?
2: Nám se zúží vlastně trošku zorné pole, to je jedna věc. Zvýší se nám tepová frekvence, teď jsou ty chytré hodinky, které jsou nám schopny tohleto zjistit. Zvýší se nám, jak říkám, hladina cukru v krvi. Dochází k tomu, že nemáme chuť, hlad. Pokud máme hlad, tak ho máme spíš večer na maloobjemovou vysokoenergetickou stravu, čili sladké, tučné, slané, tučné. To tělo jako chce rychle něco, teď se mění práce trávicího traktu, buď dochází k průjmům, aby se vlastně člověk zbavil toho střevního obsahu a líp se mu utíkalo, že jo, nebo dochází k zácpám, mění se tvar cév, čili čím díl to probíhá, tím hůř pro organismus, plus samozřejmě padá srst, že jo, vlasy hlavně.
0: Jestli se v tom vidíte, nebo v některých těch věcech, tak určitě i na vaše dotazy ty živé dojde. Ještě předtím se budeme věnovat těm, které přišly přes naše stránky www.veseleazdravie.cz. Za malou chvíli.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Vesele a zdravě dnes na téma hormony, kortizol, stres. Tohle se nám všechno propojuje i v těch možná dotazech, které dorazily přes stránky Vesele a zdravě.cz, kde je formulář pro vaše dotazy. Tak paní doktorko, co přišlo?
1: Já za ně moc děkuji. Jeden dotaz, pan Jan se ptá, zda má nějak upravovat hladinu kortizolu nebo se o něj zajímat. Je mu 53 let, v posledních měsících se cítí unavený, v noci špatně spí, už se mu nedaří vydržet se sportovní aktivitou jako dřív a něco přibral a ptá se, jestli je to jenom stářím nebo i hormony. Já bych rozhodně se nesoustředila na hladinu kortizolu, vysvětloval pan doktor, proč to je zavádějící, ale první bych zkusila zjistit, jestli nemá sníženou hladinu testosteronu, to se dělá na endokrinologii a v tom věku to může být, to je vlastně u mužů třetí pokles hladiny testosteronu. Testosteron je anabolický steroid, neboli pomáhá tvořit aktivní hmotu a proto lidé vlastně končí se sportovní kariérou, ať už muži nebo ženy, mezi 35 a 40 rokem věku, protože ta svalová hmota už není živena těmi anabolickými steroidy a výkonnost klesá. Takže testosteron. No a samozřejmě v 53 letech se to nedá nazvat stáří, ale metabolický obrat může klesat a panu Janovi bych doporučila zkontrolovat, jestli dost bílkovin, jestli nemá stresy, o kterých dneska mluvíme, a to, že v noci špatně spí, ještě může znamenat, že třeba nedostatečně jí k večeři. Většinou lidé, kteří začnou přibírat, tak začnou odebírat stravu. Jenomže my, když nemáme večeři, tak ten organismus si říká, aha, tak musím ho vzbudit, aby se šel honem rychle ještě najíst.
0: Jo?
1: Takže já bych klidně i druhou večeři, 3 hodiny před usnutím něco malého. A potom paní Dana, děkujeme, píše, že nás ráda poslouchá, vážíme si toho, jak bojovat se stresem. Ano, tady každá rada drahá. Někdo říká, že je ho trochu potřeba. Paní Dano, posílám vám úplně velikánský pozdrav, protože to je pravda. My máme vlastně...
0: Pravda?
1: Ano, my máme, když to vezmu od 0 do 10 na škále, tak ten stres by se měl pohybovat vlastně v oblasti 4 až 6. Nuda a nepřítomnost jakýchkoliv podnětů je obrovský stresor. To znamená, že my, když vlastně nemáme jako kdyby nic, tak my si ten stres sami vyrábíme. Já jsem teď byla v kasematech v Brně a tam vlastně říkali, že samotka, kdy ten člověk nemůže klábosit s lidmi a nemá fyzický kontakt a nemá žádnou práci, je tak obrovský stres, že vězňové, kteří byli na samotce, umírali po několika týdnech. Takže prosím, je velmi důležité mít eustres, to je taková ta radost ze života, takový to příjemný mrazení. A paní se ptá, že posiluje psychicky i imunitu, no tak kortizol konkrétně imunitu trošku snižuje a to, že se jí ptají lékaři, jestli nemá stres, tak to může být, že ona na sebe tlačí. Říká, že není žádná padavka, nehroutí se z termínu, je jí ale 48, přibrala, špatně se jí usíná. Je možné, že mám stres, i když mi to nepřijde? Ano, je to možné. Člověk si neuvědomuje, že se zvýše věkem potřebuje víc odpočívat, pouštět věci z hlavy, házet za hlavu problémy, nechodit spát s těžkou hlavou, co bude zítra. Čili může být, že vy jste na ten stres, paní Dano, už zvyklá, takže vám to nepřijde, ale objektivně asi ve stresu jste.
0: Co vy, jak jste na tom s tou psychickou pohodou? Necítíte nějaký nátlak, stres? Jak jste na tom z hormony a jak se stavíte ke kortizolu? Všechno to s námi můžete probrat v klidu i teď po telefonní lince, vy, co nás posloucháte, protože otevíráme poradnu naživo s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou.
2: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Posloucháte jako každý pátek v tomto čase pořad Veselé a zdravě, poradnu o zdravém životním stylu, dnes na téma stres, kortizol, hormony a co s tím. Ptáte se na telefonním čísle 731 800 900. Kdo teď? Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den. Já chci poprosit, mám dospívajícího syna a jednoho velkého syna.
1: Ano.
2: A já jsem stále ve stresu, prostě opravdu, denně.
1: Ano. A můžu vědět, co vás na té situaci s dvěma syny tak trápí, jakože třeba, aby neonemocněli, nebo zkuste?
2: No, syn, denně syn jezdí na silnici, starší.
1: Jo, takhle, aby se mu něco nestalo, no, jasně. Ano. A druhý?
2: A ten mladší, no, tak takovej stres prostě v té rodině, tak nějak ty stresy jsou pořád asi.
1: Jenom chci říct, že jakmile už se jedná o skoro dospělé lidi, tak bych doporučila, protože mužům hodně pomůže, když jim maminka důvěřuje. Jo?
2: Ano,
1: v okamžiku, kdy se o ně bojíte, tak vlastně vyjadřujete nedůvěru, že zvládnou situaci. V okamžiku, kdy jim důvěřujete a jako držíte jim palce, představujete si z dobré konce, jak to všechno zvládnou, libujete si, jak jsou šikovní, hodní, já nevím, jaci. Ano, no, tak to, aby člověk nebyl ve stresu, to může zařídit jenom on sám tím, že nepopřeje ve své mysli příliš sluchu svým obavám, strachům a nevytváří katastrofické scénáře, jo? Protože my spíš si máme myslet na to, co si přejeme, aby se stalo, než na to, čeho se bojíme. Protože my to neovlivníme, to ovlivní ti hoši a vy jako maminka prostě musíte jim držet palce. Je to těžký, ale je to důležitý. Když tak si přečtěte od Čapka román Matka, tam se to nádherně řeší.
0: Doporučení tedy.
1: Já děkuji, že jste zavolala, jste hodná, díky.
0: 731 800 900 náš telefon pro vaše dotazy. Musíme taky říct, že vlastně ty stresy jsou různé. Tady byl i telefonát předtím, že to bylo zvnějšku vlastně stres.
1: A já chci jenom upozornit, můj tatínek s nadsázkou říkal, že člověk si zvykne i na šibenici. Pokud my máme nějakou situaci, se kterou nic nemůžeme udělat, ona tam prostě je.
0: Ano.
1: A je to

0: to stáří se jasně. starat o něj. No. Ale prostě pořád přibírám a prostě mě nejdou dolů k ty chyla. No.
1: Rozumím. Tam je důležité, abyste si zkontrolovala, že máte dost jídla, protože to jsem říkala na začátku, v chronickém stresu člověk nemá takovou chuť k jídlu, nemá tolik jako soustředění na potravu, čili musí jíst jako malý dítě, jo, za maminku, za tatínka, prostě kontrolovat Nutit si, se. Že toho jim dost. No. Pitný režim zkontroluj a chtělo by to, jak říkal pan doktor, trošku fyzické aktivity, abyste to dostala z hlavy pryč. No, moc
2: takto.
1: Vám držíme palce, ať to zvládáte.
2: Další telefonát, další dotaz. Dobrý den, přejeme s doktorkou Kateřinou Cajdamovou.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den. Tady posluchačka od Olomouce.
1: A nestlumila rozhlas. Můžete si ho vypnout, prosím, protože my tam máme strašlivánskou ozvěnu a nerozumíme ano. moc dobře. Povídejte.
3: Ano, hned to bude.
1: Ano.
2: Tak poprosíme všechny, aby takto činili. Dobrý den, ještě jednou.
3: Ano, dobrý den. Prosím vás, já budu jiný téma. Já jsem jako diabetik. Můžu hovořit?
1: No, schválně, říkejte.
3: Já jsem diabetik a mám dlouhodobý cukr. Paní doktorka mi napsala lék a já během 14 dnů, i když nejsem obézní, jsem hodila 10 kilo. Od té doby, už to jsou 3 měsíce a 4, já nemůžu přibrat a právě jím a hubnu.
1: A paní doktorka to ví?
3: Ví, ano.
1: Jo. No, pravděpodobně nemusíte mít úplně dost třeba bílkoviny, jo. Ve vyšším věku bílkovina, zdroje jednak jsou drahé, ať už jsou to ryby nebo maso nebo sýry kvalitní, tak prostě z toho jídelníčku lidí mizí a tam může potom docházet k ztrátě aktivní hmoty. Zkontrolujte si, jestli jíte dost bílkovin. Mělo by to být zhruba 75 až 80 gramů v průměru na den.
2: Jo? Tolik tedy doporučení. Trochu mimo téma.
1: Třeba asi. Kalorické tabulky. No ale ono je to i k tématu, protože já jsem říkala, že chronický stres vede k vývoji diabetu druhého typu.
2: To je pravda.
1: A tam může vlastně z dlouhodobého hlediska to takhle vypadat.
2: Cítíte se v nepohodě, projevuje se to na vašem zdraví, postavě, třeba i neschopnosti usnout, spát, špatně se probouzíte, cítíte málo energie. Tohle všechno můžete probrat, protože třeba souvisí i s hormony, i s tím kortizolem, o kterém dnes mluvíme. Ptejte se dál na telefonním čísle 731 800 900.
4: Vesele a zdravě. 6. rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Ano, vysíláme pořad Veselé a zdravě.
1: A já nikam dál nepůjdu, já tady sedím a těším se na vaše dotazy.
0: Na telefonu 731 800 900 je můžete klást. Kdo tam je teď? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady u telefonu Gajdošík.
1: Dobrý
2: den. Já vás
1: den.
2: Všechny zdravím a zdravím všechny posluchače. Chtěl bych se vlastně hlavně s posluchači podělit o nějakou svoji pozitivní zkušenost.
1: Ano.
2: Tady v souvislosti s tím tématem kortizolu a stresu. Já jsem pracoval jako technik na jiždění parních turbín, což byla hrozně stresová práce a po dvou letech té práci jsem šel pak vlastně na prohlídku preventivní, na odběry a paní doktorka mě zjistila prediabetes a vlastně ta cesta byla taková a bude to diabetes a máte vysoký cholesterol a tak dál.
1: Ano.
2: Což mě vlastně dokoplo k tomu, ne, to musím změnit. A,
1: ano.
2: A chci říct, že se to povedlo a co mi pomohlo, tak vrátit se k pravidelnému spánku, vrátit se ke sportu, vrátit se k tomu neprožívat ty starosti, nevidět tak jako jenom tu práci, ale
1: hodit to za hlavu. Ano,
2: přesně tak.
1: Děkujeme, jo, takže a prediabetes pryč a všechno pryč.
2: Přesně tak.
1: Ano.
2: Všechno pryč a znovu zdraví.
1: Báječný.
2: Takže má to smysl se o něco snažit a přeju všem, ať se podaří
1: vám. A vy jste teďko řekl strašně důležitou věc, neřešit následky, ale řešit příčinu. A příčinou u vás bylo vlastně ty významy, které jste přikládal té práci a teď jste si začal v sobě přikládat. Výborně.
0: Ať se daří.
1: Ano.
0: A zdraví. Mějte se hezky.
1: Naschledanou.
0: Telefonní číslo 731 800 900 je tu pro vás a dnes řešíme stres, hormony, kortizol. Dobrý den.
3: Dobrý den, já bych chtěla poděkovat paní doktorce.
1: Za co?
3: Já jsem nad tím byla taky tak, jak ta paní, co tam volala posledně, těch 10 kilo,
1: no,
3: chodila.
1: No.
3: No a máte pravdu, jsou to ty bílkoviny.
1: Je, ale to mám radost. A vám pomohli, jo?
3: Pomohli mě.
1: Super.
3: Začínám přibírat, jsem spíš víceméně trošičku jako v klidu.
1: Ano.
3: Jako astmatik mám taky hodně toho adrenalinu.
1: Jasně.
3: Ale to všechno odbourávám, všechno házu za hlavu.
1: Výborně.
3: A toto opravdu tady ta odpověď mě pomohla.
1: Tak to mám velkou radost.
3: Ale ještě podotýkám, ano, že dělám denně 3-4 kilometry.
1: No jasně, výborně, hodinu venku.
3: Chodím.
1: No. Správně. A chůze je strašně důležitá. Představte si, že prý dokonce kvalita lýtkových svalů předpovídá dlouhověkost. To znamená, když my chodíme, tak ty lýtkové svaly vlastně fungujou a podle toho, jak pěkně ty lýtka nám fungujou, tak dlouho žijem. A ještě druhá věc, kromě lýtkových svalů, je dobré klábosení, protože když mluvíme s lidmi tváří v tvář, prodlužuje to život a snižuje to stres.
0: Tak si s námi popovídejte aspoň na dálku. Není to tváří v tvář, ale posloucháme vás a snažíme se i poradit. Ještě někomu dalšímu na telefonu v pořadu Veselé a zdravě. Kdo volá?
4: Dobrý den, my jsme tady ohledně toho kortizolu.
1: Povídejte, posloucháme.
4: No, já jsem jenom chtěla říct, že prosím se ten, že to je hormon.
1: Ano.
4: A že jsem ho třeba hodně měla ve škole.
1: Ano. Bezva. Takže vy jste ho měla už na základce?
4: No, jako jo, no někdy prostě z té školy, jak toho bylo hodně, no.
1: A co jste s tím dělala? Protože už zníte jako skoro dospělá, možná úplně dospělá žena, tak co jste s tím dělala, aby to nezlobilo?
4: No, vždycky se mi nejvíc vyplatilo počkat na prázdniny.
1: No jo, tak jo. Tak to je ano, dobře.
0: Dobře.
1: Ale v podstatě slečna nebo mladá paní hovoří o tom, že se pomáhá rozhodně těšit na to, až bude lépe.
0: Tak, dobrá zpráva. Ještě se budeme kortizolu věnovat. I takové malé shrnutí uděláme za malou chvíli v našem vysílání. Tak zůstaňte, jak říkáme, na příjmu.
5: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
6: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
5: a Petr Kostka. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Vesele a zdravě, ještě takovéto malé shrnutí a závěr dnešního pořadu, kdy mluvíme o hormonech, stresu a kortizolu, tak možná ještě jednou, paní doktorko, jak si správně ověřit tu hladinu kortizolu?
1: No, hlavně my bychom neměli úplně ověřovat hladinu kortizolu, ale my většinou poznáme, že jsme ve stresu podle toho, že špatně spíme, stoupá nám krevní tlak, mění se nám citlivost na glukózu, to znamená, můžeme mít vyšší glykémie, můžeme začít přibírat, jsme třeba trošku úzkostní, smutní a podobně. Čili neřešit ani tak, kolik je hladina kortizolu, jako spíš řešit, jak to udělat, abychom v tom stresu tolik nebyli. Spát bychom měli něco minimálně 7 hodin, spíš 8, radši jdeme spát dřív. Další, co bychom měli, tak bychom měli přemýšlet o tom, jestli dostatečně jíme, jestli náhodou si neděláme zbytečné starosti, jako nám tady říkala paní. S vyšším věkem se může proměnit i to, kdy vstáváme a kdy chodíme spát, tak z toho nemít starost, ale třeba když se budíme dřív, což je typické zejména u žen, koukat na východ slunce, libovat si, že je zelená tráva, vůbec libovat si a být vděční za to, co máme, že nám teče teplá voda, to všechno jsou věci, které snižují stres. A nezůstávejte prosím sami, lidí je všude velká spousta a když půjdete ven a třeba si sednete na lavičku a budete se usmívat na lidi a třeba chválit, jakým to sluší nebo říkat, že je dneska hezké počasí, tak lidem uděláte hezčí den a sobě snížíte hladinu stresu.
0: Takže nečekat, že se změní situace vedle nás, ale trochu aktivně k tomu přistoupit.
1: Přesně tak.
0: A vyhledávat i ta pozitiva.
1: Nepřestane pršet, když ano. Mě to bude vadit, ale když si zvyknu na déšť a najdu v něm něco pěkného, tak mě bude líp.
0: Ještě mi prozraďte o tom stresu, často lidé třeba ani neví. Mnohokrát to tady padlo i v těch dotazech, které byly zaslány přes ten náš formulář na stránkách. Jak se může ten stres ještě projevit na našem těle, abychom si toho všimli jinak? Kromě toho, že tu padlo, že prostě špatně usínáme nebo vstáváme, že přibíráme na váze, jsou tam i jiné důsledky toho,
1: Patriku,
0: nebo projevy?
1: Já bych byla radši, kdyby lidi se zamýšleli, co dělám, proč to dělám, baví mě to, funguje to, je mi dobře. A vlastně ptali se svého mozku, nekoukali, co dělá tělo.
0: Možná jsou tak sevření, že si na to nedokáží odpovědět.
1: Ne, buďte si jist, že každý člověk moc dobře ví, co ho trápí a říká se tomu péče o vnitřní dítě.
0: Takže umět si to přiznat?
1: V každém z nás je nějaké vnitřní děťátko, které občas se vsteká, občas fňuká a občas je dobré se ho zeptat, co pak tě trápí. A když ono řekne, no s tím nemůžu nic dělat, tak řeknu, ale tak můžeme se na to třeba vykašlat, hodit to za hlavu, s někým se zasmát, udělat z toho vtip. Prostě nenechávejte to být.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdhamlová, já připomínám také to, že naše témata najdete samozřejmě jednak na webu, tedy www.veseleazdravie.cz. Jsme s vámi i na Facebooku s dalšími radami, tipy, informacemi a nikdy nebudete úplně mimo, budete naopak zásobeni dalšími věcmi, takže staňte se našimi fanoušky na Facebooku na profilu Vesele a zdravě a repríza nás čeká taky vždy po té 13. hodině premiéra a po 20. hodině v pátek pak ještě jednou naše vysílání. A my se budeme těšit na to další páteční a vám přejeme hezké léto, paní doktorko, taky užijte si letní víkend.
1: A stres hoďte za hlavu.
0: Je to tak, loučí se Patrik Rozehnal, uslyšíme se dnes určitě ještě jednou a posílám taky písničku před dalšími zprávami.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: V Dyji pod Novomlýnskými nádržemi uhynulo na 1,5 tuny ryb. Silničáři od pátečního večera a v sobotu omezí dopravu na dálnici D2 v Brně. Boskovice podpoří kulturní programy na sýpce v Sadové ulici. Bude polojasno až oblačno, postupně s přeháňkami a bouřkami, teploty do 34 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Jitka Uhnavá. Rybáři spolu s hasiči dnes loví ryby, které uhynuly v řece Dyji pod Novomlýnskými nádržemi. Na Zámecké a Staré Dyji podle jejich odhadu uhynulo nejméně 1,5 tuny ryb. Českému rozhlasu to potvrdil předseda Moravského rybářského svazu Miroslav Láníček. Hlavním důvodem jsou vysoké teploty a nízký obsah kyslíku ve vodě způsobený sinicemi. Situace zůstává podle rybářů kritická. Řeší je také povodí Moravy, popisuje mluvčí podniku Jan na Kučerová.
2: V současné chvíli provádíme provzdušňování vody tak, aby měly ryby lepší podmínky. Nicméně počkáme, jakmile se zlepší stav samotné řece Dyji, tak navýšíme odtok i do těchto ramen, tak aby byla proudící voda v obou těchto ramenech.
0: Řidiči na dálnici D2 v Brně musí od dnešních 20 hodin do zítřejších 18 počítat s omezením dopravy ve směru na Bratislavu. Silničáři pod křižovatkou s dálnicí D1 osadí nové mostní nosníky. Auta proto pojedou jedním pruhem v každém směru. Práce jsou součástí modernizace brněnské dálniční křižovatky, která má být dokončena v roce 2027 a která vyjde na více než 3 miliardy korun. Pořádání kulturních akcí a knihařských dílen na sýpce v Boskovicích podpoří město dotací 150 tisíc korun. Tento týden to schválili radní. Historickou sýpku v Sadové ulici od roku 2019 postupně obnovují Marek a Ladislav Ouještí. Navazují přitom na 80 let starou rodinnou tradici knihařství. Prostor používají také k jiným aktivitám, říká nezávislá starostka Boskovic Jana Syrovátková.
3: Fungují v rámci edukace veřejnosti, spolupracují se školami. Myslím si, že krásně předávají i možnosti dětí vidět tady tuto rukodělnou činnost. Vytváří i kulturní centrum, kde se nachází a kde se konají různé workshopy, kulturní akce, koncerty, čtení autorská a podobně.
0: V Česku se odpoledne objeví silné bouřky, které můžou být doprovázené přívalovými dešti i menšími kroupami. Výstraha meteorologů platí pro celé území až do půlnoci. Na jižní Moravě zároveň varují před silnou zátěží teplem. Lidé by si měli hlídat pitný režim a v největším horku by se měli vyhnout fyzické zátěži.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude polojasno až oblačno. Odpoledne a zejména večer čekáme přehánky a bouřky, lokálně i silné. Nejvyšší teploty dosáhnou 31 až 34 stupňů. Povane mírný vítr jižních směrů, který v bouřkách zesílí. Rozptylové podmínky budou dnes většinou dobré a biozátěž je vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Klona se vytvořila na D1 mezi Brnem a Rousínovem, a to z obou stran. Aktuálně se v úseku zdržíte asi 20 až 25 minut. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Dobré páteční odpoledne, přeji vážení přátelé. Léto v plném proudu, dnešní biozátěž je velmi vysoká, jak jste slyšeli od Jitky Uhnavé v čerstvých zprávách Českého rozhlasu Brno. A já bych si dovolil na začátku našeho dobrého odpoledne znovu apelovat úplně na všechny, že by si měli hlídat pitný režim a v tom největším horku, které nás během odpoledních hodin čeká, by se měli také vyhnout fyzické zátěži. U mikrofonu je Borek Kapitanček. Já se tedy fyzické zátěži budu vyhýbat, ale přece jenom to dobré odpoledne s vámi rád strávím. Vydáme se v něm na místa, která byste možná nečekali. No, zámecké léto, to je samo sebou. Nabízíme vám jej vždy o letních prázdninách a ani dnešek nebude výjimkou. Ale možná se podíváme i na místo, které byste v červenci rozhodně neočekávali. Na jedno ochlazení na ledové ploše. A už za pár chvil s Mojmírem Martanem ještě dodáme další podrobnosti k informacím o počasí. Předpověď na víkend vás samozřejmě čeká taky. Je 17. červenec. Svátek mají všechny Martiny a já jim za celý vysílací tým Českého rozhlasu Brno přeju zdraví, štěstí a lásku. Co ještě přinesl 17. červenec v historii? Před 60 lety František Šťastný na motocyklu Java zvítězil v závodu v nejprestižnější třídě mistrovství světa silničních motocyklů v Sachsenringu při velké ceně Německa. A od toho se vlastně bude odvíjet i téma dnešní noční linky po 23. hodině. Ale taky před 50 lety zahájili v Montrealu 21. letní olympijské hry. Co ještě máme ke slavení? Je toho hodně. A já věřím, že si během následujících hodin našeho dobrého odpoledne pro jednu malou, drobnou, nealkoholickou skleničku najdete místo. Dobré odpoledne.
1: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: V dobách, kdy byl největší hvězdou, jsme sice neměli tolik příležitostí sledovat i třeba na televizních obrazovkách, ale občasným nahlédnutím třeba na Österreich Drei, no tak tam vlastně toho obrazu moc nebylo, ale třeba do rakouských televizí jsme občas viděli, že Engelbert Humperdinck si nikdy nedovolil vystoupit na pódium bez toho, aby byl čerstvě oholen a hladce naladěn, nebo obráceně. Hladce naladěn, dobře oholen je v tuhle chvíli i Mojmír Martan na svém pracovišti v brněnské pobočce Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
1: Tak Mojmíre, když máte takovou dobrou náladu, řekněte nám, jaké máme počasí. Stojí za to, že jo?
2: Tak počasí takové letní, až tropické. Teploty se pohybují od 29 do 33 stupňů. Máme, dá se říct, slunečné počasí, když Jihomoravský kraj pokrývá takový závoj vysoké oblačnosti, takže nemáme až tak modrou oblohu, jako není tak moc fotogenické a na některých místech se tvoří už i kupovitá oblačnost. Zatím je to beze srážek.
1: Na jižní Moravě máme docela vysoké teploty a tak trošku dusno a bude to pokračovat asi i během odpoledních hodin, že?
2: Ano, bude stále, bude horko, bude ale také přibývat postupně přeháněk a bouřek, které mohou být lokálně i silné. Nejčetnější bouřky by měly být v podvečer, mohou být provázeny přívalovým deštěm, kroupami a nárazy větru kolem 70 km za hodinu.
1: Bylo by dobré myslet na zajištění volných předmětů třeba na vašich zahradách. A co nás čeká v noci?
2: V noci se situace bude uklidňovat, ale dá se říct, že ta noc bude taková teplejší, oblačná. Přeháníky se budou vyskytovat zejména z kraje noci, a to hlavně na východě kraje, kde mohou být ještě i doznívající bouřky. Jinak bude většinou oblačno, občas i polojasno. 19 až 16 stupňů budou ty nejnižší noční teploty. Foukat bude slabý, postupně mírný vítr západních směrů.
1: Sobotní úsvit, respektive brněnské vycházení slunce zítra 7 minut po 5. hodině si možná někteří nenechají ujít. A západ ten zítra nastane v Brně ve 20 hodin a 54 minuty středoevropského letního času. Platit bude stupeň číslo 2 biometeorologické zátěže a vy jistě řeknete, jaké počasí nás čeká zítra.
2: Sobota bude, co se týče oblačnosti, taková hodně proměnlivá. To oblačnost bude občas i zvětšená a hlavně v odpoledních hodinách se lokálně budou vyskytovat přeháňky nebo i bouřky. Bude ještě stále teplo, 27 až 30 stupňů v odpoledních hodinách. Foukat bude mírný západní nebo severozápadní vítr. V přeháňkách a bouřkách ten vítr přechodně zesílí. Večer obecně všude bude ten vítr slábnout.
1: Slunečné počasí a možná, že i horké teploty, no vysoké teploty nás čeká i v neděli.
2: Ano, v neděli ještě teploty mohou dosáhnout 27 až 31 stupňů, také noc bude poměrně teplá, minima 18 až 14 stupňů. Ten den bude zpočátku takový slunečnější, se skoro jasnou nebo polojasnou oblohou, v průběhu dne začne od západu přibývat oblačnost a přechodně potom může být i zataženo a zejména později odpoledne a večer se může vyskytnout déšť nebo přeháňky, na některých místech i bouřky, které mohou být i silné. To souvisí s přechodem další studené fronty. Na ní potom se také vítr bude měnit z jižního na severozápadní.
1: Ale to už se dostáváme k tomu dalšímu týdnu a tady musím říct, že počasí pro vás, posluchače a posluchačky Českého rozhlasu Brno, sledujeme s brněnskými meteorology pravidelně. To znamená, že zítra se dozvíte i o tom, jaký bude začátek příštího pracovního týdne. Mojmíre, pro tentokrát děkuji za vaše informace a přeju dobré odpoledne.
2: Děkuji, naslyšenou.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

hodně dávno vrazili mi tohle veslo, předtím jsem byl jenom král, teď jsem sám s touhle bárkou na moři a ty dálky, tak ty už mě vůbec, no prostě vůbec nelákají.

0: Čtvrtečním hostem dopoledního vysílání 23. července bude Viktorie Štěpánová a tématem její film Volkáre. Jaké téma zpracovala ve snímku, který se ocitl v nominaci na Oscara? A jaký úspěch zaznamenal na letošním mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech? Jak může dnes folklor zasáhnout módu a design? I to bude tématem rozhovoru. Přidejte se k nám. Srdečně zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Do zítřejšího svítání ještě nějaký ten čas zbývá, ale ten zítřek, ten je důležitý. Já to použil, protože to je vlastně klíčové slovo té další pozvánky, kterou vám teď v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Brno chci přednést. Je to vlastně na základě mailu, který z Muzea obce Kobylí poslala Radka Obadalová, a je to pozvánka na zítřejší akci. Proto říkám zítřek. Ano, to je to klíčové slovo. Zítra 18. července v 18.30 to začíná. Cože vlastně začíná? Muzeum obce Kobylí a Klub přátel historie Kobylí zvou na již tradiční retroakci. Po úspěšné první republice, zlatých 60. a loňských 70. letech to tentokrát bude ve stylu 80. let 20. století. A těšit se můžete na výstavu, módní přehlídku dobových oděvů. Já mám ještě pár doma. No, tak nic. Muziku ve stylu 80. let taky mám ještě doma. Povídání, vzpomínání s osobnostmi, no a možná se dočkáte i nějakého překvapení. Hosty téhle retroakce zítra v Kobylí budou Standa Hložek, Květa Navrátilová, Svatopluk Řičánek a Jazz Trio z Brna. A bude tam i módní přehlídka, kterou přichystala Martina Gelketa Tuháčková. Na vás všechny, kteří zavítáte do Muzea obce Kobylí, se budou těšit zítra od 18 hodin a 30 minut. Občerstvení, to bych měl vlastně dodat taky, je samozřejmostí, bude zajištěno. Ochlazení v horkých dnech na ledové ploše nebo nahrazení chybějících tréninků. Zimní stadion v Blansku nabízí veřejné bruslení i přes letní prázdniny. My se tam už za chvíli podíváme v naší reportáži. Ale ta chvilka, ta bude patřit kapele Beatles, to asi víte, kde jsme, no v Liverpoolu, ale taky vanastovým věcem a taky Edu Štatlařovi.
1: Edův zvonek.
2: Policista hlásí do vysílačky. Náčelníku, jsme na místě činu.
3: A jaká je situace?
2: Žena zavraždila svýho starýho. Celkově 35 bodných a 2 střelný rany.
3: Aha, no, zapisuju. A jaký byl důvod pro tento zločin?
2: No, hňácl jí na lino, který právě umévala.
3: A podařilo se vám ji zadražet?
2: Zatím ne, náčelníku.
3: A proč?
2: Čekáme, až uschne to lino.
1: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

0: Dobré letní odpoledne s Českým rozhlasem Brno. Přeji vážení přátelé. Ono léto může mít několik podob. Jak sami za chvilku uslyšíte, ochlazení, to je téma. Zimní stadion v Blansku funguje i přes léto. Správci let neustále udržují a upravují rolbou. Lidé se tak při horkých letních dnech můžou ochladit. Nejčastěji ledovou plochu využívají hokejisté, ale lidé můžou přijít i mimo tréninky. Například dnes správci veřejné bruslení naplánovali na večer od 19.15 minut do 20.30 minut a zítra potom přes poledne.
1: Nám už vypustili totiž halu, tak aby jsme se zase dostali do té formy a zase si proskákali ty skoky a zatočili ty piruety.
2: My jako trénujeme v sezóně normálně, protože jsme krasobruslařky, závodíme vlastně.
3: 13-letá Mia Milbauer a 12-letá Klára Kováčová přijeli na veřejné bruslení do Blanska z Brna. V sezóně skáčou dvojité a někdy i trojité skoky. Říkají, že led už jim chyběl.
1: Ale je to takovej dobrý pocit být na ledě a v chladnu, když je venku tak vedro občas.
3: Za týden je čeká soustředění a proto se chtějí připravit, popisují Mia a Klára.
2: Já spíš teda rozbruslení, já jsem nebyla díl na ledě než tady Klára. Asi pirouety radši než skok jenom.
1: Já se prvně rozbruslím, protože mám nabrušené brusle a potom si proskáču nejspíš všechny skoky a zatočím si piruety z jízdy.
3: David přišel se svým synem Filipem, který minulou sezónu začal hrát hokej.
4: Baví ho to, ku podivu tak chtěl jít. On se učí bruslit jenom, takže úplný základy nějaký. Jak se vůbec na to má udržet na těch bruslích? Úplně jenom, aby viděl, jak pokrčit kolena, jak se má trošku odrazit. Já ho do toho nenutím, takže si budeš jít jednou týdně, dvakrát nebo vůbec, mě to jedno, má prázdniny, takže jestli se chodí na koupaliště nebo kam, je mě to jedno.
5: Ten let máme připravený vždycky tak, aby už na začátku prázdnin jej mohli začít využívat.
3: Dodává mluvčí blanenské radnice Pavla Komárková.
5: Hokejové kluby, ty k nám jezdí z celé republiky vlastně na svá soustředění nebo letní tábory v drtivé většině. Zájem je velký, kapacita toho ledu ze strany těch hokejových klubů je pravidelně využívána, zejména v dopoledních a odpoledních hodinách.
3: Zájem je podle ní velký i o veřejné bruslení. Na to můžou lidé podle rozpisu přijít většinou večer v pracovní dny i o víkendech.
5: Vlastně v těsném sousedství akvaparku se mohou přijít chladit ještě i do sousedního zimního stadionu. Závisí na počasí, záleží na tom, jak je venku, jestli je hodně teplo nebo je třeba škaredé počasí, tak když je škaredě, tak ten zájem je větší, ale ještě se nestalo, že by led byl prázdný.
3: V některých horkých letních dnech otevřela zimní stadion i Kořim. Lidé tam můžou v chladu posedět na lavičkách. Z Blanska Hana Novotná, Český rozhlas.
0: Tak už víte, kde se schladit. Ale vážení přátelé, možná se schladíte i na výletě. Po čerstvě obnovené modré turistické značce se vám dnes půjde dobře do Pozoric. Hana Varmužová o tom jako značkařka Klubu českých turistů něco ví a za chvíli vás také v pozvánce na výlet povede.
6: Český rozhlas Brno.

0: cyklu Fajnšmekři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno výjimečný jazzový soubor. Dal si jméno Vespr a jeho členy jsou jeden z našich nejznámějších jazzmenů, kytarista David Doruška, známý americký basista Marcos Varela a vyhledávaný francouzský bubeník Marc Michel. Vše dala dohromady vycházející hvězda českého jazzu pianista Daniel Bulatkin. Všichni vystoupí v budově rozhlasu 23. července od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert špičkového jazzu s názvem Vespr vás zvu 23. července od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
1: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelný ring.
2: Tak si väčšina z nás predstaví to vykoristovanie akoby tú najhrubšiu formu prostitúcie a podobne, ale tie formy sú niekedy oveľa mekšie, môže ísť aj trebárs o odfotenie sa toho dieťaťa na mobil a následné zdieľanie na sociálnych sieťach. Takže La Strada na základe svojich skúseností dala dokopy niektoré príbehy, akými formami to vykoristovanie prebieha. A tieto prípadové štúdie boli súčasťou toho zadania a mohli sa nimi tí študenti vlastne inšpirovať.
1: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.

0: Dobré turistické odpoledne. I to vlastně v tuhle chvilku platí. To proto, že u mikrofonu Českého rozhlasu Brno je připravena Hana Varmužová s další pozvánkou na výlet. Pěkné odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: Ovšem, není to jenom pozvánka, je to zároveň taková zpráva o činnosti značkařky Klubu českých turistů, že?
1: Ano, je to vzpomínka na to, jak jsme značili modrou turistickou značku a tentokrát ta trasa vedla Pozořicemi. A vedla po té naší modré turistické značce zároveň naučná stezka Františka Neužila Krajina mého srdce. To vám je taková krása, když přijdete do Pozořic, tak většinou se snažíte proběhnout tou vesnicí a dostat se až do míst, kde se říká jezera a odtud vyrazit na zříceninu hradu Wildenberg. Aspoň já si myslím, že to tak většina těch turistů udělá, protože si řekne, co já bych tady chodil někde mezi domy. Ale doporučuji, skutečně běžte po modré turistické značce, protože Pozořice, oni se tak rozpínají do krajiny různými údolími a tak se táhnou do těch kopečků. A my, když jsme to značili, tak jsme si úžasně užili celou cestu Pozořicemi. Ta stezka má 12 zastavení, je dlouhá asi 4 kilometry a musím říct, že František Neužil je můj oblíbený spisovatel. V roce 2027 budeme slavit 120. výročí od jeho narození a on kromě toho, že byl spisovatel, byl historik, byl taky archivář. Některé jeho romány jsem si v nedávné době, kdy jsem nemohla vycházet, protože jsem měla problémy s nohou, tak jsem si přečetla. A čte se to jako pohádka, doporučuju vřele. Po projítí této stezky budete mít informace o historii městyse, o jednotlivých domech, o spoustě osobností, o těch lokalitách kolem, protože oni mají tu stezku udělanou hrozně pěkně. Ta stezka vás zavede i za Humna a do krajiny z výhledy. Nejdřív budete mít zámek ze 17. století, Lichtenštejnové tady měli správu velkostatku, dneska je to soukromý majetek. Pak půjdete po ulici, která se jmenuje Spodní kopec, to tak jako navozuje, že je i Horní kopec, ale potom už naštěstí nepůjdete, tam uhnete na místo, kde dřív stával větrný mlýn, krásné místo z výhledy. Další zastávkou vám bude Kněží hora, Kněží proto, že tady dřív stával les, který patřil pozořickému knězi. Je tady odpočívadlo, je tady informační tabule, která vám něco poví o hradu Wildenberku nedalekém a hlavně jsou tu opět nádherné výhledy. Potom se dostanete do aleje Františka Neužila. Tam jsou nově vysázené lípy, jsou zhruba 10 let staré, možná i víc, nepamatuju si to přesně, ale dřív tudy vedla poutní cesta ze Slavkova do Křtin. Další vyhlídkou je Bílá hlína, to se jmenuje proto, že tady je ta hlína taková hodně světlá, tak tomu říkali Bílá hlína a když tam vystoupáte, tak zase můžete se rozhlížet směrem na Litenčicko, ke Slavkovu, vidíte před sebou krásnou zemědělskou krajinu. No a to už jste blízko místa, kde se říká jezera, nebo jmenuje se to jezera. Dneska už tam žádná jezera nenajdete. Ale když Jan Adam z Lichtenštejna na začátku 18. století zakládal tuhle osadu, tak tam byla lesní jezírka. Tam je informační panel u kapličky, který vypráví právě o historii této kapličky a končí tam taky ta naučná stezka. Kdyby vám byla krátká, tak samozřejmě se hned nabízí, že můžete pokračovat dál na Wildenberg a pak třeba do Viničních Šumic. A já bych ještě zmínila, že pozor Pozořice nás taky hrozně překvapili, protože místní lidé jsou strašně komunikativní. Skoro každý, koho jsme potkali, se s námi zastavil na kus řeči a hrozně mile nás překvapila jedna dívčina, která když viděla, jak se v tom vedru ploužíme tou krajinou, tak neváhala, doběhla domů a přinesla nám džbán chladné vody s mátou, citrónem a i sklenice, ze kterých jsme se mohli napít a povyprávěli jsme si s ní, takže doporučuji výlet do Pozořic.
0: Já tam sice nevidím úplně přesně, ale řekl bych, že stopy modré barvy nenajdete na rukou Hany Varmužové, ale to, co zažila a to, kudy šla Pozořicemi, to vám velmi ráda řekla. Já vám děkuji za dnešní pozvánku na výlet.
1: Hezký den.
2: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Audioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 15 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Dražba helmy a kombinézy v souvislosti s MotoGP vynesla přes 100 000 korun. V Blansku se lidé můžou schladit při veřejném bruslení na zimním stadionu. Policisté hledají 13-letého chlapce z Krnčic na Třebíčsku. Může být i v Brně. Dnes bude polojasno až oblačno, postupně s přeháňkami a bouřkami, teploty do 34 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Jitka Uhnavá. Přes 100 000 korun vynesla dražba originální helmy a kombinézy, kterou při příležitosti červnových závodů MotoGP v Brně nechal vyrobit Jihomoravský kraj. Helma je zdobená folklorními vzory a kombinézu podepsal dvojnásobný mistr světa, motocyklový jezdec Jorge Martin. Částka poputuje spolku Ratolest Brno na pomoc dětem, mladým lidem a rodinám. Proč originální sada vznikla, říká mluvčí kraje Inka Růžičková.
4: Hlavní myšlenkou bylo, abychom návštěvníkům MotoGP přiblížili naše tradice, krásná místa, jedinečnou atmosféru Jižní Moravy a vlastně motivovali k tomu, aby na Jižní Moravě zůstali déle a nebo se případně k nám zase zpátky vrátili.
2: Ředitelství silnic a dálnic uzavřelo smlouvu s firmami, které opraví téměř celou silnici mezi Znojmem a Pohořelicemi. Dělníci rozšíří na 3 střídavé pruhy hlavní tah číslo 53 od Pohořelic po Lichovice. Úsek měří přes 20 kilometrů. Současná cesta je podle silničářů nebezpečná, místy nepřehledná a často se tam stávají tragické nehody. Dělníci i proto mají rozšířit některé křižovatky a místo klasických odboček postavit soustavy sjezdů a nájezdů. Práce začnou letos v září. Lidé v Blansku se můžou v horkých letních dnech ochladit na zimním stadionu. Správci tam od července do března stále udržují ledovou plochu, kterou upravují rolbou. Nejčastěji ji využívají hokejové kluby. Stadion je ale otevřený i pro veřejné bruslení, třeba dnes večer a zítra přes poledne. Shrnuje mluvčí blanenské radnice Pavla Komárková.
5: Vlastně v těsném sousedství akvaparku se mohou přijít chladit ještě i do sousedního zimního stadionu. Závisí na počasí, záleží na tom, jak je venku, jestli je hodně teplo nebo je třeba škaredé počasí, tak když je škaredé, tak ten zájem je větší, ale ještě se nestalo, že by led byl prázdný.
2: Třebíčtí policisté pátrají po 13-letém chlapci. Naposledy byl viděn dnes ráno v Krnčicích, kde bydlí. Odešel z domu a doposud o sobě nepodal žádnou zprávu, ani u sebe nemá mobilní telefon. Mohl by na sobě mít zelené tričko, tmavé kraťasy a batoh. Z domu zřejmě odjel na červeném kole. Chlapec má osobní vazby na Brno. Pokud o něm má někdo informace, má se ozvat na linku 158. Fotku lidé najdou na webu policie.
3: Počasí.
2: Na jihu Moravy bude polojasno až oblačno odpoledne a zejména večer čekáme přeháňky a bouřky lokálně i silné. Nejvyšší teploty dosáhnou 31 až 34 stupňů. Povane mírný vítr jižních směrů, který v bouřkách zesílí. Biozátěž je dnes vysoká.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Hasiči zasahují na D1 na 202. kilometru ve směru na Vyškov. Hoří tam auto. Místo je se zvýšenou opatrností průjezdné, ale tvoří se kolona. Aktuální zdržení je asi 15 minut. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Dobré odpoledne, milí přátelé. Vy všichni, kteří jste naladěni na vysílání Českého rozhlasu Brno, budete mít už za pár chvil možnost zúčastnit se naší víkendové trefy. Říkám to, protože je pátek 17. července a místo výběru témat vás čeká smršť otázek během jediné minuty, částečně moravských, částečně brněnských, částečně ze všeobecných vědomostí, a když aspoň polovina vašich odpovědí bude správná, no tak máte knihu. Tak takhle začínám vždy po 15. hodině, anebo takhle a podobně začínám vždy po 15. hodině druhou část našeho dobrého odpoledne. Venkovní teploty na území jihomoravského regionu oscilují kolem třicítky, takže bych měl pozdravit všechny ty, kteří už si našli ten správný stín, případně mají v ruce něco, čím doplní svůj deficit pitný. No a ti, kteří mají zájem o víkendovou trefu, o soutěž, kterou jsem tady jemně naznačil, tak ti už asi tuší, že bude potřeba telefon. Pokud je ještě neznáte, spojení se studiem Českého rozhlasu Brno je 726 46 52 00. Na tomhle telefonu zhruba za 4 minuty přivítám toho, kdo bude nejrychlejší v okamžiku, kdy začne zpívat Mirej Matije, ale nebude to jediná písnička, kterou vám v úvodu z té zásobárny songů, které nestárnou, nabídnu. Ještě Michal Tučný a jeho báječná ženská, to abyste slyšeli, jak může být soužití muže a ženy i po několika letech, zejména když si otvírají to šatoné v Dipap, pořád ještě krásné a harmonické. Harmonické odpoledne vám přeju. U mikrofonu je Borek a za chvíli v naší víkendové trefě jedna kniha z nakladatelství Kazda.
3: Český rozhlas Brno.

0: Je 15 hodin 13,5 minuty a musím se vám ještě předtím, než začne dnešní ta víkendová trefa, s něčím svěřit. Já jsem si od toho letošního týdne, který jsme strávili se synem na Krétě, všiml takového zajímavého jevu. Já uslyším buzuky, což je samozřejmě řecký strunný nástroj, slyšeli jste i ve songu, který zpívala Mirej Matěje, a najednou začnu jako ten Pavlovův pes slintat. No je to asi tím, že jsem si tam užíval všech těch dobrot. Sucukakia, Musaka, Stifa Dobriam, Keftedakia a když už nic jiného, tak aspoň Elinikometrio. Pepo, dobré odpoledne. Víte, o čem jsem teď vůbec mluvil?
1: No o nějaké dobrota.
0: No jistě, já jsem si užíval. Kdy jedete vy na dovolenou? Zdravím vás tady, Borek.
1: Já nepojedu.
0: Nepojedete?
1: Nepojedu, já jsem vyslal manželku k volbě, poslal k vodě a tak to stačí.
0: No já si myslím, že už máte dovolenou tím pádem. Takže Pepo, aniž bych se chtěl někoho dotknout, pojďme raději rovnou k tomu, co nás čeká. Víkendová trefa s maximem 7 otázek, většinou se jich podaří položit tak 5, možná 4, a taky hezká cena za aspoň polovinu správných odpovědí. Tuhle knížku její autor Dave Golson napsal na základě 30-letého výzkumu a je to důležitá kniha, v ní se zabývá důkazy alarmujícího poklesu množství hmyzu na celém světě. Název téhle knížky je Tichá země, je to dárek z nakladatelství Kazda a já věřím, že byť je to takové alarmující téma, že si užijete všech těch faktů, které jsou tam shromážděny, dokonce i s pěknými obrázky. Pepo, jste připraven na víkendovou trefu na otázky moravské, brněnské i všeobecné?
1: Připraven i prohrát.
0: No tak to jste nemusel, já se budu snažit vždycky aspoň naznačit, která odpověď je správná. Ne, tak teď si dělám legraci. To by bylo... To by bylo nesportovní a nečestné, jak říkal Mirek Dušín. Takže vždycky dostanete 3 možnosti odpovědi a vyběrete, doufám, ty správné. Můžeme začít.
1: Zkusíme to, ano.
0: Spouštím minutový limit, otvírám si už konečně otázky, které jsem dával horko těžko dohromady a jedeme. Kdo byl pravděpodobným zakladatelem hradu Špilberk? Karel IV., Přemysl Otakar II. Nebo Konrád Brněnský?
1: Konrád Brněnský.
0: Jedna z hvězd letošního fotbalového šampionátu, Nor Erling Haaland, si ze Spojených států přivezl netradiční suvenýr. Jaký? Kovbojský klobouk v duhových barvách, nebo postavičku Donalda Trumpa z jezevčích chlupů, anebo preparovaného mívala s lahví whisky v tlapkách?
1: No myslím toho Trumpa.
0: Narodil se před 77 lety v Lubech u Chebu, ale od 3 let žil v Brně. V brněnské zbrojovce se také naučil své první fotbalové kličky a v sezóně 77-78 byl členem manšaftu, který získal prvoligový titul. Kdo to byl? Karel Kroupa, Jan Kopenec nebo Josef Pešice?
1: No, Kroupa.
0: Jaké národ... Já jsem položil... Nebo nepoložil otázku, ale začal jsem číst tu poslední otázku, takže to ještě dokončím. Jaké národnosti je detektiv Hercule Poirot? Belgičan, Francouz nebo Španěl?
1: Belgičan nebo Francouz, zkusíme Francouza.
0: 4 otázky, 4 odpovědi. Ke každé otázce vám teď řeknu tu správnou odpověď. Bohužel jste netrefil ani jednou, protože pravděpodobným zakladatelem hradu Špilberk byl Přemysl Otakar II. Erling Haaland si ze Spojených států z fotbalového mistrovství přivezl preparovaného mívala z lahví whisky v tlapkách. Ten, o kom jsem mluvil a ten, který dnes slaví 77, byl Jan Kopenec a Hercule Poirot byl Belgičan. Bohužel, není to trefa.
1: Nic se neděje.
0: Pepo, ale vy máte krásnou dovolenou, nádherné léto, jste někde ve stínu?
1: Ano.
0: No, udělal dobře. A doplňujete tekutiny?
1: Taky.
0: Udělal ještě líp. Pepo, teď už jenom poslouchejte dobré odpoledne a třeba si zaspíváte s těmi dalšími interprety, kteří jsou před námi. Mějte se hezky, dnes to bohužel nevyšlo.
1: Taky, naslyšenou.
0: Teď je 15 hodin a 17 minut, posloucháte dobré odpoledne Českého rozhlasu Brno, víkend se nezadržitelně blíží a možná přemýšlíte o tom, kam vyrazit na výlet. Jednu možnost vám už za chvíli nabídne naše zámecké léto s průvodcem Františkem Kinským.
2: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Brno.

0: pondělí 20. července přivítají dopolední Dobré rady Lenku Vorlovou. Tématem bude kvalita medu. Jak poznat, že má med potřebné kvality? Má smysl kupovat ho přímo od včelařů? Jaké praktiky obchodníci s medem dělají, aby byl lépe prodejný? A čím se jednotlivé druhy medu liší? To všechno se dozvíte, když budete s námi. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písně.

0: Jirka Korn si umí vybírat ta správná místa. Za 5 minut, a to necelých, bude 3:30. A teď něco na téma prázdninový výlet. No ano, že je Česko opravdu bohaté na památky, o tom svědčí i naše zámecké léto. Po celé prázdniny vám každý den představujeme jeden z našich zámků. Výjimkou není ani dnešek. Jaký zámek to bude tentokrát, nám právě teď poví v úvodu dalšího dílu náš průvodce František Kinský.
1: Zámecké léto. Tentokrát se vypravíme na Zlínsko, kde stojí krásná budova, ukrývající interiéry ve stylu baroka, rokoka či Biedermeieru. Zámek Vizovice. Prohlédnout si zde mimo jiné můžete kolekci společenských her původních majitelů. Do zámku nás teď vezme Silvie Pospíšilová.
2: Vizovice na Zlínsku mají hned několik dominant a k těm největším patří zámek. A já už přicházím po štěrkem vysypané cestě k hlavnímu vchodu, kde na mě čeká kastelánka Jana Pluhařová. A my už stoupáme po kamenném schodišti, kam povedou naše kroky.
3: Blížíme se do reprezentativního patra. Interiéry jsou vybavené obrazovou galerií. Je tady okolo 500 obrazů, všechno jsou originály, obrazy od 16. do 19. století, velmi kvalitní sbírka.
2: A my jsme se posunuli dál. Kde to jsme?
3: Jsme v hudebním pokoji. Tady máme velmi kvalitní stolový klavír z Londýna, z dílny bratří Broadwoodových, stále funkční, 19. století. Ale máme tady taky hrací skříň Ariston, který se řadí mezi jazyčkové aerofony a je taky funkční, a tak vám můžu i zahrát.
2: Úplně si představuju, jak tady ta smetánka tančí při nedělním odpoledni a děti točí klikou. S paní kastelánkou vcházíme vysokými dveřmi do nejkrásnějšího sálu. A mně se úplně tají dech, když se podívám na překrásný křišťálový lustr.
3: Je vyřezávaný ze dřeva, zdobený plátkovým zlatem a doplněný křišťálovými ověsky.
2: Je to nádhera. Vy jste mi prozradila, že je tady ještě několik unikátů.
3: Před námi stojí sedací souprava, potažená francouzskými gobelíny, utkanými v Aubussonu v polovině 18. století. Jedná se o jediný soubor na světě, je skutečným unikátem.
2: Co ty překrásné hodiny?
3: Hodiny byly vyrobeny hodinářem Pavličkem v Olomouci v polovině 18. století. Jsou ozdobené sousoším bohačasu Chrona a jeho družiny, které sedí na koruně hodin, a jsou uvnitř 3 velká závaží, z níž každé váží 32 kilo.
2: A my jsme vešli do kaple a musím říct, že znovu se mi tají dech nad tou bohatostí, nad tou krásnou barokní výzdobou.
3: Ano, zámecká kaple je skutečně mimořádným prostorem. Budila velký obdiv a respekt už v době, kdy byla dobudována. Majitelé zámku pozvali velmi významného sochaře a štukatéra Ondřeje Švajgla, který spolu s architektem zámku Františkem Antonínem Grimem vymysleli tady tu úžasnou koncepci a vybudovali kapli na půdoryse takového čtyřlistu, složenou ze samých apsid, a v jednotlivých těch výklencích jsou právě umístěny oltáře. Navíc koncepce šedobílého interiéru, doplněného zlacením, byla v té době mimořádně nadčasová.
1: Zámecké léto.
4: Zámek Vizovice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
0: Dovolím si ještě dodat, že zítra, tedy v sobotu, bude zámeckému létu a Františku Kinskému vlastně vyhrazena celá hodina mezi 13. a 14. na naší rozhlasové vlně. No a v pondělí to v našem dalším díle tohoto cyklu nakoukneme do kraje Karla Hynka Máchy.
5: Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
0: Je přesně 3:30, to znamená, že už za pár minut, já vám to řeknu přesně, 1, 2, 3, 4, 5, 6, za 7 minut uslyšíte také informace o dopravě. Jinými slovy, jak se jezdí tou veřejnou dopravou. Jako vždy v pátek na tomto místě našeho odpoledního vysílání od Květoslava Havlíka.
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tím, jaké to je, když jste sami si teď chvilku zahrávali Nancy a Anvil s novými slovy, to byly Heart na vlně Českého rozhlasu Brno. A dobré odpoledne teď popřeju Květoslavu Havlíkovi, kterému každý pátek touhle dobou k jeho pracovním povinnostem mluvčího jihomoravského Kordisu přibývá ještě jedna povinnost. No tak povinnost, je to pěkná povinnost, protože díky tomu, že nám teď řeknete, jak se jezdí veřejnou dopravou, ti ostatní budou mít o něco lehčí cesty. Tedy povinnost říct, jak se jezdí. Květoslave, dobré odpoledne.
1: Já vám přeji krásné slunečné odpoledne.
0: A jak se tedy jezdí všemi těmi autobusy, vlaky, veřejné dopravy na území regionu?
1: Tak já dneska můžu být takový poměrně optimistický, protože prázdniny máme v plném proudu a to znamená, že těch silnice nejsou až tak plné, ani vlaky, ani autobusy nemají až tak velké problémy jako během školního roku. Já bych to opravdu dneska měl na velice krátkou dobu, protože v podstatě bych řekl, že železnice je úplně bez omezení, všechno jezdí tak, jak má. Nemáme, co se týče regionální vlaku nebo rychlíku, nějaké hlášení o zpožděních, o problémech, o nějakých zádrhelech. Dokonce i ta výluka do Moravského Krumlova, pokud to ještě posluchači nezaznamenali, tak tam teďka delší dobu až do konce prázdní jezdí autobusy, taky jezdí bez problémů. No a jediné, co evidujeme, na co bych upozornil, možná i ty, kteří jezdíte nebo jedete autem, tak mezi Rohlenkou a Holubicemi je dopravní nehoda, čili autobusy, které odjíždějí ve směru z Brna do Vyškova, tak mají zpoždění kolem 15 až 20 minut. No a potom tradiční D1 vlastně od Prahy přes Rosice do Brna, tak tam má zpoždění kolem 10 minut. Ale jinak v podstatě i vypůvky

0: se nám tady nashromáždil, tak bych to zkusil v rychlosti proběhnout. První věc, co se týká, ta se týká především obyvatel brněnských Obřan. Už možná zaznamenali, že od pondělka, protože se opravuje celá komunikace mezi Horními Obřany a potom Brnem, tak neprojedou autobusy ani náhradní trasou přes ulici Hradiska a z horní části Obřan do Brna se bude muset jezdit přes Bílovice a my jsme občanům, těm, kteří mají předplatní zdenky pro Brno 100 a 101 zóny, umožnili, i když pojedou přes Bílovice, tak tato jízdenka jim bude platit pro přestup na vlak a dojedou tedy tady touhle oklikou výletní cestou do centra Brna. Potom v Brně ještě zůstaneme na chvíličku Chrlice, tam se bude opravovat ulice Rebešovická, tak tam pozor, nastudujte si, na kterých zastávkách autobusy zastavují, na kterých nikoliv a týká se to i regionální autobusové linky 509, takže pokud byste tam někde z nich chtěli vystupovat nebo na ní nastupovat, podívejte se na výlukové jízdní řády a víte, kde přesně. O víkendu, to znamená zítra pozítří, počítejte také s výlukou vlaků R8 mezi Brnem, Vyškovem a potom dále na Přerov. Místo nich pojedou autobusy náhradní dopravy. Měli by odjíždět v Brně před budovou hlavního nádraží, takže pokud směřujete tím směrem, doporučuji jít na zastávku raději trošku dřív, nebo na železniční stanici raději trošku dřív, abyste správně trefili. Po čtvrtka příštího týdne až do 1. srpna mezi Skalicí a Voskovicemi nebudou jezdit vlaky, pojedou místo nich náhradní autobusy, ale to už místní znají, takže vědí přesně, kde mají nastoupit a vystoupit. Obyvatele Horního Štěpánova potom také nepotěší od pondělí změna jízdních řádů autobusové linky 291. Kdo nevíte, kde je Horní Štěpánov, tak je za Voskovicemi u Velkých Opatovic. No a tam se musí jízdní řád měnit kvůli opravě mostu právě v této obci. No a úplně poslední věc, ta se týká Tišnovska. 4 krásné malinké obce s krásnými názvy, Nelepeč, Žernůvka, Úsuší a Číšky. Tam tím začíná poměrně dlouhá výluka, kde budou trošku hůř cestovat ve směru do Tišnova a v podstatě i ve směru do Veverské Bytišky na druhou stranu linkou 312. Od středy 27. července příští středy až do pátku 24. července tam bude jezdit náhradní autobusová doprava X312, která tyto některé obce mezi Tišnovem a Úsuším obslouží a potom od soboty 25.7. až do 29.8. budou tyto obce v podstatě ve směru na Tišnov bez obsluhy, budou se muset vést do Deblína a odtud pokračovat 312. To je taková, bych řekl, nejsložitější výluka toho dnešního vysílání.
1: Na výluky a změny v dopravě vás upozornil na obvyklém pátečním místě Květoslav Havlík, mluvčí Jihomoravského Kordisu, koordinátora veřejné dopravy na území regionu. A já vám za tyhle informace pro naše posluchače a posluchačky děkuju. Květoslave, přeju hezký víkend.
0: Já vám také přeji nádherný víkend, naslyšenou.
1: A doufám, že ho strávíte, jak Květoslav, tak vy, kteří posloucháte v pohodě a že se nestane nic hrozného díky té studené frontě, která už se chystá na Jižní Moravu. Ano, tím vlastně navazuju na i hlášení o počasí, které jsme před hodinkou a půl měli společně s Mojmírem Martanem. A pokud vám uteklo, no tak vězte, že v aplikaci Můj rozhlas, respektive v audioarchivu na webu brno.rozhlas.cz si můžete naše vysílání přehrávat celý další měsíc, no až do omrzení, chtělo by se říct. Ale teď, abych příliš nezdržoval, řeknu jenom to, že na D1 je před křížením s D2 ta tradiční kolona kamionu, ale to už jste asi zvyklí, nicméně počítejte s tím. No a teď těm z vás, kteří čekají na ještě něco, co nebylo v učebnicích, řeknu, že můžeme mít strach z mnoha věcí. Z čeho všeho? No vzácným fobiím se bude věnovat právě to dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Už za chvíli s Martinem Písaříkem.
2: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.
3: Keby bylo něco,

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že existuje fobie z klaunů, papeže nebo piva? Strach může mít člověk zleda z čeho. Nejobvyklejšími spouštěči jsou například pavouci, hadi nebo uzavřené prostory. I mezi fobiemi však najdeme několik neobvyklých kuriozit, třeba koulrfobii, což je strach z klaunů. Ti mají diváky primárně rozesmát, ovšem v někom pohled na zmalovanou tvář vyvolává úzkost. Obává se totiž masky jako takové a neznámého obličeje pod ní. Dalším příkladem je papafobie. Úzkost, paniku a strach pociťují lidé, kteří se dozvědí, že do jejich města nebo vesnice má přicestovat hlava katolické církve. Novinkou posledních let je nomofobie, neboli obava ze ztráty mobilního telefonu. Zejména ve vyspělých zemích je celkem velké procento lidí, kteří si na mobil natolik zvykli, že bez něj prostě nemůžou být. Strach z přerušení kontaktu s rodinou a přáteli a celkové odtržení od okolního světa je pro ně extrémně nepříjemný. A na závěr opravdová lahůdka. Hippopotomonstrosesquipedaliofobie. Kdo z vás tipuje, že je to hrůza z krkolomných a sáhodlouhých slov, ten se trefil.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

A k nám, vlastně i k vám, už jedou nové zprávy. Svým způsobem bych se to nebál takhle říct. No, za 8 minut bude čas nových zpráv Českého rozhlasu Brno a Jitky Uhnavé. A poté vás čeká Humoriáda. Jím dnešním hostem bude Petr Jančařík. Po 17. hodině se v Dni v kraji přihlásí do vysílání Tomáš Kremer a David Nekvinda. To proto, že vás čeká tradiční páteční brněnská jedenáctka. Brno po desítkách let připravuje stavbu úplně nového hřbitova, zcela odlišného od všech ostatních ve městě. Jaký bude a kde? No to si poslechněte právě v podcastu Brněnská jedenáctka po 17. hodině. Ovšem Tomáš s Davidem rozeberou taky to, proč se při každém silném dešti v Brně zaplaví koliště a jestli se s tím dá něco udělat. A nebude to to jediné, co uslyšíte. Jen poslouchejte. Já se na vás těším ve 23 hodin na startu noční linky Českého rozhlasu.

0: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
1: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
0: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
1: Folklor a sport.
0: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Kvůli suchu se změnila struktura dodávek pitné vody do Brna. Více jí přitéká z Vírské nádrže. Začaly horňácké slavnosti, jeden z nejstarších folklorních festivalů v Česku. ZOO Brno stále hledá jeřába Daurského, který utekl z areálu. Nadále bude polojasno až oblačno, postupně s přeháňkami a bouřkami, teploty do 34 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Jitka Uhnavá. Dlouhodobé sucho a úbytek podzemní vody mění strukturu zásobování Brna pitnou vodou. Zhruba 35% spotřeby města teď pokrývá vodní nádrž Vír. To je víc než dvojnásobek oproti loňsku. Zbytek stále pochází z podzemních zdrojů u Březové nad Svitavou. Brněnské vodárny a kanalizace se připravují na to, že by mohl podíl povrchové vody výhledově stoupnout až na 97%. Vysvětluje mluvčí společnosti Renata Hermanová.
2: Navýšení objemu vody ze zdroje povrchové vody je spojeno se zvýšenými náklady, zejména na platby za odběr povrchové vody, která je téměř 5x dražší než voda podzemní.
0: Třebíčtí policisté našli 13-letého chlapce z Krnčic na Třebíčsku, po kterém vyhlásili pátrání. Ráno odešel z domu a nepodal o sobě žádnou zprávu ani si nevzal mobilní telefon. Chlapce se podařilo policistům nalézt v Moravských Budějovicích a je v pořádku. Ve Velké nad Veličkou a okolních obcích začaly horňácké slavnosti. Jeden z nejstarších folklorních festivalů dnes večer nabídne programy k výročí narození několika významných horňáckých muzikantů nebo k 30 letům zborečku žen z Lipova. V amfiteátru na Strážné Hůrce začínají v 7 hodin večer. Během slavností se konají také výstavy. Doplňuje za organizátory Irena Mikesková.
3: Máme u nás na Horňácku ještě další výstavy, a to ve Válcové mlýně ve Velké nad Veličkou, kde je výstava fotografií Jana Korába. V Javorníku je výstava Pantovárník Rumíšek a v Hrubé Vrbce je zase výstava na téma historický oděv na Horňácku.
0: Chovatelé ZOO Brno nadále hledají jeřába Daurského. Asi metr vysoký šedobílý pták podobný volavce uletěl z areálu zahrady. Jeřáb dokáže létat na dlouhé vzdálenosti a jeho odchyt ve volném terénu bude velmi náročný. Jak zvíře uniklo, vysvětluje mluvčí zahrady Jan Bedřich.
4: Ty jeřáby daurští jsou u nás v expozici, která není zasíťovaná. Tomu jeřábovi dorostly takzvané letky, což je speciální druh peří. Často se třeba ty letky zastřihávají pelikánů v zoologických zahradách, aby právě nemohli odletět pryč. U těch jeřábů se to také právě dělává. Tomuto jeřábovi ty letky zkrátka dorostly dřív, než jsme my vůbec nějakým způsobem čekali, tak uletěl.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude nadále polojasno až oblačno, odpoledne a zejména večer čekáme přehánky a bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 34 stupňů a biozátiš je dnes vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Hasiči zasahují na dálnici D1 na 202. kilometru ve směru na Vyškov. Hoří tam auto. Místo je se zvýšenou opatrností průjezdné, ale tvoří se kolona. Aktuální zdržení je asi 10 minut. No a kolona je také směrem z Jihlavy do Brna. Zdržíte se 25 minut. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: O dobrou náladu a o úsměv na vaší tváři nám jde. Mimochodem, prý, když se usmíváte, tak dokonce se méně přeříkáváte. Takže to je dobrá rada i pro moderátory a ti, co pracují v rozhlase. Možná i tohle ctí Petr Jančařík, který je přede mnou jako host dnes. Ahoj Petře.
3: Ahoj a dobrý den všem. No, já nevím, jestli je to pravda nebo ne.
2: Je to pravda, věci to tak vyzkoumali. Když se usmíváme, méně se přeříkáváme, fungují ty svaly nějak jinak na obličeji.
3: No, dokonce se říká, že je to zvláštní, jako že když chceš dobře přemýšlet, ano, tak máš přežvikovat, jako, jo, protože ono to nějak spolu souvisí, to myšlení s tím přežvikováním.
2: Se rozpohybuje mozek. Jako.
3: Ano.
2: Tak dobrou zábavu vám všem. Humoriáda.

0: Rozjíždíme dnešní Humoriádu. Připomínám jako host Petr Jančařík za tím druhým mikrofonem a tam se teď ozve i slovo výběru. Jakou osobnost si pustíme ke slovu?
1: No, máme tady připravenou Halinu.
0: Ano.
1: Halinu Pavlovskou a já se na ní moc těším. Já ji obdivuju.
0: No, takže její rady chceš slyšet.
1: Její rady bych velmi rád slyšel.
0: Jak
1: ano,
0: přežít
1: ano.
0: Trapné chvíle.
1: No, protože do trapných chvíl, to je tak nádherný, když se dostanete do trapné chvíle. A někteří z nás, a to jsou ty opravdu výborní komici, dokážou jít na hranu trapnosti a z toho pak uniknou do úžasného konce.
0: Ano.
1: Vypoentují to nádherně. A to je pro toho posluchače nádherná úleva, když jako si říká, ono už je to nějaký pomaličku trapný a najednou vybuchneš smíchy, protože on je chytřejší ten, kdo to vypráví než ty a dokáže tě dostat z takovéhle nálady, jako z toho, že si říkáš, ajajaj, to už je trochu na hraně a pak je ten krásný výbuch. Takže trapnost je nádherná věc.
0: Halina Pavlovská.
2: Zemřel mi strýc, měl pohřeb. Když jsem se dostala na řadu, abych tetě vyjádřila kondolenci, napřála jsem proti ní ruku a řekla jsem, gratuluju. Stala se mi velmi nepříjemná věc na plese olympioniků. Dělala jsem tam tehdy rozhovory pro Žito a byla jsem unavená. Mluvila jsem velmi dlouho s Emilem Zátopkem a pak jsem se s takovým tím modrým, moderátorským úsměvem podívala na jeho ženu a řekla jsem, a co byste nám k tomu řekla vy, paní Čáslavská? A manželka pana Zátopka suše řekla, já jsem Zátopková. A já jsem zrudla, začala jsem se vlnit jako blázen a hystericky jsem říkala, já samozřejmě vím, že nejste Čáslavská, že jste Zátopková. Paní Čáslavská byla gymnastka, vy jste házela. A za boha jsem si najednou nemohla vzpomenout, čím paní Zátopková házela. Já prostě vím, že jste paní Zátopková, já jsem prostě debil. A s tím už bez otázky i odpovědi jsem odešla. Se jmény mám dodnes potíže. Nedávno jsem měla jako hosta ve svém pořadu Helenu Růžičkovou. Už tam byli diváci, už se točilo, já se napřáhla jako principál a zvolala jsem, přichází paní Helenka. A pak jsem vynaložila veškerou energii, abych nevykřikla Vondráčková. Věděla jsem, že to není ono, ale jméno Růžičková mi na mozek vůbec nechtělo naskočit. Spotila jsem se hrůzou a pak se mě Bohu zželelo a já po pauze, kterou postřehli jen mý spolutvůrci, ulehčeně vydechla Růžičkovou. Jo, to můj tatínek měl jednou sraz s akademickým vědcem. Čekal na něj v akademii, hrozně mu na té schůzce záleželo a měl strach, aby nezapomněl jméno muže, se kterým měl sraz. Proto si pořád opakoval doktor Černý, doktor Černý, doktor Černý. A pak konečně přišel pan doktor a tatínek proti němu zářivě napřál ruku a řekl, dobrý den, já jsem doktor Černý. A pak bylo ticho a pak ty děsné minuty, kdy musel blábolit, ne, já samozřejmě nejsem doktor Černý, vy jste samozřejmě doktor Černý, já jsem samozřejmě někdo úplně jiný.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Připomíná ti to něco, Petře? Taky jsi zažil takovouhle nějakou chvíli?
1: Já samozřejmě, že ano, samozřejmě. Já říkám, že v podstatě vítám ty trapnosti, ale když jsi v té trapnosti, tak v tu chvíli by si se propadl. A to se mi stalo mnohokrát v životě, že si nepamatujeme jména. Ty možná jo, jako, ale já si jména taky nepamatuju.
0: Taky si pletu, anebo úplně najednou to naskočí a řekne člověk něco úplně jiného.
1: Ano, ano, ano. Ano. Teď jsem čet takovou tezi, že vlastně ty se dostaneš k něčemu, máš říct jméno nebo název něčeho a v tu chvíli víš, že nevíš. Teď začneme kolem toho slovně kroužit, kolem toho pojmu a říkáme si, ono to tam spadne do té hlavy, za chviličku to tam bude. A jak takhle kroužíme, tak během, já nevím, 10 vteřin to skutečně ten mozek objeví a zjistíš to jméno. Ale ještě když jsme dělali náš oblíbený neočekávaný dýchánek s Jiřím Vimrem a s Jirkou jsme natočili asi 100 těchto dýchánků a Jirka byl úplně skvělý a jak už jsme se znali téměř dokonale, tak já, když jsem někoho představoval a ten někdo byl v zákulisí a já jsem měl říct jeho jméno a říkal jsem, a teď na jeviště přichází ten, koho máte velmi rádi a já jsem potěšen a poctěn tím, že právě tady u nás dneska je to Ale teď jsem nevěděl, jak se jmenuje. A tak jsem začal kroužit. Je to významný herec, má za sebou spoustu rolí. Hrál v mnoha různých divadlech a tak dále. A teď jsem si vzpomínal, kde všude hrál, v jakých filmech. To jsem všechno věděl, jenom jsem nevěděl pořád to jméno. A všichni si mysleli, že prostě jenom říkám takhle ty informace. Akorát Vimr tak na mě koukal a říkal, neví, neví. A pak sám řekl to jméno a jeli jsme dál.
0: Je to fajn mít parťáka,
1: jo,
0: že se takhle
1: výborný.
0: Záchrana objeví. Uměl teda zachránit, netopil.
1: Uměl zachránit a uměl s úsměvem potopit, ale s takovým lišáckým, milým, přátelským úsměvem, a my jsme si to dělali navzájem a jako pracovat s ním byla velká zábava, jak pro lidi, kteří to sledovali, tak pro nás, kteří jsme s ním byli na jevišti.
0: Nemáme ho bohužel v dnešním seznamu, mohli bychom ho nasadit, ale já, když už jsme mluvili o těch moderátorských věcech, tak zkusím nasadit třeba Tomáše Slámu.
1: Určitě.
0: Ikonu rozhlasovou, co se týká moderování, proti tedy Halině Pavlovské. A vy si teď vyberte Ačko Halina Pavlovská, Bčko Tomáš Sláma, humor mezera A či B posíláte SMS-kou na číslo 90 011 04 nebo se ozvete přímo do studia na telefonní linku 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu vám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.
3: Humoriáda v plném proudu, první dnešní souboj. Na výběr máte Halinu Pavlovskou nebo Tomáše Slámu. Bod můžete dát přes telefonní linku, tedy nejrychleji 731 800 900. Kdo tam je v této chvíli? Zdravíme s Petrem Jančaříkem.
4: Dobré odpoledne.
5: Dobrý den.
4: Standa Zemník vás oba dva zdraví, pánové.
5: Díky.
4: A já bych si dal radši pana Slámu.
3: Píšeme mu bod, dobrá. Dobrý den dalšímu.
6: Dobrý den, Janou, Petr z Dijonu.
5: Dobrý den.
6: Konečně jsem se dovolal.
3: Povedlo se.
6: Dobrý vás oba dva.
5: Díky.
6: A to byť Ačko, jestli je možné.
3: Je možné, to znamená Halina Pavlovská, píše mi bod, další telefonát, další hlas v Humoriádě.
5: Alo?
3: Kdo pak tam je? Asi se lekl, že se dovolal, ale je to na vás teď, říct Ačko nebo Bčko. Ještě vám dáme šanci, jak se probudíte.
5: Haló?
3: Ano, jste to vy.
5: Tak koho?
7: Haló, Josef Helkovice pod Žamberkem, rodák.
3: Ano.
7: Chtěl jsem se ptat Petra Jančaříka. Petře, prosím tě, když si stěžuješ, že nemůžeš spát a potřebuješ k tomu jeskyni na absolutní tmu,
5: ano.
7: Tak jestli by ti nestačila ta tvoje jeskynka, jestli by to nemohla zařídit.
5: Děkuju za radu, jo? Já se nad tím zamyslím, dobře.
3: Dobře, a teď v našem boji Ačko nebo Bčko?
7: Bčko, a ještě jsem chtěl, prosím tě, já jsem ten horozec Český Třebový.
5: Ano.
7: A kdybych měl číslo na tebe, tak už jsem ti párkrát mohl zavolat a popřát. Pokud ti to Honza Čenskej nevyřídil.
5: Dobře, já.
3: Ano, dobře, jo? Tak děkujeme.
5: Díky moc, já mu to řeknu.
3: Ještě jeden hlas pro někoho, dobrý den.
8: Dobré odpoledne, pánové.
5: Dobrý den.
8: Dobrý vás, Petr Zarhoty.
5: Ano.
8: A přeji vám hezký víkend.
3: Taky.
8: A třeba bych si pročování s paní Pavlovskou.
5: Ano, děkujeme.
3: Máte ho mít, jak tedy přežít ty trapné chvíle, ještě uslyšíme.
9: Minule byl v Rybičkách Petr Novotný. Nabídl mi, že si budeme tykat. Nadšeně se mu k polipku nastavila tvář a řekla jsem, tak jo, já jsem Petr. Co z toho vyplývá? Předstírejte, že jste originální. Není na to, když to někomu rychle myslí. A proto cvičte si pohotovost. Mne fascinovala jedna příhoda v pražské tramvaji. Byl dost nával a přistoupila starší dáma. Stoupla si nad černocha, mladého, který seděl, a když nad ním chvilku přešlapovala, tak se přestal ovládat a začala vykřikovat. Žádný vychování to nemá, ke stáří to nemá úctu, je to sobecký a ještě to přitáhlo Bůh ví odkud. Sedí si to tady, má to být v džungli na stromě a ne starý ženský zabírat místo. A ten černý mladík náhle vstal. Ukázalo se, že má celou nohu v sádře, koukl na stařenu a suše báječnou češtinou řekl: u nás, v Ugandě, takový jako jste vy, žerem. Můj asi nejhorší trapas byl, když tady u nás točil režisér Forman pár scén do Amadea. Tehdy mě někdo pozval na Barrandov, abych na Formana jeho štáb nějak zapůsobila. Šla jsem tehdy do produkční místnosti a protože tam měli moc práce, tak jsem jen plaše anglicky řekla dobrý den. A oni mi tam ti Američané naznačili, že se mám na chvilku posadit. Vždycky chodím v černých věcech. Ale tehdy jsem měla na sobě mimořádně bílou pelerínu, abych americky optimisticky zapůsobila. Velmi velkou bílou pelerínu. A plaše jsem si sedla na krajíček křesla. Velmi plaše a velmi na krajíček. Křesílko to nevydrželo. Skoplo mne dolů, zůstalo mi ležet na zádech jako nějaký nepovedený klobouček. A nejhorší bylo, že jak jsem měla pláštěnku, tak jsem nemohla manipulovat rukama. Měla jsem je pod sebou, zmítala jsem se proto jako stan, kterému někdo zevnitř potrhl tyč. Nemohla jsem se vzepřít, jen jsem se válela a zmítala. A pak jsem silou vůle roztrhla pláštěnce švy. Strašný zvuk to byl. A klopotně jsem vstala. Nožičku křesílka, kterou jsem ulomila, jsem diskrétně položila na stůl. A pak jsem se rozhlédla. Nebyla jsem už velká bílá žena, byla jsem velká, šedá, špinavá, roztrhaná žena. A všichni Američané na mě v úžasu, nikdo se ani neusmál, civěli. A já jsem jim tak nějak šťastně a ledabyle řekla bye. A šla jsem pryč. A musím říct, že na chodbě jsem se úplně zřítila smíchy. Úplně jsem se zřítila smíchy nad tím, jak strašně jsem se znemožnila. Ale zároveň mi bylo jasné, že právě tenhle trapas bude určitě patřit k mým nejoblíbenějším historkám. Má poslední rada je, když jste sebe víc na dně, buďte nad věcí. Uvědomte si totiž, že když se opravdu, ale opravdu znemožníte, tak všem lidem uděláte radost.
3: Humoriáda. Důkazem je mnohé vyprávění tady v Humoriádě, když to takhle pouštíme ze záznamu. Kdo by se nezasmál, když je to ještě na cizí účet, že jo?
5: Přesně tak.
3: O to víc si cením takových osobností, jako je třeba Helena nebo i Naďa Konvalinková. Ta má podobný styl humoru, vlastně se dokáže schodit, ještě si s tou dělá radost
5: ano, tak podobně.
3: Nastartuje se. Ty jsi někdy takhle se někde válel, spadl, zakopl na jevišti, spadl z něj nebo něco takového?
5: No, jako třeba do trapasu se dostaneš ve chvíli, když jsi na jevišti, bombasticky uvedeš jako koho považuješ za hlavní hvězdu toho večera. A protože si přišel trochu déle, než si měl přijít, takže jsi si nezjistil, kdo vlastně všechno tam je za hosty a kdo tam není. A ty teď uvedeš někoho, jak jsem říkal, kdo by podle tebe měla být ta hlavní star toho večera.
3: Ano.
5: Ale oni ti nestačili říct, že tam není. Takže ty ho uvedeš, máš z toho velikou radost, připravíš mu to jeviště, řekneš si o potlesk, lidi mu tleskají a nikdo nepřijde.
3: To
5: a ty tam stojíš
3: vzadu portál.
5: A říkáš si, tak to bude jenom, jako to asi si někde jako malinko odskočil, nebo takže tak pojedu ještě třeba půl minutky, oni ho najdou, mezi tím za půl minuty nikoho nenajdou. Takže nenašli. A ty jedeš dál. A teprve po třeba minutě přijde někdo zkroušeně na jeviště a do ucha ti před všemi pošeptá, ten tu není. A v tu chvíli si za největšího mamla se celého večera a už se z toho nikdy nedostaneš.
10: Stalo se teda.
5: Stalo se mi to. Stalo se mi to zrovna v Karlovarském pupu jednou, když jsem tam už nevím, co to, myslím, že to byl nějaký ples nebo něco takového, ale jako takový ten velký hoch, krásný. A ani už nevím, koho jsem to tehdy uváděl, ale prostě tam nebyl. Já nevím, to byl třeba Bolek Polívka nebo někdo Jasně. takový, na koho jsem se vyloženě těšil. To jsem si říkal, Ježíš, to si užiju.
3: A on tam původně měl být, vlastně za to jenom vysněl.
5: Ne, tam měl být, ale nikdo mi neřekl, že není.
3: Ale o to horší může být ještě varianta, že uvedeš někoho jako tu hvězdu večera, tu třešničku na dortu, někdo, kdo by byl významný a pak zjistí, že ti třeba vzadu ještě zbyl Karel Gott.
5: Ano, ale to bych mohl dlouze vyprávět, ano, že se podíváš, končí už tvoje velké bombastické show a ty jenom se podíváš do portálu a tam stojí ještě někdo, vážený host, ano. Na kterého si totálně zapomněl a ty víš, že už byl vrchol večera, že už vlastně se loučí.
3: Ano.
5: A pak musíš velmi ekvilibristicky jako s těmi slovy jako zacházet, protože pozor, ale přesto. A teď budete překvapeni, protože sám si překvapen. Jo, a teď ty lidi koukají, mnozí už jsou na odchodu.
3: Někdo už šatně, no. A stane se. Tak. Petr Jančařík je naším hostem a jsem rád, že posloucháte. Budeme vybírat další ukázku za malou chvíli. Teď ještě Miraj i Přesto všechno.
10: chyby hledám. A večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Petr Jemčařík, náš host, teď je zase v roli výběrčího, má to právo, střídá se s posluchači s vámi, co to bude?
3: Výběrčí, to je jako, že budu vybírat jako
2: ukázku.
3: Nějaký... Jo, ukázku. Já myslím, ne, daně třeba, daně, že ne. Budu vybírat daně, víš, jak...
2: to byly vždycky... Vybery ostatními, Oldovi a Marii, nejenom daně.
3: Dobře, tak i tak Danu necháme na pokoji, dobře. Já bych si dal Miroslava Donutila, jestli by to
2: jo,
3: bylo možné, co?
2: Může být všechno party, to máme ukázku, vzpomínky na kolegy z Národního divadla.
3: No právě.
2: Dobře.
4: Mirku, ty jsi samozřejmě strávil, a často se na to i vzpomínal, několik let v Národním divadle, a to Národní divadlo si, jak si opustil, myslím po svých, jako.
5: Ano. To normálně se odsud vynáší nohama napřed, já vím, na co narážíš.
4: No. S odstupem času nevím, jak je to dlouho, co jsi odešel z Národního?
5: Já ti to nemám nějak spočítané, ale myslím si, že to bude už nějakých 6-7 let.
4: 6-7 let.
5: Co jsem odešel.
4: S odstupem toho času, tak jako vzpomeneš si někdy na ty svoje tehdejší kolegy, vlastně všecko legendy, vybaví se ti něco třeba, o čem si ani nemluvil nikdy, nebo?
5: To jsem strašně rád, že se na to ptáš, protože ano, já jsem o tomhle tomu mluvil málo a teď už ten odstup je, takže už o tom klidně mluvit můžu. My jsme měli báječnou šatnu. Tady seděl Miloš Nesvatba, on se dožil 90 i víc, jako jo, ale to byl čipera i v těch 90. Jistě si na něho vzpomenete se Štěpánkou Haničincovou, jezdil, ona vyprávěla ty pohádky. Milé děti, on maloval ty kresbičky, mě to maloval taky, maloval mě krásný obrázky, karikatury. Ale co pak jednou od nás ze šatny vyběhla zděšená garderobiérka, pištěla, jo, křičela, to se nemělo stát, to se nemělo stát. Říkám, co je? No běž se podívat, jak se nám vešel do té šatny a on Miloš, jak byl zdatný malíř, kreslíř, jo, on si koupil prádlo tělový barvy a tady si to namaloval, jak kdyby měl 35 let, jo. A ona vyběhla a říká, ale je teda dědek ve formě, to ti řeknu. Tak tohle on dělal, člověče, i v těch 90 letech, jo. Úžasný, opravdu, Nesvatba, úžasný. A nejenom to, ale on mi i vyprávěl o všech těch, kteří tam byli přede mnou. Čili z jeho vyprávění já to všecko znám. A takhle za ním seděl Vladimír Ráš, toho si zase pamatujete, z Pyšné princezny. Pamatovali si ho i král Miroslav,
4: jo. No, král Miroslav.
5: A pamatovali si to, člověče, i ty v té Perlovce, jak tam ty noční sociální pracovnice, oni šli s Nesvatbou z představení a ta jedna najednou takhle dívala se na tu Pyšnou princeznu asi tak volala, králi Miroslave, já s váma půjdu i zadarmo. A to víš. No a chtivej Milošek Nesvatba, víš, hnedka takhle vykouknul a ona se podívala, dědek by taky chtěl, nebo co? Toho nepoznala, jo? On byl opravdu výborný, ten Miloš. No ale to nebylo všecko. Tady seděl takhle pan Kemmer, jo? Ten seděl v chodu do koupelny a na záchod, takže když jsme tam šli, tak on, a teď se mě nechce pohnout. Řekl, já už ale musím, to se stává, jo? Byl takový jako, a já s ním měl, člověče, krásný zážitky. Jednou jsme seděli v jídelně na obědě a přišel jeden nejmenovaný režisér, který nám říkal, připravte si Volno na červen, budu točit dva vodníky, starý, mladý, vynikající téma. Jo, říkám, to je Lucerna, ne? No, je to trochu na to téma. Udělejte si Volno. A pan Kemmer už, no tak já si to píšu hned, že jo, tady, takže to máme červen, udělám si Volno. A vy budete hrát mladýho a on bude hrát starýho. Dobře, jo. On odešel a říkám, ty, a on už, jako tomu panu Kemmeru, a on už, pane Kemmer, někdy něco natočil? Nikdy, ale já mu takhle už 30 let dělám radost. Máte gumičku? Vůbec, rozumíš, nedal mu ani chvilku šanci pomyslet si, že by nechtěl, jo?
2: S někým z těch uvedených ve jménech potkal ses, měl si je v pořadu, ať už s Mirkem, nebo s těmi právě, na které měl on štěstí v Národním
3: divadle. S panem Donutilem zcela určitě. A je to excelentní vypravěč, jako kromě toho, že to je výborný hráč, to je samozřejmě, ale on je opravdu výborný vypravěč. To je taková krása, když po někom chtějí, aby historku, kterou už znají ty lidi, oni znají tu historku a chtějí, vyprávějte nám znova to a to. A on to excelentně vypráví. A to je jako, když posloucháš krásnou písničku a můžeš ji slyšet 20krát a řekneš si, tak to haleluja ještě nám dejte, jo, protože je to nádherný.
2: To je to, proč funguje i humoriáda, protože jsou to scénky, které známe, slyšeli jsme, ale po letech si je znovu rádi připomeneme.
3: Já jsem si jenom vzpomněl na tu nádhernou generaci Národního divadla, která ještě vlastně předcházela panu Donutilovi, jak tak o nich mluvil. A to teda, to byly opravdu tak jako významné osobnosti. Já si vzpomínám na Jaroslava Marvana, který byl takový ten pintlich, jako on nám vyprávěl, jak k tomu divadlu přistupuje. Já jsem se ho jednou ptal jako naivně, jako dítě, že jo, co je lepší, jestli film nebo divadlo. A on říkal, no divadlo, když se jednou naučíš, když se jednou naskouší, tak už tě potom nese to divadlo. Já jsem tomu tehdy nerozuměl a je to tak, jako jo, když už je naskoušeno, pak už můžeš improvizovat a tak, protože je to naskoušené krásně, tak tě nese to divadlo. A on se vždycky perfektně naučil, to byli takový ty herci, kteří přišli na první čtenou zkoušku a svoji roli, to třeba pan Marvan měl, že ji uměl z paměti. Na první čtené zkoušce svoji roli měl naprosto z paměti připravenou. A my jsme říkali, no tak to je fantastické. A on říkal, no jo, ale Kemr umí všechny. Ten uměl celou hru.
2: Fakt.
3: Jo, skutečně.
2: Klobouk dolů tedy.
3: Ano, to jsem chtěl říct.
2: Mirek Donutil je ve hře. A koho nasadit proti? Zůstanu u těch osvědčených rozhlasových jmén a někoho, kdo by mohl pohladit hlasem. František Nepil. Takže varianta B je jasná. Ačko Miroslav Donutil, Bčko František Nepil. Hlasujete SMS-kou na čísle 90 011 04 za 4 koruny jedna taková zpráva nebo volání přes telefon do studia 731 800 900. Taková jsou pravidla. A máte na to opět čas jedné písničky. Marika Gombitová, Chlapci jsou v pasci.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
3: Ve studiu Patrik Rozehnal a
4: Petr Jančařík.
3: A na telefonu kdo? Dobrý den, přejeme.
5: Dobrý den, tady Petr Zezdovnek, já vás zdravím oba dva.
4: Dobrý den.
5: Mně nenapadá mě, co bych se pana Jančaříka zeptal, tak mu dám typovačku. Jestli ví, kde jsou zdonky? Na Moravě, na Slovensku, anebo na Ukrajině?
4: Zdonky?
3: Možná, že všude. No. Ale vy asi myslíte ty svoje.
4: No, to prozraďte, no já, zdonky budou určitě někde v Čechách taky.
5: No, jasně.
4: No, jasně.
5: Tak. Nikde jinde nejsou, ale ne v Čechách, ale na Moravě.
4: Na Moravě, dobře.
3: Ačko nebo Bčko?
5: Já bych pokračoval.
3: Dobře, Mirek Nutil má bod, děkujeme. Díky. Za to. Kdo další?
6: Ahoj, zdraví Světla Hora, zdravím parního hosta Peťu Jančaříka.
4: Dobrý den.
6: A chtěl bych se Peti zeptat, který pořád když jsi uváděl, jestli Magion anebo Vegu?
4: No tak to si ještě pamatuju, byl to Magion a to mě provází už čtvrt století, protože kam přijdu, tak vždycky říkají, jo, hele Magion, no tak Magion to byl.
3: Samé soutěžní otázky, no, tak vy nám taky odpověste, Ačko nebo Bčko.
6: To jsem se přidal s Honzou Rosákem.
4: No, já to bral po něm a pak už jsem to dělal sám.
6: Světlá Hora, hlas je pro Ačko.
4: Ačko, děkujeme.
3: Mě donutil, dobře, děkujeme za to, mějte se pěkně, kdo další?
7: Dobrý den, Jarda z Brna za A.
3: Dobře, tak jo, tak Ačko prostě vyhrálo, máte to mít, Mirek Donutil zabral. Budeme vzpomínat na kolegy z Národního divadla.
8: Taky jsem s ním točil v rozhlase pohádku a nejenom s ním, ale taky...
3: S Kemrem?
8: Ano, s panem Kemrem a s panem Růžkem, jo. To byl taky úžasný člověk. On všem říkal chlapečku, protože on si nepamatoval jména. A nejenom to, ale i holčičko, jo. Třeba na jevišti, to byla Petra Ivanovna, a on hned, holčičko, pojďte ke mně, jo, a ty chlapečku taky. A já jsem přišel do toho rádia, tam stál chlap před tím studiem, podal mi ruku a řekl chrs. Říkám, pardon, chrs, říkám, to je zkratka, myslel, že to je nějaká redakce zábavy nebo něco, jo. On říká, ne, to je moje jméno, já jsem režisér toho pořadu. Říkám, aha, tak to asi spolu děláme, pane režisér, naposled. A on říká, ne, já jsem zvyklý, nedávno jsme s rádiem byli na zájezdu v Rusku, já jsem se jim chtěl trošku přiblížit, napsal jsem to svoje jméno a s bukou a oni mě zatkli jako špiona, pač to bylo XP3. A vešel jsem do toho studia a tam už byli připraveni mistři, Kemr a Růžek. A pan Růžek mi říká, chlapečku, jak pak se vám dneska fotografovalo? Já jsem zcepenil, pak jsem si říkal, ježišmarja, to už ta skleroza je si na postupu. Říkám, no tak pár snímků jsem udělal. On říkal, to jsem rád, chlapečku, a Kemr, pojďte točit, kolegové, ať to máme hotové. Jak jsme to natočili, já jsem odcházel a říkám, pane Rušku, jenom jsem vám chtěl říct, že teď v Národním divadle hraju v Ibsenově Divoký kachně tu stejnou roli, jakou jste hrával vy, Hjalmara Ekdala. Ale chlapečku, já to vím. Vždyť jsem se vás ptal, jak se vám fotografovalo. Hjalmar Ekdal přece byl fotograf, ne? Já zíral, jak byl, protože on, ne on, ale já měl, rozumíš, mezery ve vzdělání, jako, no prostě stalo se, no. Ale ta skleroza, když teda jsem na to narazil, ta tam v té naší šatně teda opravdu někdy jela na plný pecky, jo. Až to byly někdy hovory, tyhle pánové, oni, víš, pamatuješ ten, on taky žil s tou, hrála na Vinohradech s tím, no, on tam byl 30 let, ale pak tam jako se setkal s tou a je, no nebo ona byla rozvedená s tím, jo, a kolem šla Luba Skořepová a říká, pánové, zase Španělsko?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Se to dneska v těch ukázkách, ale můžou za to i posluchači, nejenom ty točí kolem té paměti, vybavování se, moderování a tak podobně. Luba Skořepová podle tam byla u tebe?
4: Luba, já

0: Myslím, že ano, my neočekávaný dýchánek děláme už opravdu několik desetiletí a já dokonce nevím přesně, co bylo dřív, jestli Tomáš Sláma začal třeba o měsíc dřív než my se svým tobogánem, anebo my jsme ho předběhli, já to opravdu nevím, jo, ale už to asi nezjistím nikdy.
1: Tak tobogán má nějakých zhruba 35 let, ale s mikrofonem začínal podle mě ještě v dobách socialismu. Takže to musíš vědět ty, čísluješ si třeba? Jako,
0: ne, vůbec, já si nevedu absolutně jako žádné statistiku. Záznamy, statistiky, nevystřihuju si žádné články, fotografie.
1: A máš nějak nic. Třeba povinné číslo, kolik minimálně hostů do takového pořadu, aby to fungovalo? Nebo se snažíš naplnit?
0: Ne. Je to vždycky kus od kusu.
1: A kolik jsi tam měl nejvíc najednou?
0: No někdy se ti stane a sám si překvapen, kolik že to máš hostů. Najednou zjistí, že máš...
1: Kde prostě... všude jsem to rozhlásil, Ježíš, oni všichni přijeli.
0: Ano, jak říkal Luděk Sobota, když měl já nevím kolikátiny, já nevím 70tiny a... Tak měl jako velkou oslavu a říkal, no prosím tě, pojďte dál, no já jsem pozval tolik hostů a oni všichni přišli.
1: Vážení, čím uzavřeme to naše dnešní setkání a milé povídání na vlnách Českého rozhlasu v Humoriádě. Vracím zpátky ta rozhlasová jména. Tomáše Slámu s Ačkem a Františka Nepila s Bčkem. Vyberte si z nich jednoho, dejte mu hlas, pošlete to SMS-kou nebo zavolejte na číslo 731 800 900. Ty SMS-kaře pak zvu, aby odesílali své zprávy na číslo 900104 s tím heslem Humor, mezera A nebo B a my budeme hlasy s Petrem Jančaříkem ve studiu sčítat. Je naprosto

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Ještě můžete svůj bod přidělit, zavolat nám 731 800 900. Tomáš Sláma a František Nepil ve hře a ve studiu se mnou dnes v Humoriádě Petr Jančařík. Tak kdo je na telefonu? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Honza, já vás zdravím.
3: Dobrý oba den. Dva.
1: Děkujem.
2: A chtěl bych sem zvolit písmenko A.
1: Dobře, Tomáš Sláma má bod. Dobrá, děkujeme. Děkujem. Za to, mějte se krásně. Kdo ještě volá?
4: Dobrý den, tady Jarka Kroměříš.
3: Dobrý den.
4: Já bych měl říct jenom, že ty zdonky jsou Kroměříže.
3: Aha.
4: Ačko.
1: Tomáš Sláma.
4: To blízko.
1: Dostáváme. Dobře, děkujeme. Dobrý den, kdo volá teď?
5: Ještě jednou Petr Zahoty.
3: Dobrý den.
5: A přijdenu a přát bych si panu Nepila.
1: Panu Nepila, dobře. Píšu mu bod a děkuju moc samozřejmě za zavolání a ještě se dívám na naše SMSky, protože na ty nezapomínáme a přečítáme je. Tady to byla varianta B. Tak vyhrává František Nepil.
3: Výborně.
1: Povídání nazvané Andora.
6: Už dlouho vám vypravuju kdeco, ale ještě jsem vám neřekl, že jsem poprvé mluvil do rozhlasu ne v Praze, ale v Andoře, v maličkém státečku mezi Francií a Španělskem. Jeho hlavní město je velké asi jako Davle nebo Hrochův Týnec a nad jeho hraničním průsmykem se zdvihá 2812 metrů vysoká hora Pic Blanc s bílou moderní věží, k té jsem se pustil v domnění, že je to rozhledna s horským hotelem. Uvnitř však byly až ke stropu samé přístroje s ciferníčky a rafičkami, ale naštěstí i schody na věž. A na těch jsem poprvé narazil na živé lidi. Představil jsem se jim svou maturitní angličtinou, jeden z pánů mi potřásl rukou a řekl, že je ředitelem této rozhlasové stanice a že mě jejich zřízenec vyveze na věž výtahem. Když to zastavilo, vykročil jsem z kabiny a hrome rovnou do hlasatelny. Do rádia jsem předtím nemluvil, ale co to znamená, když svítí červené světýlko, hlasatelka mluví a já jí do toho třískám dveřmi od zdviže, to už jsem věděl. Pak pustil technik do vysílání desku, světýlko zhaslo a rozzářila se hlasatelka. V této velehorské stanici viděla při službě jen spolupracovníky a ještě tak sviště a najednou stál před ní Čechoslovák. A že tedy musím říci pár slov do mikrofonu. Ve mně hrklo, jednak jsem cítil, že by se závažné projevy našich občanů klidu cizích zemí měly snad přece jen konzultovat s ministerstvem zahraničí a pak já jsem trošku trémista. Kdo z vás někdy dostal před ústa mikrofon anebo kdo stál na jevišti či na řečništi, ten ví, že lze během nesmírně krátké doby zcela zapomenout jakoukoliv řeč a to i mateřskou. No a já si najednou uvědomil, že ze vší angličtiny si pamatuju jenom hello boys, to je něco jako ahoj kluci, dále hands up, to je ruce vzhůru a biftek. A v té chvíli mi dala hlasatelka před oči obal gramodesky a začala mi vysvětlovat, že jenom střídavě ohlásíme příští písničku. Ona řekne název, já přečtu zpěvačku, ona orchestr a tak dále. Jenže já ji vůbec nevnímal, protože jsem si v duchu úporně sestavoval takový projev, jaký se přednáší v kongresu. Když deska dohrála a hlasatelka oznamovala Andořanům, že má ve studiu mimořádně milou návštěvu, tak jsem se nadechl a aniž bych ji nechal domluvit, zmocnil jsem se mikrofonu a vyhlásil do éteru, že přijíždím do jejich malé, krásné, ale statečné země z Prahy a že jim přináším pozdrav všeho našeho lidu. Nebyla to pravda, vy dobře víte, že jste mě ničím takovým nepověřili, ale nic jiného mě nenapadlo. Naštěstí jsem tím tak zeslábl, že mě hlasatelka mohla od mikrofonu odtlačit, francouzsky vylíčila, že jsem tré roztomilý a sympatík a že mě za chvíli posluchači uslyší ještě jednou. No a napodruhé jsme to spolu opravdu zvládli. Tu desku mi dala na památku i s věnováním, takže toho dne bylo v Andoře radosti plno. Já si nesl desku s unikátním razítkem andorského rozhlasu, hlasatelka měla povyražení a Andořané byli celý pryč z toho, že je pozdravujete. A s takovým úmyslem by se měli vždycky lidé navštěvovat, že... Ta hlasatelka se jmenovala Françoise. Písnička se jmenovala také François. Já přeložený do francouzštiny se rovněž jmenuju François. Akorát ta zpěvačka se jmenovala Angelika.

0: Oriáda.
1: Děkujeme za pomoc vám, co jste hlasovali, vybírali si i podle svého, vybíral si taky dnes Petr Jančařík, jemu velký dík za návštěvu Humoriády.
2: Dobře jsme se vybrali, já jsem si pochutnal.
1: Ano, a hezké léto teda, jinak přeju, užij si ho samozřejmě.
2: Vám všem taky, kteří nás posloucháte, hezké léto a nenastydněte, já jsem to trochu chytil takhle v Karlových Varech, ale už je to lepší.
1: Výborně, všem zdraví a také úsměv na tváře, ať se nepřeříkáváte, jak jsme říkali na začátku. A poslouchejte dál Český rozhlas. Ahoj Petře.
2: Naschledanou. We'll

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 17 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: V Dyji pod Novomlýnskými nádržemi uhynulo na 1,5 tuny ryb. Silničáři od pátečního večera a v sobotu omezí dopravu na dálnici D2 v Brně. Stát dnes naposledy určil maximální cenu pohonných hmot. Bude polojasno až oblačno, postupně s přehánkami a bouřkami, teploty do 34 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Jitka Uhnavá. Rybáři spolu s hasiči dnes loví ryby, které uhynuly v řece Dyji pod Novomlýnskými nádržemi. Na Zámecké a Staré Dyji podle jejich odhadu uhynulo nejméně 1,5 tuny ryb. Českému rozhlasu to potvrdil předseda Moravského rybářského svazu Miroslav Láníček. Hlavním důvodem jsou vysoké teploty a nízký obsah kyslíku ve vodě způsobený sinicemi. Situace zůstává podle rybářů kritická. Řeší ji také povodí Moravy, popisuje mluvčí podniku Jana Kučerová.
4: V současné chvíli provádíme provzdušňování vody tak, aby měly ryby lepší podmínky. Nicméně počkáme, jakmile se zlepší stav samotné řece Dyji, tak navýšíme odtok i do těchto ramen, tak aby byla proudící voda v obou těchto ramenech.
2: Řidiči na dálnici D2 v Brně musí od dnešních 20 hodin do zítřejších 18 počítat s omezením dopravy ve směru na Bratislavu. Silničáři pod křižovatkou s dálnicí D1 osadí nové mostní nosníky. Auta proto pojedou jedním pruhem v každém směru. Práce jsou součástí modernizace brněnské dálniční křižovatky, která má být dokončena v roce 2027 a vyjde na více než 3 miliardy korun. Čerpací stanice dnes naposledy dostaly informaci, kolik si maximálně můžou účtovat za benzín a naftu o následujícím víkendu. Od pondělí už bude výši pohonných hmot určovat jen trh. Ministerstvo financí rozhodlo, že cenové stropy nebude prodlužovat. Předseda představenstva Unie nezávislých petrolejářů Ivan Indráček Českému rozhlasu řekl, že ceny nafty a benzínu v příštím týdnu stoupnou.
5: Cenám na mezinárodním trhu dneska odpovídá cenám, které jsme měli zhruba v polovině května. A vedle toho spotřební daň, ta se zvýší včetně DPH asi o 2,30. A předpokládám, poslední stanovení těch zastropovaných cen bude zase vyšší oproti dnešku. Tam to odhaduju zhruba na korunu 50. A to všechno musíte sečíst dohromady a vyjde vám číslo.
2: Ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO řekla, že resort bude ceny a marže dál sledovat a vyzvala čerpací stanice, aby konec regulace nezneužili.
3: Počasí.
2: Na jihu Moravy bude polojasno až oblačno odpoledne a zejména večer čekáme přehánky a bouřky lokálně i silné. Nejvyšší teploty dosahují 31 až 34 stupňů. Vane mírný vítr jižních směrů, který může v bouřkách zesílit. Biozátěž je dnes vysoká.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Nehoda se stala na silnici 42 v Brně v ulici Otakara Ševčíka. Srazila se tam dvě auta. Na místě jsou záchranáři, místo je průjezdné, ale počítejte s několika minutovým zdržením. Nesouvislá kolona se vytvořila na D1 mezi 163. a 196. kilometrem ve směru na Brno. Aktuální zdržení je asi 20 minut. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
0: Dobré odpoledne, milí posluchači, jsou 4 minuty po 17. hodině, posloucháte Český rozhlas Brno. Prožíváme pátek s datem 17. července roku 2026. I dnes pořad Den v kraji nabídne souhrn aktuálních informací z našeho kraje. Už za chvíli. Krátce poté bude čas na předpověď počasí. A nebude chybět ani brněnská jedenáctka. Nejnovější epizodu s Tomášem Kremrem a Davidem Nekvindou si můžete poslechnout přibližně v 17:30. U mikrofonu Eliška Zárecká. Dobrý poslech.
3: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno, je 17 hodin a 7 minut. Zpravodajský přehled pro vás má Jitka Uhnavá.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihomoravském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Přes 100 000 korun vynesla dražba originální helmy a kombinézy, kterou při příležitosti červnových závodů MotoGP v Brně nechal vyrobit Jihomoravský kraj. Částka poputuje spolku Ratolest Brno na pomoc dětem, mladým lidem a rodinám. Helma je zdobená folklorními vzory a kombinézu podepsal dvojnásobný mistr světa motocyklový jezdec Jorge Martin.
3: Hlavní myšlenkou bylo, abychom návštěvníkům MotoGP přiblížili naše tradice, krásná místa, jedinečnou atmosféru Jižní Moravy.
2: Na Jižní Moravě je podle měření hygieniků voda v přírodních koupalištích vhodná k koupání. Kvalitu rozdělují do 5 kategorií, kdy 5 znamená vodu nebezpečnou pro koupání. Pravidelně monitorují přes 20 lokalit. Na stupni 1 je třeba rybník Suchý na Blanensku, přírodní koupací biotop Kovalovice na Šlapanicku nebo lom Janičův vrch u Mikulova. Meteorologové vydali pro Jižní Moravu výstrahu před vysokými teplotami a silnou zátěží teplem. Hrozí riziko přehřátí a dehydratace. Podle zdravotníků by měli lidé hodně pít a vyhýbat se přímému slunci. Pozor si mají dát i na úpal nebo úžeh. Lehčí potíže lze zmírnit i doma.
4: Odvést nemocného na chladné místo, ochlazením organismu, zajištění dostatečného příjmu tekutin po malých dávkách. Pokud však teplota neklesá nebo nemocný ztrácí vědomí, je důležité zavolat na linku 155.
2: V zahradě augustinianského opatství v Brně můžou lidé nově navštívit historický včelín. Včera jej slavnostně otevřelo Mendlovo muzeum. Uvnitř je expozice věnovaná včelařským pokusům Johanna Gregora Mendla. V neděli tam navíc bude speciální prohlídka s průvodcem v kostýmu slavného vědce a řeholníka. Dříve byl včelín přístupný jen zvenku. Nově bude návštěva interiéru součástí běžných komentovaných prohlídek klášterní zahrady. Pořádání kulturních akcí a knihařských dílen na Sýpce v Boskovicích podpoří město dotací 150 000 korun. Tento týden to schválili radní. Historickou sýpku v Sadové ulici od roku 2019 postupně obnovují Marek a Ladislav Ouještí. Navazují přitom na 80 let starou rodinnou tradici knihařství. A dřevěné sochy brouků vytváří účastníci prostějovského festivalu Dřevosochání. Lidé si je můžou prohlédnout při práci v příkopu zámku. Přehlídka potrvá do sobotních 6 hodin odpoledne, kdy řezbáři svá díla představí. Zástupci města poté sochy umístí na několik stanovišť.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Máme 17 hodin a 13 minut, je tu předpověď počasí. Podrobnosti má pro nás meteorolog Mojmír Martan. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
1: Jaké je aktuální počasí v městech našeho kraje?
2: Tak aktuálně na východě kraje, tam ještě většinou neprší, ale sformovala se taková linie bouřek, celkem silných bouřek, ve kterých jsou i menší kroupy, a to aktuálně zhruba od Letovic směrem na jih přes Černou horu, západ Brněnska až po Hrušovany nad Jevišovkou. Tato linie zvolna postupuje k východu až severovýchodu a bude v nejbližších desítkách minut ovlivňovat počasí na jižní Moravě.
1: Očekáváte nějaké změny v průběhu večera a noci?
2: Tak v průběhu večera se tato linie odsune na východ směrem do Zlínského kraje, takže by potom těch srážek ubývalo. Nicméně mohou se ještě i během noci vyskytnout lokální přehánky, případně nějaká slabší bouřka.
1: A jaké teploty nás čekají v noci?
2: Noc bude teplá, minimální teploty 19 až 16 stupňů, ten vítr bude v noci slabý, postupně mírný západních směrů, ale teď večer samozřejmě v těch bouřkách mohou být krátkodobé nárazy větru, na některých místech to může být i kolem 70 km za hodinu.
1: A na závěr, jaké počasí nás čeká zítra?
2: Zítra by měla být proměnlivá, občas velká oblačnost, lokálně se vyskytnout přehánky nebo i bouřky, a to hlavně v odpoledních hodinách. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů, bude celkem větrno, bude foukat mírný západní nebo severozápadní vítr, v přehánkách a bouřkách může přechodně zesilovat, ale večer potom vítr bude všude slábnout.
1: To byl Mojmír Martan z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkuji a přeji vám ještě pěkný den. Naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.

0: Ve středu 22. července přivítáme v poradně pro zdraví urologa Dalibora Pacíka a probereme téma nezhoubných nádorů prostaty. Tento problém se týká s přibývajícím věkem mnoha mužů a my se s naším hostem zaměříme na to, proč je dobré neodkládat urologické vyšetření, ale také na to, jaké možnosti léčby nabízí současná medicína. Prostor bude i na posluchačské telefonické dotazy. K poslechu vás srdečně zve Sandra Silná.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou. She's crazy like

0: Posloucháte Český rozhlas Brno, pokračuje pořad Den v kraji. Zimní stadion v Blansku funguje i přes léto. Správci led neustále udržují a upravují rolbou. Lidé se tak při horkých letních dnech můžou ochladit. Nejčastěji ledovou plochu využívají hokejisté. Lidé můžou ale přijít i mimo tréninky. Například dnes správci veřejné bruslení naplánovali na večer od 19.15 a zítra přes poledne od 11 hodin.
1: Nám už vypustili totiž halu, tak už jsme se zase dostali do té formy a zase si proskákali ty skoky a zatočili ty piruety.
2: My jako trénujeme v sezóně normálně, protože jsme krasobruslařky, závodíme vlastně.
3: 13-letá Mia Milbauer a 12-letá Klára Kováčová přijeli na veřejné bruslení do Blanska z Brna. V sezóně skáčou dvojité a někdy i trojité skoky. Říkají, že led už jim chyběl.
1: Ale je to takový dobrý pocit být na ledě a v chladnu, když je venku tak vedro občas.
3: Za týden je čeká soustředění a proto se chtějí připravit, popisují Mia a Klára.
2: Já spíš teda rozbruslení, já jsem nebyla díl na ledě než tady Klára. Asi pirouety radši než skoky jenom.
1: Já se prvně rozbruslím, protože mám nabrušené brusle a potom si proskáču nejspíš všechny skoky a zatočím si piruety z jízdy.
3: David přišel se svým synem Filipem, který minulou sezónu začal hrát hokej.
4: Baví ho to, ku podivu tak chtěl jít. On se učí bruslit jenom, takže úplný základy nějaký. Jak se vůbec na to má udržet na těch bruslích? Úplně jenom, aby viděl, jak pokrčit kolena, jak se má trošku odrazit. Já ho do toho nenutím, takže si bude jít jednou týdně, dvakrát, nebo vůbec mě to jedno, má prázdniny, takže jestli se chodí na koupaliště nebo kam, je mě to jedno.
5: Ten led máme připravený vždycky tak, aby už na začátku prázdnin jej mohli začít využívat.
3: Dodává mluvčí blanenské radnice Pavla Komárková.
5: Hokejové kluby, ty k nám jezdí z celé republiky vlastně na svá soustředění nebo letní tábory v drtivé většině. Zájem je velký, kapacita toho ledu ze strany těch hokejových klubů je pravidelně využívána, zejména v dopoledních a odpoledních hodinách.
3: Zájem je podle ní velký i o veřejné bruslení. Na to můžou lidé podle rozpisu přijít většinou večer v pracovní dny i o víkendech.
5: Vlastně v těsném sousedství akvaparku se mohou přijít chladit ještě i do sousedního zimního stadionu. Závisí na počasí, záleží na tom, jak je venku, jestli je hodně teplo nebo je třeba škaredé počasí, tak když je škaredé, tak ten zájem je větší, ale ještě se nestalo, že by led byl prázdný.
3: V některých horkých letních dnech otevřela zimní stadion i Kořim. Lidé tam můžou v chladu posedět na lavičkách. Z Blanska Hana Novotná, Český rozhlas.
0: Brno po desítkách let připravuje stavbu úplně nového hřbitova. Zcela odlišného od všech ostatních ve městě. Jaký bude a kde? To si dnes poslechněte v podcastu Brněnská jedenáctka. Tomáš Kremr a David Nekvinda rozeberou, proč se při každém silném dešti v Brně zaplaví koliště a jestli se s tím nedá něco dělat. A podívejí se i na to, komu s blížícím se startem další prvoligové sezóny fandit ve fotbale. Budou větší podporu potřebovat hráči Zbrojovky a Artisu nebo nově položený trávník na stadionu na Srbské. Nejnovější díl Brněnské jedenáctky nabídneme už za pár minut.
6: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: Brněnská jedenáctka. Týdenní zpravodajský souhrn Českého rozhlasu. To, co jinde neuslyšíte, je to nejdůležitější z Brna a okolí do 11 minut.
1: Zdravíme vás u Brněnské jedenáctky radiožurnálu a Českého rozhlasu Brno. Od mikrofonu z Brna se hlásí Tomáš Kremr.
2: A od mikrofonu mimo Brno se hlásí David Nekvinda.
1: Tento díl natáčíme na dálku, tak to jenom na vysvětlenou, kdybyste měli pocit, že něco zní trochu jinak než obvykle, i když snad nebude.
2: Jestli u poslechu podcastu něco pijete, tak se na to zaměřte, protože možná se teď dozvíte, že jste hodně trendy.
1: Jihomoravská centrála cestovního ruchu oslovila podniky ze svého gastronomického gourmet průvodce s otázkou, co v létě lidé pijí nejčastěji.
2: Trendy jsou jasné, různé ledové kávy a cold brew. A na popularitě rostou nealko varianty běžně alkoholických drinků, jako je třeba gin a tonic, jenom bez toho ginu.
1: Na žebříčku oblíbenosti roste matcha, tedy všechno možné pití z toho rozemletého japonského zeleného čaje. Tomu já teda zrovna nefandím, úplně nechápu tady tu poblázněnost tímto trendem.
2: Já si to dám tak dvakrát, třikrát do roka, mě to celkem chutná, ale nemám z toho žádné jiné benefity a přijde mi to jako taková trošku předražená věc zbytečně. Co je zajímavé, tak lidé se odklání od tradičních slazených limonád v lahvích, ale dávají přednost domácím limonádám.
1: Tak tady zase mám já trochu výhrady, to mně přijde zase trochu předražené. Mně přijde, že domácí limonádu si teď dělá každý a je to s prominutím šťáva. My jsme tomu vždycky říkali šťáva, prostě voda se sirupem. Zaplatí za to stovku v hospodě, jenom protože někdo nalije vodu do skleničky se sirupem. Tomu já nefandím, to já odsuzuju v podstatě.
2: Taky si to úplně nedávám, ale jak vidíš, lidi to mají rádi a ještě si za to i rádi zaplatí.
1: V Brně má po skoro 70 letech vzniknout úplně nový hřbitov, doslova na zelené louce.
2: Magistrát ho společně se správou hřbitovů a městskou částí Medlánky kreslí u tamní přírodní kaple věčného pramene.
1: A vůbec nemá vypadat jako klasický hřbitov, který si teď asi představíte, prostě žádné velké hroby nebo žulové a kamenné náhrobky.
2: Naopak to má spíš připomínat divokou louku se stromy, prostě hřbitov, který bude vypadat úplně jinak než všechny ostatní v Brně.
1: A dokonce ještě ani nestojí a už má první zájemce v pořadníku na pohřbení.
3: Svoje dětství, mládí jsem strávila jako tramp mezi těmi stromy a v podstatě to tak jako hezky ten život mě může ukončit zase v tom stromovém hřbitově.
4: Šárka Nekodová provozuje v Medlánkách dvě lesní školky a přála by si být pochovaná na novém přírodním hřbitově.
3: Mě to nadchlo a jsem jedna z těch, kteří si tam takzvaně předběžně rezervovali to místo.
5: Ano, už máme pořadník a čítá i mě.
4: Přitakává místostarostka Kateřina Žůrková z uskupení Občané pro Medlánky. Malý hřbitov chce postavit pod zahrádkářskou osadou u přírodního parku Baba.
5: Tady vznikla stromová kaple, už ji máme úplně vybavenou, včetně prostě kříže a nějakého jakoby oltáře, řekněme.
4: Na hřbitov teď vzniká investiční záměr, takže příprava je úplně na začátku.
5: Takže si myslím, že bychom se toho mohli dožít, řekněme, v řádu 5-6 let bychom mohli pohřbívat.
4: Ředitelka správy brněnských hřbitovů Alena Říhová podotýká, že takovýto hřbitov zcela bez klasických hrobů ještě v Brně není.
6: Opravdu, když tam budete, tak si myslím, že v tom prostoru se nebudete cítit jako na hřbitově, prostě budou stromy, louka, květiny.
5: Natrháte si tam prostě kytičku kopretina, odnesete si ji domů, to mi přijde jako úplně výborný vzpomínací akt, že to nemusí být vždycky umělý kytky a umělý svíčky a jdeme jenom na Vánoce a na Velikonoce, ale jdete na procházku a můžete prostě zažít něco vlastně úplně jinak se s těma předkama jakoby setkat.
4: Hřbitov bude podle Říhové obehnaný zítkou z kolumbárií. A to i z praktických důvodů, aby se na pohřebiště nedostali především divočáci z okolních lesů.
6: Někomu jakoby to přijde úsměvné, ta černá zvěř, ale ona umí udělat opravdu velkou paseku. Takže když potom k tomu hrobu přijdete, tak máte pocit, že spíš někdo vzal rýč a celý vám to přeril. A nechcete ani uvěřit tomu, že toto umí jako divoká zvěř.
5: Ta bohužel, nebo ne bohužel, ale ta prostě se tady vyskytuje, jsme na okraji lesa.
4: Říhová by ráda, aby byl tento hřbitov připravený i na teramaci.
6: Teramat je v podstatě výsledek toho, kdy se člověk nechá zkompostovat. Ta taramace se dělá v Německu, dělá se ale i v Anglii, v Americe. U nás to zatím legislativně nejde, ale to neznamená, že za 3-5 let, kdy vybudujeme něco a už na to bude myšleno, že to nebude možné.
4: Podle ministerstva pro místní rozvoj ani ministerstva zdravotnictví se ovšem v tuto chvíli nedějí žádné konkrétní kroky k legalizaci taramace.
1: Abych to ještě trochu upřesnil, různé rozptylové loučky nebo vsypové záhony či lesní hřbitovy, tak to už v Brně máme, ale vždy jen jako součást jiných hřbitovů, ne jako úplně samostatné. Teď bych tady, Davide, pro tebe udělal takový malý hřbitovní kvíz, jestli souhlasíš.
2: Jsem připraven.
1: Jsi připraven. No. Který fungující hřbitov v Brně je současně nejstarší a zároveň nejmladší?
2: Typnu si židovský.
1: Je to komínský hřbitov, opravdu jako nejstarší, ale nejmladší, protože byl obnovený v roce 1999, takže obnovil se před 30 lety. lety, a ne před, jak jsme říkali, 70 lety, kdy vznikl vlastně ten poslední úplně na zelené louce, a to byl hřbitov v Líšni.
2: A ten v komíně někde u kostela, jo, tam jejich.
1: Trochu dál od něj. V tom komíně je tam hlavně zajímavé, že tomu komínskému chybí zeď, kterou tam musí postavit, protože tam mají plot, ale přes ten plot lezou divočáci a ti divočáci tam dělají pěknou neplechu. No nic, další otázka. Který hřbitov v Brně funguje nejdéle nepřetržitě?
2: Tak já zkusím tentokrát ten židovský.
1: Nejdéle nepřetržitě fungující hřbitov je v Tuřanech. Za pár let to bude skoro 200 let, co existuje. No tak zatím nejsi moc úspěšný. Další otázka, tohle snad budeš vidět. Na kterém hřbitově je pohřbená princezna se zlatou hvězdou?
2: Tak to si myslím, že vím, to je Ústřední.
1: Přesně Ústřední. Je to kousek od Čestného kruhu a na tom náhrobku je dokonce opravdu napsáno z Marie Kyselková. Princezna se zlatou hvězdou, zlatá hvězda je tam vyobrazená na tom náhrobku. Běžte se tam podívat, je to pěkné.
2: Ještě já mám jednu otázku na tebe, ty už víš, jak chceš být pohřbený?
1: Asi kremace. Kremace. Teď mi to napadlo, že to vlastně se k sobě docela hodí, se to nabízí. A já bych nechtěl zabírat moc místa. A ještě mám vybranou písničku, kterou bych chtěl hrát na pohřbu. To máš nějakou? Nebo ne?
2: Mám asi 5.
1: Řekni jednu.
2: Velká show. Be a Boy od Robbieho Williamse.
1: Aha, tak to asi tady pustím. Já mám Sluníčko od kapely Priznic.
2: Tak snad bude svítit.
1: To snad nebude hnusně, to by mi teda zkazilo pohřeb.
2: Po 80 letech v Brně končí jedna legenda. Výroba traktorů Zetor.
1: Firma je už vyrábí v Indii a chce otevřít závod v Číně. V Brně přestane stroje kompletovat do konce tohoto roku.
2: V Ázii je podle zástupců Zetoru výroba levnější, třeba materiály asi o třetinu, takže v Evropě už se to zkrátka nevyplatí.
1: Jestli teď máte chuť si stěžovat, jak jsem zaznamenal někde různě v komentářích, a říkat, že to je hrůza, že tohle končí, tak mě napadá citát z Cimrmanů. Neplačte, sami jste si to zavinili, měli jste si těch traktorů z Brna kupovat víc.
2: Centrála Zetoru ale v Brně zůstane, takže město ani Česko o firmu zcela nepřijde.
1: Možná jste to pocítili na vlastní kůži, že na Brno ve středu odpoledne udeřila supercela, tedy krátká intenzivní bouřka i s kroupami, a ty byly tak velké a silné, že by podle mě mohly někomu klidně ublížit.
2: Silná bouře poškodila i letní kino na Špilberku, což v teda návaznosti na náš předminulý díl brněnské jedenáctky o tom, že v Brně není kam jít do kina, zní jako nějaký naschvál.
1: Prokletí, brněnské prokletí. Nad Brnem se vznáší výstražný mrak, nějaký hněv bohů prostě, že si nikdo si nepřeje, abychom chodili v Brně na filmy. No. Zpátky k té bouřce, protože kdo byl zrovna v Brně a zažil to, tak viděl i popadané větve, polámané stromy a taky si v několika ulicích zažil skoro plavbu.
2: To je klasika na kolišti pod železničním mostem, taky jsem tam jel asi hodinu po té bouřce, ještě tam byl pořádný bazén, tam je to vždycky u té křižovatky pod nádražím zaplavené. Ale ty to budeš vědět, tam se nedávno něco opravovalo, neměli tam něco dělat vodárny?
1: Opravovali tam kanalizaci, ptal jsem se na to samozřejmě, jestli s tím nikdo nemůže teda něco udělat. Jestli se s tím nedá prostě něco udělat. No tak typně si, dá se s tím něco udělat?
2: Nedá.
1: Prý prostě je to místo tak nízké a nateče tam tak velké množství vody, že to ta kanalizace nezvládne. Takže bohužel, prý se ani nic neplánuje v tomto ohledu, že by tam někdo posiloval tu kanalizaci nebo tam chtěl stavět víc výpustí. Prostě na kolišti budeme mít navždycky lagunu.
2: Tak si můžeme zaplavat.
1: No, kromě výstražné vesty a trojúhelníku vozit v autě i plavky v Brně. Když jsme byli u toho počasí, tak ono to sice vypadá, že teď zapršelo, že přece nemůže být žádné sucho, ale vlastně je to úplně naopak, protože zapršelo tak rychle, že se to ani nestačilo vsáknout.
2: Takže práva nebude zelenější, to tím chceš říct.
1: To jsem tím chtěl říct, ano. Letos mi to přímě přijde příšerné, nevím, jak to by. Mně ty trávníky už tady takhle v červenci připadají, jak někdy na konci srpna, úplně vyschlé, vyprahlé. Já jsem viděl fotky z Kravý hory.

0: konci června byla vlna opravdu velkých veder a v té době ten trávník měl kořenit, jenomže vlastně vůbec nekořenil, protože prostě nerostl, takže není v ideálním stavu, dokonce se zvažovala ještě jedna jeho výměna, nakonec se rozhodlo, že bude dostávat speciální chemickou péči, takže by měl být, řekněme, odolnější, ale běžné je, že trávník na fotbalovém stadionu dostane po zápase na regeneraci zhruba týden, zatímco v tomto případě to tedy budou dva dny a myslím, že v obou klubech ve Zbrojovci i Artisu z toho mají docela obavy, jak ten trávník bude vypadat vlastně pár týdnů po tom, co byl položený.
1: Tak to nebudou kopat jenom do míčů, ale možná i do drnu, tam budou vykopávat drny, teda tím pádem možná kopačkami, nebo já nevím.
0: Nedivil bych se tomu.
1: No a tam hraje Zbrojovka se Spartou, to si pamatuju, někdy příští týden.
0: Ano, to bude v sobotu příští.
1: A ten Artis je pak hnedka potom teda.
0: V pondělí s Mladou Boleslaví.
1: Tak snad to vydrží ten trávník. Já budu fandit ty. já nebudu fandit ani jednomu týmu, já budu fandit trávníku.
0: Myslím si, že ten to bude možná potřebovat nejvíc.
1: Ještě bychom tam mohli dát nějaké tipy na víkend, co myslíš? Mám tady na připravené.
0: To taky. Jsem se tě chtěl teď zeptat, jestli nemáš nějaký tip na víkend.
1: Tak letníky, no, samozřejmě, dokud ještě v Brně jsou nějaká. A nebo běžte do brněnské zoo, anebo naopak nechoďte do brněnské zoo, protože jim chybí jedno zvířátko, takže můžete jít mimo brněnskou zoo.
0: To je ta červená panda, která jim nedávno
1: utekla. Ta už se vrátila, ta se našla, ale teď ulétl jeřáb daurský. A když ho uvidíte, tak se k němu nepřibližujte. Naopak zavolejte hnedka do zoo, oni si pro něho přijedou.
0: Tak jeřáb asi nepřehlednete. Každopádně tento tip na víkend od nás zní, běžte do kina nebo běžte hledat ptáka.
1: Ano, anebo oboje můžete dělat samozřejmě. A za týden si nás zase pustíte.
2: Brněnská jedenáctka. Poslouchejte také v mobilní aplikaci Můj rozhlas anebo na webu můjrozhlas.cz.

cyklu Fajnšmekři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno výjimečný jazzový soubor. Dal si jméno Vespr a jeho členy jsou jeden z našich nejznámějších jazzmenů, kytarista David Doruška, známý americký basista Marcos Varela a vyhledávaný francouzský bubeník Marc Michel. Vše dala dohromady vycházející hvězda českého jazzu pianista Daniel Bulatkin. Všichni vystoupí v budově rozhlasu 23. července od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod nás.

0: názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert špičkového jazzu s názvem Vesper vás zvu 23. července od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
1: Hosty úterního dopoledního vysílání 21. července po 11. hodině budou manželé Krupovi. On Slovák, ona Lotyška. Jejich společnou řečí, díky které se seznámili, je Esperanto. Dozvíte se, jak tento jazyk propojuje rodiny různých národností, co je náplní setkání rodin hovořících Esperantem v Brně a jak se tento jazyk učí i děti. Na zajímavý rozhovor i váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
2: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno.

0: Je 17 hodin a 48 minut, posloucháte Český rozhlas Brno. Je tu čas pro rozhlasový cyklus nazvaný Temné letopisy moravské, tedy pro další z příběhů, které připomínají smutnou historii Jižní Moravy, hrdinství záchranářů, ale také třeba to, jak jediná nedbalost, nepozornost nebo zlá myšlenka může změnit osudy mnoha lidí. Zní o prázdninách každý všední den vždy v tomto čase, vypráví Michal Isteník. A tentokrát nás vezme za tragédií na nádraží v Podivíně.
1: Český rozhlas Brno uvádí Temné letopisy moravské s Michalem Isteníkem.
2: 1950. Rychlík smetl autobus na přejezdu. Adventní období jakoby na jihu Moravy přitahovalo neštěstí. Tragédie u Šakvic, Řikonína, výbuch ponávky v Brně a mnoho dalších. Přál se 21. prosinec 1950. Bylo kolem 17:30 odpoledne. Na krajinu padala tma a na přejezdu u nádraží v Podivíně se začaly zvedat závory. Na koleje vjel autobus ČSAD plný lidí směřujících do Velkých Bílovic a pak na Hodonínsko. A do jeho přední části narazil rychlík přijíždějící od Břeclavy. Lokomotiva autobus rozervala, otočila a tlačila ještě hodný kus po kolejích. Pak vykolejila také. Pamětníci popisují děsivé momenty, roztrhaná těla, utržené končetiny. Na místě pomáhali lidé z širokého okolí, vozili zraněné do nejbližší nemocnice ve Valticích. Tamní lidé zase vytvářeli provizorní lůžka i dlahy. Jak už to bývalo, o masakru se snažili úřady příliš nešířit. I čísla obětí z autobusu a vlaku se rozcházejí. Často zní 34 lidí a více než 50 zraněných. Zaznívá ovšem i číslo 45 mrtvých. Na současné informační tabuli u stanice je 47 lidí rozdělených po jednotlivých městech a vesnicích. Roli v číslech hrálo i to, že někteří zranění mohli zemřít později. Proč taková tragédie nastala? Podivínem projel osobní vlak směr Břeclav a v zápětí se po kolejích ještě přesunula další souprava. Hradlař, který měl na starosti přejezd i návěstidla, zvedl závory, ovšem současně uvolnil trať od Břeclavy. Autobus vjel na přejezd, jeho řidič tam zpomalil, usnadnil cestu protijedoucímu nákladňáku, který stihl projet včas. Autobus už ale to štěstí neměl. I když ho strojvedoucí rychlíku spatřil, neměl šanci obří soupravu zastavit, ať se snažil sebevíc. Nikdo si nedokázal představit, proč takovou chybu hradlař Eduard Šukelt udělal. Měl 59 roků, na drahách sloužil 27 let. Byl to pro něj běžný úkon. U soudu dostal 5 let, což byl nejvyšší možný trest. Po 3 letech ale ve vězení zemřel. Pohřeb velké části obětí se v Podivíně konal na Štědrý den roku 1950, 3 dny po tragédii. Je neuvěřitelnou ironií osudu, že několik lidí, kteří tuto nehodu přežili, se na Štědrý den roku 1953 stalo aktéry další podobné tragédie. Nárazu rychlíku do osobního vlaku v nedalekých Šakvicích. Přejezd v Podivíně, který byl zbrocen krví mrtvých a zraněných, je už dávno minulostí. Na jeho místě je jen přechod pro pěší se závorami. Pro auta funguje poblíž most. U místa tragédie stojí památník z roku 2020, kterému dal František Bohunický podobu výstražného kříže z železničního přejezdu, kombinovaného s křížem hřbitovním.
1: Český rozhlas Brno, Temné letopisy moravské.
0: To byl 17. díl našeho cyklu Temné letopisy moravské. Najdete jej i na našem webu a v aplikaci Můj rozhlas. Další kapitolu letopisů napíšeme společně s hercem Michalem Isteníkem a kolegou Milošem Šenkýřem jako autorem opět v pondělí v tomto čase.
1: Český rozhlas Brno, den v kraji.

Pořad Den v kraji se pomalu chýlí ke konci. Než se rozloučíme, máme pro vás pravidelnou rubriku Letní servis. Hygienici zveřejnili další vlnu měření kvality vody na přírodních koupalištích. Horké počasí se na její čistotě a zdravotní nezávadnosti podepsalo, ale zatím se stále na drtivé většině kontrolovaných míst lze koupat. Horší voda je podle výsledků pondělního měření v obou lagunách Horní Novomlýnské nádrže. Na pětibodové stupnici, kde je jednička nejlepší hodnocení, dostaly laguny dvojku. Bez problémů je naopak voda třeba u všech pěti kontrolovaných pláží Brněnské přehrady. Vodu vhodnou ke koupání má i přírodní koupací biotop Brno-Jih nebo koupaliště Zátoka v Rosicích. Koupání je dle hygieniků bezpečné také v lomu Janičův vrch u Mikulova nebo na pláži Vranov na Vranovské přehradě. Na Vysočině má dál kvůli zvýšenému množství sinic a chlorofilu zhoršenou jakost vody Domanínský rybník. Koupat by se v něm podle hygieniků neměly zejména těhotné ženy, děti, alergici a osoby s oslabenou imunitou. Tradičně čistou vodu mají rybníky Velký a Malý Pařezitý i koupací biotop Malvíny v Třešti. Dobrou kvalitu vody si drží také Dalešická přehrada, biotop v Šiklově Mlýně, koupaliště v Novém Městě na Moravě a rybník Velké Dářko. V novoměstském koupališti i v Dářku se voda zlepšila, stejně jako ve Žďárské Pilské nádrži. Přes mírný zákal je vhodný ke koupání i rybník Medlov. Druhý stupeň z pětibodové škály kvality vody platí ve slepém rameni řeky Moravy, Pahrbek u Napajedel, v Luhačovické přehradě a v nádrži Všemina. Na Vsetínsku je tomu tak v přehradě Bystřička a také v případě Štěrkoviště v Novém Hrozenkově. Je 17 hodin a 57 minut. Pořad Den v kraji končí. Vysílání Českého rozhlasu Brno ale pokračuje. Následují zprávy s Jitkou Uhnavou a poté Morava krásná zem dnes s Květou Navrátilovou. Od mikrofonu se pro tuto chvíli loučí Eliška Zárecká. Přeji vám ještě pěkný den. Naslyšenou.

0: Bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: V jihomoravských přírodních koupalištích je voda vhodná ke koupání. V Dukovanské elektrárně začala odstávka třetího bloku. Boskovice podpoří kulturní programy na sýpce v Sadové ulici. V noci bude oblačno s bouřkami a přeháňkami, teploty do 16 stupňů. Dobrý podvečer, zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Jitka Uhnavá. Na jižní Moravě je podle měření hygieniků voda v přírodních koupalištích vhodná ke koupání. Kvalitu rozdělují do 5 kategorií, kdy 5 znamená vodu nebezpečnou pro koupání. Pravidelně monitorují přes 20 lokalit. Na stupně 1 je třeba rybník Suchý na Blanensku, přírodní koupací biotop Kovalovice na Šlapanicku nebo lom Janičův vrch u Mikulova. Na druhý stupeň zařadili dvě laguny horní nádrže Nových Mlýnů, kde jsou dlouhodobě zhoršené mikrobiologické parametry. Městská společnost Srdcem doma, která poskytuje terénní zdravotní služby v Kroměříži a okolí, má za sebou první půl rok své činnosti. Za tu dobu je využilo 50 klientů a pracovnice v nepřetržitém režimu provedly přes 10 600 výkonů u pacientů v domácím prostředí. Péči hrazenou zdravotními pojišťovnami poskytují na základě doporučení od lékaře. Lidé bez předpisu si službu mohou objednat a zaplatit sami.
2: Tuto terénní zdravotní službu poskytuje 6 kvalifikovaných pracovnic. K nejčastěji prováděným úkonům patří podávání léků a převazy. Mezi klienty jsou lidé s onemocněními srdce a cév, diabetici, pacienti s neurologickými zdravotními problémy nebo třeba osoby s psychiatrickými diagnózami. Aktuálně je nejmladšímu pacientovi 21, nejstaršímu 96 let.
0: Odstávka třetího bloku dnes začala v jaderné elektrárně Dukovany. Energetici vymění část paliva a provedou nutné kontroly. Odstávka je mimořádná i tím, že v srpnu elektrárna souběžně zhruba na měsíc odstaví i sousední čtvrtý blok kvůli pracem na společném zařízení. Podobná situace znovu nastane až v roce 2032. Pořádání kulturních akcí a knihařských dílen na sýpce v Boskovicích podpoří město dotací 150 tisíc korun. Tento týden to schválili radní. Historickou sýpku v Sadové ulici od roku 2019 postupně obnovují Marek a Ladislav Ouještí. Navazují přitom na 80 let starou rodinnou tradici knihařství. Prostor používají také k jiným aktivitám, říká nezávislá starostka Boskovic Jana Syrovátková.
3: Fungují v rámci edukace veřejnosti, spolupracují se školami. Myslím si, že krásně předávají i možnosti dětí vidět tady tuto rukodělnou činnost. Vytváří i kulturní centrum, kde se nachází a kde se konají různé workshopy, kulturní akce, koncerty, čtení autorská a podobně.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude večer a v noci většinou oblačno, očekáváme bouřky a přeháňky. Nejnižší teploty klesnou na 19 a 16 stupňů. Biozátěž bude zítra střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Nehoda se stala na silnici 42 v Podgesově ulice v Brně. Na místě jsou záchranáři. Místo je se zvýšenou opatrností průjezdné, počítejte ale s možností zdržení. Nehoda se stala v Brně také v Karlově ulici. Místo je taktéž průjezdné, projíždějte s opatrností. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

Příjemný podvečer, milí posluchači, je po 18. hodině a vítejte při poslechu druhé části pořadu Morava krásná zem. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. V úvodu jsme poslouchali Dolanku a Polku, která je, ano, napsal jí Salčák a nazývá se Zarazická. Věřím, že vás tato polka příjemně naladila. Dnes, jak víme, máme v českém občanském kalendáři jméno Martina a na Slovensku slaví jmeniny Bohuslav. Ještě jednou vše nejlepší. Já ještě připomenu tady telefon 726 46 5200. No a teď už si dáme další písničku. Znám já Dolinečku, Miloslav Richard Procházka, Ivana Škrháková a Dambořanka.

přátelé, pojďme na e-mailovou poštu. Prosím, zahrajte k dnešnímu svátku milé paní účetní Martince Sedlačíkové z Březové. Přeji ti hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a spoustu radosti. Ať se ti splní vše, co si přeješ. Užij si svůj sváteční den. To ti ze srdce přeje tvá kamarádka Jana. Takže to jsme předali a pojďme dále. Prosíme o písničku pro kamaráda z vojny, fanouše Eignera z Ostružna na Klatovsku. K dnešním narozeninám vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví přejí kamarádi z vojny Mirek Pošvec, Jára Čech a Pavel Vacek s manželkami. A děkujeme za písničku. Ano? A která to bude? Mistřínská děvčata. Zdeněk Gurský, Vladimír Salčák a Dolanka.

0: A máme tady další poštu. Prosím, zahrajte k dnešnímu svátku milé paní účetní Martince Sedlačíkové z Březové. Přeji ti hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a spoustu radosti, ať se ti splní vše, co si přeješ. Užij si svůj sváteční den, to ti ze srdce přeje tvá kamarádka Jana. Další přání tady mám. Dnes se naše maminka, babička a prababička paní Anna Maňáková z Návojné dožívá 91 roku. Je posluchačkou vašeho blahopřání a milovnicí dechovky. Za všechnu lásku děkuji a přeji hodně zdraví, božího požehnání a ochranu Panny Marie Karmelské, dcery Anna Maria, syn František s rodinami a připojuje se rodina Šánkova a Vrbova. Tak a já ještě tady připojím jedno přání. Dobrý den, chtěli bychom touto cestou popřát panu Vlastimilu Krotkému z Dolních Lažan k dnešním krásným 77. narozeninám. Přejeme hodně štěstí, zdraví, lásky, radosti s pravnoučat a dostatek trpělivosti se novými sousedy. Tohle vše ti přeje brácha Radek s rodinou. A já posílám písničku, bude to lidová z východního Slovenska, Vodička z Bystrého a Jarmila Šuláková.
1: Český rozhlas Brno.

0: krásná lidová z východního Slovenska, vodička z Bystrého, Jarmila Šuláková a Jan Rokita, starší cymbál, a Jan Rokita, mladší cymbál. No a pojďme tady na e-mailovou poštu. Ale ano, ano, ano, takže podíváme se na telefon. Pojďme, paní Jakubíčková se k nám dovolala.
1: Dobrý Halo? Večer.
0: Dobrý večer.
1: Já bych chtěla pozdravit Natálku Jakšovou do Března. A zkázali, ať ho přestane bolet, že ho bolí ouško. Tak ať to přestane bolet. A její maminku Ivonku zdravím. A ještě rodinu Sevelovu do Šardic. A já jdu Wolfa.
0: Ano.
1: Paní Ivánku Slabákovu.
0: Ano.
1: Se brzo uzdraví.
0: Ano, ano.
1: Tak moc krát děkuju.
0: No a paní Jakubičková, vy také, ať je to trochu lepší. Ano. Halo.
1: Tak už je to.
0: Ano.
1: Musím poděkovat panu doktorovi Vlaškovi. Do Šardic.
0: Ano.
1: A paní doktorce Nedůchalové.
0: Že se o vás starají. Dobře. Tak paní Jakubičková.
1: Ano, děkuju.
0: Ano. Já vám přeji, ať je vám lépe, ať je vám co, zkrátka, ať to zvládáte, hodně sil, a písničku posíláme, ano?
2: Ano, naschledanou.
0: Naschledanou. Tak písnička bude František Kohoutek od srdéčka, a to opravdu bylo od srdéčka, a bude nám hrát dechová hudba Trnkovjanka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tak a jsme zpět v pořadu Morava krásná zem a já vítám ve vysílání paní Mirku až z daleké Anglie. Dobrý den nebo dobrý večer.
3: Dobrý den, paní Navrátilová. Já vás prosím o zahrání písničky mé tetě Aničce Hrbkové do Němčan, která nedávno podstoupila ortopedickou operaci.
2: Ano.
3: My všichni přejeme brzké uzdravení, ať se jí dobře daří a ať to všechno dobře dopadne.
2: Ano.
3: Moc na ní všichni myslíme a máme jí moc rádi.
2: Výborně.
3: Děkuji vám za pěknou písničku, paní Navratilová. Zahrajte jí super písničku, prosím.
2: Já věřím, že se to bude líbit. Bude to teda Valčík, ale já myslím, že moc pěkný.
3: Určitě.
2: Ano. Ano.
3: Ona je úžasná žena, ona ano. Si to bude velice vážit.
2: Určitě. A paní Mirko, řekněte mi, jak je u vás počasí?
3: Hrozný vedro.
2: Tak jak u nás tady.
3: Teda nyní je tady celkem 28,
2: ano.
3: Ale minulý týden to teda bylo
2: strašné.
3: Very, very, hodně strašně horko. No.
2: Což je nezvyklé.
3: Ale já jsem byla doma 3 týdny předtím v Čechách.
2: Ano.
3: Ale můžu vám říct, že tady je líp.
2: No tady taky, tady je teplo, byly takové dny.
3: Já mám rodinu v Němčanech.
2: Ano, ano.
3: Já jsem byla doma u Dášenky, u Liborka, u Libora.
2: Ano.
3: V Němčanech a tam bylo super, ale bylo horko.
2: Ano.
3: Ale když jsem přijela sem do Anglie, tak je to tu trošičku lepší, no.
2: Tak my vám to moc přejeme a také vám.
3: Není to tak, jak v Čechách, ale je to o trošičku lepší.
2: Ano,
3: no.
2: Dobře. Tak přejeme vám pěkný večer, ať se vám daří.
3: Vám taky, paní Navrátilová, přeji vám krásný den, nebo už večer.
2: Večer, už je večer, ano.
3: A odkryjte naše tetě překrásnou písničku.
2: Ráda.
3: A ať se nám brzy uzdraví.
2: Dobře.
3: Naschledanou.
2: Naschledanou. Tak já k tomu ještě ale připojím jeden e-mail. Dobrý den, prosím o zahrání hezké písničky jako vzpomínku na pana Zdeňka Mikošku z Otrokovic, který by dnes oslavil 90. narozeniny. Bohužel již není skoro 4 roky mezi námi a stále na něho s láskou vzpomínají manželka Marie, syn Zdeněk a dcera Iveta s rodinou, syn Radek s přítelkyní a vnoučátka. Tak, dáme písničku Vladimír Ondrůšek, Antonín Pernička, Šaty z červánků a Stříbrňanka.
0: Český rozhlas Brno.

Písnička nám dozněla, pojďme si tady přečíst další e-mail. Hudební dárek k dnešním jmeninám, ať potěší naši kamarádku včelařku, mladou paní inženýrku Martinku Martinkovou z Jablůnky, nyní na Vsetínsku. Posíláme v blahopřání spoustu malých kytiček, každá z nich, ať přinese ti jedno z našich přáníček. Mají v sobě štěstí, zdraví, radost, klid a hodně lásky. V kruhu milující rodiny, přátel, známých a čtyřnohých kamarádek kočiček. Ať máš vždy mladé srdce, hodně přátel, žádné vrásky. Martinka je nejen členka včelařského spolku Moravy a Slezska, včelaříme sami, sama si vyrábí bezkonkurenční dárkové výrobky z produktů od včeliček, včetně osobitého tekutého včelího penicilínu se svým puncem. To vše stíhá i při tak náročném povolání za přepážkou na poště, kde si jen svým pánem se vším všudy, což ocení vděční zákazníci, je prostě pilná jak ta včelička v tanci jakéhokoliv žánru, na place je jednička. Má své charisma, hlavně srdíčko na pravém místě. Obdivovali jsme u ní až exotickou krásu, intelekt, šarm s její dobrosrdečností a širokým úsměvem pro ostatní kolem ní. Za vše velké díky za to, že jsi asi taková, jaká jsi. Ti přání z loňského wellness pobytu posílají Věra, Dášenka, Sofie a všichni, co tě znají a rádi mají, jako my tři. Tak krásný dnešní sváteční den na raftu a víkend ti naše pilná včeličko Martinko přejeme s tímto malým hudebním dárkem k dnešnímu svátku. Ano, a budeme hrát písničku Půlnoci už odbylo, Zdeně Gursky nebo Manželé Gurští a Miločanka.

A máme tady další poštu, pojďme na ní. Tak vidím, že si užíváte klidu, nevoláte a to je dobře. Já vám tady budu číst a hrát písničky a přeji vám k tomu dobrou pohodu. No a pojďme teda na další e-mail, který tady máme. Dobrý večer, dnes má svátek kamarádka paní Martina Smetana z Dolního Němčí. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a lásky, božího požehnání přeje celá rodina a rodina Smetanova. Tak předali jsme tady toto přání a hrajeme písničku Maléru, maléru, Magdalena Mučková a cymbálová muzika Pavla Mučky ze Strážnice.

0: Vítám ve vysílání pana Jošku z Hovoran. Dobrý podvečer.
1: Děkuji za přivítání, paní Květuško, i vy, přátelé, který tento pořad rádi posloucháte. Já bych chtěl k říčenším jmeninám věnovat pěknou písničku od brněnského rozhlasu a taky ode mě bývalé dlouholeté primášce cimbalové muziky z Čejče. My jsme zpívali ještě pod názvem Mládí, teď už jsme staří, ale to nevadí. Drahuško, ty máš zítra jmeniny. Já ti přeju jménem svým a i jménem těch, kteří s námi vystupovali, účinkovali po světě a všude v republice České. Československé to tady bylo aj na Slovensku, ale tam jsem já ještě nebyl. Drahuško, já ti přeju hodně štěstí, zdraví, ať se ti daří a vzpomínám rád na tvoji obětavost, dlouholetou poctivou práci paní primářky, z velkým P, co všechno si pro tu cimbálku udělala. Já ti děkuju a jsem rád, že jsem byl v takové partii, kde zbyla ty tou první paní primářkou. Tak hodně štěstí a všem vám, přátelé, hezký víkend. Květuško, děkuji vám a loučím se s vámi.
0: Ano, také. Ať se vám daří a budu se těšit někdy příště. Nashledanou.
1: Děkuji.
0: No a pojďme na písničku, kterou tady máme připravenou. Mládenci narukuju, Ištvánci ze Šardic, Stanislav Orechovský napsal.

0: Dnes má svátek kamarádka paní Martina Karlčková z Horního Němčí. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a lásky, božího požehnání přejí manžel Petr, syn Petr s rodinou, syn Jakub, syn Šimon, sourozenci s rodinami, tatínek a kamarád Broněk, rodina Cmolova a rodina Karlčkova. A ještě jedno přání tady mám. Dobrý večer, dnes má také svátek kamarádka paní Martina Grégrová z Dolního Němčí. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání přejí manžel Aleš, děti bratr, Tomáš s rodinou, rodiče a kamarád Broněk, rodina Stoja Spalova a rodina Grégrova. Tak předali jsme a hrajeme další písničku Kobylský šohajku a Straňanka.
1: Český rozhlas Brno.

Tak vážení a milí, dohrála Straňanka, krásný valčík, kobylský šohajku Martina Horáka, Pavla Karlíka. No a my se posuneme dál, budeme tady, máme tady nějaké e-maily, tak je přečteme. Prosím, abyste zahráli nějakou veselou písničku pro Viktora Šupinu z Bystřice pod Lopeníkem, který dnes slaví první rok svého života. Milý Viktorko, jsi naše sluníčko, jsi náš brouček, už běháš maličko, máš nejeden zoub. Ať pěkně rosteš, rozum sbíráš a svým rodičům radost děláš. Krásné narozeniny přeje maminka, tatínek, sestřička Alžbětka, děda František, dědko Milan a babička Věrka. Zároveň posíláme pozdrav do nebíčka babičke Kamči, která na nás dává pozor. Tak to bylo jedno přání, pojďme ještě tady na další. Tak, milá Martinko, ze srdce ti přeji k tvému svátku hodně zdraví, štěstí, lásky, radosti a spokojenosti, ať tě život provází úsměvem, ať se ti splní všechna přání, ať tě zpívání se Stříbrňankou stále těší a přináší radost tobě i všem posluchačům. Měj nádherný sváteční den, hodně úspěchů na pódiu i v osobním životě a ať tě nikdy neopouští dobrá nálada. Krásný svátek, Martinko. Přání je pro Martinku Ondruškovou z Kunovic, zpěvačku Stříbrňanky. A tento e-mail posílá Jarda Wolf. Tak to je. To jsou e-maily a já mám tady ještě pozvánku. Tak mužský sbor z Moravské Nové Vsi vás srdečně zve na předhodovní zpívání podmájů, které se uskuteční v sobotu 25. července v 19:30 hodin. Vystoupí místní mužský sbor, mužské sbory z Nedakonic a ze Skalice, ženský sbor z Hrušek, folklorní soubor Kuželovjan, dětský soubor Jatelinečka, Jatelinka a jejich solisté, domácí verbíř Filip Hřebačka a dále zaspívá duo Liba Petrášová s Markétou Zhánělovou a Daniela Magálová z Moravanky. Hraje cymbálová muzika Lusk, programy vás provede Svatava Rudolfová. Po skončení programu bude následovat beseda u cymbálu. Dále vás srdečně zve Slovácký krůžek a Neoveská Chasa na Svatojakubské hody ve dnech 26. až 28. července tohoto roku. V neděli začínají hody o 14. hodině průvodem krojovaných a poté přivítáme přespolní chasy k tanci a poslechu bude vyhrávat. A dechová hudba Sobuláci a cymbálová muzika Stupava v pondělí ve 14 hodin bude průvod prostárky a příchod mužáků hraje dechová hudba Legruti. A v úterý v 19 hodin začíná hodová zábava pod zeleným a bude hrát dechová hudba Miločanka. Těšíme se na vás. No a ještě jednu pozvánku tady mám. Dechová hudba z Dounečanka vás zve v sobotu 18. července od 14. hodiny do hasičského areálu u fotbalového hřiště ve Zdounkách na festival Miroslava Nauče a součástí kterého bude oslava 50. výročí z Dounečanky a křest nového CD nosiče. Vystoupí dechové hudby Základní umělecká škola Kroměříž, Hulíňané, Polančanka, Zdounečanka Čanka a Gloria. A po ukončení programu festivalu bude následovat taneční zábava s účinkujícími kapelami. Tak přátelé, předali jsme, hrajeme poslední zpívanou písničku Jaromír Vejvoda, Ladislav Jacura, Smál se měsíc, Josef Zíma a Moravanka.

Vážení a milí, skončil pořad Morava krásná zem. Od mikrofonu vám přívětivý večer přeje Květa Navrátilová. Za malou chvíli zazní zprávy a pořad na pěknou notečku s Jaroslavem Knajzlem. No a v této chvíli posloucháte orchestrální skladbu Miloslava Richarda Procházky, kterou pro nás hrají kumpánovi muzikanti Na dobrou noc. Což vám samozřejmě přeji, ať máte dobrou noc, a přeji vám samozřejmě ještě před tou dobrou nocí krásný večer.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Dražba helmy a kombinézy v souvislosti s MotoGP vynesla přes 100 000 korun. V Blansku se lidé můžou schladit při veřejném bruslení na zimním stadionu. ZOO Brno stále hledá Jeřába Daurského, který utekl z areálu. V noci bude oblačno s bouřkami a přeháňkami, teploty do 16 stupňů. Dobrý podvečer, zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Jitka Uhnavá. Přes 100 000 korun vynesla dražba originální helmy a kombinézy, kterou při příležitosti červnových závodů MotoGP v Brně nechal vyrobit Jihomoravský kraj. Helma je zdobená folklorními vzory a kombinézu podepsal dvojnásobný mistr světa, motocyklový jezdec Jorge Martin. Částka poputuje spolku Ratolest Brno na pomoc dětem, mladým lidem a rodinám. Proč originální sada vznikla, říká mluvčí kraje Inka Růžičková.
2: Hlavní myšlenkou bylo, abychom návštěvníkům MotoGP přiblížili naše tradice, krásná místa, jedinečnou atmosféru Jižní Moravy a vlastně motivovali k tomu, aby na Jižní Moravě zůstali déle anebo se případně k nám zase zpátky vrátili.
0: Lidé v Blansku se můžou v horkých letních dnech ochladit na zimním stadionu. Správci tam od července do března stále udržují ledovou plochu, kterou upravují rolbou. Nejčastěji ji využívají hokejové kluby. Stadion je ale otevřený i pro veřejné bruslení, třeba dnes večer a zítra přes poledne. Shrnuje mluvčí blanenské radnice Pavla Komárková.
3: Vlastně v těsném sousedství akvaparku se mohou přijít chladit ještě i do sousedního zimního stadionu. Závisí na počasí, záleží na tom, jak je venku, jestli je hodně teplo nebo je třeba škaredé počasí, tak když je škaredě, tak ten zájem je větší, ale ještě se nestalo, že by led byl prázdný.
0: Chovatelé ZOO Brno nadále hledají Jeřába Daurského. Asi metr vysoký šedobílý pták, podobný volavce, uletěl z areálu zahrady. Jeřáb dokáže létat na dlouhé vzdálenosti a jeho odchyt ve volném terénu bude velmi náročný. Jak zvíře uniklo, vysvětluje mluvčí zahrady Jan Bedřich.
4: Ty jeřáby daurští jsou u nás v ZOO v expozici, která není zasíťovaná. Tomu jeřábovi dorostly takzvané letky, což je speciální druh peří. Často se třeba ty letky zastřihávají pelikánů v zoologických zahradách, aby právě nemohli odletět pryč. U těch jeřábů se to také právě dělává. Tomuto jeřábovi ty letky zkrátka dorostly dřív, než jsme my vůbec nějakým způsobem čekali, tak uletěl.
0: V zahradě augustiniánského opatství v Brně můžou lidé nově navštívit historický včelín. Včera jej slavnostně otevřelo Mendlovo muzeum. Uvnitř je expozice věnovaná včelařským pokusům Johanna Gregora Mendla. V neděli tam navíc bude speciální prohlídka s průvodcem v kostýmu slavného vědce a řeholníka. Dříve byl včelín přístupný jen zvenku. Nově bude návštěva interiéru součástí běžných komentovaných prohlídek klášterní zahrady.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude večer a v noci většinou oblačno, občas i polojasno, očekáváme bouřky a přeháňky. Nejnižší teploty klesnou na 19 až 16 stupňů, povene slabý, postupně mírný vítr západních směrů. Rostlové podmínky budou většinou dobré a biozátěž bude zítra střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Pozor, dejte na silnici 1/52 u Modřic. Pod mostem u výjezdu na Popovice hasiči odčerpávají vodu. Počítejte s možností zdržení. Kolona je stále na D1 mezi 204. a 210. kilometrem ve směru na Vyškov. Aktuálně se zdržíte asi 10 minut. Porouchané auto omezuje provoz na D52 na 14. kilometru ve směru na Pohořelice. Částečně zasahuje do silnice, neprůjezdná je krajnice, projíždějte se zvýšenou opatrností. No a kvůli prudkému dešti jezděte opatrně. Šťastné cesty.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: na pěknou notečku.
1: Vážení folklor milující, i tak říkajíc vy, kteří jste na náš pořad narazili náhodou, tak vítejte. Je tady pravidelná každovšední půlhodina patřící v našem vysílání pořadu na pěknou notečku, u kterého vás od mikrofonu vítá Jaroslav Kneisel. Máme pátek a to znamená jediné, že jsem v dnešním vyhrávání vybíral hudbu interpretovanou Brolnem, tedy brněnským rozhlasovým orchestrem lidových nástrojů. A ještě jedno významné dramaturgické pojítko dnes mám. Budeme vzpomínat. 14. července to bylo totiž rovných 20 let, co odešel houslista, ale také třeba trumpeťák, upravovatel a po mnoho dekád umělecký vedoucí a tvář Brolnu pan Jindřich Hovorka starší. Něco málo si povíme k jeho curriculum vitae, ale budeme především poslouchat. A jestli pak víte, kde se pan Jindřich Hovorka 13. srpna roku 1937 narodil, následující song vám budíž nápovědou.

O Budějovicích, svém rodném městě, zpíval Jindřich Hovorka společně s Růženou Kučerovou a hrál Broln. Hudba se stala součástí života Jindřicha Hovorky hned od dětství. Ještě v rodných Budějovicích navštěvoval střední hudební školu Jaroslava Jeremiáše, kde drtil a cvičil na housle a trumpetu. Za dalším vzděláním se přesunul do Brna, města, které se mu stalo domovem a osudem až do konce jeho dní. Studoval zde hru na violu na Janáčkově akademii muzických umění, kterou absolvoval v roce 1961. Vážení, uvědomme si, že Jindřich Hovorka, ročník 1937, si zažil jako dítě ještě válku a patřil ke generaci, která spolu utvářela kulturní podhoubí společnosti 60. let. To znamená, že vyhrával všude možně. Věnoval se muzice artificiální, kterou měl vystudovanou, tedy umělecké, ale také zábavové. A už od svých studií na JAMU také přičichl k folkloru. V tehdejším brněnském souboru Vlajka mládí, dnes soubor Javorník. Nebo v Brně také spolupracoval od konce 50. let také s brněnskou cymbálovou muzikou. A to brněnskou jakože název, psáno s velkým B. No a vlastně byl také primáriem folklorního souboru Úsvit v orchestru divadla v Českých Budějovicích. Hudebního kvasu prostě od mládí užíval opravdu naplno. A muzika se stala také součástí jeho rodiny. Manželka Zdenka byla a vlastně doposud je zpěvačkou. Později solistkou Brolnu, vedoucí ženského sboru Brolnu a syn Jindřich mladší se také neodrodil a muzika jej provází, sice amatérsky, ale přesto celým životem. Pojďme si nyní poslechnout právě nejbližší Jindřicha Hovorky manžela a táty. Ještě jednu českou zpívá Jindřich Hovorka mladší a nádhernou Zaleť sokol, potom manželka Zdenka. A v jejím podání jsem ještě neodolal, abych nepustil sadu temperamentních slovenských. No a hraje samozřejmě Broln pod vedením Jindřicha Hovorky staršího.

Posloucháte pořad na pěknou notečku. Dnes nám vyhrává Broln pod vedením Jindřicha Hovorky staršího. Za prvé proto, že se jedná o krásné nahrávky a mimo to si také připomínáme 20. výročí odchodu této přední osobnosti hudebního folkloru u nás. Jindřich Hovorka zemřel 14. července roku 2006, tedy ve svých nedožitých 69 letech. Jindřich Hovorka starší si občas zahrál v Brolnu už těsně po studiích, ale od roku 1973 byl jeho stálým koncertním mistrem a později právě uměleckým vedoucím tohoto jedinečného tělesa. Stal se po Bohdanu Varchalovi a Bohumilu Smejkalovi jeho třetím primáriem. Nutno říci, že v letech, tak říkající jeho kormidlování Brolnu, vzniklo snad nejvíce hudebních snímků, Broln se stal výstavním rozhlasovým tělesem a to nejen u nás, ale svými koncertními výjezdy i daleko za hranicemi. Bylo to právě v čele s Jindřichem Hovorkou, kdy Broln snad nejvíce ovlivnil folklorní hnutí u nás. Několik generací mladých muzikantů a zpěváků chtělo napodobovat hru Brolnu. Bylo to právě s Jindřichem Hovorkou a dramaturgem Jaroslavem Jakubíčkem, kdy Broln pořádal slavné koncerty v regionech, vystupoval v československé televizi nebo objevoval mladé zpěváky v projektu Děti a píseň i dalších. A jak jsem už naznačil, tak za mě naprosto obdivuhodně podržel Broln Jindřich Hovorka v divokých 90. letech, kdy se musel orchestr, tak říkajíc, postavit na vlastní nohy. A až do roku 2006 fungoval právě v čele s Jindřichem Hovorkou a přičiněním několika muzikantů a zpěváků samostatně. No ale moc do té minulosti nezabředejme a pojďme raději poslouchat. Broln nyní doprovodí Luboše Holého. Všimněte si Lesu smyčců, které v úpravě Jaromíra Nečase Jindřich Hovorka řídil a kultivoval. A potom to bude Šuchom z Kokavy. Slovenské melodie už z kraje 70. let upravil pro Broln Dušan Holý.

To byla aspoň část nahrávky s názvem Šuchom z Kokavy. Hrál Bron, před kterým stál pan Jindřich Hovorka starší. Od jeho odchodu uplynulo 14. července 2026 20 let. Ale zároveň připojím, že v polovině srpna to bude 89 let, co se pan Hovorka narodil. Je obdivuhodné, že pan Hovorka už není mezi námi 20 let, ale pokud se potkávám s našimi posluchači, tak stále velice vzpomínají na tuto, nebojím se to označení použít, legendu nejen Brolnu, ale vůbec interpretace lidové písně u nás. Příští rok budeme slavit 90. paní Zdenky Hovorkové, kterou srdečně zdravím, i nedožité 90. právě Jindřicha Hovorky. Věřím, že se potkáme na nějaké pěkné akci, která připomene muzikantskou osobnost člověka, který měl hudbu rád a především tu radost uměl předávat dál. Profesionála, a to je za mě důležité, kterému byla práce koníčkem a radostí. Vážení a milí, závěrem si dejme dva naprosté profíky svých oborů. V čele Brolnu hrajícího Jindřicha Hovorku a Karla Gotta. Ano, slyšíte správně, i božský Karel v roce 1974 zpíval s brněnským rozhlasovým orchestrem lidových nástrojů. I šel Maciek. Přátelé, přeju vám klidný páteční večer, příjemnou sobotu a neděli a těším se v našem vysílání zase někdy příště. Zdraví vás a s tradiční prosbou buďme dobří se s vámi do všech stran s úsměvem na líci loučí váš Jaroslav Kneisel.

0: Čtvrtečním hostem dopoledního vysílání 23. července bude Viktorie Štěpánová a tématem její film Volkáre. Jaké téma zpracovala ve snímku, který se ocitl v nominaci na Oscara? A jaký úspěch zaznamenal na letošním mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech? Jak může dnes folklor zasáhnout módu a design? I to bude tématem rozhovoru. Přidejte se k nám. Srdečně zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören die Sendung Nachbarn, die den Deutschen in Tschechien gewidmet ist. Aus dem Rundfunkstudio in Karlsbad begrüßt Sie der Moller Richard und aus dem Studio in Aussig an der Elbe Veronika Kindlova.
1: Hostem první části dnešních sousedů je paní Beate Frank, nezávislá novinářka a autorka z Bavorského Hofu. Zajímá se zejména o Českou republiku a po mnoho let psala reportáže ze západních Čech pro média v Bavorsku a také v Praze. V roce 2011 vytvořila multimediální prezentaci o historii Ašské oblasti. Výsledkem byl film Brambory, šlechtici tvrdohlavost, který se stal základem stejnojmenné knihy. O 10 let později tato cesta časem pokračovala knihou Tajemná místa skryté poklady, která sleduje cestu od minulosti Ašské oblasti až po současnost. Beate Frank žije a pracuje už více než 10 let v Plzni, která se stala jejím druhým domovem. Ve svém nejnovějším díle Jednu Plzeň prosím, milostný dopis podivuhodnému městu, popisuje jedinečné kouzlo této západočeské metropole. Pro Richarda Šulka mnoho dobrých důvodů pozvat Beate Frank k mikrofonu.
2: Frau Beate Frank ist freie Journalistin und Autorin in Hof, Obe Frank.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Český státní dluh v prvním pololetí přesáhl 3 biliony a 700 miliard korun. Soud uznal vinným nezávislého starostu Jetřichovic a samotnou obec z pokusu podvodu při získání dotace. Starosta i obec se odvolali. Zítra bude převážně oblačno, místy s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Státní dluh Česka v prvním pololetí vzrostl o necelých 50 miliard korun. Dluh tak přesáhl 3 biliony a 700 miliard korun. Informovalo o tom Ministerstvo financí. Za nárůstem stojí podle rezortu hlavně prodej státních dluhopisů a krytí schodku státního rozpočtu. Každý obyvatel Česka teď teoreticky dluží přes 342 tisíc korun. Nezávislý starosta Jetřichovic Marek Kny a obec se podle okresního soudu v Děčíně dopustili pokusu o dotační podvod. Obec žádala o 1,5 milionu na opravu evakuační cesty při ničivém požáru v Národním parku České Švýcarsko v roce 2022 s tvrzením, že ji poškodila hasičská technika. To ale podle obžaloby nebyla pravda. Obec nakonec peníze nezískala. Zatím nepravomocný rozsudek vyhlásila soudkyně Monika Němcová.
2: Odsuzují se obžalovaný Marek Kny k celkovému peněžitému trestu ve výši 365 tisíc korun a obžalovaná obec Jetřichovice k trestu zákazu přijímání dotací a subvencí na dobu 3 let.
0: Starosta i obec se proti rozsudku odvolali. Státní zástupce si nechal lhůtu na rozmyšlenou. V Brně má po zhruba 70 letech vzniknout úplně nový hřbitov. Magistrát ho připravuje společně s městskou částí Medlánky, která o jeho výstavbu usiluje. Na rozdíl od ostatních hřbitovů ve městě v něm nebudou typické kopané hroby. Umožní pohřbívání alternativními způsoby. Otevřít má zhruba do 5 let na louce u stromové kaple pod lesem, doplňuje místostarostka Kateřina Žurková z uskupení Občané pro Medlánky.
3: Tam bychom chtěli mít přírodní hřbitov, a to buď rozptylový, anebo potom sypávání ke kořenům. Nicméně už nějakou studii na to máme a je to vlastně místo vhodné. Vedle té kaple je to vhodné i z toho důvodu, že vlastně je to místo, kde by se mohl nějaký obřad konat, takže bychom to rozšířili o tuhle funkci na téhle louce. Sport.
0: Čeští vodní slalomáři se ve Spojených státech připravují na mistrovství světa. To začne v pondělí v Oklahoma City. Pětinásobný světový šampion Jiří Prskavec popisuje trať, na které se za 2 roky pojede na olympijských hrách.
4: Já jsem vlastně rád, že ta trať je jiná než to, na co jsme v posledních letech zvyklí. Rychlejší má větší spád než prostě Paříž, Praha, Londýn. A tady v Oklahomě mají vlastně stejné překážky jako v australském Penritu, ale ta trať je daleko užší a prudší. Počasí.
0: Zítra bude převážně oblačno. Ojediněle během dne přechodně místy čekáme přeháňky nebo bouřky. Večer pak bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů. Na jihovýchodě Moravy až 30.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Na D1 na 11. kilometru směrem do Brna stojí v odstavném pruhu porouchané auto. A v Českém Krumlově dejte pozor na nehodu 2 osobních aut v ulici Opíšťková. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Vesele a zdravě.
1: Vesele a zdravě.
5: Začíná další magazín Poradna, kde je přítomná, jako vždycky, doktorka Kateřina Cajtamlová.
6: Já velmi vítám a dneska to bude téma složité.
5: Jak to?
6: Jmenuje se kortizol.
5: Kdo?
6: A budeme, no to naše téma, Patriku. A vymysleli jsme ho proto, protože se na internetu a všude množí reklamy nějakým způsobem zachraňte své tělo od kortizolu a snižte dáte kortizol, výtažky ze 7 special hoops, ano, kávou ano, nějakou. Takže jsme se rozhodli, že vám k tomu trošku něco povíme.
5: Povíme o tom, co vlastně kortizol hlídá, proč se objevuje jeho vyšší hladina nebo nižší, a taky o stresu budeme mluvit a o hormonech jako takových. A mám jedno takové vyprávní příběh. Vědci zjistili, paní doktorko, že pivo obsahuje malé množství ženských hormonů.
6: Ano.
5: Aby tedy tu teorii ověřili, tak dali 100 mužům vypít 12 piv. Výsledek? 100% z nich přibylo na váze, začalo být náladových, ztratilo schopnost řídit auto a odmítlo se omluvit za hlouposti, takže další testování už nebylo potřeba.
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě. Dnes na téma tedy kortizol, hormony a stres. On ten kortizol je důležitý hormon, je taky přezdívaný hormonem stresu. Produkují ho nadledvinky a kdysi lidem pomáhal přežít napadení predátorem. Mobilizoval síly na boj nebo na útěk. Proč se ale o něm dnes tolik píše na tom internetu, jak už zmínila paní doktorka Cajdamlová, tak o to se zajímala i redaktorka Bára Kvapilová a ptala se na to endokrinologa Richarda Stejskala.
1: Tak ona vůbec popularita medicíny a hormonů stoupá díky internetu a pacienti si leco najdou. Na druhou stranu je pravda, že my jsme dneska podrobovaní určitě větší zátěži stresové. A říká se, že dřív ten stres byl také, ale lidé s ním uměli lépe nakládat. A dneska máme trošku problém, jak se s tím vypořádat. Jedna z možností je, že když prostě máme stresovou reakci, přijde vám špatná zpráva, s někým se pohádáte, tak je dobré nezůstat sedět za počítačem, ale jít to vyběhat jakoby. Protože ten kortizol vám zmobilizuje, prostě zvýší krevní tlak, zrychlí srdeční tep a nastartuje metabolické procesy, které jakoby vám uvolní energii. A tu energii, když nespotřebujete, tak ji máte v sobě a tam vzniká přetlak.
2: Cože? Nepřišly gumičky? A to mi říkáte, když jsem nechal udělat nálev, dejte mi hrachovou.
3: Hodně lidí dnes zajímá, jakou mají hladinu kortizolu.
1: No a to my vysvětlujeme pacientům, že ta jednorázová hodnota, když si nechají třeba i za svoje vlastní peníze nabrat kortizol v laboratoři, jim nemusí moc říct. Ve většině případů jim můžou mít trochu vyšší, ale nemusí to znamenat nemoc. Bojíme se odběru, nemáme rádi, když nám někdo píchá do těla jehlou a ejhle, kortizol je třeba trochu vyšší. Udělat diagnózu nemoci, která vede k chronicky zvýšenému kortizolu, je komplikovanější. Řekl bych, že skoro důležitější je nález nízké hladiny kortizolu. Ta může signalizovat jinou nemoc a bez kortizolu pacient chřadne, až může prostě upadnout do úplného komatu. Takže není to moc častého onemocnění, ale řekl bych, že když už si nechám nabrat kortizol, zajímalo by mě spíš, jestli ho nemám nízký než zvýšený.
3: Máte pro nás nějakou historku nebo zajímavost?
1: Nemoce s nadledvinkama nejsou až zase tak moc časté a těch pacientů, kteří mají úplně jasnou klinickou symptomatologii, že máte najednou depozita tuku v břiše a relativně hubené svaly na rukou a na nohou a měsícovitý obličej, to je klasický popis pacienta s nadbytkem kortizolu, tak se to dneska nevidí až zase tak moc často. A zajímavý je, že nakonec jsem takovou diagnozu udělal u svého psa, u svého kokršpaněla, ale tam se to projevovalo změněnou kvalitou srsti. To u našich pacientů tolik nepozorujeme, i když vlastně některé pacienty taky trápí. Ale u toho pejska to bylo výrazně nápadný, protože začal z ničeho nic olisávat v relativně mladém věku. A když se toto zaléčilo, tak krásně zase schlupatě.
0: Veselé a zdravě. Tak já myslím, že to testosteron z vlasy a i ten kortizol. Ten měsícovitý obličej, paní doktorko, co to je?
4: To je kulatý obličej, na kterém není vidět ta lebka, jo? Zvětší se vám tváře.
0: Nejsou vidět jako lícní kosti.
4: No, nejsou vidět a ano. Je to celý jako kulatý.
0: Úplněk.
4: Úplněk, přesně. Ano, to je ono. A já jsem ještě chtěla doplnit, že u toho měření kortizolu je také poměrně důležité, kdy ho měříme, protože on se pulzně v takových jako návalovitých dávkách vylučuje nejčastěji ráno, takže odebírá se vlastně mezi 6. a 9. ranní hodinou. Tam jsou ty hladiny nejvyšší, protože tam tělo vyprodukuje 75% toho kortizolu.
0: A záleží obecně na tom času, anebo jak jsme zvyklí vstávat?
4: No, ne, to je, tělo to dělá vlastně
0: to
4: v tu ráno, ano, tu ranní část a odpolední se provádějí mezi 16. a 19. a ten rozptyl, kolik vlastně toho kortizolu je obrovský, proto chápu, že pan doktor říkal, že lépe se poznají nízké hladiny, protože ten rozptyl u té ranní dávky je 118 až 618 milimolů na litr a u té odpolední je to 85 až 460. Takže slyšíte, že je to vlastně obrovský rozptyl a my poznáme, že je to nižší než 118 nebo odpoledne nižší než 85, to poznáme snadno.
0: Na co ten kortizol vlastně máme, co všechno ovlivňuje a jak souvisí i s tím stresem, to všechno ještě probereme s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou v našem pořadu Veselé a zdravě.
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu.

0: léta si a vznáší se, hlavně aby nebyla ve stresu. O ten jde v našem pořadu. Máme tu pořad Vesele a zdravě a téma připomene i posluchač Petr.
1: Zdraví Petr, asi jsem byl mimo školu, když šla řeč o kortizolu. Takže teď jsem hloupý synek, co se týče nadledvinek.
0: Já mám taky ten pocit, že jsem nikdy neslyšel o kortizolu až teď v poslední době.
2: No jasně, teď je to ale postgraduální studium medicíny, to je tak specializovaná oblast, to je endokrinologie, to je nástavbová věc. My jsme se jen tak letem světem dozvěděli během studia o kortizolu, je to teda glukokortikoid a jmenuje se kortikoid kvůli tomu, že je vylučován kortexem neboli kůrou nad ledvin a já jsem se jakožto leta studující různé věci o medicíně ke svému neuvěřitelnému údivu dozvěděla, že nad ledvina váží Patriku 8 gramů. To je fakt pidi mini orgáneček mrňavej.
0: Takový špendlíček.
2: No úplně pidi. No, takže to pro mě bylo překvapení, je v oblasti 11. hrudního obratle, v podstatě trošku níž je na levé straně, protože levá ledvina je dole, ta nadledvinka hačá na vrcholku ledviny a vylučuje vlastně dvojí typy hormonů. Jedny jsou vylučovány kůrou a tam patří mimo jiné kortizol, je jich tam daleko více, ale to vám nebudu složitě říkat. A potom zdřeně se vylučuje adrenalin, to možná taky znáte.
0: Ten už jsme slyšeli.
2: A teď jde o to, v jakém typu stresu se vylučuje ten kortizol. Ten se vylučuje, pokud spěcháme, něčeho se bojíme, to znamená strach ho vylučuje, a tlačíme na sebe a máme pocit bezmoci, že jsme jako v úzkých, v koutě.
0: Když nás třeba v práci někdo naštve.
2: No, ono, když nás křivdu. Naštve, no. Ano, křivda, nespravedlnost, strach, bezmoc, obavy, apatie, to jsou ty stavy.
0: Dobře, začne se vylučovat kortizol.
2: Ano.
0: A proč se vylučuje? Co má udělat?
2: No on má nás vlastně vybavit energií, abychom mohli vzdorovat nebo utéct. Čili
0: tak je
2: boj
0: to,
2: nebo
0: to docela
2: utěk.
0: Dobrý hormon, ne?
2: Je to báječný
0: tak
2: hormon.
0: Tak proč se ho bojíme?
2: No protože čeho je moc, toho je příliš. Aha. Ten stres, jak říkal krásně pan doktor, by měl být vlastně kompenzován pohybem. My máme utíct. Vy jste říkal predátor. Predátor je žrout, že jo? Tak šavlozubej tygr, když na mě šel, tak já jsem se lekla, vyloučil se kortizol, zvýšila se hladina cukru, metabolicky se...
0: To znamená, že máme být buď psychicky v klidu, aby jsme nebyli stresováni, ano. A pak, když už ten stres je, tak to máme jako vyběhat, vysportovat.
2: Vyběhat, pohyb vymlátit, zase. Pohyb zase.
0: Ježišmarja, vymlátit, pozor. Tak do pytle, jako boxovacího.
2: Do pytle, ano, do boxovacího, ne, pardon, samozřejmě, roztrhat nějaký papír, vykřikovat, čet něco, jo. Prostě
0: a když to
2: nezamrznout.
0: Tak co může ten kortizol způsobit, že se ho tak bojíme a teď právě proto se vyrojilo ano. Tolik zpráv na internetu, jak ho ovlivnit, protože že se i mění prý postava,
2: ano.
0: Nevím, co
2: ano.
0: Se děje?
2: No, děje se to, že se vlastně zvyšuje hladina cukru, zároveň se snižuje odbourávání vlastně vlastního svalstva tím, že se vytvoří inzulinorezistence. To znamená, nám se vylučuje inzulín, ale buňky na něj slyší. To znamená, že my máme mobilizované hladiny cukru, stoupá nám v krvi, aby mozek mohl přemýšlet, protože ten na to inzulín nepotřebuje a abychom rychle věděli, kam utíct a před kým a odkuď a orientovat se v prostoru a vzpomenout si, jak zabít tygra a podobně.
0: A může mít tedy ten kortizol nějaký vliv na naše zdraví? Pak,
2: no,
0: nebo
2: ale
0: pohodu?
2: V okamžiku, kdy my máme inzulinorezistenci vysokou hladinu cukru a my nepřemýšlíme a nehýbeme se a neděláme nic, no tak se nám z toho udělá tuk a ten tuk se vlastně udělá v oblasti krku, břicha, hrudníku, takzvaný viscerální tuk a zvýší se nám tep, zvýší se nám krevní tlak a vzniká takzvaný metabolický syndrom, obezita typu jablko, zvýšený krevní tlak a pokud to trvá dlouhodobě, tak cukru cukrovka druhého typu, která je typická inzulinorezistencí. Čili správně nad naším stresem bychom neměli nechat zapadnout slunce, měli bychom to vypustit z hlavy, vyventilovat pohybem, ideálně nějakým aerobním mezi lidmi, popovídat si o tom, jako my si teď povídáme.
0: Ale takhle to zní, že je to jako nenápadné, že ten kortizol vlastně ani nevíme, že takhle pracuje,
2: nevíme,
0: že s tím tělem něco dělá.
2: Ano.
0: Jak poznáme, nebo že jsme ve stresu?
2: Nám se zúží vlastně trošku zorné pole, to je jedna věc. Zvýší se nám tepová frekvence, teď jsou ty chytré hodinky, které jsou nám schopny tohleto zjistit. Zvýší se nám, jak říkám, hladina cukru v krvi. Dochází k tomu, že nemáme chuť, hlad. Pokud máme hlad, tak ho máme spíš večer na maloobjemovou vysokoenergetickou stravu, čili sladké, tučné, slané, tučné. To tělo jako chce rychle něco, teď se mění práce trávicího traktu, buď dochází k průjmům, aby se vlastně člověk zbavil toho střevního obsahu a líp se mu utíkalo, že jo, nebo dochází k zácpám, mění se tvar cév, čili čím díl to probíhá, tím hůř pro organismus, plus samozřejmě padá srst, že jo, vlasy hlavně.
0: Jestli se v tom vidíte, nebo v některých těch věcech, tak určitě i na vaše dotazy ty živé dojde. Ještě předtím se budeme věnovat těm, které přišly přes naše stránky www.veseleazdravie.cz. Za malou chvíli.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Vesele a zdravě dnes na téma hormony, kortizol, stres. Tohle se nám všechno propojuje i v těch možná dotazech, které dorazily přes stránky Vesele a zdravě.cz, kde je formulář pro vaše dotazy. Tak paní doktorko, co přišlo?
1: Já za ně moc děkuji. Jeden dotaz, pan Jan se ptá, zda má nějak upravovat hladinu kortizolu nebo se o něj zajímat. Je mu 53 let, v posledních měsících se cítí unavený, v noci špatně spí, už se mu nedaří vydržet se sportovní aktivitou jako dřív a něco přibral a ptá se, jestli je to jenom stářím nebo i hormony. Já bych rozhodně se nesoustředila na hladinu kortizolu, vysvětloval pan doktor, proč to je zavádějící, ale první bych zkusila zjistit, jestli nemá sníženou hladinu testosteronu, to se dělá na endokrinologii a v tom věku to může být, to je vlastně u mužů třetí pokles hladiny testosteronu. Testosteron je anabolický steroid, neboli pomáhá tvořit aktivní hmotu a proto lidé vlastně končí se sportovní kariérou, ať už muži nebo ženy, mezi 35 a 40 rokem věku, protože ta svalová hmota už není živena těmi anabolickými steroidy a výkonnost klesá. Takže testosteron. No a samozřejmě v 53 letech se to nedá nazvat stáří, ale metabolický obrat může klesat a panu Janovi bych doporučila zkontrolovat, jestli je dost bílkovin, jestli nemá stresy, o který dneska mluvíme, a to, že v noci špatně spí, ještě může znamenat, že třeba nedostatečně jí k večeři. Většinou lidé, kteří začnou přibírat, tak začnou odebírat stravu. Jenomže my, když nemáme večeři, tak ten organismus si říká, aha, tak musím ho vzbudit,
0: ještě se najíst.
1: Aby se šel honem rychle ještě najíst.
0: Jo?
1: Takže já bych klidně i druhou večeři, 3 hodiny před usnutím něco malého. A potom paní Dana, děkujeme, píše, že nás ráda poslouchá, vážíme si toho, jak bojovat se stresem. Ano, tady každá rada drahá. Někdo říká, že je ho trochu potřeba. Paní Dano, posílám vám úplně velikánský pozdrav, protože to je pravda. My máme vlastně...
0: Pravda?
1: Ano, my máme, když to vezmu od 0 do 10 na škále, tak ten stres by se měl pohybovat vlastně v oblasti 4 až 6. Nuda a nepřítomnost jakýchkoliv podnětů je obrovský stresor. To znamená, že my, když vlastně nemáme jako kdyby nic, tak my si ten stres sami vyrábíme. Já jsem teď byla v kasematech v Brně a tam vlastně říkali, že samotka, kdy ten člověk nemůže klábosit s lidmi a nemá fyzický kontakt a nemá žádnou práci, je tak obrovský stres, že vězňové, kteří byli na samotce, umírali po několika týdnech. Takže prosím, je velmi důležité mít eustres, to je taková ta radost ze života, takový to příjemný mrazení. A paní se ptá, že posiluje psychicky i imunitu, no tak kortizol konkrétně imunitu trošku snižuje a to, že se jí ptají lékaři, jestli nemá stres, tak to může být, že ona na sebe tlačí. Říká, že není žádná padavka, nehroutí se z termínu, je jí ale 48, přibrala, špatně se jí usíná. Je možné, že mám stres, i když mi to nepřijde? Ano, je to možné. Člověk si neuvědomuje, že se zvýšené věkem potřebuje víc odpočívat, pouštět věci z hlavy, házet za hlavu problémy, nechodit spát s těžkou hlavou, co bude zítra. Čili může být, že vy jste na ten stres, paní Dano, už zvyklá, takže vám to nepřijde, ale objektivně asi ve stresu jste.
0: Co vy, jak jste na tom s tou psychickou pohodou? Necítíte nějaký nátlak, stres? Jak jste na tom s hormony a jak se stavíte ke kortizolu? Všechno to s námi můžete probrat v klidu i teď po telefonní lince, vy, co nás posloucháte, protože otevíráme poradnu naživo s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou.
2: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Posloucháte jako každý pátek v tomto čase pořad Veselé a zdravě, poradnu o zdravém životním stylu, dnes na téma stres, kortizol, hormony a co s tím. Ptáte se na telefonním čísle 731 800 900. Kdo teď? Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den. Já chci poprosit, mám dospívajícího syna a jednoho velkého syna.
1: Ano.
2: A já jsem stále ve stresu, prostě opravdu, dennodenně.
1: Ano. A můžu vědět, co vás na té situaci s dvěma syny tak trápí, jakože třeba, aby neonemocněli, nebo zkuste?
2: No, syn, dennodenně syn jezdí na silnici, starší.
1: Jo, takhle, aby se mu něco nestalo, jasně.
2: Ano.
1: A druhý?
2: A ten mladší, no, tak takovej stres prostě... Prostě v té rodině tak nějak ty stresy jsou pořád asi.
1: Jenom chci říct, že jakmile už se jedná o skoro dospělé lidi, tak bych doporučila, protože mužům hodně pomůže, když jim maminka důvěřuje. Jo?
2: Ano,
1: v okamžiku, kdy se o ně bojíte, tak vlastně vyjadřujete nedůvěru, že zvládnou situaci. V okamžiku, kdy jim důvěřujete a jako držíte jim palce, představujete si z dobré konce, jak to všechno zvládnou, libujete si, jak jsou šikovní, hodní, já nevím, jaci. Ano, no, tak to, aby člověk nebyl ve stresu, to může zařídit jenom on sám tím, že nepopřeje ve své mysli příliš sluchu svým obavám, strachům a nevytváří katastrofické scénáře, jo? Protože my spíš si máme myslet na to, co si přejeme, aby se stalo, než na to, čeho se bojíme. Protože my to neovlivníme, to ovlivní ti hoši a vy jako ano. Maminka prostě musíte jim držet palce. Je to těžký, ale je to důležitý. Když tak si přečtěte od Čapka román Matka, tam se ano. to nádherně řeší.
0: Doporučení tedy.
1: Děkuji. Já děkuji, že jste zavolala, jste hodná, díky.
0: 731 800 900 náš telefon pro vaše dotazy. Musíme taky říct, že vlastně ty stresy jsou různé. Tady byl i telefonát předtím, že to bylo zvnějšku vlastně stres.
1: A já chci jenom upozornit, můj tatínek s nadsázkou říkal, že člověk si zvykne i na šibenici. Pokud my máme nějakou situaci, se kterou nic nemůžeme udělat, ona tam prostě je.
0: Ano.
1: A je to kdo z koho, to znamená buď já, nebo ta situace, tak my se musíme otužovat, počítat s tím.
0: Další telefonát. Dobrý den, přejeme ve vysílání.
3: Dobrý den.
1: Dobrý
3: já
1: den.
3: Jsem se chtěla zeptat, mě je teda 73, ale mám manžela staršího a on teďko jako je po docela... nemocích a tohleto. Projevila se u něj demence. Já prostě a dělám, co dělám. Prostě jsem přibrala a nemůžu prostě, i když prostě to scházím za
1: chápu.
3: Hlavu, že už je to stáří, se
1: jasně.
3: starat o něj.
1: No.
3: Ale prostě pořád přibírám a prostě mě nejdou dolů k ty chyla. No.
1: Rozumím. Tam je důležité, abyste si zkontrolovala, že máte dost jídla, protože to jsem říkala na začátku, v chronickém stresu člověk nemá takovou chuť k jídlu, nemá tolik jako soustředění na potravu, čili musí jíst jako malý dítě, jo, za maminku, za tatínka, prostě kontrolovat
0: nutit
1: si,
0: se.
1: Že toho jim dost. No. Pitný režim zkontrolujte a chtělo by to, jak říkal pan doktor, trošku fyzické aktivity, abyste to dostala z hlavy
3: to mám,
1: pryč.
3: No.
0: Zkuste
1: moc
0: takto.
1: Vám držíme palce, ať to zvládáte.
0: Další telefonát, další dotaz. Dobrý den, přejeme s doktorkou Kateřinou Cajdamovou.
1: Dobrý den.
4: Dobrý den, tady posluchačka od Olomouce.
1: A nestlumila rozhlas. Můžete si ho vypnout, prosím, protože my tam máme strašlivánskou ozvěnu a nerozumíme
4: ano.
1: moc dobře. Povídejte.
4: Hned to bude.
1: Ano.
0: Tak poprosíme všechny, aby takto činili. Dobrý den, ještě jednou.
4: Ano, dobrý den. Prosím vás, já budu jiný téma. Já jsem jako diabetik. Můžu hovořit?
1: No, schválně, říkejte.
4: Já jsem diabetik a mám dlouhodobý cukr. Paní doktorka mi napsala lék a já během 14 dnů, i když nejsem obézní, jsem hodila 10 kilo. Od té doby, už to jsou 3 měsíce a 4, já nemůžu přibrat a právě jím a hubnu.
1: A paní doktorka to ví?
4: Ví, ano.
1: Jo. No, pravděpodobně nemusíte mít úplně dost třeba bílkoviny, jo. Ve vyšším věku bílkovina, zdroje jednak jsou drahé, ať už jsou to ryby, nebo maso, nebo sýry kvalitní, tak prostě z toho jídelníčku lidí mizí a tam může potom docházet k ztrátě aktivní hmoty. Zkontrolujte si, jestli jíte dost bílkovin. Mělo by to být zhruba 75 až 80 gramů v průměru na den.
0: Jo? Tolik tedy doporučení. Trochu mimo téma.
1: Třeba asi kalorické tabulky. No ale ono je to i k tématu, protože já jsem říkala, že chronický stres vede k vývoji diabetu druhého typu.
0: To je pravda.
1: A tam může vlastně z dlouhodobého hlediska to takhle vypadat.
0: Cítíte se v nepohodě, projevuje se to na vašem zdraví, postavě, třeba i neschopnosti usnout, spát, špatně se probouzíte, cítíte málo energie. Tohle všechno můžete probrat, protože třeba souvisí i s hormony, i s tím kortizolem, o kterém dnes mluvíme. Ptejte se dál na telefonním čísle 731 800 900.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ano, vysíláme pořad Veselé a zdravě.
1: A já nikam dál nepůjdu, já tady sedím a těším se na vaše dotazy.
0: Na telefonu 731 800 900 je můžete klást. Kdo tam je teď? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady u telefonu Gajdošík.
1: Dobrý
2: já vás
1: den.
2: Všechny zdravím a zdravím všechny posluchače. Chtěl bych se vlastně hlavně s posluchači podělit o nějakou svoji pozitivní zkušenost
1: tady
2: v souvislosti s tím tématem kortizolu a stresu. Já jsem pracoval jako technik na jiždění parních turbín, což byla hrozně stresová práce a po dvou letech v té práci jsem šel pak vlastně na prohlídku preventivní, na odběry a paní doktorka mě zjistila prediabetes a vlastně ta cesta byla taková a bude to diabetes a máte vysoký cholesterol a tak dál.
1: Ano.
2: Což mě vlastně dokoplo k tomu, ne, to musím změnit. A,
1: ano.
2: A chci říct, že se to povedlo a co mi pomohlo, tak vrátit se k pravidelnému spánku, vrátit se ke sportu, vrátit se k tomu neprožívat ty starosti, nevidět tak jako jenom tu práci, ale
1: hodit to za hlavu. Ano,
2: přesně tak.
1: Děkujeme jo, takže a prediabetes pryč a všechno pryč.
2: Přesně tak. Všechno
1: ano.
2: Pryč a znovu zdraví.
1: Báječný.
2: Takže má to smysl se o něco snažit a přeju všem, ať se podaří
1: vám. A vy jste teďko řekl strašně důležitou věc, neřešit následky, ale řešit

0: příčinu. A příčinou u vás bylo vlastně ty významy, které jste přikládal té práci a teď jste si začal v sobě přikládat. Výborně.
1: Ať se daří. A zdraví. Mějte se hezky.
0: Naschledanou.
1: Telefonní číslo 731 800 900 je tu pro vás a dnes řešíme stres, hormony, kortizol. Dobrý den.
2: Dobrý den, já bych chtěla poděkovat paní doktorce.
0: Za co?
2: Já jsem nad tím byla taky tak, jak ta paní, co tam volala posledně, těch 10 kilo,
0: no.
2: Co chodila.
0: No.
2: No a máte pravdu, jsou to ty bílkoviny.
0: Je, ale to mám to, radost. A vám pomohli, to, jo?
2: Pomohli mě.
0: Super.
2: Začínám přibírat, jsem spíš víceméně trošičku jako v klidu.
0: Ano.
2: To je jako astmatik, mám taky hodně toho adrenalinu.
0: Jasně.
2: Ale to všechno odbourávám, všechno házu za hlavu.
0: Výborně.
2: A to opravdu tady ta odpověď mě pomohla.
0: Tak to mám velkou radost.
2: Ale ještě podotýkám, ano? Že dělám denně 3-4 kilometry.
0: No jasně, výborně, hodinu venku.
2: Chodím.
0: No. Správně. A chůze no. Je strašně důležitá. Představte si, že prý dokonce kvalita lýtkových svalů předpovídá dlouhověkost. To znamená, když my chodíme, tak ty lýtkové svaly vlastně fungujou a podle toho, jak pěkně ty lýtka nám fungujou, tak dlouho žijem. A ještě druhá věc, kromě lýtkových svalů, je dobré klábosení, protože když mluvíme s lidmi tváří v tvář, prodlužuje to život a snižuje to stres.
1: Tak si s námi popovídejte, aspoň na dálku. Není to tváří v tvář, ale posloucháme vás a snažíme se i poradit. Ještě někomu dalšímu na telefonu v pořadu Vesele a zdravě. Kdo volá?
3: Dobrý den, my jsme tady ohledně toho kortizolu.
0: Povídejte, posloucháme.
3: No, já jsem jenom chtěla říct, že prostě třeba ten, jako, že to je hormon.
0: Ano.
3: A že jsem ho třeba hodně měla ve škole.
0: Ano. Bezva. Takže vy jste ho měla už na základce?
3: No, jako jo, no někdy prostě z té školy, jak toho bylo hodně, no.
0: A co jste s tím dělala? Protože už zníte jako skoro dospělá, možná úplně dospělá žena, tak co jste s tím dělala, aby to nezlobilo?
3: No, vždycky se mi nejvíc vyplatilo počkat na prázdniny.
0: No jo, tak jo. Tak to je ano, dobře.
1: Dobře.
0: Ale v podstatě slečna nebo mladá paní hovoří o tom, že se pomáhá rozhodně těšit na to, až bude lépe.
1: Tak, dobrá zpráva. Ještě se budeme kortizolu věnovat. I takové malé shrnutí uděláme za malou chvíli v našem vysílání. Tak zůstaňte, jak mi říkáme, napříjmu.
4: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
5: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Vesele a zdravě, ještě takovéto malé shrnutí a závěr dnešního pořadu, kdy mluvíme o hormonech, stresu a kortizolu, tak možná ještě jednou, paní doktorko, jak si správně ověřit tu hladinu kortizolu?
1: No, hlavně my bychom neměli úplně ověřovat hladinu kortizolu, ale my většinou poznáme, že jsme ve stresu podle toho, že špatně spíme, stoupá nám krevní tlak, mění se nám citlivost na glukózu, to znamená, můžeme mít vyšší glykémie, můžeme začít přibírat, jsme třeba trošku úzkostní, smutní a podobně. Čili neřešit ani tak, kolik je hladina kortizolu, jako spíš řešit, jak to udělat, abychom v tom stresu tolik nebyli. Spát bychom měli něco minimálně 7 hodin, spíš 8, radši jdeme spát dřív. Další, co bychom měli, tak bychom měli přemýšlet o tom, jestli dostatečně jíme, jestli náhodou si neděláme zbytečné starosti, jako nám tady říkala paní. S vyšším věkem se může proměnit i to, kdy vstáváme a kdy chodíme spát, tak z toho nemít starost, ale třeba když se budíme dřív, což je typické zejména u žen, koukat na východ slunce, libovat si, že je zelená tráva. Vůbec libovat si a být vděční za to, co máme, že nám teče teplá voda, to všechno jsou věci, které snižují stres. A nezůstávejte prosím sami, lidí je všude velká spousta a když půjdete ven a třeba si sednete na lavičku a budete se usmívat na lidi a třeba chválit, jakým to sluší nebo říkat, že je dneska hezké počasí, tak lidem uděláte hezčí den a sobě snížíte hladinu stresu.
0: Takže nečekat, že se změní situace vedle nás, ne. Ale trochu aktivně k tomu přistoupit.
1: Přesně tak.
0: A vyhledávat i ta pozitiva.
1: Nepřestane pršet, když ano. Mě to bude vadit, ale když si zvyknu na déšť a najdu v něm něco pěkného, tak mě bude líp.
0: Ještě mi prozraďte o tom stresu, často lidé třeba ani neví. Mnohokrát to tady padlo i v těch dotazech, které byly zaslány přes ten náš formulář na stránkách. Jak se může ten stres ještě projevit na našem těle, abychom si toho všimli jinak? Kromě toho, že tu padlo, že prostě špatně usínáme nebo vstáváme, že přibíráme na váze, jsou tam i jiné důsledky toho
1: Patriku,
0: nebo projevy?
1: Já bych byla radši, kdyby lidi se zamýšleli, co dělám, proč to dělám, baví mě to, funguje to, je mi dobře. A vlastně ptali se svého mozku, nekoukali, co dělá tělo.
0: Možná jsou tak sevření, že si na to nedokáží odpovědět.
1: Ne, buďte si jist, že každý člověk moc dobře ví, co ho trápí a říká se tomu péče o vnitřní dítě.
0: Takže umět si to přiznat?
1: V každém z nás je nějaké vnitřní děťátko, které občas se vsteká, občas fňuká a občas je dobré se ho zeptat, co pak tě trápí. A když ono řekne, no s tím nemůžu nic dělat, tak řeknu, ale tak můžeme se na to třeba vykašlat, hodit to za hlavu, s někým se zasmát, udělat z toho vtip. Prostě nenechávejte to být.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdhamlová, já připomínám také to, že naše témata najdete samozřejmě jednak na webu, tedy www.veseleazdravie.cz. Jsme s vámi i na Facebooku s dalšími radami, tipy, informacemi a nikdy nebudete úplně mimo, budete naopak zásobeni dalšími věcmi, takže staňte se našimi fanoušky na Facebooku na profilu Vesele a zdravě a repríza nás čeká taky vždy po té 13. hodině premiéra a po 20. hodině v pátek pak ještě jednou naše vysílání. A my se budeme těšit na to další páteční a vám přejeme hezké léto, paní doktorko, taky užijte si letní víkend.
1: A stres hoďte za hlavu.
0: Je to tak, loučí se Patrik Rozehnal, uslyšíme se dnes určitě ještě jednou a posílám taky písničku před dalšími zprávami.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Přes Česko procházejí silné bouřky. Podle meteorologů hrozí až do dnešní půlnoci. Pod Novomlýnskými nádržemi uhynulo kvůli sinicím už asi 1,5 tuny ryb. Zítra bude převážně oblačno, místy s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. V Česku hrozí silné bouřky. Výstraha meteorologů platí až do půlnoci. Bouřky může doprovázet krupobytí, přívalové deště nebo nárazy větru o rychlosti až 70 km za hodinu. Na Vysočině kvůli nim měli hasiči už asi 30 výjezdů. Odstraňovali popadané stromy a čerpali vodu ze zatopených sklepů. Pořadatelé taky kvůli počasí přerušili program hudebního festivalu Colors of Ostrava. Podle Miloše Dvořáka z Českého hydrometeorologického ústavu budou bouřky během večera postupně slábnout.
2: Protože bouřky přestanou dostávat tolik energie od slunce, takže počítáme s tím, že teďka aktuálně ještě budou silné bouřky, zejména v té oblasti Českomoravské vrchoviny, Pardubická, Hradecká, postupují směrem k východu.
0: Situace na Dyji pod Novomlýnskými nádržemi zůstává kritická. Uhynulo tam už asi 1,5 tuny ryb. Oznámil to předseda Moravského rybářského svazu Miroslav Láníček. Ryby hynou kvůli nedostatku kyslíku, který spotřebovávají extrémně přemnožené sinice. Dnes je hasiči s rybáři odstraňovali. Stejný problém řeší podle Láníčka na tomto místě každý rok už několik let. Několik pokut kvůli nefunkční klimatizaci v autobusech veřejné dopravy v Plzeňském kraji dostal dopravce Arriva. Za nedodržení komfortu cestujících ho potrestal krajský organizátor veřejné dopravy. Ten pro lidi zároveň každý den zveřejňuje seznam spojů, které vyjedou bez klimatizace, říká koordinátor veřejné dopravy Martin Fencel.
3: Ve standardech s dopravcem je nějaký rozsah teploty, jakmile je klimatizace nefunkční, tak se ten standard dodržet nedá. S dopravcem se pravidelně jedná, do terénu vyráží kontroloři, aby to měřili ty teploty. Je to technika, takže nějaké výpadky tam mohou být, nicméně to překročuje nějakou jako únosnou mez.
0: Dopravce Arriva podle mluvčího Jana Holuba pochybení přiznává a je připravený pokuty zaplatit. Sport. Zítra začne v Praze tenisový turnaj WTA 250. O víkendu se odehraje kvalifikace, v pondělí odstartuje hlavní část. Z domácích reprezentantek se v ní představí i Barbora Krejčíková, Marie Bousková nebo Tereza Valentová. Letošní ročník turnaje se i z kapacitních důvodů přesunul ze Stromovky na Štvanici. Počasí. Zítra bude převážně oblačno, ojediněle během dne přechodně místy čekáme přeháňky nebo bouřky. Večer pak bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na jihovýchodě Moravy až 30.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Na dálnici D35 z Lipníka nad Bečvou dejte pozor za sjezdem na velký újezd. Na kilometru 283 řeší nehodu osobního auta, to narazilo do svodidel a v místě se zpomaluje. A na D5 na 38. kilometru směrem na Plzeň stojí porouchané auto. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už začíná pořad Zlatá láska.
1: Zlatá láska.
4: Poslední díl z našeho cyklu opravdových láskyplných příběhů patří lidem, které víra a láska neopustila ani tehdy, když se jako rodiče museli vzdát vlastní dcery.
5: Manželství uzavřeli jednoho mrazivého dne před 50 lety. Od té doby je hřeje láska a nebojí se mluvit o vděku a milování.
4: Jemu je 74 let, ona oslavila 71. narozeniny. Na jejich příběh je zvědavý Petr Kostka
5: a Carmen Majerová.
1: Zlatá láska, zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Za silným příběhem lásky, které říkáme zlatá, se dnes musíme vydat do podhůří Orlických hor a Jeseníků.
1: Právě tam žijí Květoslava a Čestmír Šulovi, které do našeho pořadu přihlásil jejich milující syn.
0: Brzy pochopíte proč. Sami by zřejmě hledali sílu těžce. Jejich příběh je překvapivý, mrazivý a plný lásky. Uslyšíme ho díky návštěvě Patrika Rozehnala u nich doma.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den, pojďte dál teda.
4: Teda, jdeme. Pan Šula, dobrý den. No, dobrý. Vy budete Čestmír?
3: Ano.
4: Já jsem Patrik Rozehnal.
3: To jsou rád, že vás poznávám. My vás známe z rádia, ale nevíme, jak vypadáte. A tak teď to vidíme.
4: Tak, koukejte, dobrý den.
5: No.
4: Květoslava, to by se slušelo přinést nějaké hezké květiny. Mám je sebou pro vás.
5: A to já si nezasloužím, zasloužím.
4: Za ta léta s Čestmírem.
5: Že? No jsou to léta. Jež, tak moc děkuji, moc. Já si usuším a vzpomenu si na vás, to víte, že jo. Já poslouchám Olomouc denně.
4: To je dobře.
5: Denně do noci. No, v noci, když nemůžu spát, já jsem jenom na Olomouci. Krásné pořady, všechno.
4: Tak v jednom z nich budete i vy?
5: Ale to nemusím. Děkuji.
0: Poznali se u tance a dobrého vína během vinobraní v roce 1971. Čestmírovi bylo tehdy 22 let a právě se vrátil z vojny.
1: Květě bylo 19 a svého budoucího manžela viděla poprvé až na večerní zábavě.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
5: No, on chodil pro mě tancovat, no a pak mě slíbil, že mě zaveze dom. Já jsem tam byla s holkama, tak s těma už jsem nešla dom, že jo. No a
4: to jste tak scháněla odvoz, nebo?
5: Ne, on se nabít. Měl motor.
3: Ona byla hezká, pohledná, šikovná. Bylo to krásný, no.
4: Jak vypadaly ty schůzky, když jste si řekli, že spolu budete chodit? Měli jste nějaké svoje místo? Jak jste trávili ten společný čas? Vyzvedl vás Čestmír doma, vzal vás za ruku, odvedl si do parku, nebo pozval na kávu, na čaje, na tancovačku? Co to bylo?
5: No, tak to jo, to byly ty zábavy taky, když byly v nedělu, bývaly čaje, to už teď není, to jsme chodili každou nedělu, tak to bylo zase, přijel pro mě, pak mě zase odvez. Potom jsme jezdili spolu na výlety, a i na dovolené jsme spolu v té době už byli. No, bylo to moc hezky.
4: Kam jste bral Květoslavu na výlet?
3: No, různě tady po republice. Prachovský skály a Držbarský a takový, no, prostě trochu po těch horách, i když jsme v horách, jo, rovina, je to pěkný, ale je to takový jako nezáživný, jde jsou kopce. No a na poutě jsme tak jezdili a takový různý akce, no co byli, že?
4: Kdy jste se trochu víc odvážil projevit svůj cit ke květě, ať už jí dát pusu, nebo jí obejmout, nebo nějak se k ní víc přivinout?
3: No, to víte, že to bylo za nějaké, já řeknu třeba měsíc, dva. Ona to moc nechtěla, že jo, protože asi se mě bála, nebo co. No, ale pak jako polevila, že. No a první noc jsme strávili jako spolu za svobodná. Ona tam měla babičku, která měla to hospodářství. No a ona byla zima a já jsem měl jít pěšky dom a ona říkala, pojď, půjdeme k babce. No a tak jsme skončili v posteli, že jo.
5: No ale horší bylo to, že potom otec nadával, kde jsou. No, to už nemůže, že? No a tak to tak, chvíli jsme toho zase nechali, že jo, už jako mě přivez a odjel, že jo, no a to se tak stupňovalo, no, až pak začal chodit k nám, že jo, no a...
4: Jak se to dozvěděli tedy rodiče, už napevno, že vy dva k sobě patříte, chodíte a brali vás už jako pár?
5: No, protože můj otec a jí matka znali jeho rodiče, že, no a tak... Otec ho neznal, no tak jsem se doma řekla, kdo je, že, od koho je. No a tak oni to moc nechtěli. abych jako chodila ještě s nějakým klukem a takhle, že jo, no ale to stejně nepomohlo. On přijel, no tak jsme do kina jsme sem jezdili, z kina jsme chodili, pají byla hospoda, tak vždycky mě pozval na Tatranku a na kávu v těch letech. To bylo co? Jako, anebo smažený sýr, že a hranolky byly v té době, že tak mě to koupil, zaplatil, zavez doma, tak pak mě koupil prstýnek, já jsem ráda nosila prstýnky, nosím dodnes, jako, no a tak to tak začínal, no, až to skončilo, no, byla jsem těhotná z toho nakonec, no, tak museli udělat rodiče svajbu, tak na, udělali.
1: Na budoucí nevěstě už bylo vidět těhotenství. A tak rodiče obou snoubenců rozhodli, že bude svatba.
0: Slavnostní den byl naplánován na svatého Matěje, tedy na 24. února 1973. Pozváno bylo celkem 80 hostí. Začalo se s přípravami. Peklo se cukroví a švadlena šila krásné šaty.
5: Šaty mě krásný ušila, bílý, v tom byla taková zlatá nitka, byly teda krásný, no, dlouhé rukáv, no, kolice sešla ráno, no.
3: Byl autobus, který nás vezl napřed do kostela obřad a potom na obecní úřad.
4: Vy jste jeli na svatbu autobusem?
5: Autobusem, no tak já pak 80 lidí a auta, ne, kdo pak měl auto, že nikdo neměl, tak naši museli zjednat autobus, no a všetci se naložili do autobusu a zavedli se do kostela, to dřív byla svatba v kostele.
4: Jak sedí v autobuse nevěsta a ženich, nevěsta vzadu?
3: Ne, v obráceně, tam já vepředu a myslím,
5: ty jsi byl vzadu, no, no, no. A to ještě ten autobus nevjel, protože bylo tolik sněhu, že ten autobus tam nevjel s náma. V jedné té zatáčce zůstal viset a konec. A musela, já jsem měla ty botičky na nohách a já jsem v tom sněhu musela tlapat až do kostela navrch. Dřív bylo třeba sněhu, když my jsme se brali, to byly tak, my jsme tomu říkali bariéry, jak ten sníh prohrnuli, tak metrový ili víc po obou bokách bylo tolik sněhu a ten autobus jel jak tunelem. Si to dovedete představit, já to vidím, když si to uvědomím, jak teď. No a zvládli jsme to, šli jsme do kostela, že jo.
4: Tam jste drkotali zuby, ne?
5: No byla zima hrozná, no. Přežili jsme to, pak jsme šli na ten výbor, tam nás zase můj stréček sevzdal, ten tam sevzdával, to byl můj stréček. No a zase jsme nasedli do autobusu a jeli do hospody.
4: Co jste měli?
3: To jsme měli, měli jsme nudlatovou polívku.
5: No a ty jsi mě krmil?
3: No a potom svíčková, že jo, tradiční, dřív to tak bylo.
5: No a tak se už potom jenom jedlo, pilo, večeře byly řízky a salát. No, cukrovýho bylo, všechny ho bylo po stole, hudba byli, muzikanti, tancovalo se. No.
4: Jak vypadal ten váš první tanec?
5: Ježiš, to...
3: To byl proužák. Asi tělo na tělo, líčko na líčko.
5: To nebylo tak v té době vůbec, to by ještě mě tata napráskal tam na tom sále. To tak nebylo jak teďka, že? To dřív bylo takový sváteční, ty svatby slušný. A pěkný, bylo to obyčejný, ale bylo to pěkný. No, rodiče byli šťastný, jeho rodiče měli rádi mě a mý rodiče měli rádi ho. My jsme byli jako v mé rodině, jako mě měli nerad a jeho.
3: No. No a ještě vám řeknu, no, že to je zhoda jmén. Já jsem se jmenoval Šula a ona Šulová.
4: Ne.
5: No. Mm-hmm. No.
4: S tím za vámi přišel.
5: No to nevím, jako jestli s tím, ale jako měli jsme s tím aj problémy. Když jsme něco vyřizovali, tak třeba se mě ptali za svobodná jméno. Říkám Šulová. No a když jste se provdala, jaký jméno, já říkám Šulová. A oni nám řekli, no ne, to jak jste se provdala, ne, že zas. Já říkám, no za Šuli zas. No. A to jsme kolikrát takhle měli problém s tím. No a jsme spolu 50 let, Šulovi, no.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Manželé Květoslava a Čestmír Šulovi nám vypráví svůj zlatý příběh.
2: Brali se z lásky, ale Květa zároveň v požehnaném stavu. 2 týdny po svatbě se jim narodila dcera.
1: Pokojíček u rodičů v domě už nestačil, ale štěstí jim přálo a Čestmír dostal od podniku byt. V něm přivedli na svět syna a pobyli tam 14 let, než si postavili svůj vlastní dům.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Žijem tady doteď a práce pořád. No tak žijeme, ale máme smalu jednu, jsme měli v životě. Ta holka, jako když měla 18 roku, tak jako se vyučila průvodčí vlaků. A začal problém. Začala pít a stupňovalo se to, až do té doby, že si potom neuznala otce, neuznala nic, no ale ona měla dobrý úmysl nechat ju tam porodit a nechat ju tam.
4: Takže s někým se spustila, měla dítě, očekávala a nechtěla si ho nechat.
3: A pak uchytli ty bolesti doma, on ho teda odvážel do porodnice, do Šumperka už.
4: Myslíte tam manžela?
3: No, protože ona žila s náma. A ono to nebylo na ní znat. Až pak nějak se to projevilo, já říkám, ty mě tak ona připadne, že je těhotná, jako asi toto. No taky, že byla.
4: Ani vám to neřekla?
3: Ne, nic vůbec. No, protože, já bych vám řekla pravdu, ona se chytla takové party v 18 letech, holek, už matek, o 10 let starší, no a lítali po samých diskotékách, všude se pilo, no tak pak se teda narodila ta holčička za 10 let. A tak tu holku jako porodila a nám zavolala, že už udala pryč hned. A když jsem to slyšela, víte, co to pro mě jako takový děvčátko tam nechat? To mě tady sousedka vždycky říkala, ta je zdravotní sestro, říkala, Květo, vem si ju, víš, jak tě to bude mrzet, ona bude mít rok, dva, ty řekneš, a už by měla 3, a tak počítala, ty umít už, ale nebudeš, vem si ju, já říkám, Vlasto, mě už je 54 let, já takový děcko, ježiš, vychovávat sama a všecko, zvládneš to, no.
5: No a tak jsme říkali, ať to zruší, že ji budeme vychovávat. Jenomže nám bylo 50, přes 50, nám říkali v kojeňáku, že to není možné, že už jsme na to staří.
3: Já říkal přece první vnučku a nenecháme ji tam, že? No tak jsme ji vzali.
5: No a potom ona to sociálka a to přišla, no a tak se to řešilo přes sociálku. No a potom nám ji jako dali, ona to musela zrušit, že ona už měla jít vnučka někde k Přerovu, už to měli všecko vyřízené. No ale ono se to zrušilo, no a tak jsme ji vzali dom, jenomže to byly perny leta, ona pořád popíjela.
3: Chodila jsem do práce, přišla z práce, ona s něho teda byla, ale všechno jsem musela dělat já, no ale moc se jí nevěnovala, že v noci se musela stávat já, když jsem ráno musela stávat po 5:30 do práce, tak v noci plakala, tak ona něho párkrát aj hodila přes postele a to. A já jsem teda stala, dala jsem jí flašku, všecko, že do práce, jsem přišla dom, ona 2x v týdnu to využila, ona utekla, říkám, nechotní, kde máš tu děcko? Ona ujela, přišla, třeba druhý den napitá, že všechno možný. Já jsem hrůzotrnula, abych už byla zase doma a mohla být s něho, že žádný spolek na něj nebyl. Když odešla třeba 3 dny, se nevrátila, když už pak tak čapala a mluvila, no to bylo hrozný. Tak vždycky maminka, že co já jsem takovým dětské ti měla říct, když maminka doma nebyla. A když přišla dom, no tak lehla a spala. A spala a děcko třeba plakalo u postele, ale protože byla unavená a tak dále. No a tak jsme tak žili. Já jsem pak šla o ty 2 roky do toho důchodu. No to byl život, to vám nepřeju. 30 let jsme se trápili s toho dcerou. Od 18 až do 47 let jejího věku, když teda jsme už potom si nevěděli rady, protože ona už nám vyhrožovala, že nás pozabíjí. My jsme se zamykali v ložnici, to vám nelžu půl slova.
4: Vlastní dcera?
3: Vlastní dcera otcovi řekla, ať už si vykope na hřbitově jamu, ať ho tam hodí, že ho zabije jedno. A tak my jsme se už tak báli, že jsme vždycky se na večer zamkli, mám ložnicu, že jo? Ale ona měla malo na vrchu. A já jsem měla strach, aby ji neublížila. Tak jsem vždycky poslouchala všecko, no když plakala, tak jsem šla k ní samozřejmě, že jo. To já jsem plakala, protože říkám, běž s ní, lehni si s ní, ona tě chce, kolik tě vidí. To máš jedno, s kým si jdeš lehnout, nebo chrápat, jí řekla dokonce, no úplně zprostě. Nedělé to, měj to děvčátko ráda, nemá taty, že, měj ju ráda. A ona byla hezunka, když byla malinká, takovou. No 1,60 kg, když se narodila, jsem mu vypatlala. Všechno jsem jí vařila, dávala, dělala. Nechci na to vzpomínat.

0: Bezmoc a strach dohnal manžele Šulovi ke kroku, který nechce zažít nikdo z rodičů. Zavolali na dceru policii.
1: Poprvé jim tento krok nepomohl. Při zásahu se zdálo být vše v pořádku. Podobně to vypadalo i po druhé, protože policisté nebyli přímými svědky jakéhokoliv násilí.
2: A jak oni klapli dveřima, tak ona řekla: tak, teď vás tady pozabijím. Ty se rychlo vrátili z té chodby na ňu, sem hned tu spoutali, jako hned ji odtahli a říkám, a vidíte, a takhle to je u nás pořád a vy nám nevěříte, že a ještě jedno přijeli s takovýmhle, ano a tak ho odvezli na záchytku, tam ho nechali 2 dny vystřízlivět a pustili ho dom a nic se nedílo, no život zas kruté byl dál.
1: Po dlouhých letech strachu o vlastní život se situace změnila. Soud zakázal dceři vstup do domu rodičů a nesměla se k němu ani přiblížit.
0: Květoslava a Čestmír dostali vnučku Petru do své péče a starali se o ní, jak nejlépe uměli.
2: Já jsem byla s nervama úplně vyřízená, to si nedovedete představit tady toto, no a tady přišel pak starosta za náma ten a ten říkal, řekněte mě, co jí tu chybělo, když já to u vás vidím, co jí chybělo, já říkám, vůbec nic. Když to děvčátko po ní chtělo, maminko, pojď, půjdem se někde podívat, myslíte, že ona s něho někde šla? Nikde, my jsme s něho ty karnevály dětsky, všecko, my jsme už všechno teda naučili, to děcko bylo ke všechnýmu vedený, proto se dobře se učí, bude maturovat na rok, že? Taneční prodělala, všechno jsme jí zaplatili, byli jsme na tanečním nádherný, že teď bude mít tu maturitu, že všechno půjde dál na vysokou, chce být učitelko. No a tak jsme, tak teprve teďka, co je pryč, teď už bude 3 leta pryč, tak teprve si teďka tak žijeme tak krásně, nemusíte se bát, já jsem myslela nehlý a to jste furt, už jde, už to, co my jsme u ní byli úplná hadra.
3: Zlatá láska, dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Posloucháte tklivý příběh Květoslavy a Čestmíra Šulových, kteří jsou spolu v manželství už 50 let.
2: Jejich dcera dnes žije ve stejném městě, ale do života rodičům už nemluví.
1: Málo kdo si však dovede představit, co si musí prožít táta s mámou, když je zpřetrháno rodičovské pouto s jedním z potomků.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: No já vám řeknu, jí patří velký dík, protože ona se o všecko starala a já jsem měl ochrnutý ruce. Já jsem nemohl nic dělat. Matku tady měla malou a mě musela utírat zadek, mě musela oblít všecko. A Stoldno to měla 95 let, její matku taky, no tak všecko by bylo na ní, to byl hrozný rok.
4: Protože on onemocněl, to ještě se stala chyba. On onemocněl, on měl rakovinu, takže měl ty chemoterapie, že jo, a z té chemoterapie mu ochrnuli ruce. Takhle zostali mu ruce 3 měsíce, takhle.
5: Svěšené.
4: No a on se nevoblík, nenajet, já jsem ho krmila jak malý děcko, on takhle seděl a takhle měl ruky, nic. Oni znovu byl v Olomouci, jako, a tak mu tam dělali, dávali nějaké injekce nebo něco takového, že by to mělo pomoct. Jakože dostal zvláštní injekce za 160 tisíc korun a že teda to mělo pomoct a to nepomohlo. Tak jako on už tak zvostane. Víte, co to pro mě bylo? Víte, co to pro mě bylo? Děcko, mamu a...
5: Čestmíre, vy máte takové štěstí, že máte takovou paní, to je anděl na zemi.
3: No však proto jsem si ji vybral. Já jsem to viděl, že bude taková.
4: Teď si představte, kdyby tak on zvostal, tak já jsem ho musela do domova. Je to 10 let zpátky, já musel být do domova, protože já bych to nezvládala. To máte koupání, to máte všechno, nechci stříhaní, no všechno, holení, všechno a to děcko do toho a to v žádném případě.
5: Kdy se objevila ta první světlá chvilka, že jste pochopili, že to cvičení má smysl, že ten cit do rukou se vrací a pro koho to byla v tu chvíli větší radost?
3: No, já myslím, že pro ňu, protože ví, že už jí ubyla další práce, jak se to všecko zlepšilo a šlo hýbat prstama, takže už jí to odpadlo. No a cvičil jsem jako sám, že? Což ještě dělám, třeba sedím u televize a mnu si tak ruce, protože to mám. No prostě dělat, aby nezvostali jako ty prsty v klidu.
5: Ale... I vy jste musel mít radost, se vám trochu hnala možná i slza do oka, když jste zjistil, že se to vrací a že ruce zase budou fungovat.
3: No byl jsem taky rád, když už se to vracelo, protože to víte, jak je chalupa, je práce, ona by to všecko nestačila. No a tak jsem rád, že můžu aspoň pomoct řezat dřevo a takový, že se to dalo. Není to v původním stavu, je to pořád cítit, že to není ono, ale dá se s tím dělat. No.
5: Když poslouchám ten váš příběh, tak život vás opravdu hodně zkouší.
4: My jsme si prožili hrozně těžký život. Jako a zbytečně s tou dcerou, kdyby byla normální, a i když si to děvčátko donesla a nenechala si platit, otec neplatil, nenahlásila žádného otce, otec neplatil ani korunu. Na ňu, na to děcko, ona neuznala otce a řekla nám, když jste si uzali, tak se staréte. Já můj úmysl byl, že budu rodit v Ústí a že hned ju tam odložím a vy už se k ní nedostanete a bude pokoj. Tak to bylo. No, má 18, zvládla jsem to. Bylo to těžké chvíle.
5: Vy jste tak silná ženská, plná lásky, protože když dokážete přesto všechno přestát to příkoří od vlastní dcery, protože pořád tam vzadu muselo být takový to, já jsem tvoje máma a nechtěla jste se možná vzdát a pořád jste věřila, že to dobře dopadne.
4: Já jsem věřila, že ona si dá říct, To jsem furt věřila, to on už bojoval o to, z domu půjde, nebudem to tu trpět. Já jsem mu vždycky říkala, nechoď nikde na policiu, nech to být, ona si třeba dá říct.
5: Ale jak vy jste si byli oporou, co to pro vás znamenalo v té době, jak jste to prožívali, když jste měli šanci jít si třeba večer lehnout, vyplakali jste se na rameni, postěžovali jste si, nebo jste se jen tak drželi za ruce, dávali jste si nějak sílu. Jak jste se vlastně podporovali navzájem?
4: Tak jsme to probírali, lehli jsme si a probírali jsme to, nálada nebyla na nic, že jo, jako no, tak co dělat, že jo, já jsem pořád ustupovala a nechtěla jsem ji vyhodit a takový, že je to dcera, no ale to, kdybyste to viděli, že no, tam on na tom trval furt, tak pak už jsem ho nechala, ať už tu žádost třeba dá na tu k soudu, že jo, ať to tam dá, ať už ji vystěhují, že jo, protože říká, ta se nezlepší, že.
5: Čestmíre, občas jste přišel a třeba paní jste pohladil, dal jí pusu, objal jí, abyste jí nějak třeba i fyzicky předal trochu síly a věděla, že vy jste s ní. Jak to fungovalo vztahově?
3: Leželi jsme spolu, že jo, to je jasný, že jsme se pomazlili nebo pohladili a to. No a teďka, tak už je to jako pár let, máme rádi dechovku, tak když někde v okolí je, tak tam... No. Jedem. Ona už je Petra samostatná, tak už můžeme jet, už je to takový, no prostě volnější, že?
4: A to nás utěšuje tady toto ještě, že konečně teda ona už je sama, ta Petra. Jinak my jsme sami spolu nemohli nikde jít, ona nemohla být sama, že? Byla malá, to jsme ho nenechali nikdy samotnou doma. Ale třeba jsme odpoledne někde jeli, řekli jsme Petruško, v 5 hodin jsme doma nebo v 6, taky jsme byli. No, tak jsme to tak dělali, teď už můžeme, ona řekne, běžte si, kde chcete. No, už měla v červnu 18, že? No, a tak už je to teďka takové pěkné život, jako, ale už konečně máme takové klid, jako v tom stáří, v tom důchodě, že už úplně, když si takhle sedneme ven, to je úplně balzám, úplně si říkám, to je úplně balzám na oči, že nemáme strach z ničeho vyhlížet, kdo přijede, kdo přijde, kdo na nás půjde, už takový jsme pěkně ten zbytek života už takhle, ještě bych chtěla tu ráda být a když bude studovat, abych ještě jí mohla pomoct, že to nevíte, co bude zítra, že ani vy mladí, ne, že necili mi. No ale teď teprve máme pěkné život.

0: Největším darem pro Květoslavu s Čestmírem je klid a mír, kterého se opětovně dočkali na sklonku života.
1: Roky strádání a nervů Květoslavě a Čestmírovi nikdo nenahradí. I tak jsme si jim dovolili poslat po Patrikovi dárek v podobě digitálního rádia a velkého kávovaru, protože dobrou kávu milují oba a dopřávají si ji denně.

0: Byla sladká?
1: Byla. Ježiš, a ta káva, jak bez toho dobrá půjde.
0: Ježiš. Ale to nás budou muset naučit s tím dělat.
1: No právě, je to složitý, není?
2: Není, já jsem instruktor zároveň v jedné osobě, takže vám to všechno předvedu.
1: No, tak to předveďte. No tak to...
2: Pořídili jste si nový přístroj velké velikosti, černé barvy, s nastavitelnou hlavicí na velkou a malou kávu, 3 jednoduchými tlačítky ovládáte přísun vody a mletí kávy, můžete si udělat buď horkou vodu na čaj, nebo malou kávu, velkou kávu.
1: Jo, a
2: samo to mele, samo to vaří vodu, jenom už berete hrneček do své ruky a pijete.
1: Tady to krámstvo vyhážu, tam to ještě vleze.
2: Květa už přemýšlí, kam to umístí ve své kuchyni, to je dobrá zpráva.
1: No.
0: Je, než je to naučíme všechno ovládat, tak...
2: Je to jednoduchý.
1: No.
2: Posílá to Petr a Karmen, chcete jim něco vyřídit?
0: No, děkujeme, že nás teda vybrali tady do té soutěže. Děkujeme za dárek. No a jsme velice spokojeni, jak s váma, tak i s ním, protože jsme to sledovali. A tak jsme říkali, tak pozdravujeme Petra a Karmen.
1: A moc vám děkujeme.
3: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu.

0: službu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlataláska.cz.
1: Manželství Květoslavy a Čestmíra Šulových vydrželo 50 let. Za tu dobu jeden druhého podporovali a svou lásku si mnohokrát dokázali.
2: Nyní si je trochu vyzkoušíme. Patrik Rozehnal si připravil několik nevinných otázek do partnerského testu.
1: Každého z nich si vzal stranou, aby se vzájemně neslyšeli, položil stejné otázky a teprve teď jejich odpovědi složíme dohromady.
3: Jaký největší svatební dar jste dostali na své svatbě?
4: Talíře, vysavač.
5: Vysavač? A nebo peníze taky jsme dostávali, ale to už kolik já nevím.
3: Určitě jako chlap zná hodně jadrných slov, předpokládám.
5: To jo. No to, co, ježiš, co on řekne, tak to já nevím kolik. 5.
4: No tak to se počítá tak, ale na 5 prstů, když se to vezme.
3: Otáčí se za pěknou sukní?
5: A tak to on se rád podívá po děvčatech. A on mě řekne, to on zase řekne, já, mě stačíš ty. To zvědavá, co on ale řekne.
4: No to víte, že každý chlap má na to nárok, když uvidí krásnou ženskou, se na ňu podívat.
3: No to jo, ale může o tom vidět ženská? Ta vaše?
4: No protože ví, že jdu s ňou vedle ní.
3: Kdo rozhoduje o tom, co se bude vařit?
5: Toto já. To on ne. To bychom nejedli vůbec.
3: Kdo rozhoduje o tom, co se bude vařit, co se bude dělat k jídlu?
4: To je hlavní kuchařka tatu.
3: Co nejvíc zapomínáte?
4: Pomalu všecko.
5: On zapomíná hodně a já taky, no.
3: Nad čím se vy tak ráda zasníte pohledem, co vám tak udělá radost?
5: Kytičky. Já zahrada kytky se zadívám a sedím venku a tak to pozoruju.
3: Kdy má Květa nejhezčí pohled? U čeho se ten její pohled líbí vám?
4: Mně se líbí furt, ale když třeba jsme někde na tým, je hudba a to a je parta, je jako veselo, no tak je úsměv, že jo, tak je jako daleko lepší.
3: Ptám se i na, řekněme, intimní věci, ale ve vší slušnosti. Jak byste popsala styl, jakým líbal nebo líbá?
5: Ježiši, mangy to. No, že to není jak za mladá. No, no, a já mu ještě třeba řeknu, děti už jsme na to starý. A on říká, láska kvete v každém věku.
4: Já bych mohl líbat jako mladík a ona ucukne, že?
3: Je horňák nebo dolňák?
5: Ježišmarja, co mám na toto odpovědět?
3: Pravdu.
5: To já nevím. Já to nevím.
3: Vy jste to za ty leta nezjistila?
5: Ne.
3: Vám to neřekl?
5: Ne, neřek nám. To mě neřekne. Vím, já dám dolňák.
3: Vy to máte jak soutěž v televizi.
5: A se zasmějete aspoň, že? Jak jsme blbí.
3: Jste horňák nebo dolňák?
4: No nejlepší je od vrchu dolů, protože tam je všecko. No ale to víte, že zaujíme prsa, že jo, nohy, když je sukně, že jo, tak to jako zaujíme, no a její tvář, jakože, i když člověk není krasavec, ale když je pěkná ženská, tak se musí podívat i na tu tvář.
2: Květoslava a Čestmír Šulovi si dnes užívají klidu a pohody. Konečně jim život dopřál šťastné dny.
1: Společně snídají, svačí, vychutnávají si kávu na své milované zahradě a odpoledne si dopřejí hodinku spánku. Večery tráví pospolu a ze všeho nejvíc milují tanec.
4: A ještě vám teda k tomu tancu řeknu, že když posloucháme v televizi šlágr, no, že si i tady v obýváku zatancujeme.
5: To vám řeknu a to je pravda. Když oni pěkně hrajou takový tango, polku, valči, znáte to, že? A on mě řekne, pojď si zatancovat, tak já vyletím noční košulu s vám. Vidíte na život. A Petra někdy řekne, a já ještě zpívám u toho, protože je nějaká pěkná písnička známá, já zpívám, si tady, no, no tak si tady zarazíme křeslo a tady si krásně zatancujeme polku nebo valčík, co chceme, no.
3: Já jsem si říkal, proč máte takový parket tady velký, no, prostorný.
5: No, no to máme pro sebe na tanec a to zapomeneme úplně na všechno.
3: Co je hezkého na životě ve dvou v takovémhle pozdním věku?
4: Je, na něm je hezký to spolužití, když si rozumí, jeden druhý musí odpustit, protože když přijde nějaké nečvár, že jo, proto říkáme takových jako lidí, jak jsme my nebo i další, co spolu žijou už tolik let, že to je asi strašně málo, že tohle vymizí, protože už se neberou, žijou prostě jenom spolu. Soužití je to nejlepší, co může být.
3: Čestmíre, já mám pocit, že vy hodně citlivě prožíváte to, co i prožívá vaše žena, někdy bych řekl trochu i za ní, že jste takový hodně cítě v tom vztahu. Na co jste u své paní za ten celý život nejvíc hrdý?
4: No, to se dá říct za všecko, protože já říkám, Bůh s nebe mě snesl to nejšťastnější na světě.
3: To je ale hezké slyšet, Květo.
5: Je to pěkný, no. No, on je má rád, to já vím, že?
3: A vy jeho?
5: Taky, taky. Proto jsme spolu, jinak bychom spolu nebyli. Taky jsou není nazlobená a vydržím to den nemluvit a pak si říkám, má to cenu nemluvit. I to k ničemu není. Chodíme vedle sebe, jak nepromluvíme, co to je za život, že to je pravda. No, a to už je moc nazlobivý.
3: On vypadá tak nevinně, i slzy v oku teď má. Kdy jste si naposledy dali pusu, nebo jak často si dáváte?
5: Ježiš, pusu. Já to řeknu. On má ve zvyku, ráno stane, pyžamo, přijde do kuchyně a už jsou obličená vomita. A on vždycky přijde, to začal dělat letos, myslím, ne? A on přijde ke mně, takhle mě obejme a dá mě pusu ráno, jako v tom pyžamě. Vždycky přijde ke mně. No je to pěkný nakonec. Je? No tak asi blbnem už tam stáří.
3: Ne, užíváte si tu lásku.
5: Lásku, že je na starý kolena, no, je to pěkný, no, že to tak je.
4: No, no, je, no, je to no, tak, no.
5: Je
3: třeba o tu lásku pečovat i v tomhle věku?
4: No, já myslím, že jo, protože láska vítězí v každém věku, jak se říká, ale musí se udržovat, a jak říkala, to obejmutí, ta pusa, to patří k tomu, to musí být, ať je třeba, já řeknu, 90 let nebo 60, anebo 40, 30, patří to k životu, patří to k tomu.
3: Bylo by něco, co byste své ženě chtěla takhle říct, lásky plného, vylíčit svou lásku?
4: No já ji miluju z celého srdce. Jako láska vítězí nadále, no. To je asi, no, tak všecko.
3: Jak byste vyjádřila lásku k němu, nebo za co byste mu poděkovala?
5: No, že byl celý život ke mně hodný, nepil, co si to přeju, on vůbec jako nepil, že pěkně se ke mně choval, v životě mě nějak neodpovdal nebo toto. Kde jsem si řekla, tak mě zavez a co ještě k tomu dodat? No, to, za to jsem mu vděčná. Jídle nevybaruje, co uvařím, to sní, jako za tu opravdu a mě mě rád. On je dobrák, to jako, no. Takovýho chlapa fakticky jako úplně od začátku, co jsme se vzali, jako nemůžu si stěžovat. No, proto tak žijeme, jak vidíte, no.
3: A milujete ho pořád?
5: A miluju ho pořád, abych ho nevyměnila. Já jsem říkala, to kdybych byla vdova, tak v životě už bych chlapa nechtěla. Já ho mám ráda, aby ještě dlouho i byl. To bych si přála. No, večím zase.
1: Květoslava a Čestmír Šulovi prožívají opravdovou lásku. Oba už vědí, že láska způsobuje bolest, ale také bolest léčí. Láska vám může srdce naplnit pak zlomit a to zlomené srdce zase vyléčit.
2: Sigmund Freud kdysi prohlásil, nikdy nejsme tak bezbraní vůči utrpení, jako když milujeme.
1: A tak věřme, že všechno se dá spravit. Láska je totiž pro všechny. Přejme Květoslavi a Čestmírovi, ať jejich duše a srdce žijí v míru. A jejich rodina je zase celá, šťastná a plná lásky. A to přejme všem. Není nic hezčího, krásnějšího a většího než láska. A záleží jen na nás, aby na světě byla.
2: Usilovat za ní budou i dál Karmen Majerová
1: a Petr Kostka.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vám představí manželé Lazarovic barokní skvos zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas zprávy.
2: Na kandidátce Prahy 1 nebude Filip Dvořák z ODS. Rozhodlo o tom vedení strany. Kvůli nedostatku peněz nebude Správa železnic opravovat nádraží v Novém Boru. Zítra bude převážně oblačno, místy s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Bývalý starosta Prahy 1 Filip Dvořák nebude na kandidátce ODS v podzimních komunálních volbách. Rozhodla o tom výkonná rada strany. Kandidátku má do týdne přepracovat oblastní rada Prahy 1. Pokud to neudělá, změní ji Pražská regionální rada. Dvořák podle předsednictva strany dostatečně nevysvětlil otázky kolem svého majetku.
3: ODS usiluje o důvěru veřejnosti a k tomu musí podle předsedy strany Martina Kupky přispět i kandidáti.
4: Musí prostě přijmout, že je přísnější metr na to, jak rychle vyvrátí případné pochybnosti ohledně minulosti.
3: Filip Dvořák v reakci na rozhodnutí výkonné rady zopakoval, že není z ničeho obviněný, ani ho nikdo nevyšetřuje.
5: Považuji tento postoj ODS minimálně za zvláštní. Stačí porovnat, jak se ODS v minulosti stavěla k opravdovým a aktuálním kauzám typu dozimetr, Bitcoin.
3: Všechny kandidátky pro komunální volby musí být hotové do 4. srpna. Jana Čermáková, Český rozhlas.
2: Správa železnic zrušila projekční práce na připravovanou rekonstrukci železniční stanice Nový Bor na Českolipsku. Vyplývá to z informací v registru smluv, kde je zveřejněná dohoda Správy železnic se sdružením Sagasta a Valbek na předčasném ukončení smlouvy. Důvodem je nedostatek peněz ve Státním fondu dopravní infrastruktury.
6: Rekonstrukce nádraží měla začít v roce 2028. Její přesnou cenu měla určit projektová dokumentace. Podle mluvčí Správy železnic Nelly Frýbové by ale odhadem šlo o stovky milionů korun. Vzhledem k vysokým investičním nákladům a výhledu financování do roku 2031 proto vybrala Správa železnic jiné projekty s vyšší prioritou. Kromě nádražní budovy počítala rekonstrukce i s opravou 3-kilometrové tratě mezi Novým Borem a Svorem. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
2: Útulek v Rožnově pod Radhoštěm připravuje k adopci 6 bíglů a 2 kočky z laboratoří. Zvířata teď procházejí socializací, učí se soužití s lidmi a ostatními zvířaty. Trvat by to mělo ještě měsíc, říká jednatel útulku Jiří Moucha.
7: V současné době máme volné 2 laboratorní hrdinky kočičky a 6 bíglů, z toho 4 jsou pejsci a 2 jsou fenečky sestry. Teď jsou ve fázi socializace, to znamená, zvykají si na svá nová jména, na prostředí s ostatními zvířatky, takže ještě takový měsíc se jim budeme plně věnovat.
0: Počasí.
2: Zítra bude převážně oblačno. Ojedinělé během dne přechodně místy čekáme přeháňky nebo bouřky. Večer pak bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů. Na jihovýchodě Moravy až 30.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
2: Na dálnici D11 na 25. kilometru směrem do Prahy je kvůli pracím údržby uzavřený levý jízdní pruh. Levý pruh je kvůli údržbě mostu uzavřený i na Pražském okruhu na 62. kilometru směrem na D1. A na D5C na kilometru 127 ve směru na Plzeň stojí v odstavném pruhu porouchané osobní auto. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Teď už začíná Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
8: Dobrý večer vám všem posluchačům Divadla pro vaše uši, které má sice svou pravidelnou znělku, ale když já mám dneska v hlavě takovéto pam pam pam, pádadadadam, pam pam pam, pádadadadam, sice neobratně, ale zkouším vám připomenout znělku jiného pořadu, totiž rozhlasového mikrofora, z jehož historie jsem pro dnešní divadlo vybíral. Hezký poslech.

0: V mikrofonu si po léta s herci a začasté svými kamarády povídal a zpovídal je moderátor Tomáš Sláma. Někdy to byly rozhovory o velkých rolích na divadle, jindy zase spíš tak jako na veselou notu, jako v případě Josefa Dvořáka. A po rozhovoru s ním si ve stejném duchu dovolím ještě navrch jednu malou televizní vzpomínku. V pořadu Ring volný Josef Dvořák nakonec přemluvil Věru Špinarovou, aby zpívala nikoli z listu, ale z lístku.
1: Tohle to je úplně ten tvůj mikrofonek, do kterého máš mluvit.
2: Děkuji.
1: Představ si nějaké téma, Pepíku. To téma dneska bylo vymyšleno učedník mučedník a měli bychom vzpomínat společně na to, jestli ta učňovská léta skutečná, nebo učňovská léta divadelní, byla krásná, nebo jestli byla úplně zbytečná. Poslechni, jestli třeba se někdy v těch učňovských dobách nedostal do situace, kterou jsi absolutně nemohl zvládnout.
2: Jen o to já skoro do každý. Já totiž jsem jako chlapec 15 let, který jsem se rozhodoval o tom, co budu dělat, tak já jsem nikdy nevěděl. Já jsem se vrátil z kina, viděl jsem třeba film o námořnících, jak se koupou na Havaji, tak hned námořník. A pak jsem zase viděl film Kruté moře a hned námořník ne. To už jsem začal pochybovat. A takhle jsem probral všechny filmy, všechny profese, až jsem neviděl žádný film o automechanicích. Tak jsem se přihlásil do učiliště. No, takhle já bych to řekl přesně. Já jsem se vyučil, teoreticky jsem to zvládnul. Já jsem dokonce při zkouškách dostal perl se zlatým hrotem. Já totiž, když jsem potom vstoupil do praxe, tak to byl horor na horor. To ovšem ale nevěděli v té dílně. Oni říkali, čerstvej adept přišel mezi nás, tak mi svěřovali jako ty úkoly, jako třeba opravit Tatra plána. Já jsem si to plet s plánem, pořád jsem se, že Tatra, plán. No ale už ten auták jsem, když mi ho svěřil, jak jsem si ho zatlačil do dílny sám. A teď prejže diferenciál vzadu něco, tak no tak jsem to rozebral, že jo, teď jsem to zase poskládal potom dohromady, že jo, utáhnul jsem ty matky, ty svobodný, ty rozvedený, prostě všechno jsem to sešrouboval dohromady. Trvalo mi to asi 14 dní, tohlensto. A přišel zákazník si pro ten auták přebrat si, já jsem říkal, pane, my jsme kulantní firma, je to v naprostém pořádku, sedněte si, vějte si před kancelář, já vám vyřídím papíry zatím. Tak on to nastartoval, že jo, ten motor šel, ten jsme nedělali. Ten šel perfektně a teď on stál tím předkem takhle proti zdi a říkal, tak jeďte, jeďte. Tak on zařadil jedničku a couvnul.
3: Ty koukala do toho okýnka? Říkám, co na mě koukáte, dejte tam pořádnou rychlost. Tak on to zase, víte, zase tam dal jedničku a zase couvnul. Říkám, aha, co je? Tak tam dal dvojku, zase couvnul. Dal tam trojku, couvnul. Teď koukal jsem, já koukal jsem na něj, co? Říkám, co je? Já jsem říkám, no co já vím, prosím vás, já to opravoval, ale tohle jsem nedělal na tom, no to, co to je? Dejte tam zpátečku. On dal zpátečku a jel dopředu.
2: Skutečně já jsem vyrobil auták, který měl 4 rychlosti dozadu, jednu dopředu.
3: To je on vytřešňoval, co s ním budu dělat, říkám, máte nejlepší auták. Pane, to vás ujišťuju, takovýhle vůz nemá nikdo v republice. On říkal, no jo, a co když já pojedu a najednou teda pojedu na plnej kval do zádu, říkal, no a kdo vás předjede, človíčku?
2: Nikdo, takhle rychle v téhle republice nikdo necouval ještě.
3: Říkal, co když začne pršet, říkal, vemete si nějakou ženskou, lehne si na střechu a hadr tadyhle, budeme mu dělat vzadu okýnko. Přijedete ke šaraňkám, šaraňky spadnou, bří, na jedničku odskáčete pryč. Bezvadné, museli jsme to předělávat. Konzervativní člověk.
1: Kdybych se tě teďka zeptal, jestli jsi tohle, co jsi proved, všechno dokázal někdy napravit, a pokud ano, jak?
2: Ty mi kladeš záludné otázky, no. Samozřejmě, že ten pan šéf, když viděl, co jsem spáchal, teda, tak mě hned vrhnul na jinou práci, abych si jako napravil reputaci. A já jsem strašně chtěl, no, teď přivezli tam pekaři Robura, to už snad ani nejezdí takovýhle auták. Přiskákalo to tam, ono to nemá žádný výkon, nejde to, šéf říkal, to je tvoje příležitost. Tak já šel na to, vzal jsem ještě svýho kamaráda, který se se mnou vyučil, teď jsme sundali kapotu, z toho ostrojili jsme to, tušili jsme, že to je v motoru, ta chyba. Teď jsme povolili hlavy na tom a teď ty hlavy byly připečený a nešly dolů, jo. Říkal, to se musí o to praštit pořádně, to je furt za to táme tady, dej sem kladivo. Bing do toho a žebro, boing, a ulítlo z té hlavy. Říkal, to je malá rána, další mám, bing, boing. Takhle jsme to očesali od těch žeber, ale hlavy pořád nešly dolů. A přišel náš třetí kamarád, Konvička, který nás pozoroval takhle a říkal, co to děláte? Říkal, no potřebujeme dostat ty hlavy dolů z toho motoru. Ježíš, to je jednoduchý, přeci zastartujte a ta kompreze vyrazí.
3: Tyko, člověče, to není špatný nápad, my se tady zbytečně dřeme.
2: A teď on ještě neměl klíček do spínací skřínky, jak tam si připravil hřebík takhle. Jsme říkali, hele, my si sedneme na blatníky, budeme chytat ty hlavy a ty zastartujeme. Sedli jsme si, on zastartoval, první rána nádherná, letěly dvě hlavy, druhá rána, letěl, teď jsme to chytali takhle. Ovšem, on ten hřebík nemohl vytáhnout. Teď ten motor šel pořád, teď lítali válce, to už jsme nechtěli, tohle jsme. Teď válce vyletěly, tak teď jsme začali rovnat ty písty, aby se vrátili do toho bloku, protože ten motor šrotoval, písty lítaly ulámaný na půlky, on konečně vyrval ten hřebík z té skřínky, my ten motor rozšvihanej na kusy úplně. Teď jsme na to koukali, jsem říkal, Chris, co jsi dělal? On říkal, kucí, já už nemám čas, já musím jít pryč. Takže nás to nechal a my jsme na tím takhle stáli, jsem říkal, jediný řešení. Šli jsme za tím šéfem, říkal jsem, pane šéf, pojďte se podívat, s čím ty chlapi přijeli. Tohle jsi to chtěli, aby jim táhlo. Ty chlapi tam mají půlky pístu. No, můžu říct, že když jsem odcházel z té dílny, tak plakali dojetím všichni. Oni měli radost, že konečně se začne dělat normálně. Nikdo mě tak nelitoval. No a potom, protože mi nic jiného nezbylo, jsem se vrhnul na divadlo.
1: Hodně se povídá, když se zpovídají herci o divadelních trapasech. Já vím, že možná teď nejsi na to připravena, nicméně zkusme se na to podívat. Ono to totiž souvisí, jak jsme si povídali spolu i s těmi učňovskými fůzovkách. Začátky té divadelní dráhy.
2: No tak trapas na divadle, to je... Já si vzpomínám na jeden trapas, ale ten byl skutečně jako pěkný, ten byl vykutálený. Když jsem byl ještě v divadle v Ústí, v Kladivadle, tak jsme dostali pozvánku na světový festival divadel do Kýlu.
3: No, my jsme tu obálku obraceli, protože jsem říkal, patří to nám, nepatří to nám. I tam byla prezenčka těch souborů, že tam hrál celý svět, tam byl skoro i Eskimáci, všechno. Všechno na tom bylo napsané. A teď my jsme tam byli taky, jo, ta naše firmička takhle, jsme měli velikánskou rozhodu. A teď jsme přemýšleli o tom, jak udělat festivalové představení, aby bylo něčím zvláštnější, než tam budou ty další soubory. A my jsme nevymysleli nic chytřejšího, než že uděláme představení, který nebude mít přestávku. To se nám zdálo tak originální. My jsme nad tím jásali, jsme říkali, to je bezvaný, no, to nebude mít nikdo, určitě každý bude mít pauzu, jde pak. Jo, říká, to je ten soubor, jak neměl pauzu, to je senzace tohle. Přijeli jsme tam, představení začalo, teď to nádherný divadlo, pěkný to bylo skutečně. Teď skončilo to naše představení, spadla opona se vším všudy. Teď potlesk velikánský a my jsme se vřídili do šatny a objímali jsme se, měli jsme obrovskou radost, jo, teď tam bylo připravené pohoštění, jo, pivo v plechovkách, nikdo nevěděl, jak se to pije, tohle, tak já to hned spal do tašky. Abych měl něco pro tamto, teď Marlboro, cigarety, já hned dvě kouřil, tady, abych si to užil. Ne, pořád ten nádherný pocit, že jsme zvítězili, jo, protože ten aplaus byl dlouho tam v tom hledišti. No a teď, když už... jsme se nasytili tohle, už jsme se dokonce odevřeli i nějaký to pivo, tak přiběh takový ten německý inspicient v rádiovce a říká, druhá polovina. Čestný slovo, tahle z ta hrůza, jsme říkali, nein, nein. Už německy jsme s ním byli hned hotoví. Nein, nein, das ist Schluss. A teď on se přizpůsobil, hned taky něco chytil v té svý mateřštině a čel, já. Nein, dort sitzt Leute. Jako, dort, Leutova žena měla mejda, nebo... Já tam dort někde přichystal, jsem říkal, no to je její věc, jo. Dazi Zache, její, jsem říkal ještě, aby věděl vůbec, o čem se mluví. A říkal, nein, a teď to vychrl německy, prostě jsme museli hned požádat tlumočníka, že tam prostě lidi čekají na druhou půlku. Říkal, no tak jim řekněte, že to už bohužel, ta žena nebude, tak jim to běžte říct sami. Říkal, no jak, a my jsme skončili představení. Říkal, no to nás nezajímá, tam sedí lidi, druhá polovička, se s vámi nebudu bavit, šlus taky a odešel. A teď Pavel Fiala, který to vedl, utíkal po tiskové do Lika, budeme hrát. Říkal, co chceš hrát? Co chceme, to přeci nemůžeme hrát celý znova ještě. To ty lidi nepodvedem, neblázni. Teď on vylez na jeviště, nechal si odevřít oponu, vzal si speaker k tomu, říkal, vážení přátelé, my už nic neumíme. No, věř tomu, teď to vypadá strašně banáně, tam začal lidi, jo, to je bravo, výborně, jo, to je progres, to je divadlo, tohle, to je, teď pleskali, odvázaný úplně, že jo, smáli se, no, i protézy zubní lítali, to chytali. A Fiala odešel, a teď ty.
2: Janka, co Janka? No běž na jeviště, tak já jsem Janka. My už ale skutečně nic neumíme.
4: To je výborné. To je komik, no tohle, to je, takhle se má dělat divadlo, pořád nějaký obleky a převleky a kulisy, takhle se to dělá. Já jsem odešel a jsem tleskal lidi, potleskal prostě Janka. A teď běž s Uršulou, běž tam oba dva, tak přišli, já jsem říkal, my už nic a už Janka, neumíme. No, no to je, to už omlívali, to byli na infarkt. Já jsem odběhnul zpátky, jsem říkal, Pavle, je to dobrý nápad, ale dlouho s ní nevydržím. Ty lidi za chvilku musí poznat, že je s námi konec. Tak když ten potlesk skutečně začal ochabovat, jako už se nasytili toho, že nic neumíme, tak Fiala vyšel a říkal, pan Dvořák vám udělá, jaký se té zvíře.
3: Já jsem říkal, no co šíříš, jaký jsem, já nejsem strejček Jedlička. Já jsem říkal, ich bin keine onkel Sosna, to je...
2: Aby taky ty Němci z toho něco měli. Teď jsme se u mikrofonu dohadovali takhle, hrůza, načiš nějaký pán se přihlásenka, ať udělá velrybu. Jak já můžu dělat velrybu, ale už mě pocehrnul, počmele, už mi to stříkalo po krku, tak jsem vyletěl do portálu, takhle jsem se napil vody, dal jsem si ji do pusy, dal jsem... A tu vodu jsem takhle vystříkal, snad takhle jsem si představoval velrybu já, teda... No potlesk velikánský zase, to je prvotřídní improvizace, to je něco... Teď já stál skoprnělej, co bude další dotaz, načiž tam se přinás nějaký pan, ať udělá psa. Říká, to je těžký, jo, to je jako zvedat nohu na patník, to, jako, to není nejvkusnější teda. A z toho mě vysvobodil jako jeden nedočkavý divák, tady zaštěkal, jsem říkal, pardon, my jsme amatéři, to je profesionál, odcházím, porušil pravidla hry, výborně, jo. Načiž Pavel Fiala ještě chvilku tam povídal, skončilo to obrovský potlesk a věřte tomu, přátelé, nebo nevěřte, tam přišla západoněmecká televize, koupila to představení a koupila jenom tu druhou půlku.

0: Pepiku, děkuji ti za účast dnešní mikroforu a za to, že jsi tady mezi nás přišel a že tě opět někdy uslyšíme a uvidíme. Takže se mi moc hezky, ahoj a děkujem.
1: Díky, nashledanou.
2: Divadlo pro vaše uši.
3: Dokázala by si zaspívat třeba zadní stranu tramvajového lístku? To jsem ti připravil takový malý překvapení. Tady máš text.
4: Já to nevím.
3: Nevím, to je typická ženská. Co nevím, ty můžeš říct, já můžu nebo nemůžu. Chci nebo nechci, ale já nevím, co to je.
4: Když mě to, Pepiku, připadá takový textově, jako slabší.
3: Ty chceš říct, že text na jízdence je textově slabší? No, možná jsem se přeslech. Nezlob se na mě. Ten text tam není kvůli tomu, aby byl slabší nebo silnější. Já znám písničky, kde text má být slabší nebo silnější, je tam naopak vždycky slabý.
4: Zkus to. Tak dobře, já to zkusím. Dobře, jo.
3: Pojďme.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Když byl u mikrofonu Mikrofora Tomáš Sláma, nemohl tam s ním čas od času chybět ani Miroslav Horníček. A ten, jak známo, začínal kdysi před publikem nejenom na prknech Národního divadla nebo v divadle ABC, ale sám za sebe taky občas s takzvanou odpovědnou. Totiž vystoupením, v němž Miroslav Horníček odpovídal na dotazy řečené anebo napsané z publika. No a na chlup stejně to vypadalo i při veřejné nahrávce rozhlasového natáčení Mikrofora.
2: Dnešní nahrávka Mikrofora se uskutečňuje na základě, já to asi říkám nepřesně, ale přeci jenom jakéhosi sociologického průzkumu, protože diváci tady ve Viole přišli na základě oznámení Mikrofora, že se tady dneska bude dělat s vámi pořád. Jaký vzorek tedy pro vás toto publikum, které teď tady sedí, reprezentuje?
3: No, to já nevím, to máte vědět vy z Mikrofora, jestli to je vzorek, anebo ne. A rozhodně to není vzorek bez ceny, jak se říká. Naopak je to velice cenný vzorek, protože setkat se svými rozhlasovými posluchači je vždycky vzácné a dobrodružné.
2: Takže těm 16-letým, kteří teď tady sedí v pražské Viole, ale i těm starším, kteří... kteří přijít neměli, ale přišli.
3: Ale měli.
2: Ale měli přijít, protože přeci jenom si myslím, že i naše vysílání není orientováno na posluchače podle věku, ale podle rozumu a rozumného
3: chápání. Kromě toho, když jste inzerovali mě, tak jsem předpokládal, že se dostaví klub za Starou Prahu.
2: Já se tedy dostanu hned k těm dotazům. My jsme na začátku letošního roku požádali posluchači, aby nám napsali, co by od vás chtěli slyšet. A tady jsou první dotazy. Co soudíte o ženě za volantem a řidičích vůbec, se ptá Dagmar Bezdíčková z Opavy.
3: No, já bych v tom případě nedělal tak velký rozdíl radši mezi ženami a muži. Já si myslím, že záleží na kvalitách toho, kterého řidiče nebo řidičky a že tady jaksi pohlaví nerozhoduje v té chvíli, že spíš hlava.
2: Stačil jste si povšimnout toho, kdo teďka tleskal?
3: Ženy. Protože oni jsou to, u kterých rozhoduje hlava. Nejen za volantem.
2: Alena Sinková ze Žďáru nad Sázavou se ptá, je to taková otázka zvláštní, já ji přeju tomu, že může tuto otázku vůbec pronést. Máme se s manželem rádi. Jak na to, aby se nikdy nestalo, že se přestaneme mít rádi?
3: No, to je jednoduchá odpověď. Nepřestat samozřejmě a hlavně nepovažovat první nějaký malicherný rozpor za krizi. Dneska se lidi předčasně berou a předčasně rozcházejí, protože první pocit považují za cit a první neschodu za neřešitelnou krizi. Manželství není procházka kvetoucím sadem, ale taky cestou v nepohodě. To znamená, že samozřejmě jejich vztah, já nevím, kolik jim je, jak dlouho už se mají rádi ve Žďáru nad Sázavou, ale že i manželství, ten vztah se mění pozvolna, taky přechází z milenectví v přátelství třeba a tak dále. Čili vědět, kdy a jak se to mění a respektovat to. A to je na plzáka.
2: Velmi jsem se zamilovala do chlapce z Prahy. Nevím však, jak mu dát svou náklonnost najevo. Olga Králová z Litvínova.
3: No, jestli v Litvínově miluje chlapce z Prahy, tak jí doporučuji písemný styk. Pochybuji, že telepaticky by mu to dala najevo, ať mu to napíše, že jo. A teď jde o to, jak se setká, jestli ona z Litvínova bude dojíždět sem, nebo on odtud do Litvínova. Tak jde o to, co on na to. Protože to je jenom jednostranná láska, ještě není vztah. No, především bych to řešil dopisama asi.
2: Dobře, jak mám donutit manžela? Můžu tuto otázku vůbec položit?
3: Můžete ji položit, no.
2: Jak mám donutit manžela jít k zubaři, když to velmi potřebuje? Marie Kostelecká z Prostějova.
3: Dovolte, abych na ní neodpověděl.
2: Dá se hovořit o odpovědnosti v herecké práci? Co tím rozumíte?
3: Nenabízet nebo neslibovat divákům víc, než dovedu. Jít za sebe i tam, kde hraju postavu, to jest mít na diváka striky, fígly, předstíráním. To neznamená, že to banální, on to nehrál, on to přímo prožíval, to je nesmysl, nikdo nic neprožívá, každý všecko hraje a v tom je poctivost a odpovědnost herecké práce.
2: V řadě rozhovorů o herectví se hovoří o tom, že v podstatě do každé postavy i do postavy klasické hry, do klasického dramatu, vždycky herec přináší něco ze své osobnosti. Myslíte si, že rozdíl mezi v tomto případě autorskou předlohou, autorským divadlem, anebo třeba předlohou klasické hry?
3: No, ať jdu do čeho chci, tak musím hrát tím, co mám. Svýma nohama, rukama, hlavou. Já nemohu, bych řekl, se zbavit sám sebe, ať už hraju autorské divadlo, anebo klasickou hru. Kdybych hrál Lízala, musím ho hrát tím, co mám.
2: Já budu pokračovat v otázce Hany Drašnarové. Televize se stala velkým médiem. Jsme rádi, že vás však slýcháváme i v rozhlase. Může on, tedy rozhlas, v něčem konkurovat televizi nebo divadlu?
3: Může. Může mít dokonce tu výhodu právě v tomto případě, kdy diváci mě jenom slyší a nevidí.
2: Monika Hertlová z Prahy se ptá, zdali jste recitoval někdy vážně, vážné verše.
3: Ano, často. Já jsem začínal, jak si bych řekl, jako mladý herec recitací a recitoval jsem rád a často. A dokonce i tady ve Viole říkám listy z Provence, což považuji s odpuštěním taky za vážný text. A to je pořád taková to, jako bych řekl, že pořád český člověk se domnívá, že komik nesmí dělat vážné věci a vážný člověk, že by se neměl zasmát a zažertovat.
2: Milan Zeman z Valašského Meziříčí se ptá, směje se mladý člověk jinak než člověk starší?
3: No tak, takhle bych to řekl. Když se někdo vůbec umí smát, to je, když má smysl pro humor, tak se i jeho smích a jeho smysl pro humor věkem vyvíjí a roste a sílí. A smích starších lidí je kvalitnější, bych řekl, protože opřen o zkušenosti, o znalosti, rezonuje v něm daleko víc životních pravd a tak dále. A nesměje se na místech, bych řekl, které k smíchu vlastně být nemají, už rozpoznává. Ovšem to předpokládá, že smysl pro humor má, pak se směje i v mládí, ale ono se dá stárnout dvojím způsobem, buď člověk zraje, anebo otupuje. Že jo? A to se při smíchu pozná daleko líp, než třeba při řeči.
2: Ta další otázka napojuje na tu předcházející, je od Ladislava Horáčka z Příbramy, který se ptá, kdy jste se naposled od srdce zasmál, komu nebo čemu?
3: Mívám takový smích, že se takzvaně od srdce zasměju, ale těžko bych se si teď vzpomněl. Já jsem takový, bych řekl, na jedné straně divák náročný a na druhé straně velice nenáročný. Já vím, že jsem třeba se strašně smál, když Miloš Kopecký v televizním programu zpíval Meký mesera na kolečkový židli. A ze židle jsem doslova spadl smíchy opět při Miloši Kopeckém, který je můj oblíbený herec, když v televizním seriálu Nemocnice na kraji města řekl slovo, na které jsem dlouho čekal. Když... V některých hrách to slovo neslyšíte, jak je rok dlouhej. A musíte ho tam spíš vycítit. Já bych se ještě vrátil k té, já jsem tam zůstal dlužen odpověď na toho zubaře.
2: Ano.
3: Aby se neříkal, že jsem zůstal dlužen odpověď. Já té paní, co nemůže svého muže donutit jít k zubaři, když to potřebuje.
2: Já vám hned řeknu, jak se jmenuje.
3: To je jedno.
2: To je jedno, no. To je jedno.
3: To je jedno, protože to je masový hnutí.
2: Ano.
3: To je... Já bych jedině doporučil, aby založila svaz žen, které nemohou své muže donutit jít k zubaři, když to potřebují.
2: Jiří Mach nebo Jan Mach, protože to tady není, je
3: ano.
2: Tam tečka zatím je.
3: To je Josef.
2: Brna Josef. Se ptá, zdali umíte psát rychle na psacím stroji, anebo jestli píšete systémem datel?
3: No já jsem samouk na psacím stroji a řekl bych, že jsem takový poněkud zrychlený datel.
2: Co byste dělal, kdybyste se jmenoval Horníčková?
3: Partnerku Miloši Kopeckýmu.
2: Když jste napsal desatero, jak jít do sebe, zdá se, že jste se dostal za sebe cestou skrz, anebo jste se obešel?
3: Já jsem se skrz dostal do sebe, ale honem jsem vycouval.
2: Otázka doktorky Dudinské z Košic. Uznáváte kondiciogram? Dáváte si ho vyhotovit? A jaké jsou jeho výsledky?
3: No, měl jsem asi 3 kondiciogramy vyhotovené, ale nenašel jsem v tom roce jediný den, kdybych měl něco podnikat. Vždycky mě vycházelo, že po některý stránce jsem na tom blbě. Nikdy se mě nesešly 3 kladný znamínka, takže mě to vedlo k naprosté nečinnosti a k nevíře v sebe sama.
2: V hovorech jste jednou uvedl, že neusnete s odkrytými chodidly. Doslova jste uvedl, že se bojíte, že za vás... že vás za ně někdo chytí. Máte pořád tyto pocity? Moc mě to zajímá. Já je mám totiž také. Tazatelka, usínám s tím, že si říkám, horníček se bojí taky.
3: Tazatelka je si vlastně ještě mladá, protože si nemůže vzpomenout. V těch hovorech jsem nebyl o chodidlech, ale o ruce. Já jsem říkal o tom, že když vysunu ruku v noci spod deky nebo přikrývky, takže na mě padne zvláštní strach, že se mě nějaká ruka mé ruky dotkne. A že vždycky tu ruku radši včas zatáhnu, protože se bojím, ne, že by se mě nějaká ruka dotkla, ale že moje nervy by mě zahrály tu roli, že bych ten dotek cítil. Takže to šlo o ruku, chodidla zakrývám včas. A jestli tazatelka nemůže usnout s odkrytými chodidly, věděl bych několikrát, jaký chodidla zahřát.
2: Myslíte si, že má něco společného povolání herce a učitele?
3: Mělo by mít. Mělo by mít v tom, že herec i učitel by měl, bych řekl, počítat s naprostou otevřeností a nepředstírat ani svému obecenstvu, ani svým žákům.
2: Poslední otázku. Vy jste viděl pořad Zpívá celá rodina?
3: Jednou. A považuji to za fantastický program. To se mě tak líbilo, že od té doby toužím to vidět ještě aspoň jednou.
2: Pak nezbývá, než abych se vás zeptal, kdo v tom pořadu zpíval.
3: Rodina Johnny Cashe.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Johnny Cash a jeho zase úplně jiná než ta Simonová, ale taky uvěřitelná a stejně citlivá podoba skladby Most přes rozbouřené vody. Ale to mi připomíná, že pravidelná znělka mikrofora byla vlastně jedna převzatá melodie orchestru Billyho Vaughna, co jsme to po léta s mikroforem slýchávali. Ale když na jaře v roce 1968 byl jedním z hostů v mikroforu Jan Werich, tak jemu tam zahráli jinou slavnou melodii. Tak si ji poslechněte i s Werichovým komentářem. A jinak zase někdy brzy naslyšenou.
2: No ovšem, to je přeci Alexander Eckstein Band. Ano, ten je starší než já. No ano, ten napsal Irving Berlin, myslím, 1902 nebo 1. To je ta kolíbka z toho, to totiž ne tadle, že on to vzal od těch negrů, ale to je ta kolíbka, z který to začal. My jsme to s Voskovcem poslouchávali ve 20. letech, byl takový podnik na Národní třídě a tam se za korunu, nebo třeba už za 50 lirů se dali sluchátka a pouštěli si lidi desky. A tam měli Alexander Ragtime Band, to je výborná věc, come on and hear, this is Alexander Ragtime Band, neboli, pojďte všichni, toto je Alexandrův Ragtime Band, který začíná, ale podívejte, já jsem se neuvedl, já jsem měl nějak uvítat posluchače, já mám z toho trému, protože jsem tohle nikdy nedělal a ke všemu mi to dneska mluví jako z hrdice, protože jsem nějak se nastydnul v poslední chvíli. Já vůbec nevím, co to budu dělat. A s kým si budu povídat, já nemám někoho proti sobě, co?
3: My jsme to všechno nechali na vás.
4: No. Dneska naopak máte největší počet posluchačů, protože v této chvíli vás poslouchá tisíce mladých lidí,
2: ano,
4: kteří pravděpodobně také zatelefonují nějaký dotaz na vás, jestli budete ochoten zodpovědět.
3: A nebo jestli vy se jich chcete na něco zeptat?
2: Jo, mladých lidí zeptat. No, co bych rád teď, víte, by se měli, já myslím, že by se mělo. Já bych si chtěl zeptat mladých lidí takovou jednu generální otázku. Jak se jim tady dneska žije?
3: Dobře, takže to je otázka pro vás, výjimečně zase opačná. A je to 232158 číslo telefonu. A pan Werich se vás ptal, jak se vám dneska tady žije. A co se chcete zeptat vy, Jana Wericha, telefonujte na tohleto číslo. A já myslím, že než
2: se
3: teda...
2: Takže jenom, aby se mě neptali, jak se mě tady žije.
3: My jsme vám dali takový seznam věcí vašich, vašich, co jsme vybrali. A vy jste tam něco zaškrtal, co máte rád a...
2: No já nevím, tak třeba tři strážníci.

0: بکترین پروس جسم گلی بروش کرده تو سرمو افتم سرمو برادر که شب وریه ازاده اینه کلیدی اتن فیلم سه ستراتیل تا کپیا ایتی تا نگاتیف واش نیمچی تو potom, když to byli pazíš, taky tak to všechno tyhle věci zničili, pak tam co jsme byli my. Takže se to už nikdy nedalo sehnat, ačkoliv to státní film scháněl po celém světě, takže to není. A to by bylo zajímavé, to byly hezký věci. Tak, a tyhle ty tři strážníci, to měli Ježek hrozně rád. A my taky, pač to vzniklo opravdu, no pro nic a za nic, z radosti ze života.
1: Pozor.
2: Nehádejte se, prosím vás.
1: Nehádejte se, prosím vás, teď. Bu, bu, bu, kdo se hádá?
2: Já to nejsem.
3: Dejte pokoj, nebo vám tu na mou duši vrazím jednu hned. Přes zubu, kdo tam půjde?
2: Já tam nejdu.
3: Jděte tam vy.
1: Ať tam jde von.
3: No tak budeš, nebo nepůjdeš?
1: Nebudu.
3: No tak páni, tak se o tom dohodneme po

co se strážníci před strážnicí hádali. Zloději se opatrně na strážnicích vkrádali. Lehli si do postelí a dlouho, dlouho mysleli, proč, že se asi ti strážníci nehádají na strážnici. Zatím

0: pozor.
1: Nehádejte se, prosím vás.
0: Nehádejte se, prosím vás, teď. Bu, kdo se hádá?
1: Já to nejste, dejte pokoj, nebo vám tu na mou duši vlazím jednu hned.
0: Přes zubu.
1: Kdo tam půjde?
2: Já tam nejdu.
1: Jděte tam, vy.
0: A tam nebo...
1: No tak půjdeš, nebo nepůjdeš?
0: Nepůjdu.
1: No tak páni, tak se od...

0: tak zatímco se strážníci hádali, tak přišly první dotazy. Jirka, na čem pracuje vaše dcera?
1: Moje dcera pracuje na svíceře.
0: Dáša z Prahy 6, jaký máte názor na dnešní mládež?
1: No tak to je otázka za 60 tisíc dolarů. O tom by si dali napsat knihy a píšou se o tom knihy. No já mám názor na mládež kladnej, tedy ne v tom omšelým a bošoupaným slova smyslu, jak se říká dneska, kladný, že ano? Já myslím, váš mládež jsou lidi, kteří budou dělat svět. Když to ty, co umřeli, ty už nebudou dělat nic a my, co jsme starí, jsme ten svět udělali. Takový, jaký je. No strašně neradi slyšíme, když ta mládež chodí a říká, že ten svět není tak, jak si oni představujou. Samo sebou, některá ta mládež si má dojem, že už by to měli mít připravený pod nosem, ale prosím, to je jenom část. Ale ta většina ty mládeže má tu, klade tu otázku správně, protože oni říkají, jako by říkal řemeslník, pane,

0: Vy jste mi tady nechal rozdělený, řekněme, stůl, tak pítomně, že teďka já nevím, co mám dělat. Mám mu tu jednu nohu uříznout, nebo mám mu přidělat pátou nohu? Oni mají na to právo, protože jestliže ten svět vypadá tak, jak vypadá, tak pochopitelně oni k tomu nepřidali ani nic kladného, ani záporného, protože nebyl jejich čas. Čili ta otázka je logická. No a teďka jde o to, že ty starý to neradi slyšej. Stárnoucí člověk vůbec nenaslyší o tom, že něco je mladý. Podvědomě už, protože stárnutí je nepříjemný úděl, jak říkali už Římané, staří, ne mladý. Senectus ipsa morba, neboli stáří samo s osobě nemocí. No tak těm mladým připisují různé vlastnosti. Ono se to stále opakuje. Já si vzpomínám, když já jsem byl mládež, tak nám řekali takový starý dětkové. Nás jeden z nich měl pleš a vyksoval si ji. Vyksel na boty, aby nebyla mezi těma řídkýma vlasama viděna, což dokazuje, jak chtěl být mladý. Hrál výborně mariáš, to znamená, že ho hrál letačí, že už byl starý. A ten mě říkal, vy saxofonová generace. No ono se to opakuje, teďka my, ta mládež, který oni říkali saxofonová generace, jim zase říkáme teďka big beatová generace. No tak tohle se vždycky bude opakovat, to je přírodní zjev, proti tomu není obrany a zaplať vám ženy. Tedy v celku se dívám na mládež kladně a myslím, že mám všechny práva být mládež. No, jsou určitý zjevy mezi tím, který nejsou pěkný a kterými, abych tak řekl, vzrostlý, odsuzujeme. Ale teď by bylo dobře slyšet taky mládež, aby se mládež měla to též právo a ty též možnosti a ty též komunikace, jako máme my starý a mocný, aby ona mohla říct, co je v nás špatného, který jsme špatný, který z nás jsou špatný, líný, neschopný, který chtějí mít všecko před sebou, blbý, ale mocný. No, ale ona mládež tuto možnost nemá a nikdy nebude mít. Protože až ta mládež bude stará, taky ty nové další mládeži nedá. Toto je přírodní zjev, podle mýho názoru.
1: Máte rád pečenou husu, ptá se Angula z Prahy 1.
0: Jednou za rok, a dobrou a suchou, ale mám rád židovský škvarky, znáte?
2: Ne. Jsou husí, husí je sádlo.
0: Moje paní je výborně děna a jsou ty takový veliký, ale já to nemůžu moc jíst kvůli tady, já bych řekl tedy hotelu Pup.
1: A vy dobře vaříte, že jo, že vy rád
0: já
1: vaříte?
0: Já sám? Málo, no něco umím, ale...
1: Ryby?
0: Jo, ale u nás moje paní výborně vaří. No, tak to pokoukám, víte, a pak já rád jím. A ne moc, já myslím... Ono se u nás říká, že když někdo rád jí, že gourmand. A gourmand francouzsky znamená žrout. Ten, co žere moc, tedy jí moc. Když to ten, co umí a rád jí, dobrý je gourmet. My jsme teď zakládáme klub u televize. Klub gourmet. No jo, to chlapečkové, starší chlapečkové, budeme sami vařit, ale ženský tam nesmí vařit.
1: Volali z televize Kamila Moučková, hlasatelka.
0: Ajajaj, to já mám moc, no.
1: Jo, a no. Ptá se vás, že je vás málo vidět na veřejnosti a ve filmu.
0: Jo.
1: A prý jste ji jednou pozval na visku a pořád čeká, kdy to splníte.
0: Tak na tu visku může přijít, kdy chce, jenom musí zavolat a chvíl doma. A já ji strašně rád a moje paní uvítáme. No, protože my si pouštíme zprávy kvůli ní. Ano, já když tam ona nesedí, tak já to vypnu, pak to mi ty zprávy nezajímají. Ona je roztomina.
2: Vladimír se ptá, jak se vám hrálo s Janou Brejchovou v Jindřichovi.
0: Výborně, výborně. Brejchova je znamenitý člověk, já ji mám rád. Ona má disciplínu, ona je profík. Já mám rád profíky, já nemám rád amatéry. Já mám rád lidi, kteří umějí a ona umí. A ona ví, co chce a Má ohromnou disciplínu. Ona zrovna nebyla zdravá, když jsme točili a měla bolesti a ráno musela čekat na injekce. A nebylo to vidět při práci. Jedině kdyby byli. A přitom je moc hezká. Ona má ohromný kouzlo, ta holka. Moc dobře se mi s ní hrálo.
2: Dotaz Jaroslava, jestli máte rád psy a jestli nějakého máte?
0: No tak psi mám pořád, celý život svůj mám psi. Teď mám pořád ještě nejstaršího ze svých posledních psů, to se jmenuje Cvok, to je Fenka, takovej malinký Josefčík, tedy ten zkrácený. To je roztomilej pejsek. Teď pak jsem měl psa Lasa. To takového dojemnošastnýho, toho jsem bohužel musel dát pryč a potom se mi dost tejská. A no, já bych chtěl mít hodně psů, ale teďka máme tu vnučku malou, no tak já čekám, až ta vnučka trošku bude větší, tak si koupím potom stěně nějaký, aby s ní vyrostlo, aby jí bylo. A zase já budu mít, ona jako budu mít psa, ale budu mít já.
2: A pane Verich, tady máte přímo nabídku, protože František z Prahy 3 telefonoval, jestli by vám mohl nabídnout 3 štěňata dogy.
0: No ovšem, mohl by mě nabídnout, kdyby se mi zaručil, že mě bude dodávat metrák masa týdně, taky k ním, protože víte, co to je doga, to má 70 kilo, když je pěkná, to má 210 kilo psů, ale je to roztomilý, že vy to nabízí.
2: A pane Verich, co byste teďka říkal jednomu Armstrongovi?
0: Jiminátko, tomu, co má ještě chraplavější hlas než já a co umí milionkrát víc než já si ve zpívání. Dejte ho honem sem toho.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do pěstování kanadských borůvek. Zaměříme se na zdraví včel a také na bazény. To, aby se vám voda v horkém létě třeba neskazila.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy. Noční linka.
2: Dobrý večer, milí rozhlasoví přátelé. Je tu 23. hodina a začíná noční linka Českého rozhlasu. Pro ty další dvě hodinky s vámi budu chtít být společníkem, tedy budu chtít být vaším společníkem během vašeho povídání na určité téma. Noční linku vysíláme pro tentokrát z brněnského rozhlasového studia a stále ještě platí datum 17. červenec 2026. Říkám to i proto, abyste si třeba odečetli, jak je to dávno. Dnes je to totiž přesně 60 let, co František Šťastný zvítězil v závodu nejprestižnější třídy mistrovství světa silničních motocyklů na německém okruhu Sachsenring při velké ceně Německa. No a dodnes je to jediné české vítězství v téhle kategorii. Je to fakt, od kterého jsem se odrazil, když jsem vymýšlel legendu a téma dnešní noční linky. Možná, že jste měli doma také plakát s už zmíněným motocyklovým závodníkem. Pokud si dobře pamatuju, v 60. a 70. vlastně ještě taky letech to byla velká sportovní modla. Ale možná to byl jiný sportovní vzor, ke kterému jste vzhlíželi a jehož kariéru jste sledovali. Ať už to byli slavní atleti, slavní fotbalisté, tenistky, lyžaři nebo závodníci Formule 1, o tom, komu patřívali a stále třeba ještě patří vaše sympatie a fandění, můžete promluvit v dnešní noční lince na telefonu 731 800 900. A samozřejmě se otevírá cesta i těm, kterým se nepoštěstí dovolat si do studia. Stačí napsat na web rozhlas.cz/linka. U mikrofonu je Borek Kapitánček a dávám prostor vašim příběhům na téma sportovní legendy, idoly a vzory.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, dámy a pánové. Za námi je první písnička té aktuální noční linky na téma sportovní legendy, idoly a vzory. A já už jsem říkal, že vlastně inspirací pro tohle dnešní téma bylo to 60 let staré vítězství motocyklisty Františka Šťastného na Velké ceně Německa. Byl to ojedinělý úspěch a já jsem si říkal, že by bylo dobré se vás zeptat na vaše sportovní legendy, na vaše idoly, na vaše vzory. A myslím si, že těch známých jmen nebude znít málo. Když jsem zalovil v té, řekněme, hlubší minulosti, 60 let staré, tak bych vlastně mohl zmínit i to, co napsal jeden z našich posluchačů, Petr ze Znojma. Můj největší idol je a byl vždy Lionel Messi. A myslím si, že většina má to stejné, tedy Messiho nebo Ronalda jako svůj idol. Přeju hezkou směnu. Petře, já děkuju za váš vzkaz, ale teď se zase pojďme podívat do historie. To, co naznačila paní Jana, mě k tomu svádí. Dobrý večer, paní Jano.
1: Dobrý večer, zdravím vás všechny. A já, když jsem se jako dítě dívala, tak ráda, strašně ráda na Věru Čáslavskou, protože ty její výkony salta, no prostě úžasného něco. A potom manželé Zátopkovi, Emil Zátopek, no ten, když běžela, prostě to tam, no taky, opravdu. A jako jeho paní, jo, tak on nechci, jako, ale prostě Emil Zátopek, to prostě to bylo něco.
0: Paní Ano, sledovala jste v těch dobách, kdy byly k dispozici pouze rozhlasové přenosy výkonů Emila Zátopka právě tyhle reportáže? Vzpomínáte si na ty doby?
1: Vzpomínám a strašně lituju, že už prostě není takhle jako takovýhle prostě unikum, no, nebo prostě něco. Ale ono v každém tom oboru, i když bylo třeba krastobruslení, tak Hanna Mašková, nebo ať vemete prostě ty sporty, tak Martina Sáblíková, nebo prostě, no, když člověk i slzy ve očích, když prostě, no, to jako, to se přiznám, že to dojetí, že to je to úžas. A hrdá, hlavně hrdost na svoji zemi. Tím, jak prostě ty hráč a prostě tohle to, no, nebo když jsme jako děti, to byl hokej, že jo, tak proti Rusům, když jsme hráli, tak to prostě.
0: To byla v podstatě otázka cti, že?
1: No, to prostě to.
0: Paní Ano, já vám moc krát děkuju. Ještě bych se chtěl tedy zeptat, jestli vás některý ze sportovních idolů, některá ze sportovních legend donutila třeba při posluchu rozhlasu anebo při sledování televize k hlasitému fandění.
1: Taky, to víte, že jo.
0: Jo. Povzbuzovala jste, křičela jste, fandila jste.
1: Určitě.
0: Já vám moc krát děkuju. Mějte se hezky a dobrou
1: taky,
0: noc.
1: Taky, mějte se moc a moc hezky, ať se vám všem daří. Naschled a hlavně zdraví.
0: Hlavně zdraví. Naslyšenou. Já mám docela v oblibě skoky na lyžích, píše na web rozhlas.cz/Linka Pavel ze Židlochovic. Tedy skoky na lyžích, takže tam jsem sledoval hodně pana Sakalu a pana Jandu. Ovšem i ty zahraniční. Všechny, co skákali, ať už z Polska, z Itálie a nebo z Rakouska. No prostě bavilo mě to sledovat. Přeju vám krásnou dobrou noc, napsal Pavel. A Maruška se přidává, můj obdiv vždy patřil Ivanu Lendlovi. Dovolím si oslovit pana Michala Zmyšlína, přeji zdraví a štěstí. Jdu si hledat vaše knihy. Srdečně zdraví, Maruška D. No tak na Ivana Lendla já si vlastně vzpomínám ještě v dobách, kdy reprezentoval tehdejší Československo na ten slavný Davis Cup. To byl 80. že? Když jsme hráli s Itálií. Nebo se pletu? No možná mě za chviličku opravíte. Telefon do studia Noční linky, stále stejný, tady je jeho číslo. Sportovní legendy, idoly, vzory.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tématem noční linky Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte, jsou pro tyhle dvě hodiny našeho povídání sportovní legendy, sportovní idoly, sportovní vzory. A já už to vlastně říkal dvakrát, že jsem se jenom takzvaně odrazil od toho 60 let starého vítězství Františka Šťastného ve Velké ceně Německa. K tomu dodává drobnou poznámku, psanou na web rozhlas.cz/linka, posluchač z Hrdlovky. Cituju, chtěl bych připomenout, že František Šťastný byl i velice dobrý vypravěč zažitých sportovních příhod. Petře, děkuju za tohle upozornění. Já si vzpomínám na jeho vyprávění, ve kterém popisoval mnohokrát, kolik zranění vlastně za celou svou kariéru, kolika zraněním byl vystaven, kolikrát měl zlomená žebra, nohy, ruce a podobně. Ale teď už jmenovec slavného Františka Šťastného. Františku, zdravím do Kralup, dobrý večer.
1: Dobrý večer přeji vám i všem posluchačům.
0: Děkuji za všechny. Kdo byl vašimi sportovními vzory, sportovními legendami?
1: Můžu se už počítat za pamětníky sedročník 41 a František Šťastný, když jste ho načal, tak on to byl nejenom závodník dobrý, ale on to byl i umělec. On vystupoval, on kabaretier, on vystupoval, myslím, i v Semaforu, prostě on byl vyhlášený s tím letím, on byl bavič.
0: Ano.
1: František. A ještě tomu šťastnému fanouškovi, tak vám řeknu to, že jak závodil, tak vím, že tenkrát byly plný noviny, že ho přetahovali různý značky. A on to byl takovej Čech prostě, on nechtěl. On věděl, že ta Java prostě by mohla jezdit líp, ale že ho dávali i na ty cizí značky. Vyzkoušel to všecko, ale byl věrnej Javě. A co bych chtěl říct o Kralupech třeba, tak my jsme tady taky máme Štrtníček, chytá za Spartu, Luboš Nácovský, Rychlopalba, ten Vašek Syrový, ten byl v Helsinkách, myslím, že byl třetí ve spírání. My jsme tady měli taky vynikající sportovce. A fandím prostě tadyhle Bohouš Němeček, teďko bylo v Ústí, byl nějaký turnaj boxerský a byl tam... ani se o to moc nezmiňovali, to mě překvapilo, jako jindy to bylo prostě vyhlášený to bylo a teď se o tom nějak moc nemluvilo, ale vím, že tam tenkrát Bohuš Němeček, to byl olympijský vítěz. Tenkrát, když ho dávali v televizi, on to byl takový mlátička, on to byl rychlý takovej a Pepa Němec taky, to byly všecko, to jsou vzpomínky opravdu a to jste mi udělal úžasnou radost tímhletím, že jste dal tohleto téma opravdu. To je něco o sportu a to je moje parketa. Opravdu jsem rád, že jste to dal tohleto Borku, opravdu.
0: Františku, já mám radost, že vy máte radost, ale když už jste takový pamětník, já bych vlastně měl zmínit ještě jednu věc. To, jak s postupem času se... No, řekněme, proměňují naše sportovní legendy a dochází k výměně na těch postech s novými a novými jmény, se vlastně odráží třeba i v hovorové řeči. Uvědomme si, že třeba když někdo byl v 50. 60. letech hodně rychlý, tak se o něm říkávalo, ty jsi rychlý jako Zátopek, nebo jako Nurmi. Možná si ještě vzpomenete na finského běžce Paavo Nurmiho. Potom o něco později, a bylo to slyšet třeba i ve filmu Jak dostat tatínka do polepšovny, ten je rychlý jako Juan Torena. Vzpomínáte si na tohoto kubánského atleta?
1: Jasně, ano, Kubánec.
0: Tak,
1: Kubánec,
0: v 90. letech to potom, pokud tedy mluvíme o přirovnáních, mohl být třeba Ben Johnson, sprinter. No a ještě o něco později Usain Bolt. Ano. Jak se nám proměňují ty idoly třeba
1: to
0: i v takto hovorové řeči?
1: Opravdu, to je radost.
0: Františku, a je radost vás poslouchat. Vy jste nadšený sportovec. Ještě musím říct jednu věc, aby nedošlo k nějakému omylu. Já jsem z těch jmen, která vy jste jmenoval, znal, no možná tak třetinu, to za prvé. A za druhé, já a sport si vždy nerozumíme. Já třeba i na mistrovství světa se dívám jako na umění, protože když někdo umí kopnout do balonu, no tak to je krása.
1: A díváte se
0: na současný šampionát.
1: Chtěl bych vám ještě říct, my jsme tady měli v Kralupech, jsme tady měli Rohovnický, dřív se říkal Rohovnici. Teď se říká boxer, že jo, dřív to bylo Rohování, se říkalo.
0: Ano.
1: A byl tady mezištej trenér pan Jarda Froněk a to byl opravdu člověk, to není jako dneska, že se platí, za každý kroužek se platí, tohle to byl dobrovolný, prostě ten s tím žil a ten byl šťastný, když jsme přišli do tělocvičny a první, co bylo vždycky každý švihadlo, čtvrt hodiny švihadlo, to prostě už byl takový režim. Mm-hmm. A ten byl šťastný, či výsás tam bylo, tak on z toho měl radost, to byl člověk, který proto žil, Jaroš Froněk, no to byl vynikající člověk taky, opravdu. To jsou vzpomínky, to se mi udělá úžasnou radost, páč se mi to v hlavě všecko teďko přehání, co to bylo za lidi, opravdu.
0: Františku,
1: a tenhle ten vaše kterový, jak jsem říkal, ten spirač, tak to byl zubní technik. A vím, že tenkrát jsme seděli tady v Kralupech, jsem byl u zubaře, tam byla taková úzká chodbička a najednou vyšel ze dveří z té laboratoře ten Vašek Syrový. On to byl ohromnej chlap a pan Froněk o něm říkal, on je veliký, ale má malý srdíčko. On byl úžasně hodný člověk, to takovej. No a teďko my jsme tam seděli, čekali jsme až do té ordinace, až půjdeme, že jo? A teď jsme viděli, Vašek tam byli, ona byla plná chodba, ohromný chlap. A teďko jsem viděl ženský pomalu, jak se vytrácejí z té čekárny. Oni mysleli, že to je zubář. Říkali, no to musí dostat pod ruce. To by se natočilo. A on to byl hrozný, úžasný člověk, ten Vašek, opravdu.
0: Já si to dokážu představit, tu situaci. Jasně něco takové, jako je, Máňo, ten to trhá bez kleští, jdeme domů.
1: Ano, on to byl bezvadnej, no. A tenhle ten Luboš Nácovský, ten špatně skončil, ten střelec. On tady dělal v barvách, barvy a laky Kralupy tady dělal. A on dělal nějakého mistra. No a on prostě ve volných chvilkách, on měl udělanou pistoli z nějaký olova, to měl, už jsme to těžko, měl asi 5-6 kilo na trénování. A on byl, tam byl, se tomu říkalo, jak dřív bývaly ty rudý koutky, tam byly tenis, ping-pong se tam hrál, prostě takový zábavný to. A tenhle ten Luboš, když nehrál ping-pong, tak normálně měl tam na klice u okna, měl povyšený terč, jo, teď chodil, my mu říkali tichej blázen, teď chodil, vzal najednou tu pistoli a zamířil vždycky. A takhle to třeba udělal během hodiny 100krát, prostě trénoval. A taky tenkrát dokázal, nevím, kolikrát bych vám nelhal, kolikrát byl tenkrát na té olympiádě v té rychlopalbě. Taky to dokázal. Nějaký pan doktor Zdrůbek říkal, hoši, vy se mu smějete, ale ten něco dokáže, ten má vůli a měl pravdu, opravdu to dokázal. Hmm. To byly příběhy. Ono někdo je nadaný, třeba nějakému sportovi, ale nemá vůli, nevydrží u toho. A někdo není nadaný a tou silou té vůle se prosadí, že prostě udělá pod to výkon nějaký. To byly lidi, to jsou vzpomínky, opravdu teda.
0: Františku, a já vám za ty vaše... Já vám za ty vaše moc krát děkuju a vím, na koho se obrátit, pokud by bylo někdy v budoucnu podobné téma noční linky. Píšu si dokonce i vaše číslo.
1: Udělal se mi velikou radost. Moc vám děkuji a zdravím vás a všechny, co poslouchají noční vysílání. A hlavně vám přeji všem zdraví. Mějte se moc hezky. Díky.
0: I vám. A krásné léto. Sportovní legendy. Sportovní idoly, sportovní vzory našich posluchačů a posluchaček. To je téma noční linky, kterou posloucháte. Rád vás uvítám při dalším telefonátu na čísle 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Za dvě minuty bude půl dvanácté, ale je tu noční linka Českého rozhlasu. Jsme v pásmu, kdy vyprávíte o tom, kdo je vaším, nebo kdo byl, a stále třeba ještě je, vaším sportovním vzorem. Kdo pro vás byl sportovní legendou, sportovním idolem? A já si dovoluji přivítat další dámu, které se ovšem nejdřív zeptám, je to paní Magdalena, které se ovšem nejdřív zeptám, jestli sleduje třeba na televizní obrazovce sporty, protože sama je sportovního založení, anebo jestli to má jako já, že prostě jenom obdivuje, když někdo umí něco na 100% to, co my neumíme. Paní Magdaleno, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Tak jak jste na tom? Vy jste sportovkyně tělem i duší, anebo ráda sledujete, když někdo umí sport?
1: Obojí.
0: Aha.
1: Obojí, a protože jako už jsem ve věku, kdy sportovat už mi nejde, díky zdravotním problémům, takže jenom závidím těm, kteří si ještě můžou zaběhat, čutnout do balónu a podobně, zahrát tenis s košíkovou. Ale mým vzorem celoživotním, jako láskou mojí velkou, je královna sportu, atletika. A mým vzorem a i učitelem byl Emil Zátopek. Dokonce jsem s ním dělala trenérskou školu, než byl v 89. myslím, že to bylo, musel odejít, takže jsme se už nevídali ani na soustředěních trenérů, ani na v lavicích v FTVS. Pocházím, jsem rodila Hradečanda, i my jsme tady měli v době mého působení olympijské účastníky, jako byla Jarka Jeličková, s tou jsem dokonce trénovala. Pepík Tomáš nebo Kladivá Matoušek, školu trenérskou jsem dokonce dělala i s Ludvou Dankem.
0: A vy jste, jestli se tedy můžu zeptat, vy jste provozovala jakou disciplínu? Byl to běh, byl to skok, byl to hod oštěpem?
1: Byly to střední tratě.
0: Tratě?
1: Ano.
0: Máte nějaký rekord na svém kontě?
1: Ne. Nebyla jsem vynikající, ráda jsem to dělala, ale jak říkám, dokonce jsem měla tu čest trénovat s naší olympioničkou, s Jarkou Jehličkovou, ale žádnej fenomén jsem nebyla. A my jsme měli družbu s MPORem Rostok, takže jsem přišla do styku i s Maritou Kochovou, která byla rekordmánkou na 200 až 400 metrů. A ještě jsem se chtěla zmínit, že nejenom teda atletiku, já se ráda dívám na vševeškeré sporty, sleduju teď v poslední době ráda tenis, škoda, že jsem se ho nenaučila, ale mám ráda i hokej a mé fandění je vždycky velice hlasité. Myslím si, že mě tady slyší celý barák a celý okolí, ale prostě je to daný tím, že ten sport stále miluju a že mě hrozně chybí. A měli jsme předloni 120 let lehké atletiky tady v Hradci Králové, takže jsme se tam sešli několik našich generací a tak nám dělá radost i generace, které nastoupily po nás a které jsou velice teď úspěšní, dokonce chlapi vyhráli teď nebo byli na druhém místě v lize. A mrzí mě prostě, že už se tomu nemůžu díky svýmu zdravotnímu stavu vrátit, ale pořád mě to láká na to hřiště. Tak možná, že se tam ještě třeba podaří objevit jako trenérka mládeže nebo dětí, nebo aspoň nějakou radou aby zužitkovala to, co ve mně stát vložil, nebo atletický svaz. A přeci jenom jako prožít léta se sportem je, jsou nejkrásnější léta mýho života, ať to byly soustředění vlastní, nebo pak soustředění trenérů s mládeží. Já jsem trénovala děti a často a dorost poměrně s úspěchama, aspoň v kraji. A tak si myslím, jo, a chybí mě to, že se hrozně málo sportuje. A že dneska, leč my jsme měli vše zadarmo, včetně oblečení a obuvi a to. A dneska, protože dělá můj sousedův syn, dělá atletiku, takže na půl roku 2000 korun. Myslím si, že to je dneska asi pro ty rodiče dost peněz, ale člověk musí něco obětovat.
0: No já bych řekl, že jsou sporty, které v uvozovkách stojí ještě mnohem víc. Napadá mě tak hokej, napadá ano, mě tenis a všechna ta výbava k tomu potřebná.
1: Já mám naproti hokejový trenéry a hokejisty a to, tak to vidím, jak ty kluci táhnou ty obrovský brašny, že je musí maminka nebo táta vozit na tréninky, ale no, to bychom pro děti neudělali.
0: To je pravda. Paní Magdaleno, že vaše srdce patří atletice, to jste nám dala dostatečně jasně najevo. A já vám i za vaši trenérskou práci moc krát děkuju. Mějte se hezky a přeju krásné léto.
1: A já vám moc děkuju za tento námět a přeju vám také krásné léto a dodatečně hodně zdraví.
0: Děkuju vám. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma sportovní legendy, idoly a vzory. Vysíláme z brněnského rozhlasového studia, u mikrofonu je Borek Kapitančík, ale říkám to i proto, abychom si znovu připomněli některá jména těch, kteří byli vašimi vzory v dobách, no řekněme i dávno minulých, možná, že naši předchozí tři posluchači, kteří se dovolali, vám taková jména z vaší paměti taky připomněli. No tak zkusíme třeba ten vzkaz, který napsal František ze Židlochovic před několika minutami a napsal jej na web rozhlas.cz/linka, který k tomu samozřejmě slouží. Dobrý večer všem posluchačům Noční linky. Chodil jsem na velkou cenu do Brna, kde se jezdily motocyklové závody na staré dráze. To bylo v letech 1959 a dál. Držel jsem palce panu Františkovi Šťastnému. Chodil jsem taky na jeho přednášky. Obdivoval jsem i naše hokejisty Jaroslava Jiříka, Josefa Černého, Františka Ševčíka. S Františkem Ševčíkem jsme si měli o hokeji co vyprávět, a to častokrát. Jeho syn František žije s naší dcerou. Dále jsem obdivoval Věru Čáslavskou, která byla můj ročník, 1942, a obdivoval jsem Janu Novotnou, tenistku, která pocházela ze Židlochovic. Za mého mládí, pokračuje František, bylo víc špičkových sportovců v Československu než je dneska. Při každém jejich vystoupení mě ukáply i slzy radosti. Františku, děkuju za vaše psaní. A vydávám se opět k naší telefonní lince 731 800 900, na které vítám posluchače či posluchačku s jeho či jejím příběhem na téma sportovní legendy, idoly, vzory. Dobrý večer, tady Borek, kdo je tam?
1: Já vás srdečně zdravím.
0: Dobrý Poznávám večer. Podle hlasu. Paní Staňka, dobrý večer.
1: Ano, dobrý večer. Já bych chtěla tady taky zavzpomínat, a to jsou sourozence Romanovi a Hanička Mašková.
0: Tak tedy krasobruslení.
1: Ano, noblesní. Něco krásného. Je to dávno pryč. A potom bych chtěla tady si vzpomenout taky na jednoho člověka, který byl pocházel z Petřvalu nebo bydlel v Petřvalu u Karviné, taky jezdil pretěky, jezdí se Bartošův okruh do dneška. A mám takovou milou vzpomínku. Když jsem jela na návštěvu k Bartošovu, a kluk byl malej, tak akorát přišel z garáže jak prase špinavej, poněvadž tahal na sobě věnce pro Franty Bartoše, které tam byly různě pověšené v té garáži, takže on se pověšoval jeho věncema.
0: Ale tak to je hezký koníček a možná to nasměrovalo jeho životní dráhu, nebo ne?
1: V žádném případě ne.
0: To se tak někdy stává. No tak hold, akorát, nestal se
1: akorát, motor... Madla měla co prát.
0: Dobře, a když tedy není motocyklovým závodníkem jako František Bartoš, co tedy dělá?
1: Teďko momentálně dělá v Německu nějak ty panely na střechy a takové věci.
0: Tak to byla možná chvilková inspirace, pominulo to a teď je spíš na ten beton.
1: No, asi tak.
0: A paní Staňko, jak jste na tom se sportem vy? Byla jste aktivní sportovkyně, nebo
1: ne,
0: to máte
1: ne,
0: podobně jako já, že pouze sledujete umění těch druhých?
1: Ano, sleduju umění těch druhých a teďkom už ani tak moc ne, já spíš jsem se věnovala kultuře a divadlu.
0: No tak

0: kilometr jako na Zátopkově a takové různé ty, co tam k Bartošovům jezdili, víte, takže...
1: A neměl on taky nějaký... bratra závodníka?
0: Ne.
1: Ne? Se možná pletu. Ale děkuji moc krát.
0: Ale měl syna takového velice šikovného, který odvezl, neměl řidičák, odvezl své spolužáky do školy, vrátil se a pak sám šel pěšky.
1: Neměl řidičák, no to chápu. Děkuju. Mějte se hezky a dobrou noc.
0: Ano, dobrou noc.
1: Sportovní legendy, sportovní vzory, sportovní idoly. Právě oni a ony mají prostor v dnešní noční lince. Prostřednictvím vašich příběhů, vašich vzpomínek na to, jak jste si třeba vylepovali plakáty s našimi sportovci, sportovkyněmi, anebo s už zmíněným Lionelem Messim, nebo s Diegem Maradonou, kdo ví, kam vás vaše sportovní lásky zavedly a kam zavedou i tuhle noční linku, kterou posloucháte. Telefon je 731 800 900, psát můžete na web rozhlas.cz/linka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: na blízku. Dobrý večer, vážení posluchači a vážené posluchačky. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu, která dnes nabízí téma sportovní legendy, idoly, sportovní vzory. A já jsem nesmírně rád všem vašim vzpomínkám, které jste zatím zveřejnili, i těm, které ještě přijdou. Ale teď přichází paní Marie s jednou, no ano, dnes už bohužel musím říct, vzpomínkou na sportovce, který se narodil ve městě, odkud volá, jestli se nepletu. Já si mezi tím totiž informace o Bronislavu Bechyňském našel na Wikipedii. Doporučuji i vám. Marie, přeji vám dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače. A toho Bronislava, já budu říkat Bronka Bechyňského, jsem si vybrala, protože jsem ho vlastně znala co by malého chlapce. Mm-hmm. A on pochází z Panenského Týnce, kde tam vlastně to bylo jeho strašně milované místo. A protože jeho děda a strýc byli myslivci, tak ho vlastně přivedli k té střelbě, střílel na skýt, jak se říká lidově, na holuby. Mm-hmm. A potom začal, protože tam žádný střelecký oddíl nebyl nic, tak začal jezdit do Loun, v Lounech tady trénoval. A pokud mu nejel autobus, jen třeba takovou perličku, tak chodil tak 15 kilometrů do toho Panenského Týnce pěšky, než by čekal dlouho na nějaký autobus. A potom se šel studovat na zemědělku do Žatce, no a zase, protože už teda získával úspěchy dokonce v Litoměřicích v nějakém tom střeleckém oddíle, takže se dostal do Brna, do Komety, no a tenkrát obdivovali ty jeho vlastně spolustřelci, kamarádi, protože vy jste pochopil, že, nebo podíval jste se, že zemřel, že zahynul, takže pak byly různé takové ty vzpomínky, no a ty ho obdivovali, že vlastně je všechny tam, jednak by byli blízko a jezdili tam že rodiče a měli příbuzné a on vlastně takovou teda dálku jezdil autobusem. Mm-hmm. A pak se opravdu propracoval, takže se stal mistrem Evropy nebo potom hlavně tedy v těch družstvech. No a já jsem to chci vyprávět i proto, jak vlastně to byl úplně skvělý kluk, skromný a jakou měl i v životě smůlu a jak to bylo ze dvě strany vlastně, co to ovlivnilo. Když měl nejvyšší vlastně, vyhrál všechny možné ty přípravné závody a všechno, tak olympiáda byla v Los Angeles. No a to si myslím, že většinou teď, když tady hovoříme o sportu, takže už víme, že tam naši nebyli puštěni. Mm-hmm. A ten, kdo vyhrál, ten Drake, ten řekl, že kdyby tam byl Bechyňský, takže on se olympijským mistrem určitě nestal.
0: To je poklona.
1: Ano, a pak druhé, protože tam, jak už jsem se trošku zmiňovala, tak v té Kometě byli trenéři a měli tam své příbuzné. Takže zase, když ten Broněk měl třeba lepší výkony, tak do Soulu jel Petr Málek, to byl synovec toho pána a já bych toho trenéra. A já bych chtěla říct, že tu velikost jeho vidím v tom, že on vlastně nezatrpkl. Podle toho vyprávění tady těch, kdo na to v hospodě koukali v Panenském Týnci, že jo, jak to tak bývá, tak prostě on mu strašně fandil, on s ním kamarádil a prostě všichni byli úplně šokovaní s tím, jak ten se tam vlastně protekčně jako v tu dobu dostal a ten Broněk prostě, že mu strašně fandil. No a bohužel tohle to bylo takové ty sportovní, bychom řekli smutné, no pak vlastně pomalu ta forma odcházela, přestal po Sydney přestal střílet, stal se trenérem juniorů, když vlastně i tam začal mít úspěchy, tak v dubnu 2011 jel mamince opravovat právě do toho panenského týmce opravovat střechu. Řídila jeho dcera asi 21letá, říkají nevěžděna, a měla se něčeho leknout, nějaký kamion udělal nějakou kličku, něco, a nabourala a on bohužel zemřel při tom. Hmm. Já bych jenom ještě chtěla říct, že to opravdu byl skvělý sportovec a jaký byl úžasný fotbalista.
0: Tak, no on byl, tak, pardon, že vás přerušu, on byl vlastně taky členem Bolkovy fotbalové jedenáctky.
1: A přesně, a tady v tom panenském týmci, když, tak on byl levák. A vždycky se ptal, na kterou tu pozici prostě má jít.
0: No tak pravý křídlo, to je jasný.
1: No, takže prostě takhle jsem na něj chtěla zapomínat, i protože opravdu to byl strašně úžasný, když tady v těch Lounech měl ten pohřeb, tak tam tak se sjeli tam všichni možní ti střelci, a dokonce teda ten Petr Málek ho pak tak oceňoval, že v tu dobu vlastně trénoval někde v Iráku a vlastně na ten pohřeb přiletěl taky. Mm-hmm. Takže no jinak třeba v tom panenském týmci, protože se narodil 1. ledna, tak tam pořádají a byl tedy i tam potom vášnivý měsícem opravdu skvělý, jak na něj vzpomínají, takže tam pořádají takový pochod, takový trošku jako vzpomínkový na něj.
0: A já si dovolím dodat ještě jednu takovou drobnou úsměvnou maličkost, kterou jsem si našel tedy na Wikipedii na hesle Bronislav Bechyňský. Znovu pak doporučuji všem, kteří poslouchají. On, jak už jste říkala, po škole pracoval v zemědělském družstvu. Po půl roce šel na vojnu právě do Brna, kde se stal definitivně členem Rudé hvězdy Brno. No a ohledně práce v družstvu, cituju Wikipedii, vtipkoval, že je jediným střelcem, který zvládl odrodit 2 krávy.
1: Ano, vím. To jsem já nechtěla říct.
0: Paní Marie, já vám děkuji za tuhle vzpomínku na jednoho z mistrů sportu, na Bronislava Bechyňského, na kterého vzpomínáme i v brněnském klubu Šelepova, ano. Tedy až bude zase znovu otevřený, a přeju vám krásné léto. Naslyšenou.
1: Vám taky. Děkuji. Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: nového dne nelítostný čas ukousl už skoro celou minutu. Ale máme sobotu, máme 18. července, je tu víkend, začínáme jej při noční lince, tedy mnozí z vás, pravidelní i méně pravidelní posluchači, otvírají společně se mnou další list kalendáře, tedy otáčejí další list kalendáře. Gratuluju všem Drahomírům a Drahomírám všecko nejlepší k vašemu svátku. Ale teď k tématu noční linky, která má za sebou první polovinu a taky pěkně dlouhou řádku slavných sportovních jmen. Tedy sportovní legendy, sportovní idoly, sportovní vzory, to je téma našeho povídání. A kdybych to měl vzít jenom namátkou, Čáslavská, Zátopek, dále Romanovi, Mašková, Bartoš, Bechyňský a samozřejmě František Šťastný, jehož 60 let staré vítězství na Velké ceně Německa mě vlastně k tématu dnešní noční linky inspirovalo. A věřím, že ještě další dlouhá řada jmen zazní při našich telefonátech na čísle 731 800 900 nebo díky vašemu psaní na rozhlas.cz/linka. Když se tam teď podívám, tedy na zmíněný web, vidím tam další jména. Třeba Roman napsal, můj nejoblíbenější sportovec je tenista Jakub Menšík, protože si myslím, že až bude starší, tak to bude super talent. Ale na to si musíme ještě počkat. Jinak zdravím všechny posluchače noční linky. František ze Židlochovic ještě dodává k tomu svému předchozímu vzkazu. Ještě jsem zapomněl na pana Emila Zátopka, kterému jsem jako voják dozorčí kontroly u vchodu v Červené vodě podal hlášení při návštěvě našeho útvaru. To byl rok 1962. A Eva z Litvínova si vzpomněla na bratry Pospíšilovi, tedy reprezentanty v kolové, ale taky na Jiřího Rašku. Skoky na lyžích, Milena Duchková, skoky do vody, Ota Zaremba, vzpírání, anebo Imrich Bugár, atlet. No je jich hodně, pokračuje Eva. Tak ti, kteří mě více zaujali, to jsou ti, kteří mě více zaujali, tak aby se na ně nezapomnělo. Ale tuhle hodinu noční linky si dovolím otevřít vzkazem paní Jany. I když jsem od dětství naprosto jiný typ než sportovní, neznamená to, že jsem se o sport nezajímala. Naše rodina žádný sport neprovozovala, patrně z důvodu, že oba rodiče pracovali a ve volném čase se vylepšoval dům, k tomu pole, domácí zvířectvo a dvě zahrady. V dětství mě jako holku zaujalo krasobruslení a ty krásné přenosy v černobílé televizi s komentářem pana Mikisky, kdy jeho flitry na kostýmech se nedají zapomenout. Jako první se mi vybaví Sjoukje Dijkstrová z Nizozemska. Tehdy byla třikrát mistryní světa a olympijskou vítězkou. S napětím jsme sledovali úspěchy sourozenců Romanových, později Hanku Maškovou a Ondreje Nepelu. Jak jsem byla ráda, když do Ostravy přijela světoznámá Holiday on Ice. Dodnes mám ten barevný program a v něm krasobruslaři v krásných kostýmech a to mi bylo 18 let. Později jsem ráda sledovala přenosy z olympijských her a v roce 1993 jsem se dostala na olympijský stadion v Barceloně. Sice rok po olympiádě, ale mohli jsme si prohlédnout místo, kde sportovci závodili. A slyšet k tomu známý hit Barcelona v podání Freddie Mercuryho a Montserrat Caballé, věřte, to mi běhal mráz po zádech a v očích jsem měla slzy. A mám jednu raritu, zakončuje Jana. V roce 68 jsem byla školou vybrána na besedu s olympijskou vítězkou Věrou Čáslavskou v Ostravě a měla jsem přednést otázku. Mně, jako 15-letou puberťačku, nenapadlo nic lepšího, než se chvějícím se hláskem pronést máte chlapce? A odpověď mám, ale běhá tak rychle, že ho nedohoním. Pak jsme pochopili, že to byl Josef Odložil, její manžel. Ovšem na památku jsem dostala její fotku s podpisem a dodnes ji opatruji. Ty dojmy jsou i po 58 letech nezapomenutelné. Kdo byl nebo stále ještě je vaším sportovním idolem, vaším sportovním vzorem, kterou sportovní legendu máte dodnes ve svém srdci? Můžete to říct už po té další, dá se říci tematické písničce.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Nebylo to právě v té době, kdy jedním ze sportovních idolů, a říkám to, protože to je téma noční linky Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte, nebyla právě tehdy na vrcholu Florence Griffithová Joinerová? Ale když už jsme u těch jmen, u sportovních legend, u sportovních idolů a vašich vzorů, jestli pak víte, kdo má vzpomínku, respektive kdo je přímo posedlý, no tak posedlý to bych ani neřekl, ale prostě je to její idol, tedy Linda Nosková, rodačka ze Vsetína. Je to tak, paní Evo?
1: Ano, ano. Koukala jsem na ten tenis, bylo to výborný, hrály obě dvě ty tenisky výborně. Přála jsem to oběma. Vyhrála ta Linda Nosková, takže jako opravdu gratuluju. A pak ještě si vzpomínám, kdo nás dobře reprezentoval v Krasobruslení, byl Tomáš Werner. Teď už pracuje jako trenér.
0: Ano, to je pravda. Teď předevčírem byl hostem u Alex, v našem pořadu Alex a host, i když samozřejmě to byla repríza. Ano, říkal, že už se věnuje pouze trenérské práci. Byla řeč i o plyšácích, to si možná taky vybavujete, že? Jak na něj pošeli na ledovou plochu.
1: No.
0: A teď mi řekněte, řekněme, celá rodina nějak inklinuje ke sportu a vy sama sportujete?
1: Já bohužel jsem na vozíku, takže jsem dosportovala, protože mě odpadla totální endoprotéza.
0: To byla ode mě hloupá otázka, že jo? No jo, tak se omlouvám.
1: Ne, není, tak nechodím, ale fandím teda z gauče a z vozejku, jo, aspoň pasivně sportuju. Jo. Ale jinak jsem dřív závodně za zdravotně postižený plavala.
0: No prosím.
1: Jo, no, ale nic moc, no, žádná sláva. Nikam jsem se nějak nedostala.
0: Vy říkáte žádná sláva, já už to vidím, kdybychom se oba dva postavili na start, to při plavání takhle nejde, ale dobře, že byste mě určitě vzala minimálně o dvě délky, nebo já bych možná udělal jeden bazén a vy zatím tři.
1: Teď už ne, to bylo za mlada, teď už je mi moc let, teď už bohužel je po sportu, ale na tyhle ty dva jsem si vzpomněla a čekala jsem, jestli si někdo vzpomene na tu Lindu Noskovou. A vlastně ještě ta druhá tam byla, teď si nevzpomenu na
0: Karolina
1: to jméno.
0: Muchová.
1: Ano. Takže my jsme opravdu vstoupili do dějin toho tenisu. A na to jsem byla jako hrdá, že jsem Češka, že jsme to takhle dobře reprezentovali. Jo. I ta druhá, ta jo, Muchová. Obom dvou jsem fanděla. Na toho Tomáše Wernera jsem si vzpomněla výborné jako krasobruslář a to. Takže jako máme být na co pyšný. Čáslavská, jestli to někdo říkal, Věra Čáslavská.
0: Ano, ano, byla tady zmiňovaná. No ale vlastně pokud bychom měli zůstat u tenisu, kterým jste začala, tak vlastně to má v naší republice tradici, i když to bylo dlouhou dobu vnímáno, aspoň já jsem to tak pochopil jako buržoázní sport, ale vzpomeňme třeba Jaroslava Drobného.
1: No, vnucováno, tam to bylo.
0: No, no, ale vzpomeňme třeba Jaroslava Drobného, nebo potom úspěchy
1: Kodeše,
0: Šmída, Lendla a dalších.
1: Šmída, Lendl, Martina Navrátilová.
0: Samozřejmě, ano. No.
1: No, tak, to je naše doména tenis.
0: Já vám moc krát děkuju.
1: Poplať tambu, že ho máme. Ještě hokejisti, no, bohužel se nám to nepovedlo.
0: No, fotbalisti to stejný, tam se to ještě asi hodně dlouho nepovede. Tady se omlouvám za svůj odsudek, ale jak jsem se díval na naše výkony na mistrovství světa, tak asi ano. Paní Evo, já vám děkuju, mějte se krásně a přeju vám hezké léto.
1: Já také zdravím všechny posluchače noční linky a přeju hezký večer nebo dobrou noc.
0: Dobrou noc, naslyšenou. Já začal u toho, kdo je idolem naší posluchačky Evy, ale není to jen paní Eva, kdo by rád připomněl právě Lindu Noskovou. Cituju to, co napsala Monika na web rozhlas.cz/Linka. Omlouvám se všem sportovcům typu mistra světa Jiřího Holečka a dalších hokejistů, lyžařů, gymnastek a gymnastů, krasobruslařek a krasobruslařů a dalších, kteří jsou zlatí bez léků a výjimek. Stále častěji totiž mám pocit, že vítězí hlavně ti, kdo užívají nějaké medikamenty. Viz například wimbledonská vítězka Petra Kvitová, ta trpí zátěžovým astmatem a dlouhodobě užívala světovou antidopingovou agenturou schválené léky formou inhalátoru. Kateřina Neumannová vyhrála závod v běhu na lyžích na zimních olympijských hrách 2006 v Turíně navzdory tomu, že ji před závodem trápila těžká viróza a musela brát léky. Vzpomeňme i na běžkyni na lyžích Justinu Kovalčikovou. Ta na olympijských hrách ve Vancouveru 2010 vybojovala zlatou medaili v závodě na 30 kilometrů i přes zlomeninu zánártní kůstky, kvůli které musela před závodem užívat silné, ale povolené léky na tišení bolesti. Martina Sáblíková v červenci 20 suverénně vyhrála prestižní cyklistický bike maraton Drásal, přičemž téma viróz a povolených léků provází její kariéru velmi často, pokračuje Monika a uzavírá: obdivuji všechny usměvavé a férové sportovce, nyní zejména Lindu Noskovou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

that?

0: Tímto krásným duetem Marie Rotrové a Pavla Bobka jsme se přehoupli k dalšímu příběhu, k dalšímu telefonátu na téma sportovní legendy, sportovní idoly, sportovní vzory. Oldo, já vás zdravím a ptám se rovnou, kdo byl vaším, nebo stále ještě je vaším sportovním idolem. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, protože já jsem začal chápat sport v momentě, kdy jsem mohl sledovat, nebo ne na oči, ale poslouchat reportáže z finále třeba mistrovství světa v Chile, kde Československo hrálo proti Brazílii. Prohráli jsme sice, ale po dobrém výkonu a gól dal Josef Masopust, který se potom stal nejlepším hráčem Evropy. A já jsem měl tu možnost proti němu si dokonce zahrát, takže to bylo super.
0: No a při jaké příležitosti to bylo, smím-li vědět?
1: Bylo to při příležitosti, když jsme v Rajhradě udělali umělé osvětlení a sezvali jsme na zahajovací zápas takový soubor, jako vyjali hráčů Rudé hvězdy, Brno, fotbalu, hokeje. A on tehdy začal právě to v roce 77 na podzim, kdy on už trénoval tady z Vrovku, kterou potom dovedl v té sezóně k titulu. A takže odehrál tady s náma poločas, já jsem ho měl hlídat, tak neuhlídal jsem, dal nám gól a jel do, tuším, Velkých Němčic, do sklepa, takže se rozloučil. No a potom jsem se chtěl zmínit ještě, protože jsme chodili i na hokej, na Kometu samozřejmě, tak nikdo tady nejmenoval Vlasti Bubníka. A to byl člověk, který dokázal hrát za repre jak fotbal, tak hokej. Což už asi nikdo další, nebo aspoň o tom nevím.
0: Já tady před chvilkou zmiňoval Jaroslava Drobného, který reprezentoval tehdejší Československo jako tenista, ale i jako hokejista.
1: Takže Vlasta byl druhý teda, no dobře.
0: No ale když jste zmínil zbrojovku a její zatím jediný prvoligový titul, tak zrovna včera měl narozeniny Jan Kopenec. Mě tak napadlo. Fotbalový útočník, který tenkrát byl součástí zbrojovky. No a to už je hodně dál.
1: A já navíc teda ještě, když jsme u těch sportovců, kteří by si to zasloužili, tak já volám z obce olympijského vítěze. Žijí tady v 200 metrů od Davida Kosteleckého.
0: No takže další střelba.
1: Střelba. Ano. A to bylo fantastický, když teď na té olympiádě v Tokiu byl druhý sice, ale první byl Jirka Lipták a to jsou dva kamoši, kteří tady bydli 3 kilometry od sebe. A ti si to rozdávali před celým světem ve finále olympiády. Což si myslím, že je taky pěkné.
0: To je podobné jako ten aktuální Wimbledon, nebo teď před malou chvilkou skončený Wimbledon, že? Nosková a Karolína.
1: Mladý holky taky.
0: Mladý holky. Tak,
1: Oldo. Ale mají na co navazovat, že jo?
0: Tam no, samozřejmě.
1: Navrátilová a tak dále.
0: Suková, ano.
1: Suková.
0: Mandlíková, mě napadá.
1: Mandlíková, no. No je vidět, že i když malá země, tak v tom tenisu teda je to obdivuhodné.
0: To jo. Já jsem chtěl trošku otočit list a podívat se do zahraničí. Zatím tady ještě nikdo neřekl nic. Ano, jsme vlastenci, mluvíme o našich sportovcích, ale zatím tady vlastně nezaznělo ani jedno jméno třeba slavného závodníka Formule 1. I když tady už jsme mluvili o Františku Šťastném a to je motocyklista, to je aspoň trošku příbuzné. Díval jste se třeba, a byl to pro vás, pro mě tady ano, takový drobný svátek, když se občas objevil přímý přenos závodu Formule 1 v 70. letech?
1: Jo, dokonce na vojně. Když Niki Lauda vyhrál, tak jsme to oslavili tak, že mě potom málem zavřel.
0: Tak to byla musela být hezká oslava. Tak vám moc krát děkuju. Já jsem měl jako idola Ronnieho Petersna, no, tak skončilo to bohužel v Monze v 78. No. Myslím, že to bylo, že? Ale Oldo, děkuju i za ty vaše vzpomínky a za výjmenování vašich sportovních vzorů, idolů a legend. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Právě o nich, tedy o sportovních legendách, které vám navždy utkvěly v hlavě a v srdci, si povídáme v naší dnešní noční lince. A na to povídání máme ještě půl hodinky. Telefon je 731 800 900, ale můžete i psát pochopitelně, podobně jako Hanka, Brňačka, která napsala, cyklista pan Honza Smolík, vítěz závodu Míru, na závěr kariéry byl uklizen k nám na zahraniční oddělení průmyslových staveb Brno a než pokračoval někam dál, tak jsme si užili spoustu legrace. Moc příjemný člověk, žádná hvězda, zakončuje Hanka. No a ona napsala, a vy to můžete udělat taky, na web rozhlas.cz/linka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Na koho asi bude vzpomínat a koho jako sportovní legendu označí naše další posluchačka? Je to paní Staňka, kterou zdravím hovorově řečeno na Baťov, jinými slovy do Otrokovic. Dobrý večer,
1: hezké ráno. Já jsem přímo na Baťov, já budu lovit v baťovském rybníčku.
0: No tak to si budu muset doplnit znalosti, ale vy už jste naznačila, takže vím, o kom budete mluvit. Poslouchám.
1: No, ještě řeknu první, že ten rychle běhající chlapec Věry Čáslavské pocházel tady z této ulice, kde bydlím.
0: Dokonce, Josef Odložil.
1: Tak jsme občas, to je tak 4-5 domečků cihlových baťovských ode mě, tak vlastně jsem tam nemohli jako děcka zahlédnout. No, jinak bratři Svojanovští, to jsem vám vzpomněla.
0: Ano, ano, takže vzpomínáte na dávnější doby, řekl bych, na 70. léta asi tak, že jo?
1: Dávnější doby, já nevím už ani, který to byly roky, já jsem byla děcko.
0: Počkejte, to já si najdu, tady už to vidím. Ano, Oldřich Svojanovský, český veslař, reprezentant Československa, olympionik, který získal stříbrnou a bronzovou medaili z olympijských her. No prosím, Mnichově 72 získal stříbro ve dvojce s Korvidelníkem, se svým bratrem.
1: No, teď bych chtěla vzpomenout dvě ligové házenkářky. Jedna se jmenuje Ludmila Krajčová, ta nás učila, to byla naše učitelka a trenérka házené. Na Mánesovce do dneška, na Mánesovce ve vitríně je na VIP místě míč mistrů světa, to byla trofej, o kterou jsme hráli, když mě bylo možná tak 13-14 let. Myslím, že 2 roky po sobě, že jsme to vyhráli, ten náš oddíl, ne, že já bych se přímo jako nějak, že byla přímo zaangažovaná úplně, jako to ne, ale byla jsem součástí oddílu. A druhá byla Marie řečená Bela Mrvíková. Takže ta byla taky z Otrokovic. Jinak tady jsme měli maratonce Josefa Podmolíka.
0: Tak to si doplňuji znalosti, ano.
1: Možná něco řekne. A cyklista Vabroušek, abych neskomolila křestní jméno, nevím jestli Roman, ale nechci to tvrdit. Cyklista Vabroušek.
0: Cyklista
1: to mě tak.
0: Ano. Já se dívám, tady si musím to křestní jméno taky, bohužel, doplnit.
1: A ještě byl střelec, ale vím, že tatínek byl myslivec, ale teď si nevybaví jméno. Ve střelbě Jirka, nevím.
0: No nenechávejte to na mě, prosím.
1: Ne, teď si nevybavím. Ale jinak teda ta řečená Lida Krajčová, to byla učitelka na Mánesovce, ta učila češtinu a tělocvik, no jinak to byla dobrá ražoňka. A,
0: co to je ražoňka?
1: No prostě nepárala se s ničím.
0: Jo, ražka, jo.
1: Když se dalo jako řešit věci na místě, takže bylo nejenom ona, ale jako i jiní učitelé tehdy, chceš poznámku nebo facku.
0: Jo, rozumím vám.
1: A když jsi taky držel přes hubu, než by doma dostal ještě za tu poznámku další. No,
0: vy vlastně ani nemluvíte tak o sportovních idolech, ale o vašich sousedech. To je podobný, jako kdybych já mluvil o pospecech.
1: Baťovský rybníček.
0: Ano.
1: Jinak si přivřeju polivčičku. Do 18 roku jsem teda hrála házenou, no tak jako pak jsem toho nechala nějak. No a pak po 22. roku, když jsem začala blbě vidět, tak až kolem 40. roku jsem začala hrát kuželky. Přidali jsme bowling a přihřeju si polivčičku. Jednou jsem vyhrála mistrovství republiky ve zvukové střelbě slepecké.
0: No,
1: v Olomouci.
0: Máte doma pohár?
1: Mám tady plnou krabicu medaily různých. Akorát si s tím má kdo hrát. Jinak jsem teda, já jsem hrála za, když jsem střílela, tak jsem tady tento výsledek, tak jsem hrála za Jiskru Kyjov a byla jsem vyhlášena mezi sportovci roku za Brněnský kraj, za jeho mám.
0: To já vás musím pochválit a musím vám zatleskat. No. Takže to byla částečně řeč o sportovních legendách a částečně o vlastních sportovních úspěších paní Staňky. Já vám moc krát děkuju a přeju vám krásnou dobrou noc.
1: Tak jo, takže těším se, kdo přidá někoho dalšího.
0: Díky, naslyšenou. Eva z Jižních Čech doplňuje další jména. Giacomo Agostini, italský motocyklový závodník. Možná, že ti, kteří chodívali na velkou cenu v Brně, si tohle jméno taky vybaví ze 70. let. Ovšem dodává ještě jedno jméno, Ayrton Senna, Brazilec, automobilový závodník. A v podstatě Eva vyslyšela moje volání po idolech z Formule 1. Hanka připomíná plochodrážního jezdce Špinku, bratři Ondrašíkovi, mnoho dalších. A Iveta píše, pamatujete film Metráček? Bývala jsem a jsem dosud podobné postavy, ale přesto jsem na sport nezanevřela. Stala jsem se alespoň jeho faninkou a nejraději mám hokej a autíčka. Dneska už jsem bába. Můj vnuk mě seznámil s parahokejem, sledge hokejem. Když jsem viděla tyhle kluky na ledě, bulela jsem. Jejich nasazení, zápal a odhodlání mi vyrazilo dech. Žádné hekání, vymlouvání, sebelítost. Ne, ne, zápal pro hru, kamarádství, legrace, smích, úsměv na rtech. Tihle sportovci si zaslouží naši úctu a obdiv. Sledovala jsem i paralympiádu a smekám před těmito lidmi. Máme mnoho výborných sportovců, kteří ve světě něco znamenají, ale jsou zdraví a zdaleka nemusí zdolávat takové překážky. Ale tihle lidé, ke kterým osud byl krutý, uměli se mu vzepřít a dokázali nemožné. Jak už jsem jednou napsala, smekám, klaním se vám a moc, moc vám fandím. Vážení posluchači, přijďte se někdy na takový zápas podívat. Stojí to za to. Dobrou noc vám přeje Iveta.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dá se říct, že jelen přišel jako na zavolanou. Křeslo, to je místo, odkud já sleduju všechna sportovní utkání, která mě zajímaví. Zajímají hokej, fotbal, teď ano, mistrovství světa, ale důležité je, kdo je vašimi sportovními vzory, sportovními idoly. A Staňka, která čeká teď na telefonu, a je to shoda jmen z předchozí volající, nám to řekne taky. Dobrý večer, paní Staňko.
1: Dobrý večer vám přeju. Já chci jen tak krátce. Já jsem Stasic. Tady jsem žila do té páté třídy, pak si mě máma vzala do Brna. Tam jsem chodila do školy na Hebešovou a cvičila se tehda Spartakiáda. To bylo umění. To, co ty lidi dokázali na těch stadionech, to byla nádhera. A my jsme v Brně na Hebešovi taky cvičili jako Spartakiádu. Jenže já a ještě asi tři kamarádky jsme to nechtěli, protože jsme na to nebyli. A tak jsme vlezli v té škole do sklepa. Ta škola byla vždycky ubytovnou pro ty veletrhy v Brně, si pamatujete.
0: Ano, ano, tehdy se ubytovávalo i po privátech a taky po školách, ano.
1: Ano, v té škole na Hybačovi. A teď vám tam byly právě madrace ve sklepě připravený vždycky na to léto. No a okna tam byly vysazený a co myslíte, že jsme udělali? Všechny okna jsme tam rozmlátili. Madrace jsme naházeli tam na hromadu. No dobrý, pak ty tam na dvoře co cvičili, tak skončili, tak jsme šli za nima. Šli jsme do třídy. Druhý den přišel pan ředitel do třídy a říká, kdo to byl v tím sklepě. No, teď na mě koukal, protože věděl, že jsem taky jako negramot nějakej. A tak mu se přihlásila ještě jedna kamoška. Museli jsme zaplatit nějakou škodu, jenže já jsem to doma nesměla říct, moje máma ta byla na mě moc přísná, tak jsem to nezaplatila a bylo vysvědčení. Nedali mě vysvědčení, že to nemám zaplacení. Tak jsem šla k sousedce, která kamarádila tam s mojí mámou a ona mě půjčila tehda 25 korun a půjčila i tý kamošce. Tak jsme to tam dali a tak to tak nějak skončilo.
0: No, a teď se pojďme podívat na to, kdo je vaším sportovním vzorem, abychom se aspoň trošku drželi tématu. Už teď mi pan Josef píše, dnešní téma mělo být o sympatiích a fanouškovství jako takovém a zvrátilo se to ve výčet jmen sportovců. Takže fandila jste někde nějakému sportu?
1: Já jsem byla levá na sport.
0: Ne, vy ne. Minulo vás to.
1: Úplně.
0: Se Spartakiádou jste to taky neskončila zrovna dvakrát růžově, jenom rozbitým oknem, ale i tak vám děkuju za důvěru, paní Staňko, a přeju vám dobrou noc. Naslyšenou. Díky. A teď, abychom se opravdu vrátili k tématu, to, co napsala ještě jednou Eva. Já obdivuju umění leteckého akrobata Martina Šonky. Měla jsem možnost s ním hovořit. Sympaťák. A fandila jsem Gabriele Soukalové. Je to krásná žena a úspěšná biatlonistka. Fandila jsem krasobruslaři Tomáši Wernerovi. Sledovala jsem se zájmem skoky na lyžích od dob Jiřího Rašky. Tady si dovolím vsuvku. Vzpomínám si ještě na tu dobu taky, protože tehdy si vybavuju tu jeho takovou tu, no, kohoutí čepici. Vzpomínáte si na ní taky? Ale pokračuju tím, co napsala Eva. Skvělý byl také Jan Železný, trojnásobný mistr světa, několikanásobný rekordman a držitel současného světového rekordu v hodu oštěpem z roku 1996. Sama jsem pouze rekreační sportovkyně. V současnosti kolo a plavání, dříve pěší turistika a běh na lyžích. No, Evo, je vidět z toho, co píšete, že sport má ve vašem srdci hodně velké rezervované místo. A závěrem vám Eva přeje klidnou noc a pěkné dny. Ještě můžete zavolat na téma sportovní legendy, sportovní idoly, sportovní vzory.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Stále ještě jsme v pásmu noční linky a pořád ještě můžete telefonovat na číslo 731 800 900. Vaše příběhy, vaše zážitky o tom, jak to bylo, když jste se třeba setkali se svojí sportovní legendou, se svým sportovním vzorem. A paní Marie, která čeká na telefonu, se ptám, co by to měl být za sport na televizní obrazovce, kdy necháte těsto těstem, šití šitím, výchovu dětí výchovou dětí a díváte se na ten svůj oblíbený sport. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, tak já bych chtěla říct, že já taky nejsem nějak sportovně založená, ne, že by mi to bylo cizí, tak za mladších let jsem jezdila na kole, plavala a nevím co všechno, ale na televizi se dívám hrozně ráda a miluju za prvé hokej. A za druhé, teda fotbal to tak moc ne, ale teď jsem samozřejmě, když je to mistrovství světa, tak přece jenom to sleduji. Ale teď mě nadchly ty holčičky, to znamená ta Karolínka i Linda s tím tenisem, to jsem se teda od toho nehnula. Ale mám strašně ráda biatlon. Tady už někdo zmínil Gabrielu Soukalovou, ale to není jenom ona, to je pan Krčmář, tak je to Markétka Davidová, slečna Voborníková. Tak to teda opravdu, jak říkám, nechám těsto těstem, brambory bramborama, ale jinak jsem ještě chtěla říct, to jsou všechny sporty, které já miluju a moc se na to ráda dívám, ale mám hrozně ráda biatlon. To opravdu si nenechám ujít žádný závody, ale chtěla jsem říct, že já mám sousedky a o tom se nikde nemluví a to jsou mistryně světa v nohejbalu.

0: Aneta Fojtíková, už byli dvakrát, jako a její kamarádka Kristýna se jmenuje, takže tam schválně někam podívejte. To se, o tom se nikde nepíše, ale oni přibyli před 3 lety ve Švýcarsku, vyhráli mistrovství světa a teď to bylo v Modřicích u Brna. Letos tam taky vyhráli.
1: No jo, tak možná je to tím, že pořád ještě nohejbal, tedy aspoň já to tak mám, ne, že bych byl nějaký extra sportovec, to opravdu ne, ale že to vnímáme jako spíš takový rekreační sport, možná to je ono.
0: No, ale nikde se o tom nepsalo a přitom jsou to takový slavný holčičky, ale a kromě toho jsou ještě taky hrozně takový, že mi pomáhají, já už jsem taková stařenka, 82 let, ale a pak ještě teda jsem znala a znám velice dobře Janu Pechanovou, dálkovou plavkyni. Jestli vám to něco říká, mistryně Evropy byla.
1: No, tak tady mám mezeru.
0: No tak vidíte, tak ještě abych vás poučila, byla i v Riu a protože já jí znám od kočárku, tak dokonce i mi z toho Ria telefonovala tehdy. A to jsem teda opravdu byla z té olympiády z toho až dojatá. Říkala, že má jeden den možnost telefonovat známým a tak mi zavolala, no. No, no tak vidíte, tak ještě jsem vás poučil.
1: No já jsem velice rád nechám poučit. Když něco nevím, tak se zeptám a když něco nevím, tak to taky přiznám. Paní Marie, děkuji moc krát i za to, že jste mě navedla na to, že no, vaše sousedky jsou mistrně v nohejbalu, že existuje někdo takový ve vaší blízkosti a že se máme opět, no čím chlubit, máme být nač hrdí.
0: Máme,
1: no?
0: Máme, ale to se nikde o tom nepíše, ale byl od nich teda v takovej pěkný film. To v televizi to bylo. Takže to jsem chtěla říct, ale až po tom mistrovství. Hele, mějte se moc hezky a pokud možno, tak sportujte.
1: Děkuju.
0: Dokud ještě můžete.
1: Dokud ještě můžete. No,
0: já až vám bude 85, tak už sportovat moc nebudete.
1: Já už
0: mějte
1: teď,
0: se hezky.
1: Já už teď rychlo chůze, když zaspím do práce. Jo?
0: Dobře. Hele, tak hodně zdraví a hodně štěstí ve všem vám přeje. Tady stará Marie. Mějte se hezky.
1: Zdravím na dobříž. Mějte se krásně, naslyšenou. No a protože je před námi už velice blízko ta jedna hodina, což znamená, respektive bude znamenat konec noční linky, dávám teď, právě teď, šanci ještě jednomu či jedné z vás na téma sportovní legendy, sportovní idoly, sportovní vzory. Číslo je 731 800 900 a já na něm vítám, nevím ještě koho, dobrý večer, tady je Borek Kapitánček.
2: Čau, Jarda.
1: Dobrý večer, Jardo. Zdravím vás. Kdo je vaším sportovním vzorem? Sledujete sport na televizní obrazovce nebo jste přímo aktivním sportovcem?
2: Aktivní sportovec už nejsem, ale strašně jsem omdíval Frandu Veselýho.
1: Takže fotbal.
2: Fotbal. Mm-hmm. A dneska strašně obdivuju Karolínu Muchovou.
1: Teď se mi trošku ztrácíte, Karolínu Muchovou, ano, říkáte?
2: No.
1: Omlouvám se za to nekvalitní spojení, byť to není moje vina. Takže vy máte, řekněme, hodně rozevřený ten vějíř svých sportovních zájmů od Franty Veselého. On byl vlastně aktivní kdy ještě? V 80. letech nebo skončil v 70. letech? Teď nevím.
2: Franta Veselý skončil až skoro v 90.
1: Skoro až v 90. Tak vidíte, jaký mám mezery. Taky se rád nechám poučit.
2: Protože hrál fotbal ještě v Rakousku, jo?
1: Jo, aha, tak možná ano, sešel mi z očí. To je ono.
2: No.
1: Takže fotbal, tenis a ze zimních sportů máte nějaký oblíbený?
2: No, tak ze zimních sportů biatlon a lední hokej, to je klasika, jo.
1: Vzpomínáte si na takovou tu éru, kdy jsme se třeba radovali ze každého vítězství nad tehdejším Sovětským svazem, tedy zejména 70. léta, jejich počátek?
2: No, jsem byl ještě malej kluk, nebo malej.
1: Jo. To se ještě hokej hrál bez brankářských masek.
2: No, tak masky už měli.
1: No tak měli, ano, Holeček měl tu svou, já si pamatuju, jak vypadal, já jsem se ho vždycky bál, ale neměl helmu, tak, dobře, to jsem měl.
2: Tak.
1: No tak dnes už je ten hokej zase trošku někde jinde. Zdá se vám taky, že se šíleně zrychlili všechny sporty? Mě teda ano. Jak hokej, tak fotbal třeba.
2: Jako je to šíleně zrychlený oproti za poslední stání. Je to šíleně zrychlený.
1: Zdá se, že to taky. Děkuji vám moc krát, Jardo, byl jste tím posledním, kdo se dnes dovolal do noční linky. Patří vám za to dík. Mějte se hezky.
2: Tak dobrá, mějte se.
1: Dobrou noc. Ještě jednou se podívám na to, co jste napsali na web rozhlas.cz/linka, aby byl ten výčet všech sportovních legend, které jste měli a stále ještě máte ve svém srdci, kompletní. Ludmila z Brna píše, nikdo si nevzpomněl na Jardu Jágra. No to je přece legenda. Máte pravdu, Ludmilo, děkuji za to připomenutí. Helena z Náchodska. V dětství jsem bruslila na zamrzlém rybníku broumárku a představovala si, a to je krásný přístup k fandění a ke sportu obecně, a představovala si, že jsem Hanka Mašková. Tak i vám, Heleno, děkuju a zdravím na Náchodsko. No a teď, protože už máme jen necelých 5 minut do 1 hodiny, se s vámi budu muset rozloučit, ovšem nenechám vás bez toho, abyste věděli, jaké bude téma té příští noční linky Českého rozhlasu. Ta dnešní za chvíli skončí, ale za 22 hodin zasedne za mixážní pult Jarka Barboříková a tématem jejího povídání s vámi bude Léto, které změnilo můj život. No a nebude to trvat příliš dlouho a já se vám znovu ohlásím na naší noční linkové vlně. Říkám, nebude to trvat dlouho a znamená to, že v neděli 19. ve 23 hodin se vás začnu ptát, jak přežít extrémní vedra. To protože vlna extrémních teplot na konci minulého měsíce v nás mnohých vyvolala pocit, že se prostě neobejdeme bez klimatizace nebo aspoň výkonného domácího ventilátoru. No a právě ty fígle, jak se říká v Brně, fligny a návody, jak přežít extrémní vedra, z vaší vlastní praxe, tak ty budou tématem nedělní noční linky. U mikrofonu byl Borek Kapitančik, teď už vám přeju dobrou noc a hodně lásky. Konec konců zpívá o tom i Petra Janů.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Hvězdné návraty.
1: Říká se, že dobrý vtip vydá za kus chleba a veselá mysl nahradí nejen pohár vína. Tak doufám, že po té dnešní hodině s jedním klasikem českého humoru budete sytí, jako byste navštívili pekárnu a zapili to lahví vína. To si přeje už dopředu váš průvodce Patrik Rozehnal. Z hereckého nebe dnes vyvoláme herce, který se narodil 20. června roku 1922 v Praze. Tak pozor, vypouštím ho z archívu. Jejda, kdo to je?
2: Váš džin.
1: Můj džin?
2: Jsem vám k službám, pane.
1: Pane, jo.
2: Budu plnit všechna vaše přání až do okamžiku, kdy budete maximálně šťastný.
1: Všechna? Tak to byste mohl zatím nachystat ukázky z filmů, televize i rozhlasu. Tady jsem si napsal seznam.
2: Prosím.
1: Původně pro sebe.
2: Hop.
1: To je rychlost. To nám to dnes půjde jako na drátkách. Ale takhle to bude vypadat, že jsem vůbec nepracoval.
2: To máte jedno, pane. Vidět a slyšet mě můžete stejně jenom vy.
1: Aha, tak co kdybyste vykouzlil i první písničku, než si o vás budeme vyprávět?
2: Když si budete přát, pane. Hop.
1: Pan Kemmer je prostě třída. A taky si touhle písničkou připomeneme, že hrál ve filmu Od zítřka nečaruji.
0: Hvězdné návraty.
3: Řekněte mi, kdo pak...

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Rozhodli jste se, že s námi zůstanete? Pak uslyšíte peripetie ze života herce Josefa Kemra. A také jeho velké, životní, divadelní, filmové a rozhlasové role. Josef Kemr se narodil 20. června roku 1922. Pocházel z rodiny Švadleny a Ševce. Už jako desetiletý začal se svým bratrem hrát komparzní i větší role na jevišti městského divadla na Královských Vinohradech. A ve 14 letech se poprvé ocitl před filmovou kamerou. K tomu získal bohaté zkušenosti i v rozhlase. Tatínek ale zásadně nesouhlasil s jeho hereckou kariérou, musel proto absolvovat nejdříve veřejnou obchodní školu na Žižkově. Touha po jevišti a hrozba totálního nasazení ho teprve přivedli do řad divadelní kočovné společnosti. Po osvobození nastoupil do angažmá v Kladenském divadle, pak hrál v divadle v Libni a od roku 1950 byl členem městských divadel pražských. My si teď v ukázkách připomeneme jeho černobílé období. Vzpomínat budeme třeba na první televizní seriál Československé televize Rodina Bláhova, kde si zahrál i stopaře. Zastavil mu motorkář a on ho za odměnu vzal aspoň na čaj a na kafe do hospody.
2: Pojďte, tady máme volno.
3: Fajn.
2: Já jsem Pešek, když už tak sedíme. Bláha, těší mě.
3: Prosím, pánové.
2: Děkuji vám.
3: Jedno kafíčko, rumíček, druhé kafíčko. Prosím, pánové.
2: K rodičům nebo za manželkou?
4: Ne, jim něco zařídit a pak domů. A vy?
2: No co já, no. Já si to užiju sám. Víte, ještě nikdy jsem nesilvestroval o samotě, ale docela se na to těším. Člověk si musí určitý věci srovnat v hlavě. A dnešní noc je k tomu zvlášť příhodný.
1: Tato ukázka patřila do jediného dochovaného dílu tohoto seriálu, který natáčeli už kdysi Jaroslav Dudek a Stanislav Strnad. Byl to 10. díl a pocházel z roku 1960. Seriál tehdy zaznamenal velký úspěch, stejně jako později i ten další, černobílý, kde si Josef Kemr zahrál, Eliška a její rod. Scénář psal tehdy Jaroslav Dítl. Přicházíme ve chvíli, kdy zklamaný vedoucí hospody zjišťuje, že dívka, na kterou si myslel, chodí s jiným chlapcem. Okouknout to šel do sálu právě pan Kemr.
5: Vás, co se tam děje? Vy se na mě zlobíte?
6: Ale co bych se na vás zlobila?
5: Já bych potřeba vidět,
6: co pak jim tady chcete dělat divadlo?
5: Já bych potřeba vidět, kdo to je.
6: No co pak to ještě nevíte?
5: Ne.
6: Já vám řeknu, jak to je. Tu ženskou to příjemně šimrá, když vidí, že vy kolem chodíte a že se tady škvaříte.
5: To možný,
6: ale je to ta a ten trouba, tady pan Sova, ten tam sedí a myslí si, že vám může Bůh jak pomoct.
5: Ne, už si to nemyslí.
7: Co, jak je to?
5: Hleď.
7: Že ne,
5: jak je to?
7: Je to tak.
5: Počkej, ne, no tak zmusel, no tak neblázni, jak že ne.
6: Tak lokál je plný lidí a my se tady bavíme o hloupostech, na který zítra nikdo z nás už ani nevzdechne. Pojďte.
8: Přeji dobrý večer a prosil bych jedno velký studený pivo.
6: Jděte domů, opilcům nenalejváme.
8: Já, že jsem opilač?
5: No proč?
8: Já, že jsem...
5: Ale... Teď já přece jasně naznačil, že mi nejde o to.
1: Tak to opouštíme seriál v hezké chvíli. Dodávám jen, že režii měl tehdy František Filip. Josef Kemr se v roce 1965 stal členem Národního divadla, kde se trval až do své smrti a na jevišti vytvořil kolem 80 rolí. I před filmovou kamerou stvárnil řadu nezapomenutelných postav. Jednu z nich třeba i ve filmu pana Vláčila Markéta Lazarová. Tu natáčel hned 2 roky po svém nástupu do Národního divadla. Ale na to natáčení vzpomínal později i v pořadu Nepravidelně pravidelná setkání v Ypsilonce. Kdysi z toho členové souboru udělali i vlastní soukromou nahrávku. Tady je.
9: Před 30 lety jsem točil s Františkem Vláčilem Margétu Lazarovou. Točili jsme ji v jeho západních Čechách v takzvaném Trojzubci. Tam se točil exteriér. Podle scénáře scéna vypadala tak, že starý kozlík jde lesem po hádce s hejtmanem Pivem z Mladé Boleslavy a jak přemýšlí, jak se hádá, zda to zda to bylo zapotřebí nebo ne, že z toho bude mít potíže nebo nebude mít potíže. Prostě jde lesem, že naváto je strašného sněhu, jde domů a dívá se, přemýšlí a najednou vidí stopy ve sněhu, čerstvý stopy. A jako odborník, jo, 80-letý starý kozlík, si říká, bože drahý, tohle jsou vlčí stopy. No jo, ty vlci asi budou nedaleko. Natěž popílí a má domů asi 500 metrů. Doběhne domů, ale než doběhne k vratům, za ním ta smečka vlků asi 15 kusů, za ním letí, volá synka, synek otevře, zabouchne vrata a jde, a teď 15-20 vlků prostě skáče na vrata a chce se dostat dovnitř, tudíž vlci přišli o kořist. Tak to je popsaná scéna. Dojeli jsme prostě do toho Trojzubce, režisér mi říká, podívej se, tadyhle máme planinu, mrzlo prostě, já byl promrzlý na kost, bylo tam takových 30-40 cm sněhu a režisér mi říká, podívej se, Josefe, věc je naprosto jednoduchá. Já tady postavím 50 metrů kolerie, na to dám mozaik, na to dáme kameru a ta scéna se bude odehrávat tak. Ty doběhneš ke kameře, ale pro jistotu, aby si nám neutekl z té ostrosti, sem ti dám takovouhle 3-metrovou lať, takový Dčko. A ty budeš utíkat a v daný okamžik ti řeknu, Pepo, ohlídni se a já, kdybys mě zahrál, jak prostě ty vlci, který jsou asi 500 metrů za tebou a štěkají, kdyby se zvolit a teď měl ten děs ve očích, ale musíš dávat pozor, abys mě nepřekročil to Dčko, až by si byl z ostrosti té člověče šíry, té 50 metrů, té šíleného materiálu, to je nejméně 150-180 metrů, je to barevný, víš, co to stojí, Marek, to je příšerný, tak pojď si to naskoušet. Já jsem si to naskoušel, teď jsem měl láktě, voranisko zmrzlý, zasněžený a jsem říkal, Franto, já nevím, co jsem dělal, víc, já v tom nemůžu chodit, to je šíleně zmrzlý, nedá se nic dělat, já ti to nebudu rozmrazovat, člověče, nedá se nic dělat. Třikrát, čtyřikrát jsem to zkusil, že on říkal, výborně, hezky, volíno bude asi 5krát se volí, než jak ti řeknu volínek a utíkáš. A chci vidět ten děs v 80 letech a teď ty vlci. Připravený, odklapnul, než odklap, tak zavolá šíleným hlasem do dálky, na planinu do nějakého smrčí, zavolá Žardo! Rozdráždí je! Hele, neblbni, hele, klapka, pek, 151, klapnu, kamera si dala do pohybu a já učíkám a za mnou, Pepo, ohlídni se, já jsem si už, ona padá, zvedá, nic, pozor, Tečko, bufur vostro, Pepo, ohlídni, a ježi, Kriste, já letím 50 metrů, jízdy a za mnou se přibližují metr k 10 metrům a dál se přibližuje asi 15 strašně, já nevím, vlků nebo psů, já nevím, co to bylo. Já konečně uřícenej, vyděšenej jsem dokončil záběr, skočím za kameru a jen jsem stačil zjistit, že mě předskočilo asi 20 Mikulášů. Pak jsem zjistil, že to jsou hraniční vojáci, kteří měli takový bílý lantuchy. Já se otočil a těch 20 chlapů, ač to byli jejich psi, nastavili čalouměný rukáv a nastavila těch.
10: Franto,
9: že sny nic neřek, člověče. No, já vím, že bys to uhrál bez nich, ale já potřeboval ten echt výraz. To nemáš představy, jak ty jsi vypadal.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Josef Kemmer byl přímý a zásadový člověk. A také se dvakrát za svůj život zprotivil tehdejšímu režimu. Netajil se tím, že komunisty nenáviděl a dokonce veřejně vystoupil proti okupaci v roce 1968. Navíc byl také katolík a velmi miloval Boha a svou víru neskrýval. To všechno mělo za následek i to, že měl po jistou dobu zákaz. Tedy filmování. Před kameru se vrátil až v roce 1976 ve filmu Jiřího Mencla Na samotě u lesa. Tou nejznámější větou z filmu je určitě ta, kterou pronesl Josef Kemmer na adresu počasí.
2: Chci je a chci je.
3: Mami, chci je a chci je.
4: Co to říkáš?
3: To říkal děda.
4: Tak podívej se. Pan Komárek ať si říká, co chce, ale ty budeš mluvit slušně, jasný?
1: Na natáčení, kdysi v pořadu Veselé příhody z natáčení, vzpomínal i Zdeněk Svěrák a Ladislav Smoljak. Tak pánové, neměli byste tam nějakou historku z natáčení?
5: Tak já nevím, třeba ty blechy, ne?
6: Jo, ty blechy ty by mohli zabrat.
7: Stranou, děti, stranou!
8: Nechoď k němu tak blízko!
9: Musíte se mu ukázat, aby se vás nebál.
7: Išo, neboj se, to jsem já! No, pojď sem, pojď, pojď sem, Išo. Neboj se. Drž hezky. Uvidíš, jak se ti ulejí. No. Neboj. Tak.
9: To jsou blechy psí, ty na člověka nejdou.
7: No, Išo, drž hezky, necukej.
8: A taky boudu mu vystříkej, Oldo.
7: No, Išo, Išo, pojď sem. Išo, k noze. Išane, počkej.
10: Čerpa, vysadu, ukaž se.
11: Hospodář je doma?
8: Je, pane Hruška, pojďte dál. Nemá ten pes blechy?
11: No, ale to jsou blechy psí, ty na člověka nejdou.
5: Při natáčení Samoty u lesa se Josef Kemmer s Danou Kolářovou neustále hádali, jestli psí blechy můžou poštípat člověka nebo ne. Dana byla poštípaná, tak tvrdila, že jo, když to pan Kemmer pořád říkal, to bych musel ty štípance vidět, to bych je musel vidět. No tak jenže Dana mu je ukázat nemohla, protože byly na místech, která se kolegům neukazují, ale pak jí blecha štípla do místa, které se při trošce dobré vůle ukázat dalo, do nohy.
6: Když si pan Kemmer ten štípanec prohlásil, to je bleší štípanec, ale ta blecha není od psa. To je moje blecha. A dostal jsem ji od Mencla.
1: Tolik tedy vzpomínání právě na film režiséra Jiřího Mencla. Ve stejném roce, tedy v roce 1976, si Josef Kemmer připsal na své filmové konto i komedii Marečku, podejte mi pero, kde se režie ujal Oldřich Lipský. Pana Kemmera posadil po boku dalších hvězd do školních lavic. Na první hodině se i vyučující musel seznámit se svými žáky. Kdo je teď na řadě?
12: Plha. Skladník.
13: Děkuji, Roubíček.
12: Mám dotaz. Tady ve školním řádu se píše, že žák má chodit do školy vždy řádně upraven. Znamená to snad, že bychom se měli denně holit?
13: Nerůž.
12: No ne, já když se denně holím, tak krvácím.
13: No, víte, ten školní řád nesmíte brát tak doslova. Ten se týká hlavně dětí.
12: Ale děti se zase neholí.
13: To je pravda. Ale musí chodit umyté, učesané, tak? Roubíček?
12: A pak mám ještě jeden dotaz. Tady v bodě 8 se říká, že rodiče jsou informováni o prospěchu žáka na pravidelných schůzkách.
13: Ano, to se týká taky dětí.
12: No protože já například mám rodiče až v Kojčicích. To je až u Pelhřimova. A Teď rodiče jsou staří,
13: ale...
12: A taková dlouhá cesta...
13: Jak vám říkám, pane Plho, s tím si nelámte hlavu. To se týká hlavně dětí. Roubiček.
12: No proto. Protože já jinak nevím. Ta dráha taky není zadarmo.
14: Sedněte. Prosím tě, sedni si.
12: No ne, rozumíte. Já nevím jak vy, ale těch 70 korun pro moje rodiče za dráhu.
1: Mimochodem, film Marečku, podejte mi pero získal už v roce 1976 hlavní cenu na filmovém festivalu pracujících. A Václav Klaus kdysi o něm prohlásil, že je to opravdu, opravdu špatný film. No, diváci si to nemyslí. Vraťme se ještě na skok do třídy, do okamžiku, kdy profesor Hrbolek bude pátrat po náplni předchozí hodiny.
15: No.
12: Minulou hodinu jsme probírali jedno z největších básníků Století páry, Jana Nerudu.
15: Století páry?
12: Ano. 19. století je nazýváno Stoletím páry. To jsme brali ve fyzice.
15: No dobře. Ale v mých hodinách to neříkejte. My se přidržíme zavedeného označení 19. století.
1: Nejznámější profesor českého filmu, profesor Hrbolek. Josef Kemr hrál nejen pro dospělé, ale také pro děti. Zapomenout bychom na to neměli ani v tom našem dnešním pořadu, aspoň krátkou ukázkou a jednou písničkou, která je nachystána. Přesuňme se do roku 1968, kdy režisér Bořivoj Zeman natočil úspěšnou filmovou pohádku v čele s Helenou Vondráčkovou a Václavem Neckářem Šíleně smutná princezna. Dvorní královské rádce hráli Darek Vostřel a Josef Kemr. Právě teď stojí každý na jiné straně okna a domlouvají se. Kují pekle.
16: Kdo tam?
17: Hey, X.
16: Jak jíte tady, když jste tam? Nelze zapomínat, že stojíme každý na jiné straně fronty. Jasný?
17: Jasný.
16: Ovšem zadaných okolností nesmíme jít proti sobě, ale musíme naopak co? No, držet spolu.
17: No jo, držet spolu. Ale proč?
16: Protože k svatbě nesmí dojít. Za žádnou cenu. To by byl náš konec.
17: Ještě, že prince ochořel, vidíte?
16: Neochořel. Utek.
17: Chyba.
16: Žádná chyba. Utek, protože ji nechce.
17: To se ovšem náš král nesmí dozvědět.
16: Naopak. Musí.
17: Hleďte, ale ona ho asi taky nechce.
16: Jak to víte?
17: Já nevím. Já něco viděl.
16: Co jste viděl?
17: Chodí za nějakým trhanem do hladomorny a taky mu zašívala kalhot.
18: Není tam u vás někdo? A co vám to tam tak šustí?
17: To jsem byl ruce radosti. A jo?
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Každý smích a každý úsměv na naší tváři má vždy nějaký důvod. Dnes jim v této hodině může být i Josef Kemr, na kterého vzpomínáme. V životě měl pouze dvě ženy. Jeho manželkou byla nejprve herečka a divadelní režisérka Eva Fousková a po její smrti na její místo nastoupila o 20 let mladší herečka a asistentka Národního divadla Marie Skopalová. A právě kvůli ní se dokonce herec Josef Kemr pohádal se svým dlouholetým přítelem Rudolfem Hrušinským. Ten si totiž jednou dovolil Kemrovu přítelkyni poplácat po zadečku a tomu prý slavný herec nikdy neodpustil. Kemr tehdy Hrušinskému dokonce uštědřil facku. O partnerství nebo i o svazku na psí knížku, jak se říká, kdysi vyprávěl příběh nazvaný Hledám paní na hlídání. V těch následujících ukázkách se přesuneme do roku 1975, kdy vznikla i tahle malá mikrokomedie. Mimochodem, stejně jako ty předchozí scénáře k filmům, které jsme si pouštili, i k téhle komedii napsal scénář Zdeněk Svěrák, navíc s Miloněm Čepelkou. Josef Kemr tu hraje malíře koní, Věra Tichánková, paní na hlídání. A bez toho, že by se kohokoliv ptala, pozvala pana Kemra do rodiny, kde hlídala, aby jim ukázal své malůvky.
2: Já jsem vohnout!
3: Tak vohnoute, tohle je Slávka a tohle je Eda.
4: A smrdí.
5: Tiše, já bych sem pustila trochu vzduchu.
2: Dáte si taky?
6: Ne, děkuju.
3: Kde pak vohnout ten hulí jako kafilérie?
2: Tak jsem vám přines 5 kousků na ukázku. Můžete si vybrat podle gusta. Prosím. To je všechno pravá ruční olejomalba.
4: To je kůň,
2: to je šimlik.
4: To je šimlik,
2: ne? Šimlik.
1: No, těch koní bylo ještě dost a vyjevení rodiče jen zírali, co všechno musí mlčky udělat. No, pak se trochu vzbouřili. Jen si to poslechněte.
6: Já osobně nemám zájem, já nevím, jak žena...
5: My snad si to ani nemůžeme dovolit.
6: Právě.
3: Jak to dovolit?
6: No prostě na to nemáme peníze, paní Stanicková.
3: Ježiši Kriste, to je jednání. Ještě, že vás neslyší. Máte jediný štěstí, že vás Volnout neslyší. Vy si ho sem pozvete, on se sem vláčí s těma obrazama, až z pohořelce.
6: Co, kdo ho sem pozval? Kdo ho sem pozval? Pana Volnouta?
3: Vy, Edo, nemůžete popřít, že jste tady na tom místě výslovně tvrdil, že proti koním nic nemáte.
6: Ale paní Stanisková, já nemám nic proti slonům, proti veverkám, mám je na syně, nemám.
3: Vaše chyba, Edo, když něco mám ráda, tak se tím obklopím, že?
2: Vidím, že se nemůžete rozhodnout. Ovšem, je možno zakoupit i dva. Tu celkem tmavou předsíň by vám tady ten kladrubák pěkně rozsvítil. Co říkáte?
5: Tak dva tedy rozhodně ne.
2: Že jo? A semhle naproti, sem bych dal takhle toho rapíka.
3: Yeah. Dva nevohnoute, jednoho.
2: Já vím.
4: Koníčky máme.
5: Pojď sem, pojď sem, co to máš v puse, ukaž. Ukaž, Věrka.
3: Ježiši Kriste, že jsou to ty naše listky do biografu. Vohnoute, do toho kina nejdeme.
2: Toho rapíka! No jo, já jsem si to hned myslel, ten je nádherný. Dostanu 500 korun.
3: Ty lístky do biografu, jak jste koupil, nám Kamil Snět.
2: Tak to bude 520.
1: Ve stejném roce, tedy v roce 1975, Josef Kemr natáčel i slavný seriál a jednu ze svých nejslavnějších televizních rolí. Mám na mysli Chalupáře, které režíroval František Filip. Málo známé je, že Josef Kemr při natáčení tohoto díla učil Lubu Skořepovou řídit auto. Moc jí to nešlo, a to už v autoškole, ze které ji dokonce vyhodili. Přesto pak nějakým zázrakem udělala zkoušky, ale řízení prostě nešlo. Kemr jí tehdy poradil, ať si koupí Trabanta, že jezdí skoro sám. Jenže to netušila, že jeho Trabant má už vlastně z toho původního jenom volant, protože byl nucen cokoliv vyměnit. Dvoutaktové vozítko tehdy pomáhal Lubě vybírat další kolega z Pražského národního divadla, Vladimír Ráš, protože Josef Kemr, co by bohouš císař, měl v Chalupářích hodně natáčecích dnů. Učil třeba i osazenstvo Třešňové jednu divadelní hru.
7: Co to bylo?
8: No jak, ty to mám...
7: To jako bylo políbení. To jako když volizuješ na nuk.
9: Ticho. Nemohla bych třeba Láďu políbit já, nešlo by to?
7: Ne, to nejde. Prosím vás, ještě jednou, dávejte pozor, já vám to vyložím ještě jednou a naposled. Jsme v krámě s hudebninama, tady ten stůl je pult, oborník je pan Mercier, majitel toho krámu s hudebninama, Láďa je Francesco D'Assaro, hudební skladatel, vyšla mu skladba a jako autor je zvědavej, kdo si ji první koupí. Cililink vejde do krámu, zrovna v okamžiku, kdy před chvílí odešel k soudu pan Mercier.
8: Jo a, proč vodka odešel k soudu Mercier?
9: Jo to je fakt, proč?
7: Jo. Co proč odešel
8: no, k soudu? Proč oborník jako Mercier odešel k soudu?
7: Co oborník odešel
8: k soudu? No, ty to tam říkáte, že předtím odešel k soudu Mercier, teda oborník.
7: No.
8: A proč?
7: No co proč? No to tady. No tady je napsáno, šera mi, jdu k soudu, posečkejte mi chviličku u not. No,
10: u not?
7: U not!
10: No co křičíš? Já přece nemůžu znát každý cizí slovo, ne?
7: Co, jaký cizí slovo?
10: No u not!
7: Noty, neznáš noty, jsi Mercier, prodáváš no, noty, zná. Máš krám s notama, prodáváš noty.
10: Jo.
9: Počkejte k tomu soudu, já jsem chtěla ještě říct tady Láďově, jak se ptal na ten soud, tak on tam třeba
7: co?
9: Ten Mercier,
7: no.
9: Tam on nemusel vůbec nic udělat, prostě on tam třeba šel jenom jako za svědka.
8: No, kdyby něco dělal, tak by pro ně přišli přeci, že jo?
9: No, to je fakt.
8: Ale tam šel sám?
7: Ale o to přece nejde. Vtip je v tom, že zatímco pan Mercier odešel k soudu, tak přijde zákaznice, tady Anička.
9: Já jsem Matilda.
7: Co, jaká Matilda?
9: No Matilda, tady, no Matilda.
7: Jo, tom... Matilda Šmauzová.
11: Ona je to, že na to divadlo bouží, viď?
7: To je rasový, no.
11: Vydrž.
7: Ach, já jsem z vás jelen. A, jo. Matilda Šmauzová.
9: No to je právě ono, Matilda Šmauzová.
7: Co?
9: No.
7: Co se
9: jmenuje? Se jmenovat jinak.
7: A jak?
9: No já, třeba Jarča Mladějovská.
7: A proč?
9: Mně se to strašně nelíbí, no Matilda, a ještě k tomu Šmauzová.
7: No, ale Aničko. Aničko, prosím vás, pochopte, Matilda Šmauzová, jste po tatínkovi, no, o to právě jde.
9: Jak to?
7: No ano, o to právě jde, to není náhodilo s to jméno, autor, když to psal, tak uvažoval.
9: Jo.
7: Přece.
8: No ty přemýšlí o co
7: no,
8: píše,
7: to
8: že?
7: Je jasný.
10: No to je stará hra, Nejenom
7: to, ale to je má přesnej řád. Přece, ten přece nemůže jenom tak, jenom že si píše takovej dram, kde jsme to přestali. Jo, tadyhle. Tak Matilda, ne, moment. Vejde major Šmaus, no vidíte, no to nejde, major Šmaus. Prosím tě,
10: no tak já nechci vstupovat do děje.
7: Ale ne, jenom to čti, já chci jenom hlásit.
10: No ne, abych je nestrémoval. Ne. Major Šmaus, a kým on je?
7: Jo, to je major. On je major, no. Má šavly, že jo, jde, no. Počkej, můžeš to říct tady, nemusí za dveře.
10: No, já jsem ani nechtěl. No,
7: tak moment, já ti zazvoním. Cililink.
12: Jsem major Šmaus. Můžu si sednout.
7: Sedni si. Slyšeli jste.
8: No, dobře, ale...
7: Počkej, slyšeli jste.
10: No dobře, no voják to jde, no.
7: Počku, no voják to jde, ale jak to řek? Podívej, on si stoupne a řekne. Jsem major Šmaus. Ratata. Jako když švihne bičem a teď si představte, že bych vešel a řekl. Dobrý den. Jsem major Mladějovský. Slyšíte to? No to je vyloučený.
11: Je to pravda.
7: No, tak, buďte tak hodná, jo. Tak, moment. Jo, Cililink. Matilda vejde a myslí si, že on je Mercier.
9: Ne, Láďa je přece Casaro.
7: D'Assaro.
9: Aničko. Láďa je D'Assaro.
7: Aničko.
11: Já ho obdivuju.
7: Aničko. Vy? Jako Anička víte, že on je D'Assaro. Yeah. Ale jako Šmauzová nevíte vůbec nic, to máte v charakteristice. Tam je napsáno Matilda Šmauzová, nevinné
13: 18leté poupě.
9: Úplně pitomá.
13: Ale proč,
9: no,
13: kde
9: pitomá,
13: ale ty ženy vypadaly před stolety jinak.
9: Ale
13: ne,
9: je úplně pitomá, pane, ty zas pochopte to, no tak. Ona normálně teda jako já, jako Matilda, přijdu do krámu, no a tady Láďovi teda tomu Kasárovi.
13: Dasárovi,
9: tak prostě mu řeknu normálně prvnímu mužskému, který ho uvidím, tak mu řeknu, aby mě políbil. No,
13: ale
9: to je úplně pitomá.
13: Ne, ne, aby vás políbil. Řeknete, dobrý den, prosím vás, dejte mi hubičku.
9: No to je to samý, ne?
13: Ale není to to samý, Aničko. On chce skladbu, hubičku, skladbu. No ty, to je valčík, no ty na klavír.
8: To je ten omyl toho.
13: Ne omyl.
9: Ne, to je, já už tomu rozumím. Ne, jasný,
13: je
9: já vám řeknu. To je výborný, tam, kde jste tu hru našli, pane.
10: Nedávno při gruntování na půdě, to je novinka.
13: Autor.
9: Já tomu úplně rozumím. Tak to počkejte, to je teda ten Kasáro. To on je teda, já vám řeknu, to je teda pěkný, no jo.
13: Co fika nemyslíte?
9: No jistě.
13: A jak to z čeho?
9: No jistě, protože on dělá jako úplně pitomýho, jenom proto, ano, jenom proto, aby mě mohl potom líbat.
13: Ale Aničko, no, ten Dasaro taky nic neví. Před chvilkou jsem vám říkal, že zatímco odešel k soudu Mercier, vejdete vy, Cililink. Vejde Matilda a řekne, dobrý den, prosím pěkně, dejte mi hubiču. Ano. A co udělá on?
11: Ano.
13: No to, co udělá každý normální mužský.
11: Ano. Ano.
9: Teda to je výborně vymyšlený, pane císař.
13: Jasný.
9: Jasný.
13: Chcete ještě další
9: vysvětlení? Dobrý.
13: Další dotazy.
8: No já mám z toho trochu strach.
13: A z čeho?
8: No co tomu líbání řekne tadyhle její Tonda?
9: Co by tomu řekl, to je přece divadlo, ne? No, herečky ve filmu, no, ty dělají jináčí věci, no, a taky jsou vdaný, ne, tak pojďte.
11: Tohle to se bude líbit.
10: Myslíš?
11: Uvidíte.
1: Skalupáři teď opustíme rok 1975 a na skok se vrátíme ještě o pár let zpátky kvůli jedné slavné větě, nebo spíše zvolání, které Josef Kemmler pronesl. Na cestu nám ale zaspívá Balda Matuška.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Josef Kemmer, na kterého dnes vzpomínáme, vám předvede, že zahrát roli může i ten, kdo vlastně syslá, protože nemá zuby. Vzpomenete si ještě na film Čtyři vraždy stačí drahoušku z roku 1970, který režíroval Oldřich Lipský? Role Josefa Kemmera se jmenuje Zubatý. Jenže o ty zuby přišel, když mu pan Kejml, co by Lubomír Lipský, dal přes ústa.
2: Prosím vás, mohl bych si dát inzerát do vašeho fafofifu.
3: Co prosím?
2: Inzerát do vašeho fafofifu. Hledám zuby.
3: Inzerát. Zuby, já někoho zavolám.
4: Podívej, nebo tahle, co?
2: Je... Vesno, vypad vám v lístefek.
4: Děkuju.
2: Prosím.
4: Jú, Henry, už jsi někdy viděl šek na milion dolarů?
5: Co byste chtěl ten inzerát? Já nechci se mnou, pane.
2: Nemám fakt.
5: No, heru, gol, fakt. Mě tady nebude, hodně potřebujem.
1: Zuby se stále zatím nenašly. Stejně jako pan Zubatý ještě nezískal šek. A tak vyrazil za panem Kejmlem, protože ví, že ho má. Dá mu ho?
2: Dej sem ten fek. Pofti, vem si. Ten fek sem vek.
4: Chce tenhle tvůj šek.
2: Dej sem ten fek. Nebo si finem smrti.

0: I si z nich udělali doma stolní desku. Petr Nárožný tuší, odkud vítr vane, a tak si pozval i policii. A té pan Kemr vysvětluje, proč to všechno dělá.
1: Oni si například nechávali za dveřma boty. Já jsem jim je schoval k nám. Celý botník. Oni tím pádem nemohli ven. Celý den jsem je takhle držel doma až do večera. No to je to, papírník se tak našíhup, že rozbil barometr.
2: Proč barometr?
1: No on jak je vráždí, rozbije, všechno co mu přijde pod ruku. Oni tady zvonili crr, ale my byli tiše jako myšky. To jsme si zgustli.
3: No, se máte čím chlubit.
1: No co ten bažan, co? Abyste rozuměl, my jsme měli na balkoně bažanta. A vyset. Aby zamřel. No schválně, pojďte se podívat na tu skobu, abyste měl představu.
3: Jen seď, tatínku. Pak tě zas budou bolet nohy.
1: Kluk má o mě péči, no. Bylej papírník nelenoval, vzal bydlo a ze svého balkónu nám toho bažanta vyfok.
2: Jak to potom končí, taková legrace?
1: No, tak na to se posaďte. Tak nejdřív se v tom musí nechat ta druhá strana chvilku smažit, to je zásada. Jako my tady. Tvoje starost, moje radost.
4: Tvoje starost, moje radost.
1: Já nadával, kluk hledal bažanta pod balkonem, no to víte, papírník, který nás pozoroval a měl z toho šoufky. Pak přišel a povídá, tady ho máte. A věřte, pane podpraporčíku, to jsou ty nejhezčí chvilky. Nám se ulevilo, že je bažant na světě, no, on zas měl radost, že nás tak převez.
2: Co si myslíte o těch dveřích?
1: Jo, dveře. Jo, tak to už je jiný kalibr. To tady ještě nebylo. Až dnes. Já se divím, že ještě nic nerozflákal.
3: Nikde nic. Co já teď budu dělat? Bez dveří.
5: Já bych to nebral tak tragicky, Libore. Třeba se to vysvětlí. Počkej do večera.
3: A v noci se budeme střídat s Madlou na hlídce, viď?
0: Josef Kemr byl bezesporu jedním z nejlepších českých herců. Jeho charakteristický expresivní projev je nezapomenutelný. Stvárnil na stovky rolí, 76 divadelních, 150 filmových a 170 televizních. V roce 1993 dokonce získal cenu Thálie za celoživotní dílo. Ve svém životě miloval řád, Boha, také vážnou muziku a staré věci. Cenil si dokonce i poctivého řemesla, jak kdysi sdělil v pořadu O věcech kolem nás, kde vyzdvihoval třeba práci houslařů a důležitost lepit housle klihem.
6: Ferdinandu Homolkovi, který měl dílnu houslařskou u tří houslíček na Malé Straně, kde je teďka vinárna, tak tento Ferdinand Homolka dostal zakázku nástroj, krásný italský nástroj. Byl to pražský šlechtic, zámožný pán, který nechal dcerku nebo synka nebo sám hrál na housle, nevím. A ten Homolk měl putnu s vodou, vzal ten nástroj a po bedlivé prohlídce toho nástroje vzal a ponořil do studené vody. Ten šlechtic se tedy vytěsil, mu to dává do vody, co to je za hrůzu. Já, když mi to říkal ten 20, já jsem se taky lekal. On říká, počkejte, nelekejte se, jedině ve vodě klich se rozpustí. Lak, když je dobrý, se nehne, protože byly lihový laky a olejový laky. Voda s tím nehnula. Ten šlechtic přišel za ty tři neděle a viděl nástroj, tedy naprosto takový, jak ho koupil, naprosto perfektně ošetřený. Hrál všecko. Houslařina je veliký mistrovství. Opravit je veliká věc. Udělat nástroj, postavit, jak oni říkají, postavit nástroj, to je veliký drama a myslím i veliký tajemství.

Na sklonku života onemocněl Josef Kemmer rakovinou. Přesto ale pracoval do poslední chvíle. A dokonce 3 filmy měly i premiéru po jeho smrti 15. ledna roku 1990.

0: 65. Na smrt se připravoval dost podivuhodným způsobem. Koupil si dokonce mnoho let dopředu vlastní hrob na hřbitově v Pražských Dejvicích u kostela svatého Matěje. Tvrdil, že jednou tam bude ležet na nejvyšším místě hřbitova a bude se už navždy kochat tím nádherným výhledem do kraje. Připomeňme si ještě jednu jeho roli z filmu Smích se lepí na paty, který je také o stáří a o smrti. A to už bude úplně poslední ukázka, kterou dnes uslyšíte. I příště se na vás těší Patrik Rozehnal.
1: Couval jsem před ní, zakopl jsem o krtinu, zapotácel jsem se a zvolna padám na znak do trávy, jak do vody. Byl jsem úplně nahý. Styděl jsem se. Ale ne za svou nahotu. Styděl jsem se za své stařecké tělo. Vyschlé.

a smrzem horko soupeří a krev mi vaří. Vždy žádný oznak nevytáh, tak kam se šourá v bačkorách a přitom říká žádnej strach.

tváři. Jen koukni, to je rodný list, tak nasaď brýle a zkus číst, než to přečteš rovnou zmiz.

0: na čase být.
1: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.